Dám Weidenthaler, Radiožurnál. Dám Weidenthaler, Radiožurnál. A my tady

útočník Igor Matanovič, který vymění Anteho Budimira. Takže bez jednoho střídání do druhého poločasu půjdou fotbalisté Chorvatska. Možná trochu zvláštní změna, vzhledem k tomu, že Budimir neměl tolik prostoru, kde se vyčerpat. Nemohl se moc zapojit, valony ho netrefovaly. A tak možná Zlatko Dalič chce právě tímhle ukázat na fakt, že potřebuje trochu aktivnějšího útočníka, a to hráče, který jí chleba v německém Freiburgu. Takže s jednou změnou do druhého poločasu vychází Chorvaté, jinak brance dál s Livakovičem, v obraně zprava Stanišić, Šutalo, Pongračić a Perišić. V záloze pak duo Modrić-Kovačić, Luka Modrić samozřejmě kapitánem své reprezentace, Vlašić, Sučić a Baturina, to jsou ofenzivní hráči. A na hrotu tedy na místo vystřídaného Budimira nově Igor Matanovič. Rychle se ale rozjíždí portugalský útok a ten vychází, ne, nakonec na střelu, ne. Nuno Mendes zbytečně ještě přihrával z pozice, kdy už mohl pálit levačkou, by to sice měl trošku zavřené, ale on ještě chtěl hledat Cristiana Ronalda. Tohle je takový ten kult osobnosti, který úplně neradí vidí fanoušci Portugalska, kteří chtějí týmový úspěch a nejen Ronaldův. Protože tohle prostě byla zbytečná přihrávka. Tak ještě jeden útok v úvodní minutě. Poté, co Bruno Fernandes teď trošku vyklepává tam nějaký bolestivý souboj. Jeho spoluhráči si toho všímají, možná zahrají do autu, ale nakonec Neves volí jinou variantu. Za chviličku připomenu taky hráče na straně Portugalska. Ale zatím na to není prostor, protože portugalští fotbalisté teď kombinují a jsou aktivní. Na útočné polovině Ruben Dias, zatímco se fanoušci teprve trousí na stadionu v Torontu na svá místa. Někteří tedy neuviděli, nebo respektive neuvidí některé minuty a neviděli tu první šanci. Ronaldo teď patičkou sklepává za sebe, jenže tohle je poholené, ale není to příliš funkční. Ronaldo už takhle dnes jednou našel Bruna Fernandeše, bylo to mnohem lepší, tentokrát oslovil pouze Chorvaty. A ti teď míří dopředu, protiútok 4-4. Baturina hezky předává na pravou stranu na Petra Sučiće. Sučić ještě přidává zpátky, jenže Dias tohle očekával, odražený balón, bere si ho Nikola Vlašić. Počkal si na pohyb soupeře, pak nahrál Kovačičovi na levé straně v pokutovém území, je znovu Martin Baturina. Baturina, jeho center do připraveného bloku, Joa Cancela. Perišić ještě přiběhl ke spolupráci. Konec 47. minuty, Modrić 30 metrů od branky, nevystřelí, je rychle přikrytý, navíc to měl na levou. Znovu Modrić. A zpátky na Ivana Perišiće. Tahle kombinace nebude příliš dlouhá. Luka Modrić si raději seskočí zpátky do defenzivnější pozice, protože Portugalci získávají balon. Tak tedy k té portugalské sestavě. Brance Diogo Costa, v obraně zprava Cancelu, Dias, Veiga a Mendes. Pozor teď na chybu v rozehrávce, po které se Chorvaté dostávají zpátky na balon před pokutovým územím. A je to právě Matanovič, nový muž na trávníku, který tam uloupil balona. Chorvaté jdou do vápna, Kovačić pálí fádu a pouze do boční sítě. Obrovská škoda pro Chorvaty a taky bolístka Matea Kovačiće, který tam byl trefený, nepříjemně pobouchaný v momentě, kdy se tam přesto dokázal vymotat a po spolupráci s Vlašićem a Matanovičem vniknul do pokutového území, jenže následně v pádu zakončil nepřesně, ani to zřejmě nebude s rohovým kopem. Ale pochvala pro Kovačiće, že ustal dva nepříjemné souboje a v podstatě v pádu krkolomně zakončoval. Byla to rána, kterou vykopl Diogo Costa, tady se ale nepřihlásil sportovně. Brankář Portugalska a zároveň FC Porto a nedal Chorvatům jejich první rohový kop v zápase, nebo ano. Nakonec to video zřejmě opravilo, protože tohle bylo zjevné pochybení a rohový kop tak skutečně dostávají Chorvati. Ještě k té sestavě Portugalska, znovu zpátky Vitinha, Neves, Netu, Fernandes, Leao a Ronaldo. To jsou hráči, kteří jsou schopni působit spíš v ofenzivě, nežli v defenzivě. O té obraně už jsme mluvili a ta teď bude prozkoušena právě prvním rohovým kopem, který mají Chorvati k dispozici až ve 49. minutě. Modrić rozehrává nakrátko, Kovačić zpátky na Modriče, na kterého teď dopadají sluneční paprsky, přesto Modrić odcentroval, ale přímo do hrudníku Lea, pak ještě pálí Nikola Vlašić, který našel ten odražený balón Rafaela Lea, ale rána nebyla přesná a rozehrává tak Nuno Mendes. Začíná 50. minuta. Fernandes. Dias. Postupný útok, který je ale hodně pomalý. Navíc o poznání aktivnější nežli Budimir je teď v napadání Matanovič. Možná to je ta změna, kterou si Zlatko Dalič sliboval od nového muže na trávníku, zatímco Mendes hraje na levé straně. Modrić

0: Sučič hezky se vypletl od dvou soupeřů a Chorvati jsou teď o poznání aktivnější, než byli v prvním poločase. Matanovič narazil Sučičovi, jenže Sučič následně zvalchovaný Kancelem. Tohle bylo hodně nepříjemné, zatímco Fernandes míří kupředu. Kancelu na pravé straně, v 50. minutě, ale hodně rychle Chorvati zase zpátky pod balónem. Teď jsou mnohem aktivnější, co se týče přístupu k tomuto utkání. Asi je jim jasné, že nelze pouze dobránit ten zápas proti silnějšímu Portugalsku samozřejmě. Týmu, který je v minulosti dokázal porážet, ale spíš těsnými výsledky. Pokud se podíváme na ty poslední konfrontace v Lize národu, tak nejenže ta remíza 1-1, o které jsme mluvili, ale následně portugalské výhry taky 2-1 nebo 3-2, takže tyhle zápasy vždycky slibují zajímavou podívanou a třeba i gólovou. Snad tedy i zajímavou poslouchanou, pokud bychom to měli převést do rozhlasové hantýrky. Matanovič teď ale fauluje Vitinho a tím pádem znovu Chorvaté budou bez balónu a navíc přikotvení na vlastní polovině. Igor Matanovič byl až příliš aktivní v souboji s nevysokým Vitinhou, který zatím má téměř nejvíc dotyků s balónem v celém zápase. Hodně pečlivě rozehrávající hráč, který pomáhá teď i Leovi a Veigovi, kteří se snaží na levé straně zaútočit, ale prostor tam moc není. Tak tedy na pravé straně Kancelu Diaz zpátky na polovinu hřiště, kde má k dispozici Rafaela Lea. Vitinha znovu atakovaný rychle Matanovičem i Sučičem. Chorvaté vědí, koho si strážit, ať už je to Vitinha a taky Bruno Fernandes. Který teď ale u sebe nemá svého strážce, Kancelu by ho mohl najít. Na pravé straně už se Joao Cancelu dívá, kdo je volný. A právě Bruno Fernandes už má míč přilepený ke své pravé kopačce. Pravé straně taky Pedro Neto, spolu s nimi i Ruben Díaz a postupnými kručky se Portugalci přibližují k pokutovému území, aktuálně nějakých 10 metrů od něj, Vitinha. Zrychlil krok, snaží se prodribilovat směrem ke středu hřiště, po ose to ale nešlo, byl tam Modrič, byl tam Kovačič, jenže Mateu Kovačičovi následně balon odskočil, bylo to ale s drobným faulem. Nuno Mendes nemůže pokračovat dál ve 52. minutě. Je skóre dál vyrovnané 0-0. Hraje se v Torontu, v Ontario Bay, takže byste chtěli úplné upřesnění toho místa. Stadion nazývaný kvůli sponzorským důvodům BMO Field, na kterém se začalo hrát před 19 lety v roce 2007. Takový zvláštně konstruovaný stadion, který má dvě hlavní tribuny proti sobě. Na jedné straně za jednou brankou taky vyzdviženou část, ale na té druhé v podstatě jen ukazatel skóre. Asi tady nepřekvapí, že to je místo, kde se pravidelně hraje americký fotbal. Zajímavý stánek, který pojme přes 45 tisíc lidí. Teď právě tenhle počet vidí, která k Chorvaté útočí, jsou na útočné polovině. Matanovič přihrává dobře do pravého křídla, Vlašič už je na hranici pokutového území, může přihrávat ještě na pravou stranu na Stanišiče, který ho podběhl. Ano, tak se taky děje. Stanišič, krásný centr na Matanoviče, který nedoskočil, ještě ten Ivan Perišič, jeho gól! Ivan Perišič dává gól, Chorvaté vedou 1-0 v 53. minutě. Obrovská radost na straně Chorvatů. 37letý veterán Ivan Perišič je teď zasypán vlastními spoluhráči a taky hráči, kteří ještě nepřišli v roli těch střídajících, kteří mají na sobě rozlišovací dresy, tak aby bylo poznat, že ještě nejsou v zápase. Ve 54. minutě se outsider tohoto duelu dostává do vedení. Chorvaté přežili tlak v prvním poločase, ve druhém se trochu osmělili a teď to přináší poprvé ovoce. Sladoučké kivy, do kterého si může hryznout Ivan Perišič. Akce vedená přes pravou stranu, kde balon dostal Nikola Vlašič. Chviličku to vypadalo, že bude sám centrovat, nakonec to rozmyslel. Proti němu dva stojící soupeři, Meneš i Leo. Ale přesto nebyl pokrytý Josip Stanišič. Jeho nadýchaný oblouček mířil hodně vysoko přes Igora Matanoviče. Ten by potřeboval chůdy, aby na tenhle balon dosáhl, ale nestalo se a nakonec je to dobře. Protože míč propadl k Perišičovi, ten si ho levou nohou zalepil, druhým dotekem připravil a třetím dotekem levačkou vypálil pod nohy roztaženého Dioga Košty. 1-0 pro Chorvaty. A právě v tuhle chvíli jsou tedy Balkánci a Slovani, můžeme takhle ještě rozvést, blíž postupu do souboje se Španělskem v osmifinále. Takže zatím se nerýsuje pyrenejský duel. Ivan Perišič si pořádně zakřičil v momentě, kdy oslavoval branku, která pro něj je už reprezentační 39. Ještě by to chtělo pár let vydržet tímhle tempem aby dohnal Davora Šukera, protože teď je druhým nejlepším střelcem v historii reprezentace. Davor Šuker, známé to jméno a taky hodně oblíbené, má 45 zásahů za chorvatský národní tým mezi lety 1991 a 2002. Ještě nějakou tu reprezentační kariéru Davoru Šukerovi taky v vozovkách ukradl jugoslávský rok, kdybychom ještě museli přičíst jednu reprezentační trefu za jugoslávský dospělý národní tým, tak abychom doplnili těch jeho 45 chorvatských. Takže 1-0 vedou Chorvati díky svému druhému nejlepšímu střelci historie Ivanu Perišičovi, dřív křídelníkovi, dnes už spíš halfbackovi nebo obránci na levém kraji, který ale se nezdráhá podporovat útok. Teď musí podpořit taky defenzivu, protože za něj zabíhá Pedro Netu, zatímco mají Portugalci balon a můžeme očekávat jejich obléhání brány. Zatím podle statistik jasně lepší Portugalci, ale číslo očekávaných gólů, na které se stále dbá mnohem a mnohem víc, tak ukazuje, že Portugalci zase takovou výhodu nemají. Zhruba jeden měli dát podle této statistiky, zatímco Chorvati 0,6 desetin. Takže v tomto ohledu opravdu takový střelecký rozdíl tam není. Navzdory tomu, že jinak nastřelili celkově 9-6, ale teď se můžou Chorvati dostat k té své sedmé. Přidávka za obranu na Nikolu Vlašiče je zase zbrzdina Nunem Mednešem, který je skutečně tak rychlý, že nemá problém se žádnou komicí, ale teď se za něj přece jenom Vlašič dostává, košta se vytahuje a střela, gól, je to 2-0, pokud to nebude offside. Espineska ukazuje zdviženou levou paži, což znamená právě offside. Nikola Vlašič, nevím, jestli v něm byl v momentě, kdy se snažil zaběhnout za Nuna Mendes, že to by byla obrovská škoda, kdyby si tohle nepohlídal Nikola Vlašič, a zdá se, že nepohlídal, ano. Vystavil ho tam do offsideu rychlým pohybem Ruben Dias, stejně tak João Cancelo byl ještě před pokutovým územím Portugalska, zatímco Nikola Vlašič za ním, takže trefa Igora Matanoviče po přihrávce z pravé strany od Vlašiče nebude platit a taky neplatila, protože už je rozehráno v 57. minutě. Chorvatsko tedy stále vede v uvozovkách jen 1-0, teď stoper Pongračič dokázal přehlavičkovat Ronalda a Modrič z toho může těžit. Na vlastní polovině šikovná rozehrávka Šajtlí, kterou protočoval za sebe Baturina, jenže Matanovič nebyl v prostoru, kde ho hledal jeho stejně starý spoluhráč. Portugalci tedy přežili druhou ránu, druhý zásah. Pokračují ve snaze za vyrovnáním, míří na pravou stranu, kde se jim ale nedaří získat balón, bylo to s drobným faulem. Tak to zkusí zleva Nuno Mendes a našel Rafael Leão, jeho obstřel trefuje přes hranu. Ještě jedna rána, ne, nakonec nepřišla. Nakonec tedy Rafael Leão, tím autorem nejzajímavější střely dosavadního průběhu zápasu na straně Portugalska. Ještě ale akce nekončí, centr z pravé strany Livakovic ho zalepí do svého košíku a pokračovat se tedy bude z chorvatských kopaček. Každopádně Rafael Leão si krásně navedl balon podél levého křídla, zasekl na střed na svou pravou nohu a pálil zhruba z 20 metrů, jenže ta střela nespadla příliš brzo. Nespadla tak brzo, jak by Rafael Leão potřeboval, a tak trefila břevno Livakovičovi brány. Ten tedy neinkasuje v utkání prvního kola vyřazovacích bojů na mistrovství světa ve fotbale. A navíc jeho spoluhráč Baturina už je zase v útoku, podporovaný Vlašičem a Matanovičem. Tenhle útok je mnohem rychlejší, než jak to vypadalo v prvním poločase s Budimirem. Tak je teď doplněný Sučičem. Petaro Sučič pálí pod nohy Dioga Košty. Byl potřeba důležitý zákrok portugalského brankáře v 59. minutě, aby Chorvaté nevedli 2-0. Sučič je teď trochu zklamaný ze svého výkonu, každopádně může být rád, že na druhé straně Rafael Leão netrefil ten svůj krásný obstřel, který nakonec letěl přes Livakoviče. Livakovič vyskočil 2,5 metru do vzduchu, přesto mu to nestačilo na to, aby dostáhl na tuhle střelu šikovného křídelníka AC Milan, ale teď na druhé straně pojďme znovu sledovat rohový kop, který mají k dispozici Chorvaté, kteří se významně zlepšili po výměně stran a jsou teď týmem, který nejen že vede tohle utkání, ale taky má o poznání více střel nežli jejich soupeř ve druhém poločase. Centr, který mířil od Perišiče, nebyl přesný, ale ještě se balon odráží k Matanovičovi, který vyklidil pokutové území, jenže teď narazil na místo Modričovi Ronaldovi a Luka Modrič následně musel faulovat svého soupeře Vitinho. Tím pádem právě Modrič druhým majitelem žluté karty v tomto zápase. Tím prvním ještě v úvodním poločase portugalský stoper Ruben Dias. Luka Modrič vidí žlutou kartu přesně v 60. minutě. Pro něj to je první karetní trest na tomto turnaji. Mimochodem už dal i gól a na další přihrál, respektive na jeden přihrál bez gólu. Ten gól přišel ještě v přípravném utkání se Slovinskem, takže v tomhle reprezentačním okně, můžeme to tak říct, dal gól a na další nahrál. To všechno v momentě, kdy se nedávno potýkal se zlomenou lícní kostí fotbalista, na kterém stála chorvatská reprezentace v posledních, no už skoro můžeme říkat 20 letech, protože ten reprezentační debut si tehdy velmi talentovaný mladík Luka Modrić, odchovanec záhřebského Dynama, odbyl už v roce 2006 a byl to fotbalista, který si tedy zahrál i na tom světovém šampionátu právě v roce 2006 v základní skupině proti Japonsku a Austrálii. Tady pozor na vysoký nákop za obranu a ten je na Cristiana Ronalda, jenže Cristiano Ronaldo nemůže rozjet svou oblíbenou gólovou oslavu, protože sice dává gól, přehazuje brankáře Dominika Ligmakoviče, jenže je to z offsideové pozice. Určitě už to někdy viděli oslavu Cristiana Ronalda, který udělá, řekněme, takové trochu delší gazelí kroky a po nich vyskočí do vzduchu, zakroutí prstem kolem hlavy a následně udělá to su svoje oblíbené. Teď už k tomu skoro došlo. Už se natahoval, už to byl takový ten rozběh, jako mají třeba výškaři ve výškařském sektoru atletů. Jenže nakonec k odpichu nedošlo, protože skutečně byl Cristiano Ronaldo v offsideové pozici za posledním obráncem po centru z pravé strany. Zajímavý balon, krásný balon, řekl bych, na Cristiana Ronalda, který byl schovaný za bukem a konečně mu to vyšlo, ale gol zatím neplatí. Kontrola video rozhodčího už je za námi, ve 62. minutě potvrzené Chorvati můžou rozehrávat, a to ne ze středového kruhu, ale od vlastní brány, nebo od toho místa, kde došlo k přestupu, kde došlo k offsideu Cristiana Ronalda. Zatím tedy rozehráno není, ale grafický ukazatel už mluvil o tom, že by skutečně tenhle gol neměl platit. Cristiano Ronaldo už dal na světovém šampionátu 10 branek, tohle by byla 11. Za ním 9 branek Eusebiu, 4 Pauleta a dalšími třemi. Pak několik dalších Portugalců, prostě nikdo není tak dobrý v portugalském dresu jako Cristiano Ronaldo, který nastoupil v 41 letech do vyřazovacího zápasu. Je tady první střídání na portugalské straně, trochu překvapivě odchází Vitinha, tedy tvůrce hry ve středu zálohy. S osmičkou taky Bruno Fernandes už nebude působit v portugalské akci. A možná tam je ještě jeden hráč, který může přijít. 63. minuta, stále se zkoumá onen offside. Cristiano Ronaldo, no, v náběhu byl a o, řekněme, půl hlavy taky v offsideu byl za posledním bránícím hráčem Josipem Šutalem. Všechno to Espen Eskas následně ještě Ronaldovi vysvětlil, takže skutečně branka neplatí. Stejně tak jako na druhé straně to není 2-0, tak ani tady to není 1-1. Dokonce 4 střídání vytáhl Roberto Martinez. Vitinha, Fernandes, Cancelu a Netu odešli z trávníku. Silva, Semedo, Ramos a Conceição přišli na trávník. Takže jeden obránce, jeden útočník, jedno křídlo a pak jeden tvůrce hry. To je tak zhruba výčet těch borců a jejich pozic, kteří přicházejí na trávník v portugalských barvách. No, zajímavá změna, tím spíš, když třeba Pedro Neto spolu s Vitinhou hráli docela slušný zápas. Ale Roberto Martinez zná své hráče mnohem lépe než já. V 64. minutě navíc rohový kop přichází po akci, kterou Portugalci měli jako gólovou, tak teď tedy situace, kdy se můžou alespoň trochu spravit chuť. Nuno Mendes rozehrává a zase prudký centr na zadní tyčku a znovu to bylo nebezpečné. Portugalci byli ve čtyřech na zadní tyčce, zatímco Chorvaté spíš na té své přední bližší. A Rafael Leão zakončoval jako v podstatě osamocený hráč. Naštěstí pro Chorvaty netrefil bránu a bude se rozehrávat od Dominika Livakoviče, který rychle ukazoval, že nikdo balon netečoval. No, je taky zajímavé, že Cristiana Ronalda necháte na trávníku, zatímco by vám možná pomohl někdo čerstvější než 41-letý forward, ale Roberto Martinez asi tak nějak tuší, že s tímhle hráčem prostě nejde hnout, že Cristiano Ronaldo je někdo, koho prostě nesundáte. Vzhledem k té jeho historii. Teď už čerpá hlavně z toho. Ani ne tolik z jeho úspěšných výkonů třeba na tomhle šampionátu. Ještě chviličku se čeká na rozehrávku Chorvatů. Možná se tam ještě kontroluje třeba možná nějaká hra rukou nebo faul, pokud to nemůže mít. Nejsem teď úplně schopen zjistit. Každopádně Espen Eskas ještě vyčkává. No, Vejga tam byl stažený, ze zadu se na něj pověsil Nikola Vlašič a teď je otázkou, jestli v Torontu neuvidí fanoušci pokutový kop. Publikum začíná bouřit a to proto, že sudí Espen Eskas se jde podívat ke svému videu. Vejga byl objatý minimálně jednou rukou. To teď vidí Espen Eskas po intervenci VARu. Já otázku, jestli nešel na zem až moc obětavě. Možná se tam i Vlašič trochu zaklesl za nohy mladého stopera Portugalska. No, myslím si, že ten kontakt Vlašiče nebyl zas tak výrazný na to, aby se pískala penalta, ale ten kontakt tam zcela zjevně byl a tohle si zřejmě rozhodčí obhájí, pakliže sáhne do vývoje tohoto duelu a dá Portugalcům k dispozici penaltu. Espen Eskas to právě teď oznámí.
1: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms, declaring final decision, penalty.
0: Oběma rukama držel Nikola Vlašič svého soupeře a proto se bude pískat pokutový kop. Zahrávat pokutový kop. A kdo jiný se k němu asi půjde stoupnout, nežli Cristiano Ronaldo, autor 145 gólů v národním dresu. Ten první profesionální přišel na Euro v roce 2004. Utkání s Řeckem na portském stadionu Estádio do Dragão. Ten zatím poslední na tomto světovém šampionátu do sítě Uzbekistánu. Tak co teď? Jeho posledních pět penalt, z toho čtyři šly k levé tyči z pohledu Cristiana Ronalda. A přímo že k levé tyči. Jednou trefil štangli a v těch dalších případech se dokázal prosadit. Pak tam bylo taky jedno zakončení směrem na pravou ruku Cristiana Ronalda a to bylo trefené. Tak co Dominik Livakovič? Ronaldo stojí přímo na ose hřiště. Nebere si nějaký výrazný úhel, ale následně si odkročí doleva. Cristiano Ronaldo zadrobil krokem a střílí doprostřed brány. Srovnává na 1-1 v prvním kole playoff mistrovství světa Cristiano Ronaldo. A teď už si ten torontský stadion zařval. 68. minutě, tedy podržení Nikoly Vlašiče, který se provinil na Renátu Vejgovi. Dává gól Cristiano Ronaldo. A všem svým odpůrcům ukazuje, jaký, že to je fotbalista. Proč, že je stále tak vážený. Důležitý moment. Na tomhle šampionátu jsme viděli třeba Němce, kteří nechtěli jít na rozhodující penalty. Rozstřelu, Cristiano Ronaldo se podobných situací nebojí. A jasně ukázal, ty mě tu nebudeš zlobit, Dominiku Livakoviči. Před zahráním políbil balón, následně si počkal na pohyb. Livakovič skákal právě do té strany, kam Ronaldo zahrával své poslední penalty. Je vidět, že Livakovič má svého soupeře dobře nastudovaného, ale Ronaldo zvolil pro něj tedy netradiční řešení, střela placírkou do vzduchu, doprostřed brány, zhruba metr nad zem. Tohle zafungovalo. Perišič 53 a Ronaldo 68. To jsou tedy autoři gólu v tomto zápase. V 59. minutě autovyhazování pro Chorvaty na útočné polovině, ale zřejmě se bude znovu střídat, zatímco Portugalci sáhli ke čtyřem změnám, zatím to byla jedna jediná chorvatská. No a je to Cristiano Ronaldo zřejmě, který odchází. Tak co to, že by Portugalci rovnou vystřídali všechny borce? Ne, tak je to pouze pauza na občerstvení. Chviličku to vypadalo, že se bude střídat, ale rozhodčí nakonec ukazuje. Dejte si na chvilku oddech, za chviličku budeme pokračovat. 70. minuta, první kolo vyřazovacích bojů a Portugalsko-Chorvatsko stav 1-1 po trefách Perišiče a Ronalda z penalty.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
3: Na řecedy ve čtvrtek uhynula zhruba tuna ryb na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku už se hasičům podařilo dostat zpátky na bezpečné hodnoty. Čtvrtečního jednání Bezpečnostní rady státu se poprvé zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Rada pokračovala v diskuzi o plánu na výstavbu armády do roku 2040. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel. Poprvé se na něm osobně potkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, a co Babiš odmítl společnou schůzku kvůli blížícímu se summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčího hradu Víta Koláře se rada summitu nebo složení delegace, která se na ní míří, nevěnovala. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. A britská policie minulý měsíc zatkla účastníka britské mutace reality show Svatba na první pohled kvůli podezření ze znásilnění. Informoval o tom server BBC, který na případ poprvé upozornil v květnu. Jeho reportáž popisovala obvinění ze dvou znásilnění a jednoho dalšího případu sexuálního násilí během natáčení. Tři poškozené ženy shodně tvrdí, že štápaní televizní stanice Channel 4 neudělali nic pro jejich ochranu. A britská stanice v reakci na reportáž stáhla všechny série tohoto pořadu.
1: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun. Portugalští fotbalisté hrají s Chorvatskem první utkání playoff mistrovství světa. Stav a čas zná Adam Weidenthaler.
4: Teď rozehrávka autového vazování, dlouhý aut a úspěšný zákrok Diuga Košty. Maturina nakonec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu, další na dálnici D5 na Berounsku. Dálnice plynulé průjezdné, teď bez nahlášených nehod. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni od sjezdu na D5 do Plzně. Údržba zavřela pravý pruh. Je to mezi kilometry 24 až 25, opravují tam vozovku. Na D5 se z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje vlevo. Na 42. kilometru stojí náklad auto a silničáři vedle do pravého pruhu postavili šipku. V Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města čekejte hustý provoz, zřejmě to souvisí s několikadenním hudebním festivalem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívající deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
6: Monumentální drátěná socha Vulpsa výtvarníka Františka Skály opustila Zlín a zamířila do Telče. Operace to ale vůbec nebyla snadná. Uslyšíte o tom za chvíli v nočním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Pokračujeme dál ve vysílání radiožurnálu Sport, 79. minuta. Ronaldo teď s drobnou šancí za stavu 1-1, ale nepochodil úplně dobře. A tak můžou být fotbalisté Chorvatska rádi, že Ronaldo trošku uklidnil ten svůj střelecký apetit. V 68. minutě se prosadil z penalty a tak se rovnával na 1-1. Teď jsou Chorvaté znovu na balonu na vlastní polovině. Je to Luka Modrič, který se tam snaží trošku přehrát balón z levé strany na pravou, ale zatím mu není přáno. Tak to zkouší Dominik Levakovič vysokým nákopem a ten se dostal do zámezí, během kterého může i portugalský tým střídat, ale zatím na to není prostor. Ruben Neves bude tím posledním fotbalistou, který si ještě vyzkouší trávník v Torontu v barvách Portugalska. Protože pak bude mít Roberto Martinez dostřídáno, alespoň tedy pro těch úvodních 90 minut. Ruben Neves, to je hráč působící v saúdsko-arabské lize a hráč tedy působící taky, co se týče středu zálohy. No. Jo, tak dík. No, tak uvidíme. Nemám. Jo. No pozor, teďka je velká šance Chorvatu a Chorvaté dávají gól. To je gól na 2-1, 80. minuta. Jenže znovu z offsideu. Omlouváme se za drobné technické nedostatky patálie, ale jsme už zpátky v našem přímém přenosu. A Chorvaté se dostávají do veny, pakliže to tady nebude offside. No, Nuno Mendes tam byl posledním, který teď zůstával připravený za obranou a respektive který vystavil soupeřícího útočníka do postavení, které platí. Petar Sučić to byl, který tam prchal soupeřům, ale zdá se, že byl skutečně až za Nunem Mendesem a taky za Renátem Vejgou, že by se skóre nemělo měnit v 81. minutě. Ruben Neves bude střídat na trávník a je otázkou tedy, za koho půjde. Cristiano Ronaldo by asi neměl být vystřídaný. Neslyším furt. No ale neslyším. Tak to vyřešíme. Cristiano Ronaldo je tím střídaným hráčem v utkání s Chorvatskem, tedy dostal 1,80 minut a místo něj přichází Ruben Neves. To je defenzivně laděný hráč, který asi těžko může zastat tu roli Cristiana Ronalda na hrotu útoku. Tam se přesune Gonçalo Ramos, který už přišel na trávník o něco málo dřív. Každopádně důležité je, že Roberto Martinez má v tuhle chvíli dostřídáno a že Chorvaté ještě mají k dispozici další dvě změny a ten jejich herní projev je teď mnohem lepší nežli soupeřův v 82. minutě. Tedy fotbalisté chorvatské ale stále hrají 1-1 se svým soupeřem po té, co jim nebyly uznány už dva góly. Leão na levé straně. Neves na středu pole dává napravo pro své čerstvé spoluhráče Conceisa, případně Bernarda Silvu. Hezká akce teď z pravé strany. Nuno Semedo tam zabíhal do pokutového území, ale příliš prudký pas znamená, že Portugalci se balón sami připravili. Rozehrávat budou od vlastní brány Chorvati, zatímco Cristiano Ronaldo si teď ještě trochu leduje pochroumané koleno. Měl tam nějaký šrám, krvavý šrám, který ho tedy ten možná i taky trochu vyřadil ze hry. Portugalci jsou ale právě teď vyřazení ze hry. Potřebovali by se znovu něčím chytit, nějakou zajímavější šancí. Zatímco Ramos padá v souboji s Pongračičem. Z toho žádná karta nebude, žádný volný přímý kop nebude. Marin Pongračič je úspěšný. Šikovně, tvrdě, ale čistě hrající je stoper italské Fiorentiny. Si tedy může zakombinovat znovu s balónem. Šutelo mu ho připraví. Pongračič dobíhaný Ramušem a taky Rubenem Nevesem, který navzdory tomu, že to je spíš štítový záložník, teď napadal v pozici křídla. Nevím, co to je za taktický prvek od Roberta Martinéze, ale v tenhle moment tam tedy má spíš, řekl bych, defenzivnější sestavu, než jakou začínal tenhle zápas v 84. minutě. Vidíme, kolik minut ještě bude zbývat, než tedy začne prodloužení, ale třeba se ho ani nedočkáme. Stav je sice 1-1, ale oba dva týmy evidentně chtějí rozhodnout tenhle zápas v klasické hrací době, protože teď to jsou Portugalci, kteří se snaží kombinovat opoznání aktivněji, než jak tomu bylo v prvním poločase. Jenže Vejgův nákop za obranu je hodně nepřesný a tak ho bez problémů nechá odskákat za autovou čáru Josip Stanišić. Zahrávka tedy pro Dominika Livakoviče. to v momentě, kdy bude začínat 85. minuta. Ještě jednou se díváme na tu offsideovou situaci Petra Sučiče. Škoda škodoucí pro Chorvatsko, protože Sučič nemusel být tak daleko za posledním obráncem, ale samozřejmě těžko se to v té rychlosti vymyslí, tak aby to Sučič zvládl. Každopádně ten jeho únik byl hodně pěkný a nakonec i gólový, byť tahle branka platit nemohla. Semedu teď se snaží odkopnout balón na pravé straně a úspěšně Nuno Mendes díky tomu na té levé pokračuje kupředu v plném sprintu, nechal ale balón trochu za sebou, Vlašič ho přibrzdil, jenže Semedu si balón vzal zpátky a už můžou kombinovat Neves a Leou na útočné polovině. Leou v centr na zadní koncej je ale jedním z nejmenších hráčů na trávníku a těžko tak teď mohl doskočit na ten balón, který by byl asi pro Ronalda ideální. Ronaldo má samozřejmě taky výborný výskok, jenže Francisco Koncej měří jen 166 cm, to je ještě méně než Lionel Messi. Takže těžko může ve vzdušných soubojích obstát a i teď tomu tak bylo, že právě Koncej Sau svůj souboj ve vzduchu prohrál. Rozehrávat od brány budou fotbalisté Chorvatska. Tentokrát to za Dominika Livakoviče bere stoper Šutalo, proti kterému stojí hodně blízko Gonçalo Ramos. Šutalo neměl příliš mnoho času na rozehrávku, protože sudí už začal počítat a tak musel zvolit vysoký nákop, který doplachtil téměř k Petru Sučičovi. Chorvaté teď kombinují na vlastní polovině. Mateo Kovačič tam je připravený. Vysoký balón na útočnou polovinu. Není přesný na Nikolu Vlašiče, stejně tak na Matanoviče. Matanovič ale alespoň zkouší napadat portugalského golmana Dioga Koštu. Nebýt Košty, tak myslím si, že Portugalci už tenhle moment prohrávají. V 86. minutě rozhodně Chorvaté zůstávají tím lepším týmem. Teď ale může ve středopole udělat neplechu Bernardo Silva, muž, kterého známe z toho poslední působení Manchesteru City, ale teď už v Realu Madrid. Pozor na Conceisa, který se dostává na pravé straně po přihrávce Silvy právě do útoku. Přihrával, ale proti němu stál dvojblok Pongračič Perišič a ten balon zblokoval na rohový kop. 87. začínající minutě se tady kupředu posunou stopeři, ale už tam nebude Cristiano Ronaldo. Teď bude určitě zajímavé zjistit, kdo že má být tím cílem exekuce rohového kopu. Nuno Mendes, který zahrával kopy právě z té pravé strany Portugalců, ten zůstává na trávníku a i teď si přeběhl přes šíři hřiště a dokonce ukradl tu situaci João Nevesovi, který chtěl rozehrávat, ale nedostalo se mu tedy této pocty v uvozovkách. A taky je připravený na rozehrávku 24-letý obránce Paris Saint-Germain Nuno Mendes. Jeho centr dobrý na zadní tyčku. Veiga hlavičkoval, ale znovu netrefil přesně. Bylo to z blízkosti, bylo to z nějakých 6 metrů z hranice malého vápna. Ale Veiga, který se znovu vyšponoval nejvýš, opět netrefil přesně svou zajímavou hodně vlasatou kšticí. Takže pokračujeme dál. Renato Veiga, jehož zároveň sestřih vousů upomíná tak trochu na mrože. Teď s úsměvem na tváři odklusal zpátky na vlastní polovinu, už v začínající 88. minutě. Portugalsko hraje s Chorvatskem stále 1-1. Připomeňme, že skóre otevíral Ivan Perišič, ale následně na něj dokázal zareagovat trefou z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Ronaldo už není na trávníku, vystřídal ho Ruben Neves před zhruba 6 minutami. Na vlastní polovině teď rozehrává Pongračič. Dává na levou pro Perišiče, ten ale vyčkává, drobně ho tam napadá Conceição, Perišič to viděl, rychle tedy vysokým balonem přenesl těžiště hry na Šutala, který je na ose hřiště a vyráží na útočnou polovinu Chorvatů. Předává tam Modričovi. Modrič, Vlašič. Zpátky na Luku Modriče, který vysokým obloučkem zkouší hrát za obranu na nabíhajícího Petra Sučiče. Krásně zalepený balón ofenzivním záložníkem Chorvatska, který následně kličkou vymotal Veigu a centruje na zadní tyčku, kde je hlavičkující Mario Pašalič. Jenže netrefuje. Zkoušel to do protipohybu brankáře Dioga Košty, kdyby se trefil na tyčku, tak by se ten balón odrazil dovnitř a byla by z toho druhá potvrzená radost Chorvatu v zápase, jenže Mario Pašalič se nedokázal čas srovnat, ten balon trefil dobře, ano, to sice ano, ale už ten úhel pro něj nebyl tak dobrý na to, aby ještě zvládnul trknout balon na zadní tyčku, takže Chorvatsko stále hraje s Portugalskem na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 1-1, 89. minuta. Je už ve svém průběhu a je otázka, kolik se bude nastavovat a jestli se taky fanoušci v Torontu, v Ontáriu dočkají prodloužení 2x15 minut. João Neves teď je v další rozehrávce. Reiga na vlastní polovině, drobně napadaný Sučičem, zatímco chorvatští fanoušci teď hecují své oblíbence, aby ještě něco zkusili, zatímco na pravé straně je připravený Díaz. Tohle je Silva, Bernardo Silva, dostoupený Matanovičem. Vysoký balón za obranu nedoletí, Pongrači si to všechno dobře postrážil, ale pozor na Nuna Semeda, který aktivně rozehrávku napadá, Livakovič to ale stihne a vrací zpátky obloučkem na Pongračiče. Tíhle dva se teď hrají s napadajícími dvěma Portugalci, nakonec to zvládají bravurně, odkopávají až na polovinu hřiště, kde sice Matanovič pro Chorvaty neudržel balón, ale Díaz se s ním musí vrátit zpátky na vlastní obranou polovinu. Tam je Bernardo Silva, muž, který zdá se mi převzal dokonce kapitánskou pásku po odchodu Cristiana Ronalda, ostatně taky v tuhle chvíli jeden z nejstarších Portugalců na trávníku a taky reprezentančně nejzkušenější. Kombinuje na polovině hřiště s Rubenem Nevésem, teď musíme vlastně rozlišovat. Ruben Neves a João Neves jsou na trávníku, příbuzní nejsou, taky jsou o nějakých 10 let rozdílní, co se týče věku. Ruben Neves starší, João tedy mladší. Aktuálně Renato Veiga už na útočné polovině kombinuje s Leaem, tedy na levé straně dostoupený Vlašičem. Leao dává zpátky na střed pole na Rubena Nevese. Ruben Neves pomýšlel nad centrem do 16. a nakonec předává na Díaše. Díašův oblouček kolmice do levé strany, tam si zabíjá Nuno Mendes, ale včas u něj byl Stanišić, který odlavičkoval na další rohový kop a nastavovat se bude dlouhých 10 minut. To je pořádná porce, kterou mají k dispozici fotbalisté Portugalska i Chorvatska na to, aby ještě skórovali. Připomeňme, že byla tam občerstvovací pauza, bylo tam taky dlouhé řešení penalty a nebo několika branek, které nakonec video nemohlo uznat. Tak co teď, rohový kop, který rozehrává Bernardo Silva na bližší tyčku, tam hlavičkoval Ruben Díaz, ale navzdory tomu, že centry z rohových kopů zatím nacházejí velmi přesně hlavičkující hráče Portugalska, tak žádný z nich nebyl schopen, tak říkajíc, trefit zařízení. Pokaždé se tam jako srnec z větví dokáže zjevit některý z Portugalců, ale tak rychle, jako by vás zmerčilo plaché zvíře v lese, tak rychle zase ten balon uteče zpátky z hrací plochy a netrefí se tady do sítě. V pozovkách těch myslivců portugalských. 92. minuta, rozehrávka tady chorvatské defenzívy, zatímco je tam jedno střídání a je defenzivního typu. Nikola Vlašič, tedy křídelník, nebo chcete-li útočník Chorvatska, už není na trávníku a místo něj stoper Joško Gvardiol pomůže bránit. Portugalský nápor v závěrečných minutách, protože navzdory tomu, že jsme mluvili o té aktivitě Chorvatů ve druhém poločase, tak jsou teď znovu Portugalci, kteří se snaží přece jenom otočit vývoj tohoto zápasu a ještě se zbavit té myšlenky na nastavovaný čas, na prodloužení. Ale znovu to jsou chorvatští fanoušci, kteří burcují své hráče. Tímco Leo krásným obloučkem hledá Nuno Mendes, je před ním ještě jeden obránce, ale Nuno Mendes se s ním pohrává, padá po kontaktu s Šutalem, ale zatím se pískat nebude, ukazuje Espen Eskas z Norska. Tomu se ještě může samozřejmě vrátit díky videu, mezi tím, co Stanišić rozehrává na hrot útoku, ale Matanoviče rychle předskočil Veiga a tak je tady útok z pravé strany od Portugalců, tam kombinují Conceição a Semedu. Znovu Franciscum Conceição na balónu, dává na Veigu, Veiga zpátky do levé strany, kde je připravený Rafael Leão. Ofenzivní talisman AC Milan zkouší svou rychlostí utavit Josipa Stanišiće, ale nezafungovalo to, tak raději přihrávkou vrací zpátky na nějakých 40 metrů od brány. Brankáře Livakoviče, Ruben Neves, Nuno Mendes teď zakombinovali na levé straně znovu s Rafaelem Leaem na hrotu útoku, na chviličku schovaný Bernardo Silva, ale teď už tam míří Gonçalo Ramos, útočník Paris Saint-Germain, který je v těchto situacích velmi kovaný, velmi zkušený a mohl by nebezpečně zaútočit, tedy pardon, samozřejmě útočník AC Milan, on dřív působil Paris Saint-Germain, ten dělal hlavičku a dává gol, Portugalci jdou do vedení, 94. minuta a je to právě Gonçalo Ramos, muž, který na hrotu útoku
1: se posunul po vystřídání Cristiana Ronalda do akce, dává gól, Portugalci vedou 2-1 a otáčí vývoj tohoto zápasu, který přitom ve druhém poločase byl mnohem, mnohem lepší pro Chorvatsko. Obrovská vlna radosti, oslava se všemi spoluhráči, i těmi, kteří dnes nehrají, od Gonzala Ramuše, kterého teď objímá taky Cristiano Ronaldo. Velká pochvala od nejlepšího portugalského střelce všech dob. Poté, co Portugalci to vykombinovali velmi šikovně, z pravé strany dostal volno Rafael Leão, tak aby odcentroval. Ramuš se pověsil mezi dva stopery, mezi čerstvého Guardiola a trochu už možná unaveného Pongračiče. Ani jeden z nich nevyskočil, zatímco Ramuš ano. Guardiol se alespoň snažil stáhnout ze vzduchu, to se nepovedlo. Ramuš krásně počkal ten balon ve vzduchu. Čelem ho jen tak lehce trknul k zadní tyčce a je to gól. Roberto Martinez, trenér Portugalska, ohromně slaví gól, který může být nakonec ten postupový pro Portugalsko v zápase, ve kterém ale Portugalci prohrávali 0-1 s Chorvatskem. To bylo po trefě Ivana Perišiče. Pak tam bylo ještě několik branek neuznaných, ale nakonec Ronaldova penalta srovnala skóre a teď v 94. nastavené minutě Gonçalo Ramos srovnává posouvá Portugalce do vedení 2-1. Tak to je obrovská smůla pro chorvatské fotbalisty. Luka Modrič se velmi smutně dívá směrem k ulici Čáře. Možná se ještě bude řešit, jestli i tady nebyl offside, jestli tam třeba nebyl náhodou faul, ale zdá se, že tohle už video nezvrátí ve prospěch chorvatských fotbalistů. A ti tak budou mít zhruba 5-6 minut na to, aby ještě byli schopni vyrovnat zápas a třeba prodloužit právě kariéru Luky Modriče. Nikde není dáno, že by po konci tohoto zápasu nemusel ukončit reprezentační kariéru v blížících se 41 letech. Chorvatsko, tým, který je zvyklý postupovat na posledních světových šampionátech na penalty, teď ještě posílí Andrej Kramarič, který přichází za Matea Kovačiče. To je tedy čtvrtá změna, kterou mohl vytáhnout Zlatko Dalič, ale protože on si je roztrhal do různějších střídání, tak už ji vlastně teď nemůže použít ani až v případném začátku prodloužení, protože už by potřeboval ty tři prostory pro změnu, řekněme. Takže už nikdo by neměl přijít správně k chorvatské ofenzivní hradbě, která se teď snaží zavalit portugalskou defenzívu. Je to na pravé straně rozehrávající Josip Šutalo, kterého ale rychle atakuje Bernardo Silva. Šutalo tak vrací zpátky na vlastní polovinu. 4 minuty oficiálně zbývají do konce nastaveného času, ale teď je otázka, jestli ještě něco nepřidá Espeneska za tu dlouhou oslavu Gonzala Ramuše a jeho branky na 2-1, teď už z nastaveného času. Na vlastní polovině na chviličku Kramarič, potom Sučić, ten už míří na útočnou, předává vysokým obloučkem do levého křídla. Tam je připravený Ivan Perišić. Perišić dvakrát si zasekává, zmátne tím Conceisa a centruje na zadní tyčku, kde se do vzduchu postavil Pašalič, jeho hlavička, ale vyblokovaná ještě před brankovou čárou Rubenem Nevéšem. A potom odkop. Šutalo vrací zpátky do ohně, ale ten už se nachází před pokutovým územím, nikoliv uvnitř Portugalska. Conceição se pak rve na hrotu útoku, ale proti němu to má Šutalo něco lehčí. Teď Guardiol pobouchal své soupeře. Zdá se, že se ale podaří uvolnit hlavně portugalským hráčům. Chorvati teď hodně aktivně napadají Nuno Mendes, ale není kudy. Teď kolem 4 soupeřů Nuno Mendes dokázal udržet balon pro Portugalce. Na pravé straně ho má úplně sám Nelson Semedo. Nemá kam pospíchat. Před ním je navíc modrá hradba těl a modří tady Chorvaté teď musí hodně aktivně napadat. Zbývají 3 minuty do konce nastaveného času, tedy toho oficiálního. Vysoký nákop na Gonzala Ramuše byl zřejmě do offsideové situace, ale předcházel tomu ještě faul Ivana Perišiče, který si odnese žlutou kartu do zbytku tohoto zápasu. Teď, co rozhodně Chorvaté nepotřebují, je ještě nějak, řekněme, se nechat vykartovat a hlavně zdržovat hru, což by jim v tuhle chvíli vůbec časově neprospělo. Nebyl to ani nějaký extra foul, Perišić tam začal nadávat Diašovi, následně do něj oběma rukama strčil. Diaš odletěl od tohoto souboje, možná trošku zasimuloval, každopádně pokračuje se dál. A to po žluté kartě Ivana Perišiče. Diaš následně hecuje své spoluhráče a ukazuje jim, ať jdou dál, ať jdou víc dopředu, ať zbytečně nezůstávají v defenzivě. Perišić tedy odchází se žlutou kartou, teď se dobrou 3/4 minutku nehrálo, takže by ještě Espeneska měl tenhle zápas prodloužit, zatímco vysoký nákop od obránce Portugalska míří přímo do košíku připraveného brankáře Chorvatů Livakoviče. Ten rychle vyhodil na Šutala, Šutalo vyjíždí s balonem až k policii čáře, kope ho na útočnou polovinu na levou stranu, kde je Perišić. Ten slepává pro Guardiola, Guardiola mu vrací zpátky do křídla, Perišić centruje, trefil ruku, ale bude to pouze rohový kop, ukazuje sudí Eskas. Perišić se hlásí, ale tohle už tady nezmění. Ta ruka evidentně byla příliš u těla a Perišić by si neměl stěžovat, protože před kolečkou jednu žlutou dostal a nemuselo by být daleko od té druhé. Takže rohový kop, který bude rozehrávat někdo z Chorvatů minutu a čtvrt před koncem nastaveného času. Je to Luka Modrič, který zakroutil balón, Guardiol si ho nenašel, ale už jsem chtěl říct, že z toho bude alespoň rohový kop, jenže Matanovič zřejmě zahrál ten balón jako poslední. Bude se odkopávat od branky Portugalska, Diogo Costa spěchá, protože je popoháněn hlavním rozhodčím. A právě Košta taky vyhání své spoluhráče, nebude chtít rozehrávat nakrátko. Teď zcela jasně rozpažil a ukazuje, pojďme všichni dopředu. Nechce hrát ani nakrátko s Nunem Mendešem, který tam zůstal jako poslední alternativa, ale i on teď odklusal směrem na útočnou polovinu, zatímco nákop proveden, balon, který odskákal zase do zámezí, tentokrát tedy s autem pro Chorvaty, Stanišić rychle našutala, ale toho času už Chorvatům moc nezbývá. Půl minutka rovná, do konce oficiálního desetiminutového nastavení Portugalsko vede 2-1 nad Chorvatskem po trefě Gonçala Ramuše. Ale ještě by se něco mohlo přidávat po těch zdržovačkách, včetně gólových oslav. Pašalič je na útočné polovině, hrudníkem si zalepil balón, dává ho Modričovi pod sebe, ale ten je rychle dostoupený a všichni portugalští fotbalisté, kteří jsou teď na trávníku, jsou schovaní pod balónem, očekávají, co vymyslí Andrej Kramarič, ofenzivní hvězda německého Hoffenheimu a tady spoluhráč Hloška, Hranáči nebo Coufala. Přidává pod sebe na Guardiola, ten je na ose hřiště spolu se Šutalem. Šutala dává doprava, kde má připraveného Stanišiče, Stanišić na Sučiče, Petar Sučić nakonec nakrátko na Modriče. Tohle je příliš dlouhé, Modrič to ještě mohl sínou na hrací ploše, poté co ho tam zakřižoval, ale balon za sebe pustil Joao Neves a to byla ta správná varianta. Modrič už nestačil zareagovat, od branky budou rozehrávat fotbalisté Portugalska, kteří vedou i v té první nastavené minutě 2-1. Připomínám, není to prodloužení, je to skutečně nastavený čas druhého poločasu. Portugalci prohrávali od 53. minuty po trefě Ivana Perišiče 0-1. Cristiano Ronaldo srovnal v 68. na 1-1 a v 94. nastavené tedy minutě dal Gonçalo Ramos na 2-1. Vigův hlavičkový souboj, který vyhrál tenhle stoper. A následně kupředu přiláší Nelson Semedu. Už toho času moc nezbývá. Teď rozehrává Francisco Conceição z pravé strany. Míří do pokutového území a pálí na zadní tyč, ale netrefuje bránu. Rozehrávat budou Chorvati ve té druhé nastavené minutě. Tak ještě jeden útok můžou Chorvati vymyslet, už je to 102. nastavená minuta, tedy jsme daleko za nastaveným časem, který přidal sudí z Norska Eska. Se z levé strany to zkouší Ivan Perišić, jeho klička a střílená přidávka na Maléva, pro jenže přímo do připravených rukavic Diogo Costy, portugalského golmana, který je dnes stejně jako v minulém utkání s Kolumbií hrdinou portugalského národního týmu, takže ani teď Chorvati neskorují a celá lavička Portugalska už je připravená na to jít slavit. Espen Eska si ještě ale nepouští svého, respektive nepouští do oslav Portugalce. Chorvati se ještě snaží zaútočit. Modrič má balon pod kopačkou, byl tam podťatý Joaem Nevešem, pokračuje se dál navzdory tomu, že tohle byl faul, poskytnutá výhoda. Teď už nemá cenu příliš zdržovat hru. Chorvatům nezbývá příliš mnoho času. Pašalič na pravé straně. Chorvaté vlastně nevědí, jaký čas jim zbývá, protože teď je to čistě a jen na sudím Eskasovi. Pašalič dává na Pongračiče, ten ještě do levé strany na Ivana Perišiče, ten je na u autové čáry, navíc dostoupený Semedem, přesto dokáže odcentrovat. Tam je Matanovič, který prodlužuje na sebe Mario Pašalič a to je gól, možná i vlastní. Portugalci skórují do vlastní sítě, nebo tam byl Joško Guardiol. Chorvaté zrovnávají na 2-2 ve té třetí nastavené minutě. Tady se v Torontu bude hrát prodloužení. Chorvatsko to zvládá, obrovská oslava přímo pod fanouškovským sektorem, na který útočí právě teď ve druhém poločase Chorvaté. Už to vypadalo, že tenhle zápas nezvládnou dotáhnout do vyrovnaného závěru, ale mužstvo vedené kapitánem Cristianem Ronaldem bude potřebovat prodloužení navíc. A v něm už se Cristiano Ronaldo neobjeví, byl vystřídaný před zhruba 15 minutami. Joško Gvardiol, zřejmě posledním Chorvatem, který se dotknul balónu. Ještě zkontrolujeme, jestli to nebyl náhodou offside, ale Pašalič hlavičkoval na zadní tyči. No, zřejmě v offsideové situaci po protečování Matanoviče. Tohle ještě může Chorvaty velmi mrzet. Tady se ještě bude kontrolovat video. Je otázkou, jak moc se Matanovič zapojil do toho centru, který plachtil kolem jeho hlavy. Možná, že ho netečoval. Možná, že u toho balónu nebyl. Možná, že si ho Pašalič vzal prostě jenom od soupeře. A Ruben Neves pak při snaze odkopnout balón od kopačky nataženého Joška Gvardiola tečoval ten míč do vlastní sítě. Teď těžký, těžký úkol pro rozklíčování pro video rozhodčí. Celá situace se ale ještě bude zkoumat a právě teď se zkoumal. Zatímco Chorvaté slaví, tenhle zápas tedy nekončí ani v té z té páté nastavené minutě, která je tady aktuálně. Espeneskas se jde podívat na video. Pokud tam bylo výraznější zapojení Igora Matanoviče, tak by to zřejmě měl být offside. A zdá se, že balon skutečně šel od čela fotbalisty, ano, Chorvatska. Dokonce i systém zabudovaný v míči, který pozná dotek, pozná kontakt, ukázal, že Matanovič se dotknul a tím pádem tahle branka pozná kontakt. Ukázal, že Matanovič se dotknul a tím pádem tahle branka nebude platit, protože Mario Pašalič byl za posledním obráncem v momentě, kdy

naházený nepořádek do brankového území Dioga Košty. Až teď Portugalcův vysoký nákop, tak kolik ještě Espeneska střidá, ještě jednou Chorvati jdou dopředu. Joško Guardiola, jeho vysoký oblouček za obranu, tam si nabíjá Matanovič, ale Díaz odlavičkovává a Bernardo Silva následně přisvítí. Vzal to hopem, prostě rychle odkopl balón na druhou stranu. A navíc teď odražený míč od čepice Pongračiče sbírá Nelson Semedo, takže ještě Portugalci útočí. Už ve 109. nastavené minutě nehraje se prodloužení, hraje se stále teprve druhý poločas a zřejmě se i dohraje za chviličku, protože Eskas už má přiloženou píšťalku k ústům a je konec, je dobojováno do osmi finále mistrovství světa ve fotbale. Jde Ronaldovo Portugalsko. Cristiano Ronaldo skóroval, srovnal na 1-1 po trefě Ivana Perišiče a Gonçalo Ramos v 94. nastavené minutě otočil vývoj na 2-1. Chorvatská zlatá generace další medaily nepřidá po stříbru z roku 2018 a bronzu z roku 2022. Tentokrát konec hned v prvním kole playoff, protože ve 114. minutě branka Joška Guardiola byla po předcházejícím offsideu. Tohle je obrovský smutek pro Luku Modriče a spol, pro hráče právě jako jsou Modrič, Kovačič, Perišič nebo Kramarič, kterým pomalečku končí jejich bohatá kariéra. Ta by měla fúzovka končit i Cristiano Ronaldovi, ale ten nezdal gól, posunul se na 3 vstřelené branky na tomhle světovém šampionátu a stále může snít sen o tom, že na mistrovství světa získá titul, protože jeho tým je v osmi finále. V něm čeká Španělsko, to vyhrálo v předchozím duelu nad Rakouskem 3-0 a ještě se bude hrát od 5 hodin raních, taky v našem přímém přenosu, a to mezi Švýcarskem a Alžírskem. Tak si to užijte spolu s námi, mějte se fajn, brzy naslyšenou a pěkné ráno, případně pěkný den, ať už nás posloucháte kdekoliv.

0: Rondo, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cool.
1: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
2: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
3: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
4: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon. Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
1: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
2: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
1: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
2: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
2: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
1: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. A předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kotková. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je ale v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. A oblastní charita v Hradci Králové získala po ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita darované věci využije v azylovém domě Matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Sport. Fotbalisté Portugalska postoupili na mistrovství světa do osmifinále a zahrají si se Španělskem. Portugalci i díky gólu Ronalda porazili Chorvaty 2-1, Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem. A basketbalista Patrik Auda se po skoro dvou dekádách zahraničí vrátí do české basketbalové ligy a bude hájit dres USK Praha. O příchodu bývalého reprezentačního pivota informoval klub na webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na dálnici D10 na Liberecku a omezení na D1 u Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo osobní auto do svodidel. 64. kilometr. Policie hlásila neprůjezdný levý pruh a nehodu bez zranění. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojí osobní auto s defektem do vozovky. Před sjezdem na Popůvky 182. kilometrů stojí na krajnici, místo je označené šipkou, opatrně kolem auta se pohybují lidé, vypadá to, že mění kolo. A na Pražském okruhu směr Ruzině od sjezdu na D5 do Plzně v noci opravují vozovku. Údržba zavřela pravý pruh mezi kilometry 24 až 25, místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: V pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
5: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
6: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
7: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
8: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
3: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
3: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
11: I'm very honored
9: And I thank the Academy for your support.
3: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
11: A 80. let.
3: Tak, díky, že mě doplňujete. Přesně tak.
11: 80.
3: Tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
9: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
11: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. On je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když mu těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky, nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
3: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky, já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně, není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byly v minulých letech, je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
11: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
3: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále, těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
11: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. Přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostamiho. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
3: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdán, šířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
11: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavoval umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmu, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
3: Jak když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, a tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
11: Ani drony tam neměli.
3: Ani drony tam neměli.
11: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou Hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdili evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takový jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přecházejí napevno do Karlových Varů.
3: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
11: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždí do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Je, takže tam je. To bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
3: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi.
11: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje, už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
3: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
11: No, tak v těch momentech tam fakt tam byly
3: hodnotilo
11: jako
3: se tam,
11: hodnotilo se tam, jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. No nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
3: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech?
11: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je producent, asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby tu Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byly jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival s vanými kinematografiemi, protože jo. Tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
3: Aha, takže takové provazování vlastně. Byla to vždycky zóna
11: kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčil titul
3: název
11: mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
3: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, okázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
11: Půjaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Kán a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda, prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
12: J'avais très envie de venir à Carlo Vivari et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
11: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus.
13: It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual. It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost.
3: A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
11: Jezdili, ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se mihl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě, a to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
3: možná to... taky angažmá, že jo?
11: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech vy jste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
3: Aha. A teďka se bude promítat?
11: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu, a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
3: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
11: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda, a ve východním regionu, ve východní Evropě FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden áčkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to áčko.
3: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
11: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není zkorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality. Jako to se v těch novinách fakt píše, že jako...
3: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
11: No nebyly, oni je, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky, a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou Ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu, ale většina těch lidí tam zůstala, že lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat, jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické, ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé transformace
3: ne,
11: kultury.
3: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
11: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. To je jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ten 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítali se všechny ty opravdu problémové filmy a ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
3: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět podcasty.
11: To jsem nemyslela, myslím, že jako fakt je zlobivé, ty zlobivé filmy, zlobivý filmy.
3: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
14: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
15: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka.
3: Ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
15: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
11: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
15: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
11: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář film z festivalu Karlovy Vary. Takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
3: No na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
11: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána, anebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
3: A dělá to někdo tak?
11: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam, já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
3: Ano, ano, no podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
11: Stovky milionů jsou spíš
3: protočí.
11: Jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc, v současnosti je to asi 47 milionů.
3: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále v pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
11: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo? Logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští jako dohody. Jo, je to pořád jako na každém festivalu je nějaká jako jsou nějaké vrstvy. a jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím víc, myslím, že ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jaksi fungovat.
16: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie, jste říkala?
11: Z Číny, ano, no, z Asie. No, Sadul velmi, velmi psal o tom.
16: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
11: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek. Myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takový jiný rytmus. Třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
16: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
11: Těžko říct, jako jestli se to změní, že COVID změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jiná, má kvy v televizi. Jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu. Takže asi přežije.
16: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
11: On jim nekonkuruje.
16: Ne? On má svoje vlastní místo.
11: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni, organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka, a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
16: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
11: dostali. Já vím, že má slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
16: My taky. Díky, že jste přišla.
11: Děkuji za pozvání.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka dodá zpravodajský souhrn.
1: Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Čeští záchranáři opustí Venezuelu nejspíš v sobotu. Naděje na záchranu dalších obětí zemětřesení jsou mizivé. Evropská fotbalová unie vyloučila Karvinou z poháru, ty si zahraje Jablonec. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháňky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu a způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutinách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
5: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
6: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
5: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Hygienici začínají kontrolovat dětské pobytové tábory, zaměřují se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
7: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
8: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
7: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
9: Stejně nám ty děti chodili, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
7: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr Alena Šepková.
10: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
7: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Sport. Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
11: Už se jednalo o potenciální ztrátu 5. českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
1: Plzeň se posouvá na místo Karviné do 4. předkola evropské ligy a Hradec Králové se ve 2. předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do 8. finále mistrovství světa. A gól dal i Cristiano Ronaldo, který už má dohromady 146 reprezentačních zásahů a je tak dál nejlepším střelcem mezinárodních utkání. A soupeřem Portugalců budou Španělé, kteří vyhráli nad Rakouskem 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D10 na Liberecku a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd před více než hodinou havarovalo osobní auto. Na 64. kilometru narazilo do svodidel. Nehodu šetří nebo odklízí následky. Kolona se v místě netvoří. Bez zdržení projedete nočním omezením na Pražském okruhu směr Ruzině. Od sjezdu na D5 do Plzně opravují vozovku. Mezi kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh. A omezený je taky nájezd z Rozvadovské spojky směr Ruzině. A v Praze skončila obousměrná uzavírka Strahovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A přes noc se ochladilo na 16 až 12 stupňů. Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Večer se pak vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 27 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
13: Dobré časné ráno přeji všem, s vámi je páteční noční radiožurnál a začaly prázdniny a s nimi i letní tábory. Některé z nich už zkontrolovali hygienici. My jsme s nimi natáčeli na Pelhřimovskou a tak za okamžik uslyšíte, co všechno má takový táborový vedoucí na starosti.
2: Noční radiožurnál
14: a Adam Carda.

0: Hygienici zahájili kontroly letních pobytových táborů. Prohlížejí ubytování, sociální zařízení i kuchyni. Zvlášť se pak věnují administrativě a hlavně zdravotní dokumentaci dětí. Projít musí minimálně 30% všech nahlášených táborů. Například na Pelhřimovsku hygienici při kontrolách žádná pochybení neodhalili.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: To si pak prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké. No.
3: Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Ručičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložené věci?
5: Tady.
1: A tady. Pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: WC.
6: Tady jsou sprchy, holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil Engelovou veškerou dokumentaci.
1: V případě výšťát řešíte je já?
5: Ne, to máme potom zase další papíry,
1: kde vysokovala
5: to je. Pro rodiče.
3: Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
7: Každý dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů, různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
3: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
8: Upravené podmínky pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic, sprchových není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
3: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají pro určitý počet dětí stanovený počet toalet nebo sprch. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Clash s vámi byli v nočním radiožurnálu. A teď další reportáž. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Takový je kloubní implantát, nebo takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat i čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může vložit léčivá látka, která se pak postupně uvolňuje do těla.
1: To, co tam teď můžete vidět, tak zrovna teď tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v jedné z místností, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě různých porézních struktur, které napodobují kostní tkáň například.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Na začátku model do toho systému nahrajeme stovky, někdy i tisíce vrstev. Nejprve se tam nahrne vrstva prášku, to je taková ta šedá vrstva.
2: A teď tam začíná blikat ten laser a začíná vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je celkem, aby z toho skutečně mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě konkrétně máme celkem 1300 vrstev.
2: To znamená, že ty zelené už jsou hotové a ty žluté se teprve budou dělat.
1: Přesně tak. Celý proces trvá 10,5 hodiny.
2: Já si představuju kost, že je úplně celá vyplněná do nejmenšího detailu, takže to tak není.
1: Ne. Kostní tkáně je porézní, je to kvůli tomu, aby mohlo docházet k toku tělních tekutin. Velikost těch pórů se pohybuje v řádu desítek až stovek mikrometrů, což dokážeme pomocí téhleté tiskárny připravit.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů. To všechno jsou implantáty, které patří do lidského těla?
3: Ano, všechno. Toto je takzvaný krátký dřík do kyčelního kloubu, to je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě titán, 3D vytištěný a stejná funkce. Dobře proroste kost a umí v sobě uchovat ty léčiva jako zásobník.
2: To je vlastně takový jakoby dutý váleček. Kam se přesně dává to léčivo? Právě do té výplně anebo na povrch?
3: Kamkoliv, kde je ta porézní struktura, tak my to můžeme nasát před tím operačním zákrokem přesně pro toho konkrétního pacienta.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný, neškodlivý a hlavně se v těle pomalu a přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Tak já si teď tu bílou v uvozovkách tabletu vezmu do ruky. Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo bílou hmotou.
3: A zrovna v tomto případě je tam naimpregnovan materiál na bázi síranů, fosforečnanů, také stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin, které vlastně slouží jako bariéra proti zánětům po operačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy má Martin Matějka.
1: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev vstoupil na 25, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí a doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Sergeje K. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Sport. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech a Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švontekovou a postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Ozoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Portugalska postoupili po výhře 2-1 nad Chorvatskem do osmifinále mistrovství světa. Španělsko porazilo 3-0 Rakousko a za půl hodiny vyzve Švýcarsko Alžírsko, přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na trase Ústí nad Labem Lovosice a uzavírka na Pražském okruhu. Na silnici 30 z Ústí nad Labem do Lovosic hlásí náš zpravodaj dvě nebezpečné situace. Odstavenou cisternu v jízdním pruhu a také jelena.
4: Nad Labem stojí cisterna s pohonnýma látkama. Zabírá jeden jízdní pruh a je zasmutá, není nějak označena. A u dolních zálezel je bohužel uprostřed silnice jelen. Není sražený, chodí tam.
3: Dálnice teď bez kolon na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni v noci opravovali vozovku. Od sjezdu na dálnici D5 do Plzně kilometry 24 až 25 je zavřený pravý jízdní pruh a omezený je taky nájezd z rozvadovské spojky směr Ruzyně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
0: 4 minuty po půl páté ladíte noční Radiožurnál s datem 3. července a dnes začne jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Jeho historie sahá ale až do roku 1946. Poprvé se totiž na západě Čech konal první mezinárodní filmový festival před 80 lety. Rozpor v číslech je ale jenom zdánlivý. I to se teď dozvíte a můžete si to připomenout v dokumentu o historii festivalu nazvaném V hlavní roli Vary.
5: Filmaři jsou kronikáři.
6: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
7: Radiožurnál uvádí rozhlasový dokument V hlavní roli Vary. Příběh festivalu, který překračoval hranice filmu i politiky. Historií karlovarské přehlídky provází autor Martin Hrnčíř.
8: V západočeské Láně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
9: Začalo to doslova na zelené louce.
5: Tehdy v Karlových Varech roku 1946 postavili pořadatelé prvního ročníku velké letní kino.
8: V Karlových Varech, ve kterých budou promítány všechny cizí i naše filmy po své premiéře v Mariánských Lázních, se staví velké přírodní kino pro 5000 diváků.
9: Je tam spousta tehdejších prominentů, zejména teda té politické sféry. Vidíme tam samozřejmě ministra Václava Kopeckého, významnou osobnost. Vidíme tam vlastně i pana Holmana.
5: S Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu sledujeme na plátně v pražském kině Ponrepo přípravy přehlídky, kterou dali organizátoři dohromady za 6 týdnů.
9: On ten festival, nebo jeho první ročník, vznikl neuvěřitelně rychle. To bylo od prvních plánů až po realizaci zhruba 2 měsíce. To, že ten festival nebude navazovat na ten zlínský, ale že se přesune právě do těch Mariánských Lázních, kde většina obyvatelstva byla ještě před válkou německého původu, tak i v tom je Klás patřil poměrně význačné politikum, že teda ukazujeme, že teď ty oblasti, odkud odsuneme to německé obyvatelstvo, budou prostorem pro budování něčeho nového, lepšího a něčeho, co ponese určitý znak jako modernity a poválečného modernismu.
5: Už od prvních ročníků ale nebyl jen přehlídkou filmu. Nesl v sobě i představy o tom, jak má poválečné Československo vypadat.
9: To zařazení konkrétně tohohle týdeníku je zajímavé z toho, že on je celý o poválečné opravě českých příhraničních oblastí, bývalých sudet, odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vůbec první nejstarší dochovaný shot, který by se vyjadřoval ke vzniku festivalu zde ještě v Mariánských Lázních, tak vlastně je zařazen hnedka automaticky do toho kontextu přebudování té lokality, vybudování nějakého nového významu, a to vlastně všechno velmi úzce souvisí s tou ideologií za těmi prvními ročníky toho festivalu.
8: Práce rychle pokračují a už za několik dní uvidí návštěvníci festivalu vybrané ukázky evropské filmové produkce.
9: Proč vlastně musel vznikat tak strašně rychle? Ono to bylo proto, že bylo hodně chápáno, že ta přehlídka bude k oslavě prvního roku znárodnění československé kinematografie. Festival neprobíhal tehdy na začátku července, jak jsme zvyklí, probíhal v srpnu, a právě 11. srpna bylo velké výročí znárodnění českého filmu Benešovými dekrety. To byla i součást, opravdu velmi významná součást toho prvního ročníku festivalu v Mariánských Lázních, což my tady můžeme vidět právě v této dobové reportáži, kdy během opravdu velkého, velkolepého zasedání se hodnotily výsledky té roční práce. Opět tam slyšíme vlastně ten patos z toho, že nyní jsme nastoupili tu správnou cestu a teď konečně mohou vznikat filmy, které skutečně budou hodnotné, nebudou vlastně podléhat tomu přísně kapitalistickému buržoaznímu myšlení, ale budou to opravdu filmy, které budou spolu pomáhat nebo spolu vytvářet vlastně to nové svobodné Československo. Tady vidíme tehdejší funkcionáře, pan mluví Vítězslav Nezval. Ta akce měla skutečně jaký nádech jako určitého velikářství a opravdu to bylo něco mimořádného.
10: Zde zástupce nejlepší kinematografie světa, filmové pracovníky sovětské.
5: 60 let snímků, hvězd, ale také politiky, která mnoho let rozhodovala o tom, co se bude promítat a o filmu psát. Karlovarská přehlídka tak byla už od začátku zrcadlem své doby.
7: Festival a propaganda.
10: Kinematografii Lidové republiky čínské zde zastupuje delegace vedená předsedou čínské filmové administrativy Shi Tushanem.
5: Jsou tam jen estéčtí gurmandi a nudící se snobové z celé ČSR. Tak popisoval v roce 1948 časopis Tvorba Karlovarský festival, který už od svého počátku měl za vzor západní přehlídky v Benátkách nebo v Cannes. A někteří režiséři tendenčně dodávali, že si v Karlových Varech připadali jako za hranicemi Sovětského svazu.
10: Po něm pozdravil přehlídku pokrokového filmového umění člen předsednictva Světové rady míru, chilský básník Pablo Neruda.
5: Aby si připadali východní tvůrci jako doma, přejmenovali festivalové centrum Grand Hotelu PUP v roce 1950 na Grand Hotel Moskva.
11: Během procházení všech zmíněných materiálů poměrně často narážel na takové vlastně kuriozity dobové, které jsme třeba s kolegy neznali. A
5: Karel Och, umělecký ředitel Karlovarské přehlídky.
11: Já jednu z nich jsem nalezl v jednom interním materiálu, který byl takové jako vnitřní hodnocení ročníku 1952, nejen jeho průběhu, ale jeho příprav, který je právě z raných 50. let a možná může něco nastínit. Cituji: USA se festivalu vůbec nezúčastnili a pozvaná firma MPEA na pozvání neodpověděla. Chaplin na pozvání sdělil teprve 26. tohoto roku, že film Světla ramp není dokončen. Neúčast Mexika nebyla odůvodňována pro odpor výrobců, nýbrž z oficiálních míst, které nechtěli nic mít společného s filmovým festivalem pořádaným za železnou oponou. Kromě toho výrobci trvali stále na požadavku, aby filmy uvedené na festivalu byly odkoupeny do normální distribuce za dolary a ceny pro nás neúnosné. Konec citace. Takže ta polarizace těch světů tam je patrná, zároveň z toho je jako jasné, že ten svět nebyl přetížen filmy a nějaká komunikace, byť samozřejmě mnohem pomalejší, tam probíhala. To, co my dneska řešíme s různými Jorgosy Lanthimosy a tak dále, Paolo Sorrentinovi, tak tehdy řešili jako s Charlie Chaplinem a podobně. Takové ty interní materiály a zmínky tohoto typu dokládají pozici a určitý typ respektu festivalu ve světě, nehledě na to, že byl právě za oponu.
10: Velkou cenu festivalu získal sovětský film režiséra Chiaurelliho Nezapomenutelný rok 1919.
5: Mužem, který měl festival dlouhá desetiletí pevně v rukou, byl filmový historik a kritik Antonín Martin Brousil. Jako jedna z klíčových postav tehdejší kulturní politiky nejen sestavoval program, ale stál také v čele poroty.
11: Což neznamená, že to byl demagog nebo velký cenzor. Naopak v roce 70, dva roky po invazi, se dvěma členům poroty podařilo prosadit vítězství filmu Késke na louče. Přes Brousila se na festival dostala celá řada později slavných filmařů z Afriky, z Latinské Ameriky, Asie. Ale samozřejmě muselo se dohlížet na to, aby tam nedošlo k nějakým excesům a politickým výkyvům.
10: Za úmorného vedra neosvěžily ani léčivé prameny. Některé jsou totiž teplé a jiné zase zahřívaly zevnitř.
5: V 50. letech už byl festival soutěžním a nebylo výjimkou, že poroci udělovali 30, někdy i 40 cen.
10: Celkem 49 cen a čestných uznání předala porota filmovým umělcům celého světa, aby byla ještě více utužena mezinárodní mírová spolupráce pokrokových kulturních pracovníků.
11: Ta představa o letech 50., 60., 70., kterou má většina posluchačů zažitou, tak se reflektovala i v rétorice nebo způsobu psaní na festivalu. Ta šeť, která sála z těch papírů, deníků v letech 50. a 70. je matatelná, zatímco taková ta rozvívenost, rozpustilost let 60. se promítala i do reportování o filmech, mimo jiné velmi populární byla rubrika A až Z erotiky ve světovém filmu, což byla rubrika, která svým způsobem neměla nic společného s tím daným ročníkem festivalu, ale prostě v podstatě téměř po každé doprovodu explicitně polonahé herečky z nějakého filmu se dokládal velmi tak jako pseudoodborně fenomén erotického filmu, což jenom tak jako myslím, že vzniklo, protože prostě to šlo a pak samozřejmě to velice jako rychle bylo utnuto.
5: Na přelomu let 1967 a 68 už bylo ve vzduchu cítit příchod změny. Do života se pomalu vracela naděje, která pak dostala i jméno Pražské jaro. A právě v této atmosféře přijíždí na karlovarskou přehlídku mladá maturantka, která pracuje na festivalu dodnes.
7: Rok naděje.
12: Já vám tady
13: dobrý den, Martin Hrnčíř.
12: Počte, já vás usadím tam do vsedu, si se na
13: dobře.
5: Marii Grofovou, editorku filmového katalogu, najdete v jedné ze zadních kanceláří Karlovarského festivalu v Praze.
14: Já jsem měla čerstvě po maturitě a přišla jsem z malého podkrkonošského města do Prahy. Chtěla jsem studovat žurnalistiku, protože už na přelomu 67. a 8. prostě ta změna byla cítit ve vzduchu a mě to hrozně zajímalo. Bavilo mě psát, bavila mě politika, kulturní dění, tak jsem chtěla jít do praxe.
15: Toto myslí poctivá totočně s Československou republikou, ale socialistickou republikou, že se může k tomuto připojit každý, kdo chce.
14: V lednu 68 se zakládal nový filmový časopis Záběr, kam odcházela jedna z redaktorek z tiskového oddělení Československého filmexportu a já jsem dostala nabídku, abych tam šla jako elévka, což jsem s radostí přijala a protože filmexport byl tehdy pořadatelem filmového festivalu, tak tím pádem jsem automaticky začala pracovat na přípravách Karlovarského festivalu.
16: Jiřina Bohdalová s Radkem Brzo Bohatý.
14: My jsme to brali jako velké nadechnutí, velké očekávání. To byla pro nás úžasná doba, byla zrušená cenzura, což bylo něco neuvěřitelného, protože předtím do toho dubna jsem musela s každou rukopisnou stránkou chodit potupně na tiskový dohled, aby nám na to dali razítko. Najednou to bylo zrušené, takže to bylo pro nás něco úžasného.
5: A pak přišla zpráva, která se zapsala nejen do historie přehlídky.
17: Senator Kennedy has been shot.
18: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44.
14: V začátku festivalu byl spáchán atentát na Roberta Kennedyho a tam v prostorách festivalu se konala tryzna. A to nám nějak tak zatrnulo a tehdy jsme to pokládali za špatné znamení. To byl pro nás velký šok, protože Robert Kennedy byl velmi populární v té době.
5: I přesto se filmový svět nezastavil. Karlovy Vary dál žili projekcemi, debatami i ruchem kolonády, kde se potkávali diváci, filmaři i hosté z různých koutů Evropy. Festival už tehdy fungoval jako prostor, kde se promítaly jak artové filmy, tak divácky vděčné komedie, jako třeba Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla.
19: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
5: Po červeném koberci se tehdy skutečně prošly i tváře světové populární kinematografie. Jednou z nejvýraznějších byla návštěva Pierre'a Brisse, francouzského herce, který se do srdcí diváků zapsal jako legendární Vinnetou.
20: Vinnetou svůj úkol splnil.
5: Černobílé fotky francouzského Indiána najdete ve festivalovém deníku, který dávala dohromady Marie Grofová.
14: Festivalový deník, ten jsme připravovali částečně už s kolegou v Praze před Karlovými Vary, protože představte si, že jsme neměli žádné technické vymoženosti. Měli jsme jednu telefonní linku, poštu k zasílání a psací stroje značky Konzul. To bylo všechno. My jsme museli ze zahraničí schánět rukopisy, překládat je, schánět fotografie ve fyzické podobě samozřejmě, články od producentů a tak dále. To jsme si všechno připravovali v Praze. No a potom v těch Karlových Varech, tam jsme pracovali v prvním patře hotelu Sevastopol Horník, takhle se honosně nazýval dům tisku, kde bydleli všichni novináři. V přízemí hotelu Sevastopol bylo tiskové středisko a sídlila tam také festivalová pošta, odkud novináři mohli telefonovat a paní, úžasná paní u dálnopisu, která jim odesílala jejich psané články do celého světa. Fotografie pro festivalový deník a i pro celý festival pořizovala skvělá dvojice fotografů Skála Novák a jejich denní práce vyvolávala asistentka, s níž jsem sdílela pokoj v naší koupelně. Ostatně tato koupelna byla jediná na patře a používali ostatní členové redakce.
21: Takže místo prádla tam tedy visely fotky a červené světlo.
14: Přesně tak.
22: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
14: Já jsem ještě před koncem srpna 68 stačila s přítelem odjet na dlouho plánovanou a vytouženou cestu po milované Francii. Návrat byl truchlivý, ale emigrace pro mě nepřicházela v úvahu. Já jsem měla dokonce na rok 69 prostřednictvím rodinných známých domluvenou roční stáž v novinách v Hamburku. Takže pro mě tehdy spadla klec, cesta na západ se uzavřela a my jsme se všichni stáhli do soukromí rodin a venkov.
5: Festival v 70. letech pokračoval, ale už to byl jiný festival.
7: Normalizace. Festival všedi.
23: Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani je v tej straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy. Tak si...
14: Ty šrouby se utahovaly postupně. Na tom prvním normalizovaném ročníku festivalu v roce 70. Tam byly ještě trochu znát dozvuky minulých let a v té ideologické šedi se občas podařilo prosadit nějaké umění. Tehdy se pozoruhodně zachovali někteří členové mezinárodní poroty, francouzská herečka Marie-José Nat a Polák Křištof Zanussi, kteří se nenechali zlomit tlakem sovětské delegace, protože Sověti očekávali hlavní cenu a doslova vybojovali křišťálový globus pro britský film Kena Loache Cass.
24: This is Billy Casper. Billy Casper cheats, steals, lies.
14: A jak mi vyprávěla Eva Zaoralová, bylo to tak ostré, že členové poroty tehdy dokonce pohrozili, že odejdou z té poroty.
5: Do festivalového deníku se stále více promítala normalizační realita. Oficiální návštěvy, delegace ze socialistických zemí a pečlivě byl vymezený prostor i proto, o čem se smí psát.
14: My jsme přesně věděli, co smíme, co nesmíme, co můžeme. A když se podíváte na to, jak ten festivalový deník vypadal od těch 70. let, tak už to nebyly žádné hvězdy. Byli to funkcionáři, tesilové obleky, vítání, filmové delegace ze socialistických zemí jezdili na exkurze do výrobních podniků, do zemědělských družstev, jezdili se družit s pohraničníky, ani takové obvyklé glosy, vtípky moc nepřicházelo v úvahu, ani jsme do toho neměli chuť.
0: Jiná skupina zase obdivovala výrobu obřích číší v Mozerovské sklárně. Karlovarská setkání zbližují umělce, kteří jsou přesvědčeni, že film může víc než jenom bavit.
5: Mnohé české filmy mezitím skončily v trezoru. Snímky Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného a mnoha dalších.
14: Ta cenzura, která byla nastavená, tak v podstatě znamenala, že mnohé české filmy se okamžitě odstly v nemilosti a někteří jejich tvůrci buď nemohli pracovat, anebo emigrovali.
0: Porota udělila velkou cenu sovětskému filmu Zkrocení ohně režiséra Chabrovického.
14: Zlomem v organizaci festivalu nebo ve fungování festivalu byl rok 78, kdy se konání festivalu přesunulo do nově vybudovaného hotelu Thermal.
1: Tyčí se na okraji lázeňského areálu a rázem změnil směr tradičních procházek lázeňských hostí.
14: Každá... Což bylo moderní centrum pro 1800 diváků, ačkoliv tahle stavba manželů Machoninových byla tehdy vnímána velmi kontroverzně, tak těm divákům nabídla v podstatě komfort a stala se do dnešních dnů ikonou festivalu.
2: No, i když jsme festival v Praze pečlivě připravili, byli jsme zaskočeni mnohými technickými nedostatky na zařízení v budově Thermalu, kde se festival konal. Pro příští ročník je nutné najít skromnější, studenčnější prostředí.
7: 80. léta a pěrestrojka.
14: 80. léta, zejména na konci se závanem perestrojky, tehdy přinesly určité rozvolnění a tehdy už Vary vítali Moniku Vitti, Julietu Mazzinu, Bernarda Bertolucciho nebo Boba Hoskinse.
0: Přijel i slavný italský režisér Bernardo Bertolucci a přivezl snímek ověnčený 9 Oscary. Film, který vypravuje osudy posledního čínského císaře, má být uveden také v našich kinech. Při přípravě a natáčení jsem se snažil zůstat maximálně věrný průběhu událostí. Film Poslední císař je z historického hlediska věrnou rekonstrukcí.
14: Což už bylo takovým předznamenáním rozpadu režimu. Byla to dlouhá doba těch 20 let a v té svobodné tvorbě to setkávání lidí nesmírně chybělo. O to radostnější pak byl návrat k opravdovému osvobozenému festivalu po roce 89.
7: Svobodný festival.
0: Lázně plus film se rovná filmový festival Karlovy Vary. Byl podivuhodný svojí atmosférou shledání se zakázanou minulostí naší kinematografie, zázračným návratem odešlých a umlčených filmových tvůrců.
3: V Americe tam dokonce nevidíte ani žurnály, ani týdeníky. Tam vidíte akorát pár reklam, než se zhasne a pak už je hlavní film.
14: Ten první ročník se připravoval ve velmi hektické době. Vlastně od listopadu do jara se musel dát dohromady úplně jiný festival s úplně jiným zaměřením. Tehdy se toho ujal velmi zdatně Jiří Janoušek, ředitel Film Exportu. Rozhodl se, že se budou dělat dva katalogy. Jeden katalog soutěžních filmů, druhý katalog právě s přízněnou volbou. Scháněli jsme narychlo materiály, kopie filmů, museli se kontaktovat tvůrci ze zahraničí. Bylo to nesmírně náročné a já se divím, že se to vůbec nějak zvládlo. Samozřejmě, že tam byly organizační problémy, chyby, ale to už k tomu patří.
1: Filmový festival v Karlových Varech hledá svou novou tvář.
5: V té době přichází do vedení festivalu legendární dvojce Eva Zaoralová a Jiří Bartoška.
4: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka a ta funkce moje spočívala v tom, že jsem skutečně měl jednání jednak ze sponzory stávajícími, jednak ze sponzory latentními. Tak byl bych spokojenější, kdyby to stát trošku se zúčastnil tohoto dění, myslím po finanční stránce.
14: S Jiřím Bartoškou jsem se znala už od počátku 70. let z různých festivalů i z divadla. Kdybych teď zpětně ho mohla nějak charakterizovat po dlouholeté spolupráci, tak byl to férový chlap s obrovským nadhledem, s charakteristickým smyslem pro humor a s velkým osobním kouzlem.
25: Karlovy Vary, respektive Mariánské Lázně, byly už koncem července, 46. Takže ty byly v tom roce vlastně první, protože i Cannes bylo později.
14: A Evou Zaoralovou jsem se také poznala v 70. letech. Potkávali jsme se na různých filmových přehlídkách a později v klubu filmových novinářů. Eva byla obdivuhodná žena, nejen, že byla velice fundovaná ve svém oboru a výstostná profesionálka, ale také velmi přátelská a vstřícná a žádná funkce nebo postavení ji nikdy nedokázali změnit. Často na ní vzpomínám a hodně jsem se od ní naučila.
6: Ale od kterého roku ty Rusové dostali? Od 53.
25: Ne, od 59. měli.
6: Až 59. měli.
25: Za 57. dostal Karlovarský festival kategorii A. Ale v 59. už ji najednou neměl, protože byl založený v Boskevský festival
6: a
25: začalo se to dělit.
5: No. V roce 1994 pak přišel zlom. Jízda do Moskvy.
14: Ten festival se konal ob dva roky, což pro konání toho festivalu byl handicap, protože tam bylo určité dvouleté přerušení. Jiří Bartoška s Evou odjeli do Moskvy a tam prostě řekli a dost. My si festival budeme pořádat každý rok. V roce 94 se konal vlastně první Bartošku festival, ještě to bylo všechno tak ve stavu zrodu, ale od 95. ročníku už to naskakovalo na ten řádný festivalový provoz.
4: Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mi festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma. Takže jsem tady tak trošku jako jak za úředníka a nikoli za prezidenta, za ministra financí.
14: Mě Eva s panem Bartoškou oslovili právě na základě toho, že mě znali už z roku 90 a že jsem dělala festivalové deníky, jestli bych se neujala práce na katalogu, a od roku 95 už jsem sestavila svůj katalogový tým, který až na pár změn pracuje ve stejném složení dodnes.
5: Festival přežil okupaci, normalizaci i první svobodné roky plné zmatku, kdy nikdo nevěděl, co bude dál. Přežil přesun z Mariánských Lázní do Karlových Varů. Přežil dobu, kdy se hlavní hotel jmenoval Moskva a na kolonádě pochodovaly delegace v tesilových oblecích. Přežil trezory, zákazy i emigraci těch nejlepších tvůrců. Lidé sem ale jezdili vždycky kvůli filmům a to se nezměnilo. 60 ročníků, ideologie přišla, odešla, festival ale zůstal.
6: Filmaři jsou produktáři.
25: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
5: V rozhlasovém dokumentu vystoupili Tomáš Hubáček, Karel Och a Marie Grofová. Pořad doplňují archivní zvukové ukázky z československého filmového týdeníku a dokumentu Filmová lázeň režiséra Miroslava Janka. Rozhlasovým dokumentem v hlavní roli Vary provázel autor Martin Hrnčíř.
6: Filmaři jsou kronikáři, ale popisují také naději. A to je důležité.
8: Stále ještě je s vámi Noční radiožurnál. Slyšeli jste dokument radiožurnálu nazvaný V hlavní roli Vary, který se věnoval historii filmového festivalu, který dnes v lázeňském městě začne, a to 60. ročníkem. Samozřejmě veškeré informace z festivalu a hosty vám budeme přinášet po celou dobu ve vysílání radiožurnálu, a to až do konce festivalu, tedy do 11. července. A pokud se na festival vypravíte, tak nás najdete i přímo na místě v našem stříbrném Airstreamu, tak nás navštivte. A teď už nastal čas na střídání. Za dvě minutky, bude přesně pět, začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a od mikrofonu se loučí a krásný pátek přeje všem Adam Carda. Tak příjemný poslech.
9: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
10: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s radiožurnálem.
9: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
10: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
9: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
10: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
9: Radiožurnál ve Varech.
10: Začínáme v sobotu 4. července.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.
10: I o prázdninách. Radio...
11: Tolik tedy vysílání Radiožurnálu. My se ale na Radiožurnálu Sport vzdálíme. Jsou totiž 4 hodiny a 59 minut k tomu a proto právě teď míříme za naším reportérem Adamem Procházkou. Začíná totiž poslední zápas nočního programu na fotbalovém mistrovství světa. Stále jsme v úvodním kole vyřazovací fáze světového šampionátu a Švýcarsko se bude snažit postoupit přes Alžírsko. Pojďme na náš přímý přenos.
12: Krásné fotbalové ráno všem fanšmekrům, kteří si třeba přistali, aby slyšeli a zjistili, jak dopadne tenhle zápas úvodního kola play-off mistrovství světa, anebo taky všem, kteří vstávají do práce. Teď se vám ta případná cesta trochu, doufejme, zlepší a zpříjemní, protože Švýcarsko a Alžírsko, to by mohl být zajímavý zápas. Fanoušci na stadionu ve Vancouveru už odpočítávají poslední vteřiny. S míčem začne hrát Alžírsko a to se děje právě teď. K míči se dostává i Tnury, přihrává zpátky, takže Alžířané začínají z defenzivních linií. Teď Bensebaini a po něm znovu i Tnury, který se teď trochu zamotal do míče v souboji s Ndojem. Míč skončil v zámezí, ale až po doteku křídelníka Švýcarska. Ale nakonec ne, nakonec to byl i Tnury, který se dotkl míče naposledy, takže hrají Švýcaři. Máme první minutu zápasu úvodního kola play-off mistrovství světa. Švýcarsko, Alžírsko 0-0. Teď tedy hrajou Švýcaři, Elvedy, Zakaria se s míčem vrací, dává Elvedy mu, ten je zatlačený napadajícími Alžířany až do vlastního vápna, takže si zahraje i brankář Kobl, po něm Akanji, trochu riskantně vrací Koblovi, ale takhle vysoký pressing Alžířani nasadili hned od první minuty. Elvedy musí nakopávat míč směrem dopředu. Našel Embola, tomu ale míč odskočil od nohy a tak můžou pokračovat opět Alžířané. A je to kapitán Mares na pravém křídle, který padá na zem po souboji s vracejícím se Manzambim. Ale faul to není a právě Manzambi teď prchá po levém křídle dvěma napadajícím Alžířanům, po něm Vargas si taky předkopává míč podél levé postraní čáry, míč končí v zámezí a vypadá to, že jako poslední se míči dotkl Vargas, takže ve druhé minutě za stavu 0-0 mezi Švýcarskem a Alžírskem budou zahrávat autové vhazování právě hráči Alžírska. Ve druhé minutě Alžírsko je v play-off mistrovství světa po druhé v historii. Když se to stalo poprvé, tak Alžírsko nezvládlo to úvodní kolo. Samozřejmě svěřenci Vladimíra Petkoviče se to budou snažit teď trochu vylepšit, ale u míče v tuhle chvíli Švýcaři, série hlaviček uprostřed hřiště a nakonec Alžírsko získává míč a přihrávka na levé křídlo Ait Nuri v souboji s Ndojem, ale Ndoje se už po druhé na začátku zápasu vrací a plní svoje defenzivní povinnosti. Nákop v podání brankáře Kobla nenašel Embola, takže míč se vrací opět k půlící čáře a tam si ho v klidu zpracovává Bentaleb, přihrává zpátky a může hrát taky Mandy a pravý obránce Alžírska Belgali na vlastní polovině radši vrací míč zpátky Mandymu. I Švýcaři vysouvají pressing na hranici vápna Alžírska, takže jediný, kdo může hrát v klidu, je právě brankář Zidane. Luka Zidane, samozřejmě jeden ze synů slavného Zinedina Zidana, teď má míč ve vlastním pokutovém území, nakopává ho směrem na polovinu soupeře, Mares padá v souboji s Rodriguezem, ale faul to není, takže hrají Švýcaři, ale přichází o míč rychle, no a Alžírsko má prostor na polovině soupeře, ale Maza hodně otálel s tím míčem na svých kopačkách, třetí minuta a stále tedy 0-0. Konec třetí minuty, Švýcarsko hraje s Alžírskem nerozhodně 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu. Nestalo se během vstupu do zpráv vůbec nic, protože Alžírsko ztratilo. Míč ze ruky nepřihrál přesně. A to znamená autové vhazování pro Švýcary, které si na starost vezme Zakaria. Zakaria háže míč podél pravé postraní čáry, tam byl jenom Bentaleb, jeho hlavička ale skončila na kopačce Manzambiho. Ten míč ztrácí, takže znovu Alžírsko u míče. Mandy ukazuje brankáři Zidanovi, ať to trochu uklidní, ať nikam nespěchá. Takže i další stoper Bensebaini vrací míč Zidanovi a Alžírsko skutečně uklidňuje hru. Chvíli si pohraje s míčem na svých kopačkách na vlastní polovině, znovu brankář Zidane je pryč ze svého vápna a nakopává míč levačkou na polovinu soupeře. Tam je ale připravený Elvedy, který míč dokonce zpracovává, otáčí se s ním a skvěle ho konstruktivně rozehrává. Potom ještě Ndoye se snažil prodloužit tu přihrávku podél pravé postraní čáry, ale Freuler už se nestihl k míči dostat, takže míč se odkutál do zámezí a Alžírsko rozehrává opět autem do hry. Zidane u míče, tak 3 metry venku z pokutového území, předává míč Bensebainimu, ten rozsáhl ruce, že neví komu, ale potom našel, Ait Nuri ho nenašel, nakonec vyběhl briskně brankář Švýcarska Kobl a ten míč zakopl pryč před nabíhajícím hráčem Alžírska a to znamená autové vhazování opět pro Alžířany, vhozeno, Maza zpracovává, dobrá klička, přidává Ait Nurimu, Alžířané hrají na levém křídle na polovině soupeře, ale Švýcaři dokázali vystihnout tu přihrávku, zakopnout ten míč. Potom přichází chyba Bensebainiho, naštěstí pro něj byl opět připravený Zidane to uhasit před nabíhajícím Embolem, tu nepovedenou přihrávku obránce Borussie Dortmund, který teď znovu u míče na vlastní polovině, opět čeká na podporu spoluhráčů, přichází Bentaleb, Bentaleb udělá několik kroků dopředu, přihrává Mazovi, to už jsme na polovině Švýcarska, dobré přenesení hry Mazy na pravé křídlo, tam si nabíhá Belgály, pravý obránce Alžírska, dobrá přihrávka, ještě pouští Mahrez za sebe a zakončení v podání Mazy. Netrefil ten míč úplně dobře, nebyla z toho razantní střela a vůbec tedy neohrozila brankáře Kobla, ale první povedená kombinace Alžírska, která vedla až z těch defenzivních řad do pokutového území, ale to zakončení, to zkrátka postrádalo razanci i přesnost, on ten míč dokonce projel vnějškem kopačky mezi nohama střelce, takže gól z toho být nemohl. Šestá minuta, Švýcarsko-Alžírsko 0-0, posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, Zeruki a po něm Mandy. Alžírsko teď prožívá zatím svoji nejlepší pasáž v zápase, drží míč, vytvořilo si jednu šanci a dál pokračuje v tlaku. Teď je to Bensebaini na půlící čáře, po něm Mandy, zbíhá si tam taky Belgály, ale přihrávka míří na Aouara. Aouar pomáhá si ještě se Zerukim. Zeruki vrací Aouarovi. Aouar, to je záložník Alžírska, který se teď pohybuje i se svými spoluhráči. Na polovině Švýcarska, ale opět přihrávka zpátky a teď Mandy přenáší těžiště hry nalevo. Povedené přenesení zpracovává Ait Nuri, který si pomáhá ještě se Šajbim. Šajby přihrává zpátky. Byl tam tvrdě dotíraný Manzambim, ale faul to nebyl, takže Alžírsko pokračuje a je to právě Šajby, alžírská desítka, která vrací míč brankáři Zidanovi, Zidane a po něm Mandy a mezi stopery Alžírska si zbíhá taky Bentaleb, aby pomohl utvořit tu výstavbu hry. Přihrává na levou stranu na Ait Nuriho, na levého obránce Alžírska, ten vrací pod sebe i Šajby se vrací zpátky ke stoperům, teď znovu Bentaleb, Bentaleb a Šajby, to už jsme na polovině Švýcarska. Teď průniková přihrávka na Zerukiho, ten míří do vápna, padá na zem po souboj s Akanjim, zlobí se na rozhodčího Falcona Pereze z Argentiny, ale ten zůstává klidný, penalta to nebude. Osmá minuta začíná, Švýcarsko-Alžírsko 0-0, zápas úvodního kola playoff mistrovství světa. Slyšíte ho v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, tak jako všechny zápasy vyřazovací fáze, no a fanoušci, zejména švýcarští fanoušci. Ve Vancouveru tedy bučí, chtěli by penaltu po tomto zákroku, respektive samozřejmě fanoušci Alžírska. Teď Alžírsko u míče a je to Maza, narážečka s Marézem, ten potom ještě posouvá Aouarovi, Aouar se otáčí, teď Alžířané dokázali se nastěhovat k pokutovému území Švýcarska, Švýcarsko stažené v hodně tuhém bloku. Ait Nuri má míč na levé straně, ale nemá kam dopředu a tak si vybírá radši spolupráci se stopery. Bensebaini, Mandy, to jsou střední obránci Alžírska, připojuje se k ním taky záložníci Šajby a Bentaleb, ale teď hraje opět Mandy i Maza. Riskantní přihrávka, ale Alžířané to zvládli, byť je Bensebaini zahnaný blíž ke své bráně na vlastní polovině, musel si pro míč zběhnout. Teď už ho ale posílá opět o pár metrů dopředu na Ait Nuriho. Ait Nuri opět jenom vrací Bensebainimu. Tak teď jakoby Alžírsko čekalo na to, až vyláká Švýcary trochu ven z toho defenzivního středního bloku. A teď dokonce přihrávka i na brankáře Alžírska na Zidana, který je ale vyběhnutý zhruba 3 metry nad svým pokutovým územím. Teď přihrává Šajbimu, Šajbimu vrací a Zidane otálí, přihrává na pravou stranu, tentokrát si zahraje Mandy a po něm taky Zeruki. Zeruki se s míčem vrací, Vargas ho drží za ruku, ale Zeruki to ustál a rozehrál zpátky. Teď nepřesná přihrávka Alžírska, míč končí v zámezí, ale bude to autové vhazování pro Alžířany, pro tým, který je v tom světovém žebříčku na 28. pozici, to Švýcaři, ti jsou o 9 pozic výš, v světovém žebříčku na 28. pozici, to Švýcaři, ti jsou o 9 pozic výš, to znamená na 19. příčce, ale

s Belgálim. Je tam taky Bentaleb, ale dobrá přihrávka. No a Manzambi může dopředu, už je v pokutovém území. Manzambi obchází soupeře, přihrává před bránu a je to gol. Švýcarsko vede 1-0. Brel Embolo se prosazuje. Začátek 11. minuty. Švýcaři ve Vancouveru slaví. Byl to protiútok po dobré pasáži Alžírska. Ten protiútok se zrodil na levé straně. Vargas pronikl dopředu, po něm míč převzal Manzambi, tedy zatím nejproduktivnější hráč Švýcarska na turnaji. Má 3 góly, teď si připisuje druhou asistenci. No a zakončil samozřejmě hrotový útočník Brill Embolo, který tak posílá Švýcary do vedení. Embolo se prosadil i v tom prvním zápase na mistrovství světa, kdy Švýcaři remizovali 1-1 s Katarem, teď se prosazuje znovu. Jako oslava hodně zajímavá, sedl si do tureckého sedu a ukázal své bílé zuby a teď může tedy ukazovat i svoje fotbalové kvality dál, protože to zakončení, to už bylo jednoduché, to bylo do prázdné brány. Vlastně všechnu práci odvedl právě zmiňovaný Manzambi, který dokázal obejít Mandyho, no a potom, když už Zidane vybíhal, aby zmenšil úhel Manzambimu, tak Manzambi v pádu přihrál levačkou před branku a Embolo mezi dvěma bránícími hráči Alžírska se dokázal prosadit, nastavil svou levačku a ten míč nasměroval do branky. Takže máme tu změnu skóre. Švýcaři jsou na dobré cestě vyhrát vyřazovací zápas na mistrovství světa. A to se naposledy stalo, a je to už dlouhá doba, 80 let zpátky. Kdybyste to nechtěli počítat, a já se vám vůbec nedivím, máme nějakých 5 hodin a 11 minut ráno, tak to byl rok 1938. Ale nepředbíhejme, zatím tedy 1-0 ve 12. minutě. Švýcarsko vede nad Alžírskem 1-0. Videorozočí ani nemusel celou situaci přezkoumávat, nebylo co. Bylo to čisté podle regulí a Švýcaři tak můžou se snažit držet, případně navyšovat jednogólový náskok. Alžírsko má před sebou zase o něco náročnější úkol než na začátku utkání. 13. minuta už nám začala, Švýcarsko-Alžírsko 1-0 a hrát teď budou Alžířané, kteří mají míč na vlastní polovině. Teď už se dostali na polovinu soupeře, přihrávka na záložníka Aouara. Aouar přihrává do středového kruhu, tam jsou dva stopeři, jeden z nich, Mandy, přebírá ten míč. Mandy právě toho obehrál Manzambi v tom klíčovém souboji v pokutovém území. Teď ale Mahrez, průnikovka, která neprošla, protože připravený byl Akanji. Znovu Alžírsko to zkouší po odraženém míči, teď to zkouší na levé straně, tam je připravený Ait Nouri, levý obránce Alžírska, má míč u své levačky, dělá kličku Ndojemu, ale Ndoje pozorný a dobře a hodně nepříjemně tam brání Ait Nouriho a to znamená, že míč teď mají Švýcaři a získají autové vazování, protože Zakaria dokázal ten míč odkopnout přímo do Ait Nouriho. Od něho se míč odrazil do zámezí a tak hrají Švýcaři na začátku 14. minuty. Drží vedení 1-0, zapojí se i kapitán Xhaka. Xhaka přihrává Zakariovi, kombinace, která končí u brankáře Kobla a u jeho nákopu, který nedoletěl na polovinu soupeře, takže Alžírsko získává míč na polovině Švýcarska. Švýcaři se stáhli a teď po tom gólu, a je to logické, často to vidíme u týmů, které se dostanou do vedení, teď jsou o něco pasivnější. Alžířané tak se poměrně snadno dostávají už na dosah pokutového území. Kombinace Aouara společně s Šajbim Aouar a rána spoza vápna hodně pomalá doprostřed brány a po zemi. Tohle nebude nic nebezpečného pro brankáře Švýcarska Kobla, který tak i po téhle střele, i po tomhle střeleckém pokusu drží čisté konto. Tohle byla teprve druhá střela Alžírska, ale to Švýcaři. Ti mají na kontě třeba jenom jednu jedinou střelu, a to střelu Embola, která skončila v síti. A i díky tomu Švýcaři tedy i v 15. minutě vedou 1-0 a teď útočí po pravém křídle. Připravený je tam Ndoje, má míč u své pravačky v souboji 1-1, ale neobchází Ait Nouriho. Ten získává míč pro Alžírsko, vyslechne si potlesk fanoušků své země ve Vancouveru, ale další jeho nákop už přesný není. Přeletěl veškeré řady hráčů, jak svých, tak soupeřů, a tak míč končí až u brankáře Kobla. Ten okamžitě rozehrává, Elvedy nakopává míč na levou stranu, Rodriguez zpracovává hrudí a levačkou posouvá před sebe na Manzambiho, autora asistence. Manzambi přihrává k levé postranní čáře na Vargase a ten vrací míč ke stoperům. Akanji rozlíží se dopředu a nachází volného Manzambiho na levém křídle, který si vyměnil pozici s Vargasem. Teď si ale

0: Míč předkopl se štěstím, stále ho má u kopačky. Manzami už je ve vápně, přihrávka do vápna. Tam jen doje, přihrává ještě Freulerovi, rana a zakončení v podání Zakárii ve vápně, ale brankář Alžírska Zidane chytá. Zakaria to netrefil dobře, ten míč skočil od trávníku a ztratil veškerou razanci, potom nečistě trefeném volej. Mezitím, co na trávníku leží Manzambi a Švýcaři si stěžují, chtěli by, aby Alžířané zakopli míč, tak Alžírsko pokračuje. Až teď Riyad Mahrez, kapitán Alžírska, sportovně zakopává míč, no a Manzambi se drží za obličej. Polovina 16. minuty, Švýcarsko-Alžírsko, zápas úvodního kola play-off mistrovství světa, 1-0 pro Švýcary a Manzambi tam zůstal ležet po té skrumáži v pokutovém území, ale no přesně se přiznám, nevím, co se tam mohlo stát a co by ho teď aktuálně mohlo trápit. Doufejme, že to nebude nic nezaviněného, protože to často znamená nějaké svalové zranění, přes které zkrátka nejede vlak. Každopádně na začátku 17. minuty tedy Švýcaři drží jednobrankové vedení nad Alžírskem. Alžírsko mimochodem vede Vladimír Petkovič, což je trenér, který sice je narozený v Bosně, ale má taky třeba i chorvatský nebo švýcarský pas. A Švýcarsko, tedy svého dnešního soupeře, zná hodně dobře, protože ve Švýcarsku hrál, pak tam taky trénoval, třeba Lugano nebo Young Boys Bern. No a samozřejmě, a to je to nejpodstatnější a to nejzajímavější na tom příběhu a propojení trenéra Alžírska Petkoviče se Švýcarskem, on švýcarskou reprezentaci taky vedl. A to ne rok nebo dva, ale od roku 2014 až do roku 2021 a skončil po vlastně největším úspěchu, kdy se dokázal se Švýcarskem dostat do čtvrtfinále toho covidového mistrovství Evropy v roce 2021. Tehdy Švýcaři vyřadili v osmifinále Francii po skvělém zápase a potom Petkovič skončil. Teď tedy trénuje Alžírsko a už se můžeme pomalu vrátit i k zápasu, protože už máme rozehráno, hraje se. Manzambi ještě není zpátky na trávníku, tenhle ofenzivní záložník Švýcarska, ale vypadá to, že bude v pořádku a bude se moct vrátit do zápasu, jenom bude čekat na pokyn sudího. Mezitím tedy Alžírsko alespoň chvíli bude hrát v početní převaze. Bensebajny a Mandy, spolupráce stoperu Alžírska a přihrávka, která míří k pravé postraní čáře na Belgaliho, ten naznačuje pohybem kličku doleva, ale potom přihrává doprava na Zerukyho. Teď kombinace mezi Marézem a taky Mazou, ale nakonec se ta hra otáčí zase zpátky ke stoperu. Bensebajny blíží se pokutovému území, stoper na výletě, přihrávka na levé křídlo. Aitnuri má míč pod sebou, nasadili se Zakariovi, Aitnuri se dostává do pokutového území, centruje, ale to je zblokované a Aitnuri se musí vrátit další jesle, tentokrát dojemu. Parádní práce v podání Aitnuriho, Maza a jeho rána zblokovaná, ale hodně, hodně sympatická hra teď od Alžírska a zejména o Aitnuriho, který během pár sekund nasadil dvoje jesle soupeřům, kterým se musí motat hlava ještě teď, ale už hrají Švýcaři a Manzambi si stěžuje, protože se dostal do hry po tom zranění a hned mohl pelášit do protiútoku za obranu soupeře, ale oni si ho spoluhráči nevšimli, nepočítali s tím, že už se vrátí, nevšimli si ho a tak ta přihrávka za obranu Alžírska nepřišla, no a Švýcaři hrají na vlastní polovině. 19. minuta a Švýcaři vedou nad Alžírskem 1-0. Kapitán Žaka má míč u své levačky, rozlíší se dopředu jako quarterback v americkém fotbale, ale nenachází nikoho v náběhu a tak míč posouvá Elvedimu. Po něm hraje zase Žaka, Elvedy teď už na pravé straně, na vlastní polovině, přihrávka zpátky, teď posledním hráčem Švýcarska je Žaka, který přihrává Koblovi, ale neúplně přesně, Kobl byl na levé straně branky, Žaka přihrál na tu pravou stranu, takže naštěstí ta přihrávka pro Švýcary neměla potřebnou razanci, aby skončila vlastním gólem v brance, Kobl vykopává, Alžírsko zpracovává a hraje Bentaleb. Po něm stoper Bensebajny. Aitnuri, ten už se dostává na polovinu Švýcarska, přihrává dopředu na Aouara, Aouar trochu na špek přihrává Shaibimu, ten ale dokázal míč udržet a tak Alžířani pokračují v kombinaci, stále tedy na vlastní polovině, ale teď po pravé straně, už překročili půlící čáru, ale kapitán Mahrez radši vrací míč zase zpátky. Zeruky, přihrávka přes středový kruh na Mandyho průniková přihrávka, Aouar zpracovává hrudníkem, už je na hranici pokutové území, ale po souboji se urostlým Zakariou padá na zem, faul to nebyl, tělo na tělo. Souboje se Zakariou, který je pravým obráncem, ale svou postavou připomíná spíš důrazného stopera, budou hodně těžké pro kohokoliv, kdo bude hrát na levém křídle Alžírska, ať už je to Shaibi nebo právě teď zmiňovaný Aouar. No, Murat Yakin zatím nevypadá úplně spokojně, trenér Švýcarska, který už několikrát směrem na své svěřence poslal hodně emotivní gesta. Teď Švýcaři kombinují ve vlastním vápně. Zakaria je těsně bráněný. Ait Nourim, teď Zakaria padá na zem a faul to podle sudího nebyl. Zakaria si stěžuje. Není to ani autové vhazování pro Švýcarsko, nebo bude? Nakonec bude. Ait Nourim akorát nechtěl vrátit míč Švýcarům, kterým ten míč samozřejmě náleží. Na to si Zakaria zejména stěžoval. Teď už má právě tenhle pravý obránce Švýcarska míč nad svou hlavou, posílá dlouhý out dopředu, nachází ale pouze záložníka Alžírska Zerukiho, jeho přihrávka zblokovaná, po něm Bentaleb, teď série hlaviček, nakonec odkop Elvedyho, který ale opět končí jenom u Alžířanů, ale byl tam během toho faul a tak se Švýcaři dostanou k míči. 22. minuta právě začíná a Švýcaři vedou v úvodním kole playoff mistrovství světa nad Alžírskem 1-0. A Zakaria si zahraje společně s Elvedym. Elvedy dělá několik kroků vpřed, už se dostává k půlící čáře, překračuje ji, přihrává Žakovi, ale ten raději zpátky. Bezpečně zase na Akanjiho, Akanji ve středovém kruhu a přihrávka k levé postraní čáře, tam hlavičkou udržel míč ve hře Rodriguez, posouvá míč ke středu hřiště, tam je Žaka a taky Manzambi. Manzambi se s míčem zastavuje a přihrává na levé křídlo, tam je Rodriguez, přihrávka, centr zblokovaný, končí v zámezí a bude to rohový kop pro Švýcarsko. A to už v pomalu končící 22. minutě. Švýcaři budou mít šanci případně navýšit to vedení 1-0. To je vedení, které trvá od 10. minuty, kdy se po skvělé kombinační akci Švýcarů prosadil Embolo po skvělé přihrávce Manzambiho před branku. Tam už to Embolo neměl těžké. Teď to bude mít náročné v soubojích pokutovém území, protože samozřejmě i Alžírsko má několik urostlých chlapíků. Rodriguez zahrává rohový kop do vápna, ale Bentaleb bezpečně odhlavičkovává pryč z pokutového území a tak se Alžířané i vysouvají z vápna a Švýcaři ti to budou muset vyřešit zase od píky, tedy od obránců. Freuler, teď záložník, se dostává na pozici posledního muže před brankářem, zahraje si i brankář Kobl, posouvá míč před sebe, teď už Žaka, kapitán Švýcarska, nachází Freulera ve středu hřiště, Manzambi se stahuje s míčem, protože je těsně bráněný Zerukim. Hráči Alžírska si zatím hodně zodpovědně hlídají svého soupeře, dotírají se na něj v tom bránění jeden na jednoho, ale teď to nese dokonce i ovoce pro Alžírsko, protože k míči se dostává Ben Sebaini a Alžírsko hraje na vlastní polovině. Švýcaři se pomalu stahují, mezi tím, co Bentaleb přihrává Scheitli na pravou stranu na vlastní polovině na Mandyho. Mandy se rozlíží a posílá dlouhý nákop na Shaibiho, ale ten se k míči nedostane. Ta přihrávka byla příliš dlouhá, byť ukazuje Shaibi palec nahoru, tak míč má ve svých rukou brankář Švýcarska Kobl. Akanji dělá kličku Masovi a dostává se před něj dopředu. Dobrá přihrávka na Vargase. Vargas si pomůže ještě s levým obráncem Rodriguezem. To už jsou Švýcaři na polovině soupeře na levé straně. Rodriguez vrací míč Vargasovi. Vargas přihrává do středu na Manzambiho, ten vrací Žakovi a Švýcaři se opět usazují na polovině soupeře nedaleko vápna, i když ta defenzivní řada je teď přesně na hranici pokutového území, defenzivní řada Alžírska samozřejmě, končí 24. minuta, Švýcaři obléhají pokutové území Alžírska a vedou 1-0 v úvodním kole playoff mistrovství světa. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, průniková přihrávka na pravého obránce Švýcarska Zakariu, ten může centrovat do vápna z pravé strany, centruje, ale je to zblokované. Ait Nourim, který zatím hraje hodně povedený zápas, nejenom, že zatím v defenzivě odvádí to, co má, ale několikrát nám ukázal i jeho ofenzivní choutky. Teď ale to bude autové vhazování, které pravděpodobně nabídne Ndojemu hodit dlouhý aut do vápna, nakonec si ale vybírá tu variantu nakrátko se Zakariou, po něm Manzambi, Švýcaři u pokutového území Alžírska. Akanji, přihrávka doleva. Rodriguez, rána z dálky po zemi, která minula levou tyč, ale ona se z téhle rány mohla vyklubat nebezpečná přihrávka, ale Embolo nedokázal ten míč stihnout. Teď slyšíte bučení na stadionu, nesnad proto, že by jeden či druhý tým předvedl nějakou nepovedenou akci nebo nesportovní chování, zákrok, ale protože přichází hydratační a komerční pauza, a to na konci 25. minuty. Připomeňme si takto nejpodstatnější, co se v zápase stalo, a to je hlavně 10. minuta, kdy se prosadil Brel Embolo, dokázal doklepnout míč do sítě po skvělé práci a taky asistenci nejproduktivnějšího Švýcara na turnaji, 20-letého Johana Monzambiho, který tedy přihrál Embolovi, ten zakončil a díky tomu ve 26. minutě Švýcaři vedou nad Alžírskem 1-0.
1: Říká Adam Procházka z přímého přenosu Radiožurnálu Sport. Na chviličku uhneme do hudby, ale za chviličku se vracíme zpátky.

0: Loučíme se z Green Day na Radiožurnálu Sport, je 5 hodin a 27 minut a tak se vydáváme zpátky za závěrečným zápasem dnešního programu, nebo lépe řečeno nočního programu, který nabídl fotbalový světový šampionát. Už víme, že Španělsko postupuje do osmifinále po vítězství 3-0 nad Rakouskem. Dva góly dal mimo jiné Mikel Oyarzabal. Co se týče Portugalska, tak to otočilo vývoj zápasu s Chorvatskem z 0-1 na 2-1 i díky penaltě Cristiana Ronalda, který tedy srovnával na 1-1 a trefil se vůbec poprvé ve vyřazovací fázi na světovém šampionátu na 9. pokus. Podobně to mimochodem měl taky Lionel Messi, a to v roce 2022. Takže 2-1 pro Portugalsko v utkání s Chorvatskem. No a jak to vypadá teď v utkání Alžírsko-Švýcarsko? To znovu zjišťujeme z našeho přímého přenosu, který vysílá Adam Procházka.
1: 29. minuta začíná, občerstvovací a komerční pauza končí a hrát bude Zidane, tedy brankář Alžírska. Alžírsko bude dál dotahovat jednobrankové manko, Švýcaři vedou a teď se všichni hráči vydávají k pulící čáře, protože ten nákop Zidana míří na polovinu soupeře, dobrá hlavička v podání Žaky, ale končí pouze na kopačkách Alžířanů a tak se k míči dostává jenom ale na chvíli Šajby, potom míč ztrácí a teď už můžou Švýcaři hrát s trochu větším klidem na kopačkách, protože mají prostor zejména stopeři Akanji a taky Elvedy, který teď dostává přihrávku na vlastní polovině, už je u půlící čáry, jenomže Zakaria mu potom po té pravé straně utekl až příliš daleko, takže neměl kam hrát. Elvedy zkusil průnikovou přihrávku středem hřiště, ale tam byli připraveni záložníci Alžírska, takže Zeruki získává míč pro Masu, Masa a přihrávka Mahrezovi. Mahrez vrací zpátky na vlastní polovinu. Tam je Bentaleb a pomáhá si s ním taky Šajby. Šajby a přihrávka na levého obránce Ait Nuriho už na polovině soupeře. Ten vrací zpátky Šajbimu a ten odevzdává zase stoperům. Takže hraje Bensebajny a taky Mandy. Bensebajny teď přímo na půlící čáře. Mezi stopery si zbíhá taky Bentaleb a vrací Bensebajnymu stoperovi bundesligové Borussie Dortmund Ait Nuri. Teď přebírá přihrávku od Bensebajnyho, ale vrací opět zpátky. No, jakoby Alžířané nevěděli kudy, protože teď je ten defenzivní blok Švýcarska neprůstupný, alespoň to tak vypadá na konci 30. minuty. Za stavu 1-0 právě pro Švýcaři. Proto teď brání a jsou trochu pasivnější, než bychom možná od Švýcarů očekávali. Uvidíme, jestli toho Alžířané využijí. Teď je otáčí těžiště hry na Ait Nuriho. Ait Nuri a další klička, kterou dělá Ndojemu. Chtěl mu opět prohodit míč mezi nohama, což už se v tomhle zápase stalo. Teď se to nepovedlo. Ndojemu pláchl a potom přichází faul Ait Nuriho, který marně stíhal utíkajícího křídelníka Švýcarska. Žlutá karta z toho nebude. Bylo to jen takové drobné zatažení za levou ruku, ale i to samozřejmě v té plné rychlosti do jeho dostalo z rovnováhy a potom se poroučil k zemi. Švýcaři tak rozehráli nakrátko směrem dozadu na Akanjiho. Akanji se s míčem otáčí a přihrává vlastnímu brankáři, tedy Koblovi. Ten má míč přesně na hranici vlastního pokutového území. Zpracovává ho levačkou, ještě ho převaluje ze strany na stranu, rozmýšlí se, kam ho pošle, nakonec vysokým míčem hledá Zakariu, ten zvládl se ten míč jenom předkopnout několik metrů před sebe, ale před Ait Nuriho se už nedostává, ale Ait Nuri raději tedy hraje do zámezí a tak to bude autové vhazování pro Švýcarsko, které už je rozehrané a Švýcaři kombinují dál na vlastní polovině. A teď přihrávka doleva. 32. minuta, Švýcarsko vede nad Alžírskem 1-0. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme dál v přímém přenosu na Radiožurnálu po vstupu do zpravodajství Radiožurnálu, takže Radiožurnál Sport dál vysílá přímý přenos tak, jak jste zvyklí teď během toho, co se snaží Vargas proniknout do vápna a daří se mu to. Ještě jedna klička, Vargas je ve vápně, teď to trochu překombinoval, ale stále má míč u své pravačky, přihrávka zpátky, ale ta už neměla přesnost ani razanci, ale zajímavý průnik Vargase, který už se mi zdálo, že to překombinoval, protože asi na potřetí zasekl, když už měl možnost centrovat. ale míč udržel na svých kopačkách, to ano. Potom ale scházela přesná přidávka. Švýcaři dál kombinují na polovině soupeře. Manzambi se blíží do vápna, už je ve vápně, dobrá klička, ale nakonec ho odzbrojil. Bentaleb přihrává Belgálimu, Belgáli padá po souboji s Freulerem, je to faul. 33. minuta, bude to standardní situace pro Alžírsko, ale na vlastní polovině daleko, daleko, daleko od branky Švýcarska. No a k brance Švýcarska se Alžířané zatím propracovávají horko těžko. Střela na branku zatím jenom jedna v podání alžírského týmu, který ale má to držení míče vyšší než Švýcaři, 58% ku 42%. Teď si to procento trochu Alžířané můžou i navýšit, protože míč má tedy brankář Zidane, který ho ale jenom nakopává. Na polovinu soupeře Rodriguez, hlavičku je zpátky, po něm to samé dělá stoper alžírská Mandy, série hlaviček končí u Mahreze, který ten míč napálil volejem, jako by chtěl otočit těžiště hry na Ait Nouriho, ten se k míči dostává, potom co ale odstrčil rukou, Ndoje padá, Ait Nouri si stěžuje, no hodně odvážně gestikuluje na sudího Falcona Pereze, který si to zatím nechává líbit a nedává žlutou kartu Ndojemu, ani ho nijak slovně neusměrňuje. 34. minuta už nám tedy začala a Švýcaři drží míč a drží i vedení 1-0. Elvedy přihrává napříč středovým kruhem na Akanjiho. Akanji se dostává na polovinu soupeře. Alžírsko teď v bloku, na rozdíl od Švýcarska. Přihrávka, kterou se snažil Embolo najít, Manzambiho neúspěšně. Alžírsko získává míč na vlastní polovině ve vlastním pokutovém území. Zidane nákop směrem dopředu na pravou stranu. Mahrez, to není žádný hlavičkář, prohrál ten vzdušný souboj. Ale odražený míč se dostává do středového kruhu, ale tam je nejrychlejší stoper Švýcarska Elvedy, který ten míč zakopává na polovinu soupeře a Ait Nouri bude vhazovat do hry. Začíná 35. minuta, Vladimír Petkovič, trenér Alžírska se švýcarským pasem, teď chodí a pochoduje u své střídačky zleva doprava a sleduje, jak Alžírsko kombinuje podél levé postranní čáry. Ait Nouri padá k zemi v bolestech, sudí přerušuje hru, píská faul a Ait Nouri se drží za pravý kotník, ale už vstává, jakmile zjistil, že je to míč pro jeho tým. 35. minuta je ve své polovině, Švýcarsko a Alžírsko. To je vzájemný souboj, úplně první historicky mezi těmito dvěma zeměmi a zatím tedy vypadá lépe pro výše postavený tým v tom žebříčku FIFA pro Švýcary a teď Švýcaři získávají míč. Embolo prostrčil míč mezi nohama Bentaleba, ale za Bentalebem byl připravený další záložník Alžírska z ruky a ten získává míč pro Alžírsko. Dlouhý pas směrem na Mahreze, ten zpracovává svou levačkou, je už poblíž pokutového území. Přihrává ještě na Aouara, ten vrací do středu hřiště, na Shaibiho, ten si pustil míč kolem těla, ale to byla chyba, protože tam byl připravený Manzambi a ten prchá po levém křídle směrem dopředu, má tam hodně prostoru, proti němu právě Shaibi. Manzambi obchází Shaibiho, nechal se sfaulovat, další skvělá práce 20-letého Manzambiho, dokonce žlutá karta, která teď přiletěla na konto Shaibiho, který ztratil míč a při tom návratu, kdy bránil právě Manzambiho, ho sfauloval. Takže další plusové body pro záložníka Freiburgu Manzambiho, který si už v dnešním zápase připsal asistenci a taky 4 úspěšné driblinky. 4x dokázal obejít soupeře a v paměti se snažím marně vypátrat moment, kdy se mu souboj 1-1 nepovedl. I teď díky jeho individuální kvalitě budou Švýcaři mít k dispozici standardní situaci. Není to na střelu, byť to je nějakých 5 metrů od pokutového území, tak je to hodně ze strany, z levé strany. U míče už je tedy připravený na začátku 37. minuty Vargas, který bude centrovat do vápna. Švýcaři vedou nad Alžírskem 1-0 v úvodním kole play-off mistrovství světa. V přímém přenosu radiožurnálu Sport si teď poslechnete, jak dopadne standardní situace Švýcarska. Vypadá to, že sudí Pérez už je spokojený s tím, jak vypadá pokutové území. Přihrávka Vargase do vápna a hlavička v podání Embola, která těsně minula pravou tyč Alžírska, samozřejmě z té vnější strany, a to znamená, že skóre se v tuhle chvíli stále nemění, je to 1-0 pro Švýcarsko. Byl to Embolo a taky Zakaria v tom souboji, ale dobrá defenzivní práce v podání záložníka Alžírska Zerukyho. Byl tam taky pád ve vápně, a to pád Akanjiho, ale vypadá to, že sudí ani videorozhodčí se k té situaci vracet nebudou. A tak pokračujeme dál ve hře v 38. minutě. Švýcarsko teď brání, ale vysunuje pressing na polovinu soupeře, takže Alžírsko jenom nakopává na nabíhajícího Mazu. Maza se ale k míči nedostává. Mimochodem Švýcaři ti hrají samozřejmě s útočníkem Embolem, který se prosadil, ale Alžírsku v dnešním zápase schází ten typický urostlý hrotový útočník, kterým byl v těch předchozích zápasech Guiri. Těžko říct, jestli tam hraje roli zranění nebo taktické rozhodnutí Petkoviče, trenéra, ale teď pozor na Švýcary, Manzambi a nepovedená akce. Nepřihrál přesně, Alžírsko odkopává, ale jenom k Žakovi. Žakova hlavička nepřesná, Alžírsko má druhou šanci na to založit útok a to se teď daří, respektive alespoň ta kombinace na vlastní polovině. Přichází Fauna Auara podáním do jeho a míč tedy pro Alžírsko na začátku 39. minuty, ale abych to dopověděl, tak právě Guiri, tedy útočník Olympiku Marseille, na toho jsme byli zvyklí v základní sestavě Alžírska, nastoupil ve skupině ve všech zápasech proti Argentině, Jordánsku a taky Rakousku, ale teď tedy pouze na lavičce a jeho místo v útoku zaujal Ibrahim Maza, což je spíše ale ofenzivní záložník Bayeru Leverkusen. Teď ale Švýcaři a kombinace, která pokračuje už i na polovinu soupeře, na levém křídle Vargas má míč u své pravačky, levačkou si ho posouvá, pravačkou přihrává Rodriguezovi, Rodriguez a jeho kombinace se Žakou, po Žakovi Akanji a taky Elvedy si zahraje. Švýcaři na polovině soupeře, Dloubáček do vápna, ale ten si pohlídal bezpečně Bensebajny. Jenom ale na nohy soupeřů a tak Ndoye může centrovat do vápna. Centruje, Embolo si nabíhal v souboji s Mandym, Mandy ho tentokrát ubránil, ale hodně se zlobí Mandy, naznačil, že by si rád snad i roz toho dres. Z té frustrace, že z toho je rohový kop pro Švýcary a nikoliv odkop od brány. Ta přihrávka Vargase, tedy do jeho, přišla z pravé strany, Embolo zakončoval a podle všeho, hlavně podle rozhodnutí sudího Falcona Pereze, trefil ten míč Embolo právě ještě do skluzujícího Mandyho a potom se míč odrazil do zámezí. Vargas tedy bude zahrávat rohový kop z levé strany. Zahrál právě teď na bližší tyč, ale Bentaleb odhlavičkovává, Švýcaři chtějí vrátit do ohně, ale na hranici vápna připravený Zeruky, odkop pryč a Švýcaři musí ten míč zpracovat, série hlaviček, zpracování se nedaří a tak se k míči dostávají Alžířané, opět Zeruky, přihrávka zpátky na vlastní polovině na Mandyho, Mandy ukazuje svým spoluhráčům rukou doleva, kde mu chybí nabídka a tak přihrává raději doprava na Mahréze, Mahrez jenom pod sebe na Zerukyho. Zeruky a po něm Bentaleb. Teď se zapojuje i Shaibi a po něm Aouar. Aouar otáčí hru na Mahreze na pravém křídle, který se zatím dnes do hry příliš nedostal, byť je to kapitán, klíčový hráč Alžírska, který má už na kontě na mistrovství světa 2 góly a 1 asistenci. Teď se k němu míč skoro dostal, ale těsně předtím odhlavičkoval ten míč do zámezí levý obránce Švýcarska Rodriguez. Bude to pro Švýcary alespoň roh v momentě, kdy už nám končí 1.40. minuta. A v momentě, kdy Švýcaři dál brání jednogólové vedení, tak teď budou bránit i rohový kop. Alžírsko ho má k dispozici. Zahrávat ho bude samozřejmě Riyad Mahrez. Mahrezův centr do vápna, odhlavičkován Embolem, ale Shaibi zpracovává na hranici vápna, rozehrává nepřesně, takže Zeruky musí otočit těžiště hry a byl pod tlakem, nepřihrál přesně. Maza si tak párkrát poskočil, ale na ten míč dosáhnout nemohl, míč skončil v zámezí a autovým vazováním ho zpátky do hry tedy uvedou Švýcaři. Ještě si tam stěžoval záložník Bentaleb, chtěl by penaltu, protože Rodriguez ho při tom souboji ve vápně po tom centru přidržel rukou, ale vracet se k tomu rozhodčí nebudou. Švýcaři rozehrávají. Freuler si na zádech drží Aitnuriho, který mu míč vypíchl pouze do zámezí, takže autové vazování pro Švýcarsko. Polovina 42. minuty. Švýcaři u míče, Freuler a nákop na zdařbuk dopředu, který ale skoro zpracoval Ndoye. Zeruky a nákop pro změnu Alžírska směrem dopředu, dvě rychlé hlavičky a potom hlavička Akanjiho, ta už míří tedy na Manzambiho. A Manzambi má před sebou prostor na polovině soupeře, ale míč si příliš předkopl Belgaliho. Bez větší snahy odzbrojil od míče a Alžírsko může vyrazit dopředu. Mahrez se s míčem otáčí, nechal se faulovat Manzambim, který teď si možná ještě vyčítá tu předchozí akci, slibně se rozvíjející, ale zhatilý tím, že si míč předkopl až příliš před sebe. Teď je přihrávka na levé křídlo, Alžírsko na polovině soupeře, Aouar u pokutové území, přihrávka dovnitř pokutové území a teď rána Shaibiho po zemi opět pouze do rukavic brankáře švýcarska Kobla. Alžírsko se postupně dokáže propracovat ke střeleckému pokusu, ale zatím všem těm střelám scházely parametry, opět po zemi, nepříliš razantní střela a přesně do míst, kde byl připravený Kobl, nemusel se ani výrazně pohnout doleva nebo doprava, pouze ten míč stlumil svýma rukama a teď už ho i rozehrál, ale nákop skončil pouze u obránců Alžírska, takže hraje Bentaleb, záložník Alžířanů na vlastní polovině. Po něm i na levé straně Bensebajny a k obráncům se stahuje taky Shaibi, ten, který se před malou chvílí objevil v té šanci, střílel po zemi, ale slabě a přímo do rukavic Kobla, teď znovu Shaibi, po něm Aouar na polovině soupeře, je tam souboj 1-1 s Froilerem, nakonec přihrávka na Masu, Masa má prostor, přihrává do vápna na Shaibiho, Shaibi zasekává, dává pod sebe Aitnuri, po něm taky Maza, teď Aouar může střílet, ale centruje na pravou stranu, tam ještě přihrávka zpátky nepřichází, Belgali se k míči nedostal, ale zajímavá kombinace Alžírska uvnitř pokutového území Švýcarska. 44. minuta, ale ani tenhle ofenzivní výpad Alžírska nepřináší. Zatím vyrovnání. Švýcaři už vedou od 10. minuty. 1-0 po trefě Embola stále platí tohle skóre, které se už tedy více než půl hodinu nezměnilo. Alžírsko teď s míčem zase na vlastní polovině, zahrál si i brankář Zidane, po něm Belgali a taky Bensebajny, tedy stoper Alžírska. Bentaleb prostrkává míč mezi dvěma hráči Švýcarska, ale pouze směrem zpátky k brance, tedy na Mandyho. Bensebajny, další stoper Alžírska, míč posouvá do středu hřiště, tam je Maza, dloubáček do vápna, ale ten nedojde k Mahrezovi, Švýcaři získávají ten míč, Žaka v nepřehledné situaci, no a Vargas to vyřešil, napálil míč vysoko a daleko, ten míč padá až teď na hranici vápna Alžírska, tam je jenom brankář Luka Zidane, který okamžitě posouvá míč před sebe do hry pro Mandyho. Mandy a další stoper Alžírska Bensebajny, výměna přihrávek, teď se vrací opět taky Aouar a Alžířané kombinují kolem středového kruhu. Aouar zpracovává, ale skvěle to vystihl Vargas, ale potom se míč příhodně odrazil zpátky k Alžířanům Aitnuri a kombinace narážečka s Aouarem nepřesná, ten míč končí v zámezí. To už nám skončila taky 45. minuta. Sudí na stadionu ve Vancouveru nastavuje 4 minuty nad rámec základní hrací doby úvodního poločasu. Švýcarsko-Alžírsko 1-0 v úvodním kole play-off mistrovství světa. A teď zase nepřesnost na straně Alžírska. Mandy si vůbec neporozuměl se hráči na levé straně. Všechno pod zraky Vladimíra Petkoviče, trenéra Alžírska, který nějak výrazně nereaguje, negestikuluje, spíš jenom tak klidně pozoruje, co se děje na hřišti, jako by už přemýšlel, co svým svěřencům řekne v kabině, protože poločasová přestávka se blíží, ale až po akcích, třeba po té, kterou teď vedou Alžířané, ale nepřesná přidávka Masy na Mahreze. Opět příležitost Alžírská, která ztroskotala na nepřesnosti a nepřesné přihrávce. Nákop v podání Zidana končí na kopačce levého obránce Švýcarska Rodrigueze, přihrávka dopředu, ale teď spodkem kopačky dokázal míč vypíchnout před Embolem Mandy. Švýcaři tak mají k dispozici autové vhazování, ne. Tak tohle byla nepřesná přidávka Embola bez teče soupeře, takže autové vhazování pro Alžírsko. Maza se šikovně obtočil kolem Vargase, přihrává napravo na Belgaliho, ten vrací pod sebe Mahrez. Má před sebou hodně prostoru, ale otáčí těžiště na levou stranu. Bensebajny zpracovává. posouvá k levé postranní čáře. Alžírsko je na polovině soupeře, Aitnuri vrací Bensebainimu, Bensebaini si vypomůže taky se stoperem Mandym, Švýcaři se stáhli k vlastnímu pokutovému území, jako by chtěli ten poločas už dobránit za toho příznivého stavu 1-0. Belgáli přihrává Mahrezovi na pravém křídle, Mahrez centruje do vápna, míč propadl k Mazovi, auar a ještě rána v podání Mazy, která ale brankou neskončí, protože Maza minul těsně levou tyč branky Kobla, ale po dlouhé době se dostali Alžířané ke střele uvnitř pokutového území. Auar zpracoval vlastně břichem, trochu krkolomně, ale přece míč pro Mazu a ten s otočky levačkou pálil, netrefil branku, ale Kobl, tedy brankář Švýcarska, který zatím drží čisté konto, si stěžoval na možná přílišnou pasivitu obránců Švýcarska, kteří tak nechali Alžířany dostat se k další střele. Teď zase má slovo Kobl, nakopává míč dopředu, ale Belgáli odhlavičkovává směrem dopředu, ale Maza se nemohl do hry zapojit, protože stál v offsideu. Nakonec se asi i zapojil, těžko říct, teď se Maza diví, protože podle mého názoru vůbec neukázal žádnou snahu hrát ten míč, byť byl blízko situaci. Každopádně končí třetí minuta nastavení ze 4 v prvním poločase. Švýcarsko stále vede nad Alžírskem v prvním kole playoff mistrovství světa 1-0. Je už jasné, že ten, kdo postoupí, tak se v osmifinále utká s tím lepším z dvojce Kolumbie-Ghana. To je zápas, který se bude hrát v noci z dneška na zítřek. Samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Teď ale závěr prvního poločasu mezi Švýcary a Alžířany. Autové vhazování na Embola, ten přichází o míč, byl tam tvrdě atakován Mandym, drží se za záda, po něm hraje Manzambi, ten přichází o míč, který končí v zámezí a tak budou hrát Alžířané už na konci té čtvrté nastavené minuty. Alžírsko, nepřesná kombinace, ale míč se dostává zpátky, Aitnuri ho nakopává na polovinu soupeře a Kanji ho vrací zpátky k Alžírsku. Žaka nakonec zpracovává a tenhle kapitán Švýcarska uklidňuje situaci. Švýcarsko tak drží míč ve vlastním pokutovém území, nikým nedotíraný brankář Kobl a poslední sekundy vyprchávají právě teď s nastavení prvního poločasu a není na co čekat, sudí El Falcón Pérez ukončuje první poločas. A my ho můžeme prozatím tedy ukončit i ve vysílání radiožurnálu Sport s konstatováním, že Švýcarsko po prvním poločase vede 1-0 a to díky trefě Embola v 10. minutě.
0: Děkujeme Adamu Procházkovi a to tedy znamená, že máme už téměř celý program za námi. To se týče noci, tak Portugalsko porazilo 2-1 po obratu Chorvatsko a postupuje do osmifinále. V něm už v ten moment čekali Španělé, ti si docela snadně poradili 3-0 s Rakouskem, porazili tedy tento tým.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný samozřejmě, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport. Come here, baby.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V Kyjevě je dnes smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Fotbalisté Portugalska a Španělska si zahrají osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna brzdí provoz nehoda na 22. kilometru a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Kyjevě je dnes den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život přišlo 27 lidí, zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
3: Udar speciálně produmaný.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Karlových Varech dnes začne 60. ročník filmového festivalu. Dorazily už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
5: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
6: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
6: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do vzájemného souboje na mistrovství světa. Portugalci prošli do osmifinále díky výhře 2-1 nad Chorvatskem. Jednou se trefil také hvězdný útočník Ronaldo. Španělé porazili 3-0 Rakousko. Ještě se hraje mezi Švýcarskem a Alžírskem. Z přímého přenosu Radiožurnálu Sport se hlásí Adam Procházka.
9: Krátce před začátkem druhého poločasu Švýcarsko vede nad Alžírskem 1-0 díky brance Embola z 10. minuty. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 u Hustopečí a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zpomalte za Hustopečemi. Na kilometru 22 havaroval kamion. Stojí částečně v pravém jízdním pruhu. Auta vybočují a brzdí se. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zbystřete za sjezdem na Tuřice. Na kilometru 24 další nepojízdný kamion.
11: Ve odstavném pruhu stojí kamion, to zatáčce. Jo, je to hrozně blbě vidět. On tam má trojúhelník akorát, ale má ho asi 10 metrů před tím kamionem.
10: Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se prudce na kilometru 181, to i v levém pruhu. Kolona se pak u Kývalky rozjede, alespoň osobní auta, kamiony pokračují pomalu až k omezení v Brně. A taky na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a čekejte menší kolony. U letiště je zúžení a fronta od Středoklu zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: 6 hodin 5 minut, krásné páteční ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Je 3. červenec, jsme moc rádi, že jste se rozhodli trávit svůj čas s jediným čistě sportovním rádiem v Česku. Tenisový Wimbledon, fotbalové mistrovství světa, ale celá řada dalších témat, to všechno nabídneme na Radiožurnálu Sport. Tak jako jste zvyklí, spojíme se třeba před 8 s Jiřím Ješkem, protože ten je v Barceloně zítra, právě v tomhle severošpanělském katalánském městě, chcete-li, startuje cyklistická Tour de France. Nabídneme ale i další témata, vodní slalom, no a určitě samozřejmě fotbal, protože nejenom probíhající mistrovství světa, ale třeba i velké téma, protože český fotbal nepřijde o místo v nadcházející sezóně evropských pohárů. Podrobněji se na to podíváme už po Aněka. Krásný den.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Slovenskem už 2-0, protože hned v úvodu druhého poločasu se prosadil Ndoye, který právě teď je taky u míče, ale prohrál vzdušný souboj, takže Alžírsko odkopává. A Ndoye se prosadil tak, že se dostal k odraženému míči na hranici pokutového území a pravou placírou dokázal zakončit přesně k pravé tyči brankáře Zidana, který si na míč sice sáhl, ale jenom ho líznul, takže nezměnil úplně trajektorii směru. No a ten míč tedy zapadl do pravého dolního rohu branky. No a Švýcaři tak slaví ve Vancouveru už podruhé, protože v první půli se v 10. minutě prosadil taky Embolo po další asistenci na turnaji v podání Manzambiho. Švýcaři tady na začátku 52. minuty vedou 2-0 a navíc taky drží míč v zápase úvodního kola playoff mistrovství světa proti Alžírsku. Přihrávka do středu hřiště. Žaka a jeho nákop dopředu hodně vysoký, neúplně přesný. Freuler nespracovává, ale odražený míč se dostává k Zakariovi. Přihrávka na hranici vápna, tam stříhal Manzambi, ale míč se k němu nedostal. Alžírsko má k dispozici šanci na to založit protiútok, ale Zeruki se s míčem otočil, trochu přibrzdil akci, ale Mahrez si opět zrychluje na levém křídle. Tam míč zpracovává Šajby, míč si hodně předkopl, ale měl tam prostor. Až teď k němu přispěchal střelec té druhé branky Švýcarska Ndoye a poslal ho do zámezí. Samozřejmě tady ten míč, takže autové vhazování pro Alžírsko, rychle rozehraný a hraje Bentaleb, 53. minuta, Švýcarsko-Alžírsko 2-0, posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, teď je přihrávka. Na pravou stranu v podání Alžírska nepřesná, končí v zámezí, ale až po doteku jednoho ze Švýcarů a tak Mahrez už má míč nad hlavou ve svých rukou, posílá ho do hry, hraje taky Belgály a po něm stopeři Alžírska u pulící čáry, taky levý obránce Ait Nouri si zahraje. Alžírsko se teď dostalo na polovinu soupeře, ale ten míč získává Zakaria a zakládá protiútok ne. Respektive chtěl, ale vrátil se dobře Šajby a tu přihrávku tečoval do zámezí, takže autové vhazování teď pro změnu pro Švýcarsko. Elvedy zpracovává a raději přihrává až vlastnímu brankáři do pokutového území, tedy Koblovi. Kobl vrací zpátky Elvedymu, ten se rozlíží směrem dopředu, Alžírsko presuje, takže Elvedy musí hrát. Nakopává míč na pravé křídlo, Ndoye zpracoval hrudníkem, ale potom spadl a nemohl pokračovat ve hře. Nedovolený zákrok to ale nebyl, podle názoru sudího z Argentiny Falcona Pereze, a tak Alžířané mohou taky si trochu užít míče, stále ale ještě na vlastní polovině, protože Švýcaři vysouvají ten blok, ze kterého se pomalu stává i takový mírný pressing, který teď vede Vargas na levém křídle. Alžírsko hraje podél pravé postranní čáry Belgály, ale potom nepřesná přihrávka Mahreze znamená míč pro Švýcarsko. Teď ale krkolomná přihrávka, patička Mahreze, míč se ale dostává zpátky k Vargasovi a ten nakonec odkopává ten míč mimo hrací plochu. Tak to nebyla úplně pohledná pasáž ani od Alžírska, ani od Švýcarska.
1: A tak stále platí, že Švýcaři vedou v 54. minutě nad Alžírskem 2-0. My se k přímému přenosu znovu připojíme na radiožurnálu Sport za pár minut, teď ale pojďme k jinému fotbalovému tématu. Evropská fotbalová unie UEFA totiž vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží, informovala o tom v tiskové zprávě na webu, je to kvůli korupční aféře slezského klubu a o tom, co se pro české týmy mění. Teď budeme mluvit s Adamem Weidenthalerem. Hezké ráno.
2: Dobrý den. Podstatné je, že český fotbal o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA, tedy Evropská fotbalová unie, totiž upravila nasazení a dosadila Jablonec jako pátý nejlepší celek loňské sezony tuzemské šance ligy. A kompletní nasazení se tedy posouvá následovně. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy přebírá Viktoria Plzeň, Hradec Králové pak bude na místo Viktorie, tedy Západočechů, hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø. A Králové hradecké fotbalisty pak nahrazuje právě Jablonec. Ten se tedy utká s chorvatským Varaždínem a bude to druhé předkolo konferenční ligy.
1: No a jak na tuhle změnu reagují jak v Jablonci, tak Hradci Králové?
2: Králové hradečtí měli původně hrát jen dvojutkání v kvalifikaci konferenční ligy a kdyby prohráli s pohárovou Evropou se loučí, tak teď mají jistotu minimálně dvou předkol. Kdyby totiž neuspěli v kvalifikaci Evropské ligy, tak budou hrát ještě tu konferenční. A i to hodnotí pozitivně mluvčí Hradce Králové Petr Šatalík.
3: Rozhodnutí UEFA přijímáme. Jsme rádi, že v kvalifikaci evropských pohárů odhrajeme minimálně dvě dvojutkání. Norské Tromsø vnímáme jako atraktivního a kvalitního soupeře, takže se na dvoj zápas s ním velice těšíme.
2: Králové hradečtí tak přenechávají místo Jablonci, který je už podle majitele klubu Jakuba Střeštíka s východočechy v kontaktu.
4: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále, od kolegů z Hradce.
2: Řekl přímo naší stanici, tedy radiožurnálu Sport, Jakub Střeštík. Jablonec a Hradec Králové rozehrají jako

0: První české kluby letošní předkola evropských soutěží 23. července na stadionech soupeře. Jenom doplním, že pro nasazení pražských S se vlastně nic nemění. Mistrovská Slavia jde rovnou do té hlavní fáze Ligy mistrů, ligové fáze. No a Spartu tu čeká předkolo Ligy mistrů.
1: Říká Adam Weidenthaler, děkujeme.
0: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisti Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali Chorvaty 2-1, postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým vedl v Torontu od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě ale srovnal z penalty Cristiano Ronaldo, obrat potom dokonal v nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Španělé ti vyhráli už večer nad Rakouskem 3-0. No a hrát se bude tenhle další duel v pondělí od 21 hodin v Dallasu. Samozřejmě Radiožurnál Sport bude u toho a všechno podstatné z toho duelu nabídne. Teď ale pojďme živě do toho, co se hraje na mistrovství světa aktuálně teď. Playoff Švýcarsko-Alžírsko, no a za Radiožurnál Sport teď uslyšíme Adama Procházku.
1: Končí 61. minuta, zatím se nic nemění, Švýcaři stále vedou nad Alžírskem 2-0 po trefách Embola v prvním poločase a Ndojeho z úvodu druhé části. No a Alžírsko teď dvakrát vystřídalo, do hry se dostal čistokrevný hrotový útočník Guiri, který hrál v základní sestavě ve všech zápasech Alžírska na turnaji, zatím v základní skupině. Dnes tady poprvé ho Vladimír Petkovič vynechal ze zápasu, teď se dostává zpátky, ale u míče jsou Švýcaři na vlastní polovině. Freuler teď dělá několik kroků vpřed, už se blíží půlící čáře, odevzdává míč Ndojemu a ten vrací pouze pod sebe na Zakariu a Švýcaři nikam nespěchají, přidávka opět zpátky, teď na kapitána Žaku, teď Žaka se snažil otočit hru, ale nepřesně, míč vystihl Belgáli a teď je protiútok Alžírska. Maza a přidávka na zmiňovaného Guiriho nepřesná, takže hrají Alžířané. Žaka se teď dobře vyhnul Mazovi, teď obchází Žaka dokonce i dalšího záložníka a přihrává dopředu na Ndojeho. Tam se ale míč nedostává, protože Hadžam, jeden z těch střídajících hráčů, byl pozorný a vystihl směr přihrávky. Teď může i sám hrát dopředu, ale s míčem se raději na vlastní polovině otáčí a dává pod sebe. Začíná 63. minuta. Švýcarsko stále vede v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Alžírskem 2-0. Teď Riyad Mahrez, tahoun Alžírska na pravém křídle, kapitán rozmáchl rukama, neměl komu, odevzal míč pod sebe, potom si naběhl, dostal přihrávku a zpracovává si ji u rohového praporku, ale Rodriguez mu míč vypíchl mezi nohama, přesně tam natáhl Mahrezovi svou nohu a ten míč odkopl pryč. Navíc se ještě ten míč otřel o Mahrezovu nohu a to znamená autové vhazování pro Švýcaři, kteří jsou tedy blízko k tomu, aby poprvé v historii mistrovství světa vyhráli třikrát v řadě. Teď ale musí bránit, protože se k odraženému míči dostává Alžírsko a konkrétně levý křídelník Šajby. Dává pod sebe na Hadžema, Hadžemu v centr Elvedy, odvrací, odkopává pryč, to je zase stoper Švýcarska. No a ten odkop si zpracovává Embolo úplně sám ve středovém kruhu, nikým nebránění, takže výhoda pro Švýcarsko, které může pokračovat do protiútoku. Teď už se ale celá akce zpomalila, Vargas na levém křídle nikam nespěchá, odevzdává míč Manzambimu, ten ho posouvá ještě víc do středu hřiště na Žaku, teď opět Manzambi, posouvá míč k levé postraní čáře, Vargas vrací pod sebe, Švýcaři kombinují na polovině soupeře, teď už na vlastní polovině, kam se míč vrací na kopačky stopera Akanjiho. Akanji ve středovém kruhu, vyhnaný pryč, roztahuje ruce do strany, neměl nabídku a tak přihrál brankáři Goblovi. Ten teď vykopává balón na polovinu soupeře na Vargase, ten vyhrává hlavičkový souboj, ale nenašel tou hlavou nikoho ze svých spoluhráčů a tak hraje Alžírsko. Mandy na hranici vlastního vápna, polovina 64. minuty a Alžírsko stále dohání v úvodním kole play-off mistrovství světa. Dvoubrankové manko, Švýcaři vedou a teď presují rozehrávku Alžírska, ale Alžířané zatím odolávají.
0: Celý duel Švýcarsko-Alžírsko můžete poslouchat na internetu, na našich stránkách, samozřejmě na Radiožurnálu Sport se budeme věnovat taky dalším tématům, nejenom fotbalovému šampionátu, ale třeba i Wimbledonu. Poslouchejte nás dál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý golman, který si výkony v uplynulé sezóně vysloužil nominaci do All-Star týmu Nováčka, se Canadiens upsal, do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámil generální manažer Kent Hughes. Nová smlouva vstoupí v platnost od sezóny 2027-28, no a Dobeš si díky ní vydělá v průměru přes 5 350 000 dolarů. Výrazně si tak polepší, protože ten aktuální 2letý kontrakt mu zaručuje ročně 965 000 dolarů.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k 6-násobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo.
8: Neuvěřitelně.
7: Oni furt
8: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle za
4: potřeby
5: se svojí historií.
4: Pitomec se tady dří jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
8: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál Plus 7. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé. Úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněných. V Kyjevě mezitím záchranáři dál pátrají po pohřešovaných po včerejších úderech. Počet mrtvých stoupil na 27. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejhorší útok na Kyjev tohoto roku. Ve městě je dnes den smutku. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta bude v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí. Tradičně se jí účastní i lidé v krojích.
1: Sport.
10: Mezi fotbalisty Švýcarska a Alžírska se rozhoduje o dalším 8. finalistovi mistrovství světa. Hlásí se Adam Procházka.
9: 72. minuta, Švýcarsko vede nad Alžírskem 2-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
10: Do 8. finále už postoupili Portugalci po výhře nad Chorvatskem 2-1 a Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpráda jednička před Brnem a nepojízdné auto u Černé hory. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona kamionů v pravém pruhu se sune od kilometru 174 až k omezení u D2 na 196. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Ten se zastaví na chvíli pouze u Kývalky v okolí 182. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna dejte pozor za Černou horou. U parkoviště tam stojí nepojízdné nákladní auto, objíždí se proti směrem a ve směru do Brna se dojíždí do krátké kolony. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného postojíte asi 10 minut před letištěm v koloně. Je tam zúžení do jednoho pruhu a fronta od Středokluk. Dost ucpaná už je v Praze taky ulice k Barandovu směrem do centra. V kopci před Vltavou pokládají nový asfalt, jede se jedním pruhem a opět je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnešní den přinese většinou slunečné, ale také větrné počasí. Ráno ještě dozní v jihovýchodní polovině našeho území déšť, přes den pak zaprší spíše na horách. Srážek dnes ale bude málo. Nebe bude polojasné, místy s kupovitou oblačností, k večeru pak bude mraku nad celým naším územím ubývat. Teploty dnes do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů. Sobota bude nejprve ještě slunečná, odpoledne a večer ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se hlavně v severních Čechách přidají dešťové přehánky. V neděli se počasí mírně promění. Na nebi proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, na horách bude pršet častěji. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. V noci budou klesat teploty na 11 až 16 stupňů, přes den pak o víkendu uvidíme na teploměrech 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří rodnostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou. Jsou i sirky, ať je nevím.

0: Skupina Kabát v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 37 minut. Cristiano Ronaldo byl znovu v základní sestavě Portugalska a už to vypadalo, že se znovu neprosadí a pomůže kritikům. Jenže rekordman v počtu gólů v mezinárodních zápasech opět svoje číslo posunul, a to už tedy aktuálně na 146. Díky němu Portugalci postoupili do osmifinále mistrovství světa. Podrobnosti máme v přehledu zahraničních webů spolu s Martinem Charvátem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Web televizní stanice Fox Sports o tom píše jako o momentu úlevy pro 41-letého Ronalda, který se totiž poprvé v kariéře prosadil ve vyřazovacích bojích na mistrovství světa, a toto byl už jeho 9. takový zápas. Takže nově má 10 branek ve skupinách plus 1 v playoff. A jak té brance došlo? Byla z penalty, kterou mu vybojoval faulovaný spoluhráč Veiga. Ronaldo tak srovnal na 1-1, přitom chvíli předtím se trefil i ze hry, jenže se nacházel v offsideu. Jak ale popisuje server The Athletic, vítězná akce vznikla tak trochu Ronaldovi navzdory. Trenér Roberto Martinez totiž svého útočníka po 80 minutách vystřídal, nahrod posunul Goncela Ramose a ten hlavou v nastaveném čase posunul Portugalce dál. Chorvatům pak nestačil ani offsideový gól Guardiola. Mimochodem, ty offsideové a proto neuznané zásahy byly v zápase dohromady 3.
0: Martine, stanice TSN taky připomíná, že Ronaldo je zároveň nejstarším fotbalistou, který kdy nastoupil ve vyřazovací fázi mistrovství světa, a taky druhým nejstarším střelcem na šampionátech. Před ním zůstává jen Kamerunec Roger Milla, kterému bylo na turnaji v roce 94 taky ve Spojených státech při vstřelení gólu Rusům 42 let a 39 dnů. Na webech se to ale hemží dalšími statistikami.
1: A vracíme se pro ně zpátky na server The Athletic. Ten má dva zajímavé poznatky. Těch 146 mezinárodních gólů, které si zmiňoval, že je víc, než dal Ronaldo v součtu obou angažmá za Manchester United, tam jich má právě 145. Nejvíc jich má za Real Madrid. Zároveň Athletic připomíná, že jestliže Ronaldo skoroval až ve svém 9. playoff zápase na mistrovství světa, tak to samé se vlastně povedlo i jeho rivalovi Lionelu Messimu, který to zvládl na minulém turnaji v Kataru.
0: Tak já jsem rád, Martine, že jsme to přežili i s tím mikrofonem, který vypadal, že nám opustí studio radiožurnálu Sport. Příště si sedni někam jinam. Martine, moc děkuju, tolik Martin Charvát v ranním radiožurnálu Sport.
1: Díky, hezký den.
0: 6 hodin 40 minut, zůstaneme samozřejmě u tématu mistrovství světa ve fotbalu a pojďme tedy živě na zápas Švýcarsko-Alžírsko. Adam Procházka.
2: 81. minuta, Švýcarsko kontroluje zápas, vede nad Alžírskem 2-0. Tenhle stav platí od začátku druhého poločasu. Teď Ryder, Švýcaři u míče na polovině soupeře, poblíž pokutového území, ale ztráta míče v podání Vargase, teď se ale dostává k míči zpátky a přihrává pod sebe, tam je Žaka a přihrávka teď na pravou stranu, Zakaria ve spolupráci s Ndojem, přihrávka před branku a je to, není to 3-0, neskutečné, co teď zahodil Ryder, střídající hráč, který byl sám před brankou, dostal přízemní přihrávku, ale nezakončil do odkryté branky, jenom do rukavic ležícího brankáře Zidana, který byl skoro mimo vlastní branku, tak to byl neskutečný moment a velká minela po skvělé práci Zakarii na pravé straně, přihrávka před branku přesně taková, jaká měla být, no a pak už měl před sebou v podstatě jednoduchou úlohu Fabian Ryder, střídající hráč, ale to zakončení levačkou se mu vůbec nepovedlo, trefil brankáře, v podstatě ten jediný prostor v brance, který trefit neměl, v podstatě už jenom padající, skoro bezmocný brankář Zidan tedy nakonec drží to skóre na ukazateli v poměru 2-0 pro Švýcarsko. Teď i fanoušci ve Vancouveru se chytají za hlavu, protože tohle by bylo takové stvrzení a definitivní klid do duší jak fanoušků, tak hráčů Švýcarska. To ale nepřichází, takže končí 82. minuta. Švýcarsko-Alžírsko 2-0. Švýcaři tedy teď u míče a mezi tím Alžírsko vystřídal. Do hry se podívá Bulbina. No a teď taky vhazování pro Švýcary, kteří tedy získávají další cenné sekundy v 83. minutě, kdy končí taky střelec úvodní branky zápasu, a to Bril Embolo, který se tedy prosadil už v 10. minutě do prázdné branky. Teď si vyslechne ovace na stadionu No a ten jeho gól v podstatě zatím platí jako ten vítězný po asistenci Manzambiho. Oba tito hráči tedy už jsou pryč ze hřiště, ti, kteří zajistili ten úvodní gól. No a hraje se dál, už máme polovinu 83. minuty. Alžírsko teď u míče, ale ztráta míče a zase Švýcaři. Tam hraje Ambuany, nový muž na trávníku na straně Švýcarska, který vystřídal Embola, ale teď opět Alžírsko, ale tvrdý sklus Rodriguez znamená, že Švýcaři jsou u míče, ale jenom na chviličku, protože je to faul, který píská argentinský sudí Falcon Perez. Zkrátka ten sklus Rodriguez na levé straně hřiště byl až příliš nebezpečný, takže byť zasáhl míč, tak je to faul. 84. minuta a míč tedy teď v držení Alžírska, které stále dohání dvoubrankové manko a postup do osmifinále mistrovství světa se téhle zemi čím dál tím víc vzdaluje. Připomínám, že Alžírsko bylo v play-off v historii mistrovství světa jenom jednou a tam taky přišel konec v prvním kole play-off. Teď pozor na přihrávku dopředu na Šajbiho, ten se ale k míči nedostává, tohle si Švýcaři pohlídali a ukazují, že zkrátka defenzivní povinnosti si v tom dnešním zápase ve Vancouveru plní do puntíku. 84. minuta, odkop Švýcarska, neúplně přesný, teď zmatky v defenzivě Alžírska, ale nakonec míč pro brankáře Zidana, ten přihrává na Budauího, ten rozehrává potom na stopera Mandyho a ten má před sebou hodně prostoru, ale místo toho vrací Budauímu.
0: Tak... I když Švýcaři tedy nevyužili tu obrovskou příležitost na 3-0, tak stále to vypadá, že kráčejí do osmifinále, když vedou v 84. minutě nad Alžírskem 2-0. My se k fotbalovému mistrovství světa tady na Radiožurnálu Sport vrátíme zase za pár minut. Teď ale pojďme na chvilku k tenisu. Další tři čeští hráči vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a taky Jiří Lehečka. Končí naopak Jakub Menšík, kterého v nádherném zápase porazil Bulhar Dimitrov ve čtyřech setech, no a končí taky Karolína Plíšková. Ta nestačila na polskou favoritku a loňskou šampionku ve Wimbledonu Igu Świątekovou. Plíšková narazila na neoblíbenou soupeřku a není jisté, jestli se na londýnské trávě ještě někdy představí.
3: No, já jsem ráda, že jsem tady byla. Byla tady moje ségra, byl tady s malým, takže to byl takový pro mě fakt hezký týden. Byli jsme tady týden dopředu, takže jsem se dostala docela dost i do města, což normálně jakoby ty roky předtím jsem nikdy jako nejezdila, teďka jsme byli na hotelu víc jako v centru, takže to byl takový trošku jiný Wimbledon a furt jsem ráda, že jsem tady udělala to kolo, že jsem se tady trošku zdržela a nebudu to jakoby brát úplně totálně negativně.
4: Možná i proto, že to klidně poslední zápas tady ve Wimbledonu mohl být, byla Karolína Plíšková ráda, že její blízcí sestra Kristýna i manžel Michal Hrdlička byli na centrálním dvorci, ze kterého má česká hráčka hodně pozitivních vzpomínek. Třeba na rok 2021, kdy na něm hrála finále s Australankou Bártyovou a těsně předtím tam porazila běloruskou Sabalenkovou.
3: Na tu Sabalenku se vzpomenu často, protože to byl skvělý zápas a byl jakoby hodně těsný a jako úrovní byl podle mě dobrý.
4: I teď by ještě Karolínu Plíškovou lákalo porážet ty nejlepší hráčky, byť proti některým se i se svým stylem hraje hůř. Motivaci má stále velkou, ale tělo po zápasech už bolí víc než dřív.
3: 10 let jsem nebyla v podstatě skoro zraněná, takže teďka jako člověk se občas něčím zbudí, občas prostě někdy něco bolí, aniž bych jako popravdě věděla třeba proč, nebo něco se občas objeví. Teďka jakoby s těma kotníkama mám trošku problémy, takže to jsem dřív vlastně neměla vůbec, možná jakoby bych se ještě dostala jakoby do lepší fyzické formy, ale bylo by to možná na úkor tomu zdraví. No.
4: Přiznává Karolína Plíšková, že by chtěla být zdravá i po kariéře.
3: Jako jestli pak třeba někdy to za to jakoby stojí, že si pak člověk třeba nemůže jít ani, já nevím, prostě projít nebo zaběhat nebo tak, takže to určitě nechce, aby to došlo, to věřím tomu, že nedojde.
4: Českou tenistku ještě čeká grandslamové US Open, žebříček od návratu po zranění vylepšila tak, že už se dostane do hlavních soutěží, ale rozhodování o tom, co bude dál, se blíží.
3: Nevím, teďka tuhle sezónu jsem si řekla, že chci určitě odehrát do US Open, kde se vlastně taky dostanu do hlavní, to určitě hrát budu. A co bude příští rok, uvidíme.
5: Podle čeho si myslíte rozhodnete?
3: Podle nálady. Ne, asi podle tak nějaký fyzický, jako nějaký připravenosti a tak. Samozřejmě jako nebudu lhát, začíná to být jakoby těžší a těžší a je to znát, jakoby několik sezon odehraných prostě od začátku do konce, nikdy jsem jakoby nic moc nevynechala, takže určitě i jako to tělo to prostě cítí, no, takže asi podle toho a asi nějak na konci roku se prostě rozhodnu, jak se mi bude chtít, nebo nejenom chtít, tak mě by se asi chtělo, ale říkám, jak nějak na tom bude tělo a jaká bude hra a tak.
4: Řekla někdejší světová jednička Karolína Plíšková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Nirvana, 6 hodin 50 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Fotbalisti Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají v osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska 2-1. Španělé ti si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. Stále ještě se hraje další zápas o osmifinále, Švýcarsko-Alžírsko. Adam Procházka.
1: 91. minuta pomalu končí, tedy první minuta z 6 nastavených. Švýcarsko vede nad Alžírskem 2-0. Tohle vedení drží už od úvodu druhého poločasu. Ten zápas kontroluje. Alžírsko bylo do jisté míry v dnešním zápase bezzubé. Sice několikrát vystřelilo, často ale spoza vápna, a k nějaké klouvné šanci třeba uvnitř pokutové území se Alžírsko téměř vůbec nedostalo, a tak Švýcaři mohou i navýšit vedení. Už se Amduny hnal sám na brankáře, ale předcházel tomu faul Riedera, to znamená, že rozehrávat budou právě Alžířané na stadionu ve Vancouveru, kde už je to v podstatě jedna velká oslava fanoušků Švýcarska, kteří už asi minutu nebo dvě, možná i déle, takhle zpívají a užívají si ten závěr zápasu, protože vědí, že za 4 minuty, aby Alžírsko otočilo zápas z 0-2, to už je trochu scénář z science fiction, ale počkejme si ještě na to, co vymyslí Alžírsko na polovině soupeře. Přihrávka do vápna na Mazu, Maza zaseknutí na střed, rána zblokovaná. Alžírsko ještě se snaží snížit v tomhle zápase. Teď klička Aita Nuriho, ale předcházel jí faul na ležícího Riedera, a to znamená, že další cenné sekundy přibývají na konto Švýcarů, kteří tedy drží dvoubrankové vedení, a do konce zápasu už zbývají necelé 4 minuty nastavení. Samozřejmě Švýcaři blíž k postupu, blízko k tomu, aby poprvé v historii vyhráli 3 zápasy v řadě na mistrovství světa, blízko k tomu, aby vyhráli vyřazovací zápas světového šampionátu poprvé po 88 letech. Už hodně dlouho trvá série Švýcarů, kdy hráči tohoto národního týmu vypadávají vždy hned v prvním kole play-off, ale teď to vypadá, že to dopadne opačně. Alžírsko teď ale drží míč na polovině Švýcarska. Přenesení hry na pravou stranu. Hadži Musa zpracovává levačkou, pravý křídelník Alžírska. Dobrá přidávka Jeslemi do vápna na Budauiho. Budaui se s míčem vrací. Vrací ho taky Hadžimu Musovi. Hadži Musa, průnikovka do vápna. Teď se Hadži Musovi omlouvá Guiri, který nepochopil záměr tohoto křídelníka Alžírska. No a někteří fanoušci, většina z nich, fanoušci Alžírska na Vancouveru už se drží za hlavu. Třetí minuta nastavení skončila, už jsme v polovině té čtvrté ze 6 nastavených v zápase úvodního kola play-off mistrovství světa mezi Švýcarskem a Alžírskem. A zatímco alžírští fanoušci smutní, tak ti švýcarští ti slaví a jsou teď hodně slyšet. V závěru zápasu nebyli tolik slyšet vlastně během toho utkání, protože Švýcarsko vedlo 2-0, nic moc se vlastně nedělo. Bylo to jenom takové kontrolování zápasu a čekání na to, co Alžírsko vymyslí, a Alžírsko toho pravda v dnešním utkání moc nevymyslelo. Teď si zahraje taky brankář Švýcarska Kobl na hranici vlastního pokutového území, přihrává na Elvedyho. Elvedy dělá několik kroků vpřed, ale čeká, až ho začne napadat Guiri, to se děje právě teď. Elvedy přihrává do strany na Akanjiho, ten proniká dopředu, po něm hraje levý obránce Rodriguez, pas za obranu, který skvěle zpracovává Mudaui, ale ten se potom k míči nakonec úplně nedostává, protože ve skluzu se pustil do toho souboje Bensebajny a získává míč pro Alžírsko. Zbývá minuta a půl do konce nastavení zápasu. Alžírsko nutně potřebuje skórovat, protože prohrává se Švýcarskem 0-2 v úvodním kole play-off mistrovství světa ve Vancouveru. Přihrávka na Hadžiho Musu. Hadži Musa, křídelník Alžírska na půlící čáře, nakopává míč na levé křídlo pro nabíhajícího si Hadžama. Ten ale ztrácí míč, ale získává alespoň autové vhazování. Teď ale to autové vhazování trvalo pravděpodobně až příliš dlouho, takže Alžírsko teď ještě touhle zbytečnou chybou a kvůli novému pravidlu na mistrovství světa vlastně odevzdává míč, a tedy autové hazování teď pro Švýcarsko. Elvedy a dlouhý aut směrem dopředu, zpracovává ho Amduny, ale Amduny nakonec o něj přichází, protože Maza ho šikovně o míč obral. Alžírsko a dlouhý nákop směrem k vápnu soupeře, ale Guiri se k míči nedostává. Situaci uklidňuje kapitán Švýcarska Granit Xhaka, přihrává si s Akanjim, vyměňuje si s ním míč, teď si pomáhá i s brankářem Koblem. Dlouhý nákop směrem dopředu, padá na polovinu Alžírská a to už máme do konce zápasu 30 sekund z toho nastavení a u míče stále Švýcaři, Žaka, po něm Okafor, přihrávka na Freulera. No a ve Vancouveru se tady slaví, teď ještě šance pro Okafora, ten je ve vápni, Švýcarsko může dát na 3-0, Okafor, rána zblokovaná, ještě dorážka, Freuler pálí a Zidane chytá. Skóre se nemění, ale to už nám nastavení pomalu, ale jestli končí, Švýcarsko vede nad Alžírskem stále 2-0 i po této akci a teď už vyhrává 2-0, protože sudí z Argentiny Jael Falcon Perez píská konec zápasu. Konec zápasu, který Švýcarsko zvládlo v podstatě naprosto perfektně. Žádné chyby v defenzivě, kontrola zápasu, dva góly. Ten první dal Embolo v 10. minutě, ten druhý Ndoye v úvodu druhého poločasu ve 46. minutě. Takže Švýcaři si vlastně docela v klidu dokráčeli přes Alžírsko pro postup do osmifinále mistrovství světa. Připomínám, Švýcarsko tedy ve Vancouveru porazilo Alžírsko 2-0. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 7 hodin. Posloucháte Radiožurnál a zprávy.
1: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má omezit obstrukce. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na letní tábor. Organizátor akce na poslední chvíli akci zrušil a není k zastižení. Karviná si nezahraje v evropských pohárech. České týmy doplní Jablonec. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval taky na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 ale změny podpoří pouze v případě, že začnou platit až od příštího volebního období. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
1: Podle Havla by po změnách jednacího řádu snadněji prošla například mediální novela, která počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Radiožurnál na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Peníze zpět dětské domovy zatím nedostali a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co on sám může udělat.
4: Z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlášené organizace oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout ani reportérům Radiožurnálu. V dopise domovům vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Na náhradní programy už vzniká sbírka, která má domovům pomoct situaci vyřešit. Po Evropě má vlna veder zasáhnout taky východní pobřeží Severní Ameriky. Horko tak ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy výročí americké nezávislosti.
5: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionech odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce si zahrají druhé předkolo konferenční ligy. Do soutěže se dostali na úkor Karviné, kterou Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila kvůli korupční aféře. Hradec Králové se tak posunul do druhého předkola Evropské ligy. Ve čtvrtém předkole stejné soutěže bude Viktoria Plzeň. U pražských S se nic nemění. Slavia má jistou hlavní fázi Ligy mistrů, Sparta bude v jejím třetím předkole. Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. Zápas Švýcarsko-Alžírsko sledoval Adama Procházka.
7: Švýcarsko před malou chvílí porazilo Alžírsko 2-0. V 10. minutě otevřel skóre Embolo a hned na začátku druhého poločasu navýšil vedení Švýcarů na konečných 2-0 doje. Švýcaři zvítězili ve vyřazovacím utkání mistrovství světa poprvé po 88 letech. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úspěšná D1 u Brna, v Praze omezení u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně od 174. kilometru kamiony. Osobním zastavíte o kus dál v okolí Kývalky na 182. kilometru. A celé se to rozjede až v omezení na 196. Pro kamiony je to na hodinu, možná dvě, pro osobní okolo 25 minut. V Praze komplikuje dopravu omezení opravy u letiště. Ve směru do Prahy je tam zúžení do jednoho pruhu a zhruba 10-minutová kolona od Kněževsi. A chvilku se zdržíte před sjezdem na letiště i ve směru z Prahy. Zatím dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice přes omezení v obou směrech. No a kolona teď v ulici k Barandovu směrem do centra. Asfaltují vozovku v klesání před Vltavou a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
9: Karel Janů a Adam Procházka.
10: 7 hodin 6 minut, pátek 3. července, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Teď už je tu se mnou také Adam Procházka, který před chviličkou dokumentoval duel, ten poslední vlastně, který byl psaný jako včerejší program ještě na šampionátu Švýcarsko-Alžírsko. Tak Adame, dobré ráno.
7: Krásné dobré ráno.
10: Pojďme si ten zápas na našem čistě sportovním rádiu přece jenom takhle trošku probrat podrobněji. Tak výsledek zdá se být jasný. Možná naši posluchači slyšeli, byli tam ještě velké šance, jasná šance třeba na 3-0, tak Švýcaři ten zápas ovládli, bylo to jasné?
7: Ovládli, bylo to jasné, i ten průběh zápasu byl poměrně jasný, Švýcaři kontrolovali zápas v podstatě od nějaké té 10. minuty, kdy se prosadil Brel Embolo a poslal Švýcary do vedení, tak potom byli Švýcaři trochu pasivnější, jakoby čekali na to, co Alžírsko ukáže a co umí, ale pravda, Alžírsko moc toho nepředvedlo, moc velkých šancí si vlastně z toho zápasu nevybavuji. No a potom 46. minuta, úvod druhého poločasu, no a Dan Ndoye, švýcarský křídelník, upravil na konečných 2-0, no a potom už si Švýcaři dál ten zápas kontrolovali a vyhráli 2-0. Zaslouženě tedy postoupili do osmifinále, jak už bylo zmíněno třeba i ve zprávách, tak dlouho Švýcaři čekali na vítězný zápas ve vyřazovací fázi mistrovství světa od roku 1938.
10: No a když se tě zeptám tedy na tu další věc, o které jsi si chtěl povídat, tak trenér Švýcarů, to je ta otázka, která měla.
7: Trenér Švýcarů, vlastně je to bývalý trenér Švýcarů a současný trenér Alžírska. To je vlastně ta zajímavá věc. On je to Vladimír Petkovič, který teď trénuje Alžírsko, ale má třeba i švýcarský pas a je s tím švýcarským fotbalem vlastně naprosto propojený, protože ve švýcarských soutěžích hrál jako hráč, potom tam i trénoval třeba Lugano nebo Young Boys a taky trénoval vlastně švýcarskou reprezentaci ještě poměrně nedávno, od roku 2014 do roku 2021. Mimochodem dovedl Švýcary poprvé do čtvrtfinále mistrovství Evropy v tom covidovém euru před kolika 5 lety, v roce 2021, ale v tomhle zápase tedy úplně neukázal to, že zná švýcarský fotbal dokonale a tedy Alžírsko nedovedl k vítězství a Švýcaři postoupili tedy po vítězství 2-0.
10: Je to tak, takže to je zápas, který se hrál ve Vancouveru, ale my bychom se za chvilku měli spojit přímo s Alžírskem, protože tam je blízkovýchodní zpravodajka Českého rozhlasu, tak uvidíme, uslyšíme, asi ta nálada nebude úplně veselá. Možná kdyby to dopadlo obráceně, tak by ten vstup vypadal jinak.
7: Tak i vlastně fanoušci ve Vancouveru na stadionu Alžírska vypadali hodně nespokojeně už někdy od začátku druhé půle, vypadali, že ani úplně snad ani nevěří Alžírsku, že by ten zápas otočili.

0: skupině Cure se pojďme v pátečním radiožurnálu Sport 7 hodin a 12 minut ještě vrátit k fotbalovému mistrovství světa, k tomu poslednímu dohranému zápasu v Kanadě. Ve Vancouveru Švýcarsko porazilo alžírskou reprezentaci 2-0.
1: No a kvůli tomu zápasu si nejenom fanoušci Alžírska, ale taky naše blízkovýchodní zpravodajka přivstala a právě na místě tedy v Alžíru je Jana Karasová. Jano, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak zajímá nás, jestli Alžířané sledují svůj národní tým někde na velkoplošných obrazovkách, v ulicích nebo ve sportovních barech i takhle brzo ráno.
2: Já jsem ráno, a to když říkám ráno, tak tady je ještě o hodinu méně než v Praze, takže ve 4 ráno, kdy zápas tady začínal místního času, tak jsem prošla celé centrum Alžíru a viděla jsem lidi, jak posedávají, dívají se třeba na mobily, byly otevřené některé bary, kde se zápas promítal na obrazovce. No ale takové to asi největší centrum, co mi tady lidé doporučovali, byl jeden fotbalový stadion, u kterého teď stojím, už jsem venku, protože po skončení toho zápasu lidi, kteří sledovali na tribunách a taky částečně na tom trávníku, na velkoplošné obrazovce ten zápas, tak ho pod dozorem policie rychle opustili a teď odjížděli na motorkách, s auty mávali alžírskými vlajkami. Mnoho z nich taky přišlo v alžírském národním dresu, takže jsem okolo sebe viděla hlavně zelenou a bílou.
0: Jana Karasová toho času v Alžírsku s námi ve spojení na radiožurnálu Sport. Slyšeli jsme tam projíždět auta za tebou, tak ne, že by někdo nějak výrazně troubil nebo slavil, samozřejmě není k tomu žádný důvod, protože Alžírsko prohrálo a končí na světovém šampionátu, tak jak fanoušci reagovali na tu prohru?
2: Ona byla tak trochu očekávaná, jak když už jsem včera s lidmi se bavila o tom, co od toho zápasu očekávají, tak říkali, že Švýcarsko bude pro Alžírsko těžký soupeř. Alžířani ale mají za sebou na mistrovství světa i výhru, vyhráli proti Jordánsku, remizovali s Rakouskem, takže to hodnotili pozitivně, ale v dnešním zápase nedali ani jeden gol. To si myslím, že trochu lidi mrzelo, bylo i vidět, že pár momentů, kdy se to vypadalo, že by mohlo být pro Alžírsko ten výsledek trochu jiný než nula, tak lidi na stadionu jásali, čekali a pak nakonec byli zklamaní, když to nevyšlo.
1: Ve vysílání radiožurnálu Sport si povídáme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou o porážce Alžírska v úvodním kole play-off mistrovství světa se Švýcarskem 0-2. Je tedy jasné, že Alžírsko končí na letošním světovém šampionátu, ale když se podíváme na historii, tak jaká vlastně je historie Alžírska na fotbalových mistrovstvích světa?
2: Alžírsko to účast má na mistrovství světa ve fotbale po páté a nikdy se vlastně nedostalo dál než za tu základní část. Podobné to bylo i v roce 2014, ale když se účastnilo poprvé v roce 1982, tak se stalo prvním africkým týmem, které porazilo nějaký evropský tým a to bylo tehdy západní Německo.
0: To říká Jana Karasová v ranním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za tvůj čas a zdravíme do Alžírska.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Ed Sheeran v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 7 hodin 18 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Španělé nepřipustili žádné překvapení. Rakušany porazili na fotbalovém mistrovství světa v boji o osmifinále 3-0. To je zápas, o kterém si teď budeme povídat. Především v ranním vysílání radiožurnálu Sport a jsme moc rádi, že se s námi spojil český fotbalista Aleš Matějů. Aleši, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Aleši. Tak na úvod, co říkáte na Španělsko? Řadíte ho mezi ty největší favority na zisk titulu po té základní skupině a úvodním kole playoff?
1: Tak já si myslím, že jednoznačně, že to Španělsko patří mezi ty vyvolený, který by se o to měli poprat. Být mistři světa, myslím si, že na to mají. A já osobně bych jim to i přál, takže vlastně uvidíme, kam až to dotáhnu, ale myslím si, že jsou horký kandidáti.
0: A co, Aleši, jako krajní obránce říkáte na výkony levého beka Marka Kukureji včera proti Rakousku? Dvě skvělé asistence, krásné asistence. A od nové sezóny tedy přestup a bude hrát za Real Madrid.
1: Tak samozřejmě, že tam měl gól, který nebyl uznaný, a myslím si, že hrál fantasticky, že ten přestup do toho Realu Madrid, myslím, že je zasloužený, a výborný výkon, krásný asistence. Myslím si, že on tu formu ukazuje i po celý mistrovství světa, takže já si myslím, že patří určitě mezi jedny z nejlepších na světě a teďka to jenom potvrzuje.
2: Povídáme si s Alešem Matějů, s obráncem Spezie v italské sérii B. Povídáme si o zápase Španělska s Rakouskem v úvodním kole playoff mistrovství světa. Mimochodem, vy jste, Aleši, proti Španělsku nastoupil, a to v Lize národů, při té remíze 2-2 mezi Českem a Španělskem. V čem je třeba to Španělsko od té doby jiné? Kam se třeba ještě posunulo?
1: Tak si myslím, že takhle... Myslím, že to takový ten styl, co hrajou, že držení míče, tak to je vždycky zdobilo. Teďka bych řekl, že už třeba úplně to nemají na tom vypilovaný, ale myslím, že mají fantastický prostě protiútoky, že teďka klidně nechají ty týmy prostě, ať si chvilinku podrží míč, a už to nemají prostě jako 100% věc, že chtějí za každou cenu držet balón a uspat soupeře, a je to takový nudný, že teďka si myslím, že jsou mnohem víc jako produktivnější jeden na jednoho, prostě zkoušejí to mnohem víc, a to si myslím, že se tam hodně změnilo za ty poslední roky, že když jsem tam ještě před těma, tuším, ty 4 roky naspátek, když jsme právě proti ním hráli, tak to bylo fakt vyloženě jako ťukání prostě z jedné strany na druhou, a teďka prostě, jak je tam ten Jamal, a tak to prostě všechno jeden na jedno, prostě zkouší to a z toho se vytváří obrovský šance, a myslím si, že jsou mnohem, mnohem nebezpečnější.
0: Aleš Matějů s námi ve spojení v ranním radiožurnálu Sport. Od Španělska, Aleši, pojďme k Itálii, tam vyhrajete za Spezii sérii B. No a Itálie se znovu tedy na šampionát nedokázala kvalifikovat, tak jak to fanoušci v Itálii prožívali a jak vlastně prožívají teď to mistrovství světa bez nich.
1: Tak já si myslím, že teďka už tak nějak to prožívají trošičku míň, ale vlastně když po tom vypadnutí, tak si myslím, že fakt celý ten národ ještě, jak oni jsou prostě ty Jižani, to berou fakt jako i srdečně, tak to vůbec nekousali. Vůbec to nekousali, byly toho plný noviny, zprávy, a hodně jsme se o tom bavili třeba s klukama i v kabině, teď to se fakt rozebíralo hodně, no a teďka je otázka, jak moc nastanou změny. Protože samozřejmě to není jako ze dne na den, myslím, že to je nějaký cyklus, a myslím si, že asi oni sami nejlíp vědějí, kde udělat nějaké změny. Tak si myslím, že do něčeho říznu, ale je otázka prostě do čeho a za jak moc dlouhou dobu se to ukáže. Takže nedokážu vlastně říct, jestli to může být za 2-3 roky, ale myslím si, že to určitě nebude během půl roku, že by najednou nastaly nějaké změny. Tam ve finále už je to všechno i od té mládeže, tak nemusíme se bavit daleko. Tady v Česku to je podobná situace, bych řekl, akorát samozřejmě ta Itálie je taková mnohem větší historicky ze vším všudy a prožívat to tam víc, je to mnohem větší neúspěch, než kdyby tady se nepostoupilo. Takže myslím si, že v následujících letech vlastně uvidíme, jestli proběhl nějaký řez a jestli byl správný.
0: Třeba Gianni Infantino mistrovství rozšíří na 64 nebo 128 týmů a Italové to nebudou muset řešit. Aleš Matějů byl s námi v ranním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, hezký den, naschledanou.

0: Rockset dohrávají v ranním radiožurnálu Sport. 7 hodin 26 minut, pátek 3. července. Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále hned 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Mananchayou Savankevou. Tak to jsem si naběhl.
1: To je na ráno rozpovídání pro moderátora ideální.
0: A tu by jsem nechal český souboj, Adame, to je nefér.
1: Děkuju, tak to zvládnu. Ano, český souboj, v něm se utká Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. A to je vlastně druhý český souboj v řadě, protože Nikola Bartuňková postoupila díky tomu, že ve dvou setech porazila Kateřinu Siňakovou v tom předchozím, tedy druhém kole. No a ono samozřejmě Češka jedna postoupí určitě, Bartuňková nebo Krejčíková, tak ta vítězka se potom může teoreticky utkat s Karolínou Muchovou v dalším kole, pokud svůj zápas Karolína Muchová samozřejmě zvládne.
0: Držme si palce, aby to tak dopadlo, aby to byl další český souboj.

0: 8. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Poslanci ve třetím čtení projednají změny jednacího řádu sněmovny. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o novele můžou poslanci dnes do 14 hodin. Návrh podporuje koalice i část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Ministr zahraničí Petr Macinga z motoristů míří do Maďarska. V Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie a tou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkánu. Macinka se chce setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Obce s názvem Lhota mají sjezd na Královéhradecku, ve Lhotě pod Lipčany. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku a i na Slovensku je takových míst více než 400. V plánu jsou koncerty, soutěže i společný průvod účastníků. Sport. Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa, potom co porazili Alžírsko 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D7 u sjezdu na Louny a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy dejte pozor u sjezdu na Louny. Na kilometru 45 na začátku toho odbočovacího pruhu stojí kamion.
4: Je tam odstavený kamion a mění tam na návěstu pneumatiku. Mají zaplý teda výstražky, ale je to na poslední chvíli vidět.
3: V Praze čekejte kolony v okolí letiště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se před zúžením u letiště zdržíte okolo 10 minut. Brzdí se za sjezdem na Středokluky. Taky v opačném směru z Prahy postojíte zhruba 10 minut, než se dostanete k terminálům u letiště. Menší kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech a opět je to do 10 minut. Jinak v Praze provoz zatím mírný, třeba omezení ve Kbelské ulici je průjezdné bez problémů plynule. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, kolona od 174. kilometru, kamiony, osobním autem zastavíte zhruba na 179. kilometru. No a pomalu pojedete až do Brna k omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnešní den bude slunečný s teplotami běžnými pro červenec. Teď po ránu je ale ještě v jeho východní polovině našeho území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Přes den pak čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností, na horách se velmi ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. A večer pak budou mraky nad celou naší republikou ubývat až do vyjasnění. Teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude odpoledne až 28 stupňů Celsia. V horách dnes příjemný chládek kolem 15 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne na Moravě zesilovat na čerstvý, dokonce i s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer ale bude společně s ubývající oblačností vítr slábnout. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Susan Vega, Luka, posloucháte páteční radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. S Alešem Matějou jsme před chviličkou mimo jiné hovořili o tom, jak těžké to je pro italskou veřejnost zkousnout, že na šampionátu Italové vůbec nehráli. No, oni o moc jednodušší to nemají ani v Německu, protože tam bývali zvyklí na trošku jiné výsledky, než jak to vypadá, Adame, v poslední době. No a můžeme tedy přidat aktualitu. Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa už není trenérem německé fotbalové reprezentace. Podle médií se dohodl se svazem na odstoupení.
1: Ano, Julian Nagelsmann vlastně přišel do Německa trochu pozvednout tu reprezentaci, protože, jak už si to zmínil, tak rok 2018, tedy další šampionát, potom co Němci vyhráli v roce 2014 a konec v základní skupině, potom mistrovství světa v Kataru, tedy před 4 lety, zase konec ve skupině, teď tedy už o krůček dál, postoupili z té základní skupiny, ale překvapivě a senzačně Němci vypadli hned tedy v tom úvodním kole playoff s Paraguayí na penalty.
0: 38-letý Julian Nagelsmann tedy není tím, kdo by Němce dokázal vytáhnout zpátky tam, kam si oni myslí, že určitě patří. No a mě vlastně na první dobrou, ani nevím proč, automaticky naskočilo jméno Jürgena Kloppa.
1: No, to napadne asi úplně každého, protože o tom se mluví vlastně už dlouho. Hodně se novináři Německu ptají Jürgena Kloppa, jestli vezme tuhle nabídku, o které vlastně ta média píší, že už jí měl několikrát dostat, trénovat německou reprezentaci. Klopp se tomu vždycky vlastně tak nějak bránil, ale kdybychom se podívali teď na kurzy, kdo se stane dalším trenérem německé reprezentace, tak určitě ten nejnižší kurz bude mít Jürgen Klopp, to je jasné.
0: Tak vypadalo to chvíli, že bude nějakým tím globálním ředitelem fotbalu v Red Bullu, nebo já nevím, čeho všeho tam měl být ředitelem, ale asi to není zas tak zajímavá práce.
1: Asi ne, vlastně nikdo úplně z těch běžných fanoušků neviděl, co přesně vlastně dělá a co dělal v posledních letech. Mimochodem, teď se ukázal třeba i jako televizní expert v Německu při tomto mistrovství světa, tak uvidíme, no, jestli se konečně tedy odhodlá k tomu trénovat Německo.
0: Teď už Fate No More, určitě to Jürgen Klopp případně nebude mít easy, no a po písničce sportovní přehled.

0: Tři evropské celky postoupily dál ve vyřazovací fázi mistrovství světa ve fotbale. Španělsko se utká v osmifinále s Portugalskem.
1: Švýcaři budou čekat na soupeře, rozhodne se o něm v souboji Kolumbie s Ghanou. Nejenom fotbal rozebereme ve sportovním přehledu, který ale začne fotbalem. Ve studiu je Martin Charvát. Hezký den.
2: Hezký den. Fotbalisté Portugalska a Španělska vyhráli evropské souboje na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa. Španělé zdolali Rakušany 3-0, Portugalci zvítězili nad Chorvaty 2-1. V osmifinále se utkají týmy z Pyrenejského poloostrova spolu. Dále jdou také Švýcaři po výhře nad Alžírskem 2-0. Jak zmíněno, na soupeře si počkají do zítřejšího rána. V posledních duelech úvodního kola vyřazovací fáze nastoupí ve 20 hodin Austrálie proti Egyptu, od půlnoci budou hrát Kapverdy s Argentinou a v půl čtvrté ráno začne to zmíněné utkání Kolumbie proti Ghaně.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
3: Už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
0: Plzeň se posouvá na místo Karviné do čtvrtého předkola evropské ligy a Hradec Králové se ve druhém předkole stejné soutěže utká s norským Tromso.
1: Vedení fotbalového Táborska odmítlo nabídku na postup do první ligy. Jeho český klub o tom informoval na svém webu. Teď má šanci zahrát si mezi elitou Artis Brno, který skončil v tabulce druhé ligy za Táborskem. Artis se musí rozhodnout do dnešních 16 hodin.
2: Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Jiří Lehečka a Marie Bousková. Ta zdolala Italku Grantovou 7-5 a 6-3. Bousková popisuje zkušenosti ve srovnání se soupeřkou.
4: Tak je to rozdíl 10 let, takže samozřejmě ty holky, jich je pořád víc a víc, jim 18 let a hrajou všechny moc dobře, ale samozřejmě všechny jsme si tím takhle prošli, že nám je 18 a možná uděláme nějaký nevynucený chyby, ale zase na druhou stranu nám taky porazila hráčky, které jim je mnohem víc let a taky se vyházely, takže na tu trávu hraje dobře.
2: Naopak končí Karolína Plíšková a také Jakub Menšík, který podlehl Bulharu Dimitrovovi 1-3 na sety. Semifinalista nedávného Roland Garros Menšík litoval některé nevyužité šance, zároveň ale vidí zlepšení, které na travnatém povrchu oproti minulému roku udělal.
5: Pokud to srovnám jako s loňskem, tak se cítím fakt o dost lépe a to, že samozřejmě letos jsem dostal na trávě asi ty nejvíc nechutné soupeře, co jsem mohl, tak to je prostě los, že jo, to si člověk nevybírá, ale pro mě já to beru jako skvělou zkušenost. Je tam, neříkám celkově jenom na trávě, ale určitě jako v té hře hodně aspektů, které ještě bych se mohl vlastně jako posunout a které by mohly být lepší.
2: Dnes se ze třetího kola do osmifinále určitě dostane jedna Češka. Barbora Krejčíková se totiž střetne s Nikolou Bartuňkovou. Karolínu Muchovou pak čeká kvalifikantka z Tajska Savankevová.
0: Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý golman se klubu upsal až do roku 2030. Nová smlouva začne platit od přes příští sezony, tedy 2027-28. A Dobeš si díky ní vydělá v průměru ročně přes 113 milionů korun.
1: Bývalý reprezentační pivot Patrik Auda se po takřka 2 dekádách v zahraničí vrátí do české basketbalové ligy. Podepsal smlouvu s USK Praha. Auda pomohl vybojovat 6. místo na mistrovství světa v roce 2019 a taky 9. příčku na olympijských hrách v Tokiu. Posledních 6 let hrál v Japonsku.
2: Čeští volejbalisté nastoupí dnes do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Výběr trenéra Nekoli vyzve od 17 hodin Izrael. Ve druhém semifinále se utkají Francie s Polskem.
0: Tolik sportovní přehled, připravil ho Martin Charvát. Děkujeme.
2: Hezký den.

0: Tolik Steppenwolf v pátečním radiožurnálu Sport. Je 7 hodin 50 minut, pátek 3. července. Zítra týmovými časovkami startuje cyklistická Tour de France ročník 2026. No a v Katalánsku už teď je náš kolega Jiří Ježek. Jirko, přejeme krásné ráno.
1: Krásné ráno z Barcelony.
0: Tak jak Barcelona žije Tour de France?
1: No, včera týmová prezentace mě ohromila, protože byla neskutečně zorganizovaná. Vlastně to pódium, na kterém se představovaly všechny týmy, které pojedou letošní Tour de France, tak bylo přímo pod tou slavnou katedrálou Sagrada Familia. Takže ta kulisa byla nádherná při zapadajícím slunci. Myslím si, že nejenom fanoušci cyklistiky, ale vlastně celá Barcelona se přišla podívat na to, jak týmy představují své závodníky, a byla to fakt velká show.
2: Povídáme se s Jiřím Ježkem, který je přímo na místě tam, kde se bude odehrávat Tour de France, slavný cyklistický závod. Tak Jirko, co už jsi zajímavého viděl a co tě dnes čeká?
1: No, samozřejmě díval jsem se na závodníky, kteří se představovali před fanoušky na tom pódiu, na to, jak se tváří, jak jsou připraveni, jak jsou natěšeni. Samozřejmě jsem se díval i, v jaké jsou fyzické kondici, jak jsou ve formě, a jako z těch, kteří budou asi hrát, nebo minimálně chtějí hrát nějakou významnější roli v tomhle závodě, tak já jsem se hodně těšil na to, jak bude vypadat Remco Evenepoel, který vlastně téměř víc než 2 měsíce nezávodil a jenom trénoval, a vlastně celý ten cyklistický svět čeká na to, jak Remco Evenepoel tady po tom dlouhém tréninkovém bloku se postaví rovnou na start toho nejslavnějšího závodu, a jestli bude schopný třeba díky tomuhle změněnému programu, který není úplně běžný, jestli bude moct třeba nějakým způsobem vyzývat i Tadeje Pogačara. A Remco Evenepoel vypadal neuvěřitelně ve formě. Opravdu takhle připraveného jsem ho snad ještě nikdy neviděl. A to už má za sebou vlastně dvojité vítězství na olympijských hrách v Paříži, kde jsme byli, Karle, spolu, a viděli jsme ho tam vlastně v jeho životní formě, tak teď mi přišel, že je na tom úplně stejně.
0: No tak já jsem se těšil už předtím, než jsem si s tebou povídal, teď se začínám těšit ještě víc. Je to dobré slyšet, že hlavní favoriti dorazili a vypadají fit a ve formě. Jirko, ty si nám vlastně říkal, že se půjdeš za chvilku projet na kole po Barceloně na organizovanou výšku. V pondělí měl tiskovou konferenci Roman Kreuziger, který bude letos na Tour zase plnit roli sportovního ředitele týmu Bahrain Victorious. No a on říkal, že jak se v sobotu začíná týmovou časovkou, tak vlastně toho prostoru pro závodníky projet si tu trať předem je strašně málo, že tam bude snad 1 hodina, do které se budou muset oni všichni nacpat najednou, a že tedy z toho důvodu zvažují, že by si to šli projet tak trošku na černo, prostě v provozu, někdy velmi brzy ráno. Tak vy se dneska dostanete třeba na tu trať, na kterou závodníci v sobotu nebo teda respektive v neděli vyjedou, aspoň částečně?
1: Vůbec, já bych se tam vůbec nepouštěl, protože ten provoz v té Barceloně, zvlášť včera, když jsme jeli na tu týmovou prezentaci, tak jsme strávili v tom autě jako úplně nesmyslný čas. Je to asi jako vyrazit na magistrálu v Praze v době ranní špičky. Ale máme, my, kteří jsme tady kolem toho závodu, tak máme možnost každé ráno se vždycky na tom kole projet někde kolem těch hotelů. Vždycky se spojí pár lidí z cyklistiky, kteří se chtějí domluvit a chtějí vyrazit. Takže včera jsme měli třeba čas na chviličku se Zdeňkem Štybarem, tak jsme si vyjeli na kole. Den předtím jsme jeli se slavnými cyklisty minulosti, se sprinterem Pedro Oriem, máme tady Chrise Froomea, takže vždycky je ta možnost. Teď mě čeká zajímavá výška, slavný DJ Dom Whiting, který je známý po celém světě, že dělá výšky na kole, na kterém má takovou repro soustavu a ten mixážní pult, tak s ním máme výšku a čeká se až 1000 lidí, že by se mělo objevit. Já jsem nevěděl, že takhle známý ten člověk je, a bude to velká atrakce. Je to na BMX kolech, takže já se z dětství vrátím opět na BMX kolo, abych se tady projel po pláži v přístavu v Barceloně. Ale všecko je to kolem té cyklistiky, a zítra, až už začne ten opravdový kolotoč, tak teprve se to rozjede tak, jak to známe, ty pravidla té té profesionální cyklistika, dneska je to velká show. Máme tady i večer výšku, ještě jednu, asi na 60 kilometrů tady kolem Barcelony a pojede s náma Chris Froome, Alberto Contador, pojede s náma dokonce slavný cyklista minulosti Pedro Delgado. Já jsem si včera udělal fotku se svým idolem, když jsem začínal s cyklistikou, s Miguelem Indurainem.
0: Hezký.
1: Jako neuvěřitelný možnosti, které právě Tour de France nabízí.
0: Já myslím, že Miguel Indurain teď dělá určitě nějaký vstup pro nějaké španělské rádio, říká, že se projel včera s Jirkou Ješkem.
1: To asi nevím. Nicméně bylo fajn potkat znova Marka Cavendishe, který je součástí té karavany Tour de France a opět patří mezi ty největší hvězdy. A bylo fajn, když jsme šli od auta s Chrisem Froomem, tak on se skoro nedokázal dostat do té VIP zóny, protože prostě těch žádostí o selfiečko a o všechno podpisy bylo tolik, že jsme ho pak museli vyloženě násilím transportovat za ty bariéry, aby se aspoň na chvíli měl možnost podívat na tu týmovou prezentaci. Je to krásný, co cyklistika zbuzuje za emoce.
2: No závidíme Jirkovi Ješkovi, který už toho spoustu zažil a to ani Tour de France ještě nezačala, začíná, připomínáme, zítra. No a toho 113. ročníku se zúčastní taky tři Češi, Matyáš Vacek, Pavel Bittner, Jakub Otrava. Tak Jirko, jak vidíš jejich šance a případně, když zmíním konkrétně Pavla Bittnera, ten získal vlastně čtvrté a páté etapové umístění v tom loňském ročníku. Mohl by to, myslíš, tím svým výkonem letos ještě posunout?
1: Tak na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako velice jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval. Matyáš Vacek, ten je zase v té roli, že se čeká, pokud dostane aspoň jednu, dvě možnosti, jednu, dvě etapy, aby jel sám na sebe a nebyl k pomoci svému týmu, takže je v neskutečné formě. Spousta expertů, se kterými jsem mluvil, tak kvituje to, v jaké formě nastupuje Matyáš Vacek, říkají, že to je životní forma, tak se od něj taky očekává hodně. A Jakub Otruba, jeho tým nepatří k nejsilnějším, ale naopak zase může závodit s čistou hlavou a toho uvidíme určitě v některých únicích a bude vidět česká cyklistika díky těmhle třem závodníkům rozhodně a jsem rád, že tady máme tři borce, který můžou fandit i čeští fanoušci.
0: A my jsme zase moc rádi, že v Barceloně máme tebe. Jirko, prosím tě, užij si to dneska, nespadni na BMX kole, protože se plánujeme s tebou v následujících třech týdnech pravidelně na Radiožurnálu Sport spojovat. Jiří Ježek toho času v Barceloně, kde zítra začíná cyklistická Tour de France. Moc děkujeme.
1: Krásné dny.
3: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport. Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
4: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
5: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
6: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
4: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
5: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
7: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
4: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
5: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
6: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do
8: oči.
5: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
4: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte páteční Radiožurnál Sport, jsou tu aktuální zprávy.
9: Je 8 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
10: Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Tenisté Nosková, Bousková a Lehečka postoupili do třetího kola Wimbledonu. Končí Plíšková a Menšík. Kolony popojíždějí v Praze u letiště v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
11: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
10: Odjíždět budou i další zahraniční týmy. Zemětřesení má aktuálně 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných jsou desítky tisíc. Velitelé českého USAR týmu budou hosty Jana Pokorného na Radiožurnálu dnes po 9. hodině. Na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už lidé poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé už přitom v spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Na 30 stoupl počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90. Agentura Reuters úder označila za nejhorší útok na Kyjev z tohoto roku. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadu Sumská oblast a město Kryvyj Rih. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádějí mimo jiné i seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosa vzrostl počet telefonátů o víc než 80%. Potvrzuje to ředitelka organizace Martina Hronová.
12: Zvládáme to. Ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
4: Sport. Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a také Jiří Lehečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
13: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit, ale naštěstí jsem velice dobře servíroval. V druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
4: Naopak ve druhém kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menšík. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na hradecké dálnici u Jaroměře a v Praze ucpané okolí letiště. Na dálnici D11 čekejte kolony na konci dálnice u Jaroměře směrem do Náchoda. Na kruhovém objezdu za dálnicí odtahovali nepojízdné nákladní auto. Už je pryč, ta kolona zhruba od 111. kilometru se začne rozjíždět. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona stále zhruba od 175. kilometru. Kamiony koruny. Osobní popojištějí až od Kývalky a zdržíte se před Brnem asi 25 minut v osobním autě. Pro kamiony je to na delší dobu. V Praze čekejte kolony v okolí letiště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se před zúžením u letiště zdržíte okolo 10 minut. Brzdí se za sjezdem na Středokluky. A 10-minutová kolona i na příjezdu k letišti ve směru z Prahy. Od Evropské ulice až ke sjezdu. Ucpává se pomalu Kbelská ulice, respektive příjezdy ke Kbelské ulici do omezení. Ve směru z Ústí nad Labem se brzdí za sjezdem na Zdiby. V opačném směru do Ústí se plní Novopatská za Černým mostem. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Velkého rybníka, aktuálně kolony do 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách 15. Na Moravě bude přechodně foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy.
0: 8 hodin 5 minut, krásný pátek 3. července. Dobré ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme na fotbalové mistrovství světa, protože známe Adame další osmi finalisty. No a všichni jsou z Evropy.
2: Všichni jsou z Evropy. Španělsko v evropském souboji porazilo Rakousko 3-0. Dvakrát se prosadil Mikel Oyarzabal. No a tím pádem se nám utvořila hodně zajímavá osmifinálová dvojice, protože v dalším utkání Portugalsko porazilo Chorvatsko 2-1. Mimochodem Cristiano Ronaldo dal svůj první gol ve vyřazovací fázi světového šampionátu a právě Portugalsko, Španělsko, to je asi ten nejzajímavější souboj, který nás v osmifinále bude čekat.
0: Jediná šance, aby neprošel evropský tým dál, tak ta byla až nad ránem v zápase, který ty, Adame, si komentoval tady na Radiožurnálu Sport. No a Švýcaři ho zvládli relativně bez problémů, dokázali porazit Alžírsko 2-0 a my se tak můžeme volně dostat k tomu už dnešnímu programu. Večer to všechno odstartuje ve 20 hodin středoevropského času. Austrálie nastoupí proti Egyptu.
2: A přesně o půlnoci začne souboj Argentiny s Kapverdami. Kapverdy samozřejmě velký outsider, ale vzpomeňme si na remízu 0-0 v základní skupině se Španělskem. Potom ve 3 hodiny a 30 minut ráno, to už jsme tedy v zítřku, Kolumbie nastoupí proti Ghaně. No a vítěz tohoto zápasu se v osmifinále postaví právě proti Švýcarsku. No a potom zítra večer, to už máme osmifinálové zápasy Kanada, Maroko, Paraguay, Francie. Teď už to letí.
0: Už to letí, teď už se to rozjíždí, teď už to opravdu má smysl všechno sledovat. Protože taky se mi zdá, že těch zápasů trošku ubylo. Ta fáze, kdy jich bylo prostě 6 v jeden den, to se usledovat při nejlepší vůli nedalo ani tady pro nás, kteří se tím živíme. Teď už zpěvačka Pink, krásné ráno.
4: Radiožurnál Sport.
5: Karel Janů a Adam Procházka.

0: Zpěvačka Pink dohrává v 8 hodin a 11 minut. Jsme moc rádi, že posloucháte dál páteční radiožurnál Sport. Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států amerických na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká taky řádné žadatele o azyl ve Spojených státech amerických.
1: Ruší ochranu uprchlíků a taky se snaží
0: dokumentů vláda zatýká taky řádné žadatele o azyl ve Spojených státech amerických.
1: Ruší ochranu uprchlíků a taky se snaží omezit legální cestování do Spojených států. Pocítili to i

0: růstu.
1: Jesús Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
2: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval, možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
1: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská američanka Aida.
3: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli leda s čím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
1: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Kap Verdi mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
4: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluju své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně stotožňuji, stejně jako mnoho dalších. Když jsme měli samé bělochy, takže za nás hráli lidi jako Alexi Lalas. Teď máme skutečné hráče.
1: Říká běložský rodák z katolické části Nizozemska, který má dvě děti s Nigerijkou.
4: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé. To není nic nového a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti sami oblékají americké dresy a křičí USA. A je to možné. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Činasky nás vrátili zpátky do roku 1970, 8 hodin 20 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. V pátek mezi 10. a 11. tradičně vysíláme kilometry Jiřího Ježka. Ty dnešní budou ale trošku netradiční, asi už jste slyšeli, že Jiří Ježek je toho času v Barceloně, protože tam zítra startuje cyklistická Tour de France, no a ty dnešní kilometry jsou předtočené, budou trošku, řekl bych, o něčem jiném než o běhání a cyklistice.
1: Ano, o cyklistice, o Tour de France bude hodně řeč v těch následujících dnech a týdnech, takže teď tu máme hosta basketbalistu Víta Krejčího, který, jak prozradí, na kole vzhledem k nařízení od týmu moc jezdit nemůže. Ten rozhovor, jak už jsme zmiňovali, tedy je předtočený, takže už teď vám ale můžeme dát alespoň malou ochutnávku toho, na co se můžete těšit.
0: Vít Krejčí mluvil například o drsném světě NBA, ve kterém se s ním nikdo při nedávném přesunu z Atlanty do Oklahomy nemazal.
2: A je to jako šilný právě, proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolají ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu. A začala úplně jiná kariéra prakticky, že jo. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas proti Phoenixu, takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami a o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu.
1: Čau. Takovéhle čau asi nikdo slyšet nechce. Každopádně kilometry Jiřího Ježka s jediným českým basketbalistou v NBA byly hodně o technice a přípravě hráčů. O tom, jak se o ně týmy starají, co všechno u nich měří a zjišťují, a Víta Krejčího baví sledovat, co o něm data říkají.
2: Právě teď, když mám ty možnosti, když mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to kvůli tomu, abych jsme předešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás to bolet pravý koleno. No, takže ono se to pak všechno jde dohromady, takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
0: O tom všem bude český basketbalista mluvit dnes po 10. v kilometrech Jiřího Ježka.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Skupina Coldplay Fix You v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 8 hodin a 27 minut pátek 3. července. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Švédský hokejový útočník Ivar Stenberg podepsal 3letý nováčkovský kontrakt se San Jose, které z něj udělalo dvojku letošního draftu zámořské NHL. O dohodě s 18letým talentem Sharks informovali na klubovém webu.
1: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
2: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
4: Ahoj, ahoj.
5: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
6: Čau.
3: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
2: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
8: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
3: Já chci kamna,
8: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
9: Tam mám hodně co zlepšovat.
3: Jako fakt hodně, jako jo?
9: Jako hodně.
3: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000, čau.
9: Ještě asi ne.
3: Vy jste tam zlobili?
10: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
3: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
10: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
3: Jo, takhle.
11: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se vem Pepička.
3: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
11: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
3: No jasně.
11: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
3: A musel zjít Pepičku.
11: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás další aktuální zprávy, třeba i včetně zelené vlny.
13: Radiožurnál 9. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
14: Na 30 stoupl počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90. Agentura Reuters úder označila za nejhorší útok na Kyjev z tohoto roku. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadu Sumská oblast a město Krivý Rih. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se platba může přepočítávat podle nevýhodného kurzu a zbytečně se prodraží. Kartou v zahraničí podle společnosti Visa platí většina Čechů. Na Královéhradecku začínají akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové výročí připomene série koncertů i večerní ohňová show. Dnes se otevírá taky nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.
1: Sport.
14: Trenér Julian Nagelsmann skončil u fotbalistů Německa. Rozhodl se tak po vyřazení od Paraguaje v úvodním kole play-off mistrovství světa. Dnes na šampionátu skončili Rakousko, Chorvatsko a Alžírsko. Rakušané prohráli se Španěly 0-3, Chorvati podlehli Portugalcům 1-2 a Alžírsko nestačilo na Švýcarsko a hrálo 0-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na dálnici ve Frýdku Místku a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D48 ve směru z Příbora na Český Těšín zbystřete teď na obchvatu Frýdku Místku. Na kilometru 51 hlásíte balíky na vozovce.
16: Uprostřed cesty 2 obrovské balíky, asi polistyrem to může být, ale je to uprostřed cesty, je to vidět na poslední chvilku.
15: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony poprvé brzdí, zastavují u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Tam se pak kolona rozjede a opět zastaví na 178. kilometru u Ostrovačic. Pozor, na 180. kilometru řeší v odstavném pruhu srážku dvou aut, pohybují se tam policisté blízko jízdních pruhů. Ta kolona se rozjede až v Brně, v omezení osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. V Praze se ucpává dálnice D7 v okolí sjezdu na letiště. Ve směru na Prahu zúžení a 10-minutová kolona od Středokluk. Ve směru z Prahy je fronta o něco větší k letišti, je od Evropské ulice a je to na čtvrt hodiny. Pozor na D7 taky zaslaným směr Chomutov. Na stavbě dálnice u Kutrovice rozházené dopravní značení, brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dnešní den přinese většinou slunečné, ale také větrné počasí. Teď ale ještě doznívá na jihovýchodě a východě našeho území déšť. Přes den pak zaprší spíše na horách. Srážek dnes ale bude velmi málo. Nebe bude polojasné, místy s kupovitou oblačností. K večeru pak bude mraků nad celým naším územím ubývat. Teploty do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů. Sobota bude nejprve slunečná, odpoledne a večer ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se hlavně v severních Čechách přidají dešťové přehánky. V neděli se počasí mírně promění. Na nebi proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami. Na horách bude pršet opět častěji. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. V noci budou klesat teploty na 11 až 16 stupňů. Přes den pak o víkendu uvidíme na teploměrech 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin 37 minut, krásné páteční ráno, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Čeští vodní slalomáři potvrzují, že patří mezi světovou špičku, a to nejenom v dospělých kategoriích.
1: Velký potenciál ukazují taky junioři a reprezentanti do 23 let na mistrovství světa v Krakově. Medaile sbírají pod dohledem šéftrenéra Pavla Foukola, se kterým jsme ve spojení. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Když se podíváme do výsledkových listin, je tam spoustu českých medailí napříč disciplínami a kategoriemi 11. Asi netřeba všechny vyjmenovávat. Zvládnul byste spíš vypíchnout nějaký úspěch, který byl buď překvapivý nebo mimořádně významný?
2: Tak já jsem určitě rád, že jsme dokázali zase vybojovat zlaté medaile v juniorské single canoe, kdy vlastně kluci, kteří loni teprve sbírali zkušenosti, tak letos už byli v jiné pozici a vybojovali zlato a porazili právě Francouze a trochu vrátili to, jak nás porazili v 23, kde jsme právě brali stříbro.
0: Pane trenére, jaké jsou vlastně přímo na šampionátu podmínky? Jeden ze závodů podle informací na svazovém webu totiž přerušila bouřka.
2: No je to tak, jsou tady bouře, dnes teda je 16 stupňů a teď konkrétně prší, ale jako dá se to, vždycky to přeruší na půl hodinku a jinak to probíhá podle programu, takže nic nezrušili, což jsme rádi, občas něco trošku odloží, ale zatím všechno, co mělo proběhnout, tak proběhlo.
1: Na Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s Pavlem Foukalem, šéftrenérem juniorů a reprezentantů do 23 let ve vodním slalomu na mistrovství světa v Krakově. Na webu českého vodního slalomu se během mistrovství psalo o takzvané poslední jízdě silné generace, když budu citovat. Do toho ročníku 2003 totiž patří třeba Adam Král nebo Tereza Kneblová. Nejen oni se z kategorií do 23 let rozloučí, tak je to z tohoto hlediska i trochu emotivní šampionát právě pro vás a realizační tým?
2: Určitě je, protože vlastně opravdu všichni čtyři tito zmiňovaní, nebo ty, co jste zmiňoval, jsou s námi 8-9 let v reprezentaci a vlastně opravdu patřili k oporám a vozili ty cenné kovy pravidelně. A jsem rád, že na tu letošní sezonu se připravili, jak se připravili, protože zatím je to skvělé, budeme jim držet palce dál a budeme doufat, že se rozloučí znovu úspěchem, i když někteří už to vlastně i dokázali.
0: Šéftrenér Pavel Foukal s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Povídáme si o českých vodních slalomářích. Tak pane trenére, co máte na programu dnes?
2: Dneska máme na programu semifinále a finále kajakářských kategorií juniorů a 23. Dneska je to vlastně čistě kajakový den a zítra budou to samý mít kánoisté.
0: Tak budeme držet palce, ať se vám daří. Moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. To byl Pavel Foukal v ranním Radiožurnálu Sport. Mějte se hezky.
2: Vy taky. Nashledanou.

0: Skupina R.E.M. Man on the Moon, 8 hodin 5 a 40 minut, pátek 3. července. Jsme rádi, že posloucháte dál ranní radiožurnál Sport a spolu s Adamem Procházkou vás teď chceme pozvat na čtvrtek 16. července. To je přesně datum, kdy se koná příští desítka Pavla a Horváta live. Tentokrát bude trošku výjimečná, nemůžeme vám rozdávat vstupenky, nemůžeme ani o ně hrát v naší soutěži, protože se koná v rámci festivalu Colors tady v Ostravě.
1: Přesně tak, a to mezi 14. a 15. hodinou na Gong Stage v Malém sálu, takže se můžete opět samozřejmě těšit nejenom na Pavla Horváta, ale taky na Antonína Panenku, protože stále samozřejmě vzpomínáme na jeho slavnou penaltu na mistrovství Evropy v roce 1976 v Bělehradě ve finále a taky samozřejmě vzpomínáme i na stříbrné euro v roce 1996, takže nejen o tom uslyšíte i v další živé desítce Pavla Horváta, teď tedy jako součást Colors of Ostrava.
0: Je to tak, dorazí taky Václav Svěrkoš, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Jamboree jsou za námi, 8 hodin 50 minut, pátek 3. července a pojďme na soutěž tak jako každý jiný všední den, ale protože je to pátek, tak to bude soutěž hned dvojnásobná, to už ale určitě víte, protože nás posloucháte pravidelně. První část se týká vás všech, kteří jste s námi soutěžili a kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ale ne těch, kteří vyhráli v poslední době. Pokud jste od nás něco vyhráli v posledních 2 měsících, tak prosím, ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním. 221 552 222, to je telefonní číslo, které se vám bude hodit za chvíli. Teď už ale předávám slovo Adamovi, nejdřív si taky pojďme říct, o co hrajeme, že jo?
1: Hrajeme o 2 vstupenky na zápas kvalifikace českých basketbalistů o mistrovství světa. Oni hrají dnes ve Švédsku, ale tam vás nebudeme hnát. My vám dáme vstupenky, pokud správně odpovíte, na zápas proti Estonsku. Ten bude samozřejmě domácí v Brně, a to 6.7., tedy za 3 dny. Takže o to hrajeme, plus samozřejmě ještě tričko Radiožurnálu Sport se sluchátky.
0: Teď si pustíme soutěžní zvuk, ale nebude to tak úplně jednoduché, nebudeme tentokrát chtít, řekněme, jméno toho sportovce, bude to trošku složitější, tak ještě malinký okamžik počkejte.
2: Máme nějaký v tom pěkný systém, nebo prostě už jsme se sehraný takhle týmově, takže věřím, že ta první etapa v té Barceloně, tak bychom mohli jet si na to vítězství. Samozřejmě nebude to jednoduchý, všechny ty týmy budou 100%, takže to bude dost náročný, ale věříme, že to budeme moc urvat.
1: Teď jste právě slyšeli hlas jednoho ze 3 českých účastníků letošní Tour de France, cyklistického etapového závodu, který začíná už zítra, 113. ročník, a my po vás chceme, abyste řekli jména alespoň 2 z těch 3 českých cyklistů, kteří se na Tour de France představí.
0: Já myslím, že to není zas tak složité. 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. Chceme slyšet od vás, pokud vy se chcete jít podívat na basketbal do Brna, jména 2 českých cyklistů, kteří odstartují do Tour de France ročník 2026. Stačí nám opravdu 2, jednoho z nich jsme vám s Adamem Procházkou před malým okamžikem pustili. Tak pojďme na to, dobré ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, Tomáš, Brno.
0: Dobrý den, Tomáši, já vás slyším, vy mě taky?
3: Ano, velice dobře.
0: Super, a slyšel jste i otázku?
3: Ano, slyšel.
0: Tak povídejte.
3: Tak určitě Matyáš Vacek a Pavel Bittner.
0: No výborně, Matyáš Vacek, Pavel Bittner, paráda. Jak myslíte, že jim to klukům půjde?
3: Pavel Bittnerovi moc nevěřím, sám jsem aktivní cyklista, jezdím rád na středním kole, třeba 5000 ročně.
0: Hezký.
3: Ale ten Matyáš, ten by, si myslím, že mohl ukázat velké věci teda. No.
0: Pokud tomu dostane možnosti od týmu.
3: No, tak vidíme, ten Pedersen, jestli nepojede na něho, ale věřím mu, ten je tak pod něco je v té Matyášovi.
0: Super, tak jo, tak budeme držet palce, my si taky pravidelně v našem vysílání budeme spojovat s Jiřím Ješkem, který už je v Barceloně a bude sledovat Tour z místa, vlastně celou dobu bude

0: putovat s karavanou. Tak my vám moc gratulujeme, lístky na basketbal posíláme, zůstaňte nám prosím na telefonu, ať si na vás můžeme vzít kontakt a ještě připomínám, že za chviličku se vás bude týkat taky druhá půlka soutěže ještě o sluchátka. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nashledanou.

0: 8 hodin 57 minut, protože je pátek, tak je tu ještě druhá polovina dnešní soutěže. Ta už se týká jenom pana Tomáše, který vyhrál před chviličkou, a další 4, kteří vyhráli v ranním vysílání radiožurnálu Sport tenhle týden. Hrajeme o bezdrátová sluchátka a jdeme se ptát.
1: Jdeme se ptát, teď nás zajímá, nebudeme vám pouštět žádný zvuk, ale bavili jsme se o Tour de France a my se teď ptáme, kdo vyhrál ten loňský ročník Tour de France. Takže chceme jednoduše prostě jméno.
0: Chceme jednoduše jméno a myslím, že jestliže jste věděli, kteří Češi jsou na Tour de France, tak asi víte, kdo vyhrál loni. Krásné ráno, slyšíme se.
2: Ano.
0: Dobrý den, my jsme se slyšeli před chviličkou, je to tak?
2: Ano, znova Tomáš.
0: A vy jste, Tomáši, říkal, že jezdíte na kole, tak tohle je asi formalita, ne?
2: Je to samozřejmě Tadej Pogačar.
0: Je to Tadej Pogačar. A vyhraje i letos?
2: No myslím, že po dlouhé době to bude vyrovnanější. Aha. Po dvou letech. Ten Vingegaard vypadá, že konečně má zase zpět formu. Na Sixase se taky těším, co předvede. Takže, ale vyhraje, no, paní mu má.

0: hrozně mě baví.
1: Super, takže se těšíte na Tour de France a čekáte, že se bude na co dívat od začátku i do konce, to samozřejmě věříme i my. A kromě lístku na basketbal vám teda posíláme i sluchátka, tak moc děkujeme, gratulujeme a mějte se hezky.
0: Taky děkuji, nashledanou.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: S Pavlem Horvátem se dnes nespojíme, protože má Pavel dovolenou, ale budeme si samozřejmě dál povídat mimo jiné i o mistrovství světa ve fotbale.
7: A povídat si budeme se trenérem Jiřím Chytrým, takže je na co se těšit, budeme se bavit zase hlavně o Španělsku.
1: Teď už ale aktuální zprávy.
8: Je 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
9: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má omezit obstrukce. V Kyjevě je den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. Fotbalisté Portugalska otočili zápas s Chorvatskem a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Praze se ucpávají příjezdy k letišti po dálnici D7 a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Má to zajistit novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se mohl týkat nově taky poslanců s přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za vládní SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
10: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
9: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří, jen když budou změny platit až od příštího volebního období. V Kyjevě je den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život přišlo 30 lidí, zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
11: Udar speciálně produmaný.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově právě začíná havarijní cvičení. Hasiči a záchranné složky budou zasahovat po simulovaném úniku zkapalněného amoniaku. Krátkodobě kvůli tomu bude omezený i provoz na silnici vedoucí podél rafinerie.
13: Podle vedení chemičky je cílem cvičení prověření účinnosti havarijního plánu skupiny Orlen Unipetrol, test koordinace podnikových hasičů a provozních zaměstnanců při řešení mimořádné události, včetně evakuace osob. Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, se mohou ozývat výstražné signály. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Sport.
14: Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2.

0: 1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu. Obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonçalo Ramos. Pokračuje Ronaldo pro televizi Fox Sports.
1: Moc to pro nás znamená. Nejenom výhra, ale i způsob, jakým jsme vyhráli. Když jsme dostali gól, trochu jsme spanikařili, ale po mém gólu z offside lidi začali věřit. Fanoušci nám pomohli a po mé penaltě se to překlopilo na naší stranu. Vytvořili jsme si pár šancí a nakonec jsme si zasloužili vyhrát.
0: Do osmi finále postoupili Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a také Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Úspora D1 u Brna, v Praze kolony u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí u sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru. Je to hodně roztrhaná kolona až do Brna k omezení na 196. Osobním autem zastavíte jen místy v úseku od Kývalky k omezení. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů pozor za sjezdem na Kněž. Mezi 53. a 55. kilometrem omezení, údržba v levém pruhu. Kolona tam není, ale jsou tam rozházené kužely na vozovce. Pozor na to. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti v obou směrech. Ve směru od Slaného je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od Středokluk na 10 až 15 minut. Ve směru z Prahy je fronta ještě o něco větší, po pojíždí od Evropské ulice až do sjezdu na letiště a zdržíte se 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vázne provoz před sjezdem na Ořech. Pomaleji pojedete od plzeňské dálnice, asi 10 minut. Naopak dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice přes omezení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy.
5: 9 hodin 5 minut, posloucháte dál páteční radiožurnál Sport a dál se budeme bavit hodně o fotbalovém mistrovství světa. A když se, Adame, podíváme na pořadí střelců mistrovství světa aktuálně tedy, tak na 6 gólech, pánové, Messi a Mbappé, na 5 Haaland a Kane, tak nějak to vypadá, že na tomhle šampionátu ti, co měli přijít, přišli.
6: Přesně tak. A je to vlastně hezké sledovat, protože málo kdy se stane, že skutečně všichni, od kterých to očekáváme, že budou dávat góly, skutečně ty góly dávají. A kolik gólů? Mbappé, Messi tedy první se 6 brankami, to jsou taky dva nejlepší střelci toho posledního šampionátu v Kataru. Potom tedy Haaland, Kane se 4 brankami, je tam taky Dembele, nově taky ze Španělska Oyarzabal po 2 trefách proti Rakousku, Vinicius z Brazílie má taky 4 a někde v závěsu je taky s 3 brankami Cristiano Ronaldo. Takže hodně zajímavé sledovat, kdo vlastně nakonec tu korunu pro krále střelců získá.
5: Určitě hodně prestižní, určitě někomu na tom záleží více než možná někomu jinému a musí říct, že zrovna v téhle souvislosti v minulosti hodně se mluvilo o Mbappém, jaký je to ambiciozní člověk, jak chce ty goly dávat on. A přijde mi, že ta Francie zatím letos působí neuvěřitelně silně a že i on tedy vlastně maká pro ten tým a celé to na mě působí jako dobře namazaný stroj a zatím opravdu nemám nikoho, kdo by mě tak jako přesvědčil o tom, že jsou silní jako Francouzi.
6: Naprosto souhlasím, oni jsou silní, vypadají silně a hlavně týmově, jak jsi zmiňoval. A vlastně i Kylian Mbappé, mně přijde, že už třeba není tak možná sobecký. Nechci toho teď nějak urážet, ale zkrátka útočníci to tak občas mají a často se mu to vyčítalo, že vlastně působí jako individualita vlastně v týmu, ale teď to skutečně vypadá, že pracuje pro tým a Francii to funguje tak dobře, že být jakýmkoliv jiným týmem na turnaji, tak bych se hodně, hodně bál.
5: Teď Imagine Dragons a pak se budeme bavit o mistrovství světa s hostem, je to tak?
6: Ano, s trenérem Jiřím Chytrým.
2: Radiožurnál Sport.
7: Karel Janů a Adam Procházka.

0: Imagine Dragons, 9 hodin, 10 minut, pátek 3. července, posloucháte Radiožurnál Sport. V osmi finále mistrovství světa se nám narýsoval zajímavý souboj. Španělsko totiž nastoupí proti Portugalsku.
1: Portugalci otočili zápas s Chorvaty na 2-1 a Španělé přehráli Rakušany 3-0. To je utkání, které sledoval i Jiří Chytrý, trenér a bývalý asistent například Jaroslava Šilhavého u české reprezentace. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Než se dostaneme k zápasu mistrovství světa, dnes ráno německá fotbalová reprezentace oznámila konec Juliana Nagelsmanna po vypadnutí Německa v úvodním kole. Porážka po penaltách s Paraguají byla tedy posledním zápasem Nagelsmanna u D-manšaftu. Je to čerstvá informace. Co na to říkáte?
2: Tak byl tam velký tlak na to, aby vlastně uspěli na tom turnaji, protože vlastně teďka jako v delší období nebylo úplně ideální ty výkony, které vlastně německý nároďák předváděl, některé výsledky, a byl velký tlak na osobu trenéra. Přijde mi to jako logické vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jinou cestou.
0: To říká Jiří Chytrý v ranním Radiožurnálu Sport. Není to ale první trenér, který během mistrovství světa končí. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale zdá se mi, že jich končí opravdu hodně a docela brzy, tedy po tom, co jejich týmy vypadnou ze šampionátu. Jak tohle vnímáte vy jako trenér?
2: No, tak každá ta situace je jiná. Některé ty konce mi přijdou trochu jako z cesty, takový unáhlený rozhodnutí. Některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom vlastně v začátku té cesty, za jakým

0: týmu, kde jsou skvělé individuality a já chci věřit tomu, že nabídne prostě určitě divácký zážitek fotbalový kvalitní.
1: Jedním z trenérů, který právě u reprezentace skončil, byl Miroslav Koubek. Národní tým hledá nové jméno. Vy byste byl případné nabídce otevřený?
0: Tak zase záleží bylo to, co jsem říkal vlastně, co by vlastně se ode mě očekávalo, jaká by ta nabídka byla, s kým bych spolupracoval v tom realizačním týmu. Jednoznačně říkám, že vlastně být jakoukoliv součástí národního mužstva by jako pro mě bylo určitě výzvou, kterou bych minimálně musel zvažovat a rád bych ji přijal, pokud vlastně ty okolnosti by byly příznivé.
2: A co to přesně znamená příznivé okolnosti?
0: To, co říkám, jako já bych musel vědět vlastně, jaký ty lidi by byli v tom realizačním týmu, jaký by jsme měli zadání vlastně od fotbalové asociace, jestli dostaneme prostor na to vlastně vůbec mít často splnit a tak dále, tak dále. Tam je tam hodně těch faktorů, ale obecně prostě je to nabídka, která se neodmítá.
2: Říká fotbalový trenér Jiří Chytrý. Ještě poslední otázka. Předseda fotbalové asociace David Trunda nevyloučil zahraniční adepty na tu pozici trenéra u národního týmu. To je taky téma, které se často opakuje. Tak jaký na to máte vy názor, když vlastně národní tým vede cizinec?
0: No já na to mám názor takový, že si myslím, že prostě je jedno, jestli to bude cizinec nebo Čech. Důležitá je kvalita. Já si myslím, že my prostě nedošáhneme na kvalitu prostě první kategorie zahraničního trenéra, že prostě nejsme schopni ho ani zaplatit a ani jakoby motivovat, aby sem přišel. A než sem přivádět vlastně trenéry druhé nebo třetí kategorie, tak si myslím, že je lepší špičkový český trenér. To je jako na úvod. Jako příklad bych mohl dát trenéra Santuše, který vlastně vyhrál s Portugalskem Euro, proti kterému vlastně my jsme hráli Ligu národů s Jardou Šilhavým a vlastně když jsme hráli proti ním s Portugalskem, tak nás porazili Portugalci, porazil nás Ronaldo, Diogo Jota, ještě Silva a tak dál. Potom vlastně tuhle cestu zkusili Poláci, kteří ho vzali k polské repre a když jsme vlastně porazili Poláky v Praze 3-1, tak trenér Santus tam bezmocně stál u lajny, krčil ramenama prostě a troufnu si tvrdit, že byl bezradný, protože jako prostě samo o sobě záruka toho trenéra, tohle je velký trenér, velký jméno, ale prostě je potřeba vidět taky, s jakýma hráčema prostě pracoval a tak dál a já prostě si nejsem úplně jistý, že prostě někdo půjde takhle do hloubky, aby prostě znal tu práci toho trenéra, ten rukopis a prostě jméno samo o sobě být obrovský jméno a nebo jenom to, že to je zahraniční trenér, tak jako zdaleka není záruka úspěchu.
1: To říká trenér Jiří Chytrý v pátečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas, naslyšenou.
0: Mějte se, naschle.

0: Společně s letními olympijskými hrami je fotbalové mistrovství světa největší sportovní akcí na světě. Každé 4 roky ho sledují stovky milionů lidí po celé planetě, miliardy lidí po celé planetě a my se mu věnujeme i v naší pravidelné encyklopedii.
1: Tento týden zaměřené na různé zajímavé statistiky a rekordy. Dnes si představíme hráče, který jako jediný vyhrál světový šampionát v kariéře 3x.
0: Je to samozřejmě Pelé, brazilský ofenzivní záložník, který patřil mezi nejlepší fotbalisty všech dob, vyhrál první mistrovství světa v roce 1958. Bylo mu tehdy teprve 17 let a už tehdy patřil ke hvězdám brazilského týmu.
1: Na další mistrovství světa se vydal o 4 roky později do Chile. V úvodním zápase skupiny proti Mexiku si připsal gól a asistenci. Plnou minutáž odehrál taky v dalším utkání proti Československu, které skončilo bezbrankovou remízou.
0: Tím ale pro Pelého mistrovství světa v roce 1962 skončilo, kvůli zranění už do následujících zápasů nezasáhl, o trofej ale nepřišel. Vzpomněli byste si v naší nesoutěžní otázce, který tým Brazilci porazili ve finále?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to Československo, tedy stejně jako ve skupině i ve finále se utkali Brazilci a Čechoslováci. Národní tým, tedy ten český, se nejdříve dostal v 15. minutě díky gólu Josefa Masopusta do vedení. Brazílie ale zápas otočila a vyhrála 3-1.
0: Na mistrovství světa v roce 1966 Brazilci nepostoupili ze skupiny. Pelé se dočkal rekordního 3. titulu až o 4 roky později v roce 1970. Na Aztéckém stadionu v Mexiku Brazilci tehdy zvítězili nad Itálií 4-1.
1: Pelé dal hlavičkou úvodní gol a oslavil ho se zvednutou rukou v pěst, zatímco ho v náručí držel spoluhráč Jairzinho. Pelé pak přidal ještě 2 asistence.
0: Brazilský fenomén se stal legendou i v klubovém fotbale. Většinu kariéry strávil v domácím Santosu, se kterým vyhrál 6x brazilskou ligu a 2x pohár osvoboditelů a interkontinentální pohár. 2 roky poté ještě nastupoval za americký New York Cosmos.
1: No a proč se Pelému vlastně říká Pelé? Brazilcovo pravé jméno ve skutečnosti zní Edson Arantes do Nascimento. V rozhovoru pro Sky Sports prozradil, že jméno Edson mu dal otec podle vynálezce Thomase Alvy Edisona, když ve chvíli jeho narození pronikl do místnosti paprsek světla. Přezdívka Pelé vznikla v dětských letech takto.
3: V portugalštině se tomu, čím kopete, tedy noze, říká P. Možná, když jsem udělal nějakou chybu a nekopl dobře do balónu, začali mi říkat Pelé. Hádal jsem se s každým. Ne, já se jmenuji Edson.
1: Pelé tuhle historku vyprávěl v roce 2020, o 2 roky později, poté ve věku 82 let zemřel. Jeho rekord 3 získaných titulů mistra světa ale zatím žádný jiný člověk nevyrovnal.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ugly Kid Joe, 9 hodin 26 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport. Jedno z témat, které jsme před chvilkou v našem ranním vysílání probírali s trenérem Jiřím Chytrým, byl ten docela vysoký počet trenérů, kteří byli odvoláni nebo odstoupili sami z funkcí během fotbalového šampionátu. Adame, tak pojďme je doplnit pro pořádek.
1: Ano, takže 15. červen, to je 4 dny po začátku mistrovství světa, končí trenér Tuniska Sabri Lamouchi. 28. červen, takže tam docela dlouho žádný trenér neskončil. To byla dlouhá série. Skončil na lavičce Skotska Steve Clark, ve stejný den taky korejský trenér Hong Myung-po. Potom 29. červen, to asi víme dobře, Miroslav Koubek skončil u české reprezentace. 1. července tam se rozloučil s pozicí trenéra na lavičce Ekvádoru Sebastian Becasese, no a ve stejný den, abych nezapomněl, na trenéra nizozemská Ronalda Koemana, no a 3. červenec, to je dnes, končí tedy trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak uvidíme, jak to půjde dál.

0: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Poslanci ve třetím čtení projednají změny jednacího řádu sněmovny. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o novele můžou poslanci dnes do 14 hodin. Návrh podporuje koalice i část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Je to kvůli poruše na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání po přeživších přitom dál pokračuje, i když jsou šance najít někoho živého čím dál nižší. Pohřešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu. Vrátit by se měli v neděli. V 10 hodin dopoledne skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. Sport. Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy potom, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže po vyloučení Karviné kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Kdyby nabídku odmítl i Artis, dostala by možnost Dukla, která na jaře z šance ligy sestoupila.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem a ucpaná dálnice D7 v Praze u letiště. Na D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí v obou průzích se sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Nesouvislá kolona s volnými mezerami je pak až do Brna. Platí, že osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Zastavíte jen místy a zdržíte se před Brnem do půl hodiny. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy teď velký pozor za sjezdem na Řevničov. Mezi 34. a 36. kilometrem dva dřevěné špalky na vozovce a vybočuje se. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti v obou směrech. Ve směru ze Slaného je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od Středokluk na 15 minut. Ve směru z Prahy je kolona o něco větší po pojíždí od Evropské ulice až do sjezdu k letišti a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 38 minut, krásný pátek 3. července přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková se odpoledne utkají o účast v osmifinále Wimbledonu.
1: O postup se bude snažit také Karolína Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku, a teď si dám ten jazyk kolem já, Savankevovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se na trávě dostala.
2: Strašně moc dělají ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Hamburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jako jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
3: Karolína Muchová měla v Londýně jenom málo času na přípravu turnaj v německém Bad Homburgu a začátek Wimbledonu odděluje jenom jeden volný den, takže i proto česká tenistka říká:
2: "Mně přijde, že ten turnaj ještě jako neskončil v tom Bad Homburgu, že vlastně furt navazuju, měla jsem jeden day off v neděli a furt jedu, ale..."
3: Vyprávěla tenistka před svým třetím zápasem ve Wimbledonu, ve kterém se bude pokoušet o 32. singlovou výhru v sezóně. Počet je to nebývalý, jsou v něm zabalené i další vzkazy, třeba dva tituly a také to, že je Karolína Muchová zdravá, což v minulých letech nebylo samozřejmostí, naopak.
2: Daří se mi, jsem za to ráda, cítím se dobře. Plně si jako na sebe nedávám nějaký zbytečný tlak ani nějaký očekávání, ale určitě je to moje nejlepší sezona. Možná víc cvičíme, ale jsou to fakt jako minimální změny.
3: Nemyslí si Karolína Muchová, že by dělala teď něco výjimečného oproti předchozím sezónám, ale nevšední zážitky ty sbírá. Kromě titulu třeba i to, že si nedávno v Berlíně zahrála deblový zápas vedle slavné Američanky Sereny Williamsové.
2: Pomohlo hrát i s tou Serenou docela, že mi jako dodala taky sebevědomí, že to bylo příjemný na pozbuzení.
3: Řekla Karolína Muchová, která se teď bude snažit o výjimečný grandslamový výsledek. Ten jí totiž v zatím výtečné sezóně ještě schází. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Po skupině Queen pojďme na basketbal. Čeští reprezentanti dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: A kdyby se jim to náhodou nepovedlo, tak pak je čeká ještě za 3 dny domácí zápas v Brně proti Estonsku. Mimochodem o 2 lístky jsme dnes soutěžili na tenhle zápas, takže ještě jednou gratulujeme vítězi. A teď proti Švédsku budou hrát Češi ve Stockholmu, a to v aréně Hoved, což je ve Švédsku jedna z těch nejstarších arén, vůbec první hokejová tamní. No a ještě jedna důležitá informace. Češi budou hrát bez dvou barcelonských hvězd, Tomáše Zatoranského a Jana Veselého.
0: Je to tak, navíc chybí kapitán Vojtěch Hruban, zdravotní potíže vyřadili dalšího pivota Martina Kříže. Takže trošku oslabená sestava, ale i tak budeme od 19 hodin českým basketbalistům pochopitelně držet palce.

0: Čeští baseballisté dnes odpoledne završí prestižní turnaj Harlem Week v Nizozemsku utkáním o páté místo.
1: A hned v následujícím týdnu se pak představí na domácí půdě během dalšího ročníku pražského baseballového týdne. A o tom všem si teď budeme povídat živě přímo z Nizozemska s českým polařem Markem Chlupem. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marku, turnaj Harlem Week je ve světě baseballu jednou z nejprestižnějších akcí tohoto druhu. Jak velkou událostí je pro tým, že jste byli letos vlastně poprvé v historii pozvaní?
2: Byla to velká událost určitě. My jsme to pozvání dostali, co jsem tak slyšel, na poslední chvíli a jsem rád teda, že ho naše reprezentace přijala, protože turnaj je to na skvělé úrovni a my si to zatím užíváme. A myslím si, že to je dobrý pro český baseball se takhle účastnit akcí na vysoké úrovni v Evropě.
0: A když, Marku, říkáte, že ta pozvánka přišla tak trošku na poslední chvíli, tak podle vás, čím jste si to zasloužili, čím jste zaujali organizátory?
2: Myslím si, že určitě tím, jak v posledních letech český baseball roste a stoupá popularita u nás v Česku, takže myslím si, že všichni v Evropě, minimálně v Evropě to vnímají a tím jsme si vysloužili to pozvání. Takže určitě vidět, že český baseball je na dobré stopě.
1: Stále si povídáme s baseballistou Markem Chlupem, povídáme si o Harlem Weeku, kde Marek Chlup společně s dalšími českými reprezentanty vyhráli jeden z pěti zápasů, tak budete hrát vlastně o páté místo. Jak ale celkově vnímáte tu atmosféru takové akce přímo v dějišti?
2: Atmosféra mě osobně překvapila, protože na zápas tady chodí hodně lidí a po celém vlastně Harlemu jsou různé plakáty a turnaj má i vlastní pivo, jsme si všimli, takže určitě je to populární turnaj tady v Holandsku a jak jsem říkal, překvapilo mě právě kolik lidí chodí na zápasy. V podstatě po každý, co jsme hráli, bylo skoro vyprodáno a na zápas v Holandském bylo vyprodáno, takže má to tady skvělou atmosféru a já doufám, že i v budoucnu budou takhle probíhat evropské turné.
0: Už příští týden čeká český baseballový tým a tím pádem taky Marka Chlupa, se kterým jsme dal ve spojení z Nizozemska, pražský baseballový týden. Tak Marku, s jakými očekáváními a jakými ambicemi do něj budete vstupovat?
2: Tak naše očekávání je určitě ho vyhrát. Myslím si, že tenhle turnaj nás nastartoval a myslím si, že ty soupeři nebudou tak dobrý příští týden, jako byli tady, i když tam budou hodně podobných týmů, ale my si na to věříme a určitě chceme vyhrát, protože máme výhodu v tom, že už jsme se tady rozehráli a rovnou ten turnaj v Praze bude navazovat na tento turnaj v Holandsku, takže všichni se určitě těším a naše ambice jsou takové, že chceme vyhrát.
1: Vlastně oba ty turnaje, pražský baseballový týden i Harlem Week, jsou vlastně takové přátelské nebo exhibiční zápasy, protože nejde o postup nikam dál, tak je v takových duelech prostor vymyslet třeba i něco pro diváky, zkrátka zkusit něco, co byste si jinak nedovolili?
2: Tak to už je určitě na organizátorech akce, ale já jsem bohužel už dlouho na pražském baseballovém týdnu nebyl, ale co jsem tak slyšel a co jsem sledoval, tak ta akce je pro diváky udělaná skvěle. Vlastně od spoluhráčů, od kluků jsem slyšel, že atmosféra je tam skvělá a dochází tam i hodně lidí. Bohužel často nevychází počasí, tak doufám, že tento rok to bude lepší. Nevím teda, jak to zatím vypadá, ale já určitě doufám, že to bude lepší a prostor pro ty diváky tam určitě je, protože my obecně v českém baseballu máme hodně prostoru, jak ten sport udělat pro diváky lepší a myslím si, že organizátoři zatím na minulých akcích dělali dobrou práci s tím, jak pracují s diváky a myslím si, že určitě na každém turnaji to bude lepší a lepší.
0: Čeští baseballisté dnes odpoledne završí prestižní turnaj Harlem Week v Nizozemsku, budou hrát o páté místo. No a taky jsme se bavili o tom, že v následujícím týdnu se představí doma během dalšího ročníku pražského baseballového týdne. No a naším hostem tady na Radiožurnálu Sport přímo z Nizozemska byl český polař Marek Chlup. Marku, tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
2: Taky děkuju moc.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Chris de Burr, High on Emotion v pátečním radiožurnálu Sport je 9 hodin a 57 minut. Kapitán alžírských fotbalistů Riyad Mahrez bezprostředně po vyřazení v úvodním kole play-off se Španělskem oznámil konec reprezentační kariéry. 35-letý záložník a nejlepší střelec týmu označil za hlavní příčinu neúspěchu na turnaji chyby v obraně. Posloucháte páteční radiožurnál Sport, po 10. hodině nabídneme kilometry Jiřího Ješka dnes s basketbalistou Vítem Krejčím.
1: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
2: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
3: Karel Poborský.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
6: Ahoj, dobrý den.
1: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo.
5: Neuvěřitelné.
6: Oni prostě furtí.
5: Oni furtí, jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
4: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
5: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
4: Pitomec se tady drží jak blázen.
2: Kilometry Jiřího Ješka.
1: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
1: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
2: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
1: Každý pátek po 10. hodině.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
9: Poslanci se vrátili ke schvalování změn jednacího řádu. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Trojice českých cyklistů se chystá na zítřejší start Tour de France. Kolony popojíždějí v Praze u letiště v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Poslanci by dnes měli dokončit třetí čtení novely jednacího řádu. Ta počítá hlavně s omezením obstrukcí ve sněmovně. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
10: Novela koaličních poslanců a zástupců ODS má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se mohl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. K předloze poslanci načetli ve druhém čtení pozměňovací návrhy, tím asi nejdiskutovanějším bude lex střízlivost, který chtějí prosadit do návrhu starostové. V sále by podle něj museli být poslanci střízliví, v opačném případě by pak hrozily sankce. TOP 09 pak chce, aby nový jednací řád platil až od příštího volebního období, tedy od roku 2029. Změny už od příštího roku tak strana nepodpoří. Do rozpravy se teď hlásí ještě 9 poslanců. Hlasovat o novele můžou do 14. hodiny. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Česko získalo přes 500 milionů eur z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Přepočtu jde o více než 12 miliard korun. Celkem z takzvaného modernizačního fondu komise uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
11: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos místo ohňostroje uvidí světelnou show z drony. Nad městem jich proletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů. Změna souvisí s letošním zákazem ohňostrojů na celém území Karlových Varů. Podle ředitele produkce Petra Lintimera drony zakončí zahajovací večer. Létat budou nad Sokolským vrchem.
3: To místo se vybralo tak, aby na ně byl nejlepší výhled od hotelu Termál nebo třeba ze Smetanových sadů, protože ta dronová show není pouze vizuální, ale je doprovozena i hudbou a hudební složkou, která bude slyšet před Termálem.
12: Sport. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod odstartuje v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matias Vacek. Ten má teď výbornou formu, kterou by Vacek měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena i vrchaře Ayuse.
13: Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 před Brnem a omezení na silnici Pelhřimov-Humpolec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Kolona kamionů se sune od 9 křížů 166. kilometru až do omezení v Brně. Je to nesouvislá kolona s volnými mezrami. Osobním autem zastavíte jen místy, teď třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky v okolí 180. kilometru. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce se zdržíte. Před omezením u Velkého rybníka kolona aktuálně okolo 15 minut v obou směrech. Na dálnici D7 vázne provoz v Praze v okolí letiště. Celková oprava sjezdů na letiště a zdržíte se v obou směrech. Ze Slaného od Středokluk kolona asi na 10 minut a okolo 15 minut budete popojíždět i směrem z Prahy od Evropské ulice k letišti. Provoz vázne i na okruhu ve směru z letiště na D1 a to před sjezdem na Ořech. Kolona je tam do 10 minut od plzeňské dálnice. A menší kolona i v Cínovecké ulici směrem z Ústí nad Labem popojíždí do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude polojasno, místy oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy.
16: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ježka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát a stejně jako minulý týden asi slyšíte, že nejsme v našem klasickém studiu. Rozhovor je z našeho pojízdného studia z festivalu Off-Season a to z velmi dobrého důvodu. Ve studiu vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ježka. Hezký den, Jirko.
17: Krásný den všem našim posluchačům.
16: A zároveň tu s námi je jeden z nejsledovanějších českých sportovců současnosti, jediný Čech, který aktuálně hraje v NBA, tedy basketbalista Portlandu Vít Krejčí. Hezký den i vám.
18: Děkuji za pozvání.
16: Tohle jsou kilometry Jiřího Ježka. Bavíme se normálně o běhání a cyklistice. Tak začněme tou cyklistikou. Co Vít Krejčí a cyklistika?
18: Tak teďka jedinou cyklistiku, co dělám, je na rotopedu před zápasem nebo před tréninkem. Nejvíc jsem asi kolo využíval, když jsem rehabilitoval vlastně z přetrženého vazu, tak tam jsem hodně jezdil na kole ze začátku, ale jinak já si myslím, že i my to nemáme úplně povolený takhle rekreačně třeba hlavně v sezóně jezdit a v off-seasonu není na to úplně čas, bohužel, no.
17: Ale ta cyklistika, právě ta přípravná před tím zápasem nebo před jakoukoliv jinou soutěží u jiných sportů, třeba, já nevím, i u rychlobruslení, ty trenažéry tam prostě stabilně jsou. Tak kolik minut třeba se rozjíždíš před zápasem?
18: Dělám to nějak 10 minut, bych řekl. Záleží taky, jak se cítím. Hodně, říkám, ten rotopéd využívám hlavně třeba, když rehabilitu, a když mám nějakou zraněnou nohu, tak ze začátku hodně kvůli kondičce. Nejvíc asi dělám vždycky drill 30-20, což je prostě 30 vteřin lehce, pak 20 vteřin co nejrychleji, co můžu, takže to využívám hlavně kvůli té kondičce, když rehabilituji ze zranění nohy.
16: Doufám, že už nic takového nebude v kariéře Víta Krejčího, i k tomu se samozřejmě dostaneme, ale to bylo už řečeno od týmu NBA, potažmo ještě tehdy od Zaragozy, že kolo nebo rotopet je právě dobrý způsob, jak u toho vašeho předního skříženého vazu, u toho největšího zranění kariéry, které jste měl, tak jak se z toho dostat?
18: Určitě. Já si myslím, že ten začátek vlastně pak když jsem byl v OKC a rehabilitoval tam, tak jsem pak ještě využíval... Bylo to vlastně ve vodě běhat.
16: Prostě OKC Oklahoma City, abych jo. Přeložil.
18: Bylo to prostě o tom, jako mi nedávat celou tu váhu na tu nohu, ale i furt se nějak hejbat a dělat nějakou tu kondici. A myslím si, že v tomhle to kolo je jako skvělý.
17: Spousta lidí, spousta sportovců využívá to kolo i jako k odplavení laktátu, k únavě, odplavení té únavy po tom zápase. Tak je i tohle třeba nějaká rutina, součást rutiny, když slezete z palubovky jako tým. Tak kolik těch trenažérů tam máte vlastně? Může každý rovnou naskočit na svůj?
18: Každý asi úplně ne, já si myslím, že jich tam máme třeba pět. Já si přiznám, já jsem to zkoušel chvilinku, ale za mě víc funguje, já vždycky chodím do ledový kádě. Po zápase, to za mě funguje trošičku líp, ale zkoušel jsem to, jak říkám, každý, já si myslím, že každý to má prostě trošičku jinak, je prostě potřeba si najít to, co vyhovuje vám, a za mě prostě nejlíp funguje ta ledová kádě.
16: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ježka. My se přiznáme, my jsme to tušili, že to dneska moc o cyklistice nebude, ale stejně to ještě jednou zkusím, a sice, že vy jste z jižních Čech, tam je to pro cyklistiku jako dělané, tak ani tak to vás to nějakým způsobem nepřesvědčí?
18: Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak jsme jezdili na hodně výletů a jezdili jsme hodně na kole, ale jak říkám, od té doby, co hraju profesionálně, tak jsem se k tomu úplně zpátky nedostal, no. Možná bych měl.
17: Samozřejmě cyklistika, ta profesionální, když se díváme na Tour de France nebo bavíme se o těch nejprestižnějších závodech, o té nejvyšší lize, tak je dneska jedním z lídrů vlastně, co se týče technologií ve sportu, co se týče technologií v té rekonvalescenci. Jak je na tom vlastně ta profesionální basketbalová liga, ta nejprestižnější NBA, co se týče těch největších odborníků právě třeba na přípravu, na, dejme tomu, nutrici a tyhle ty věci?
18: Tak tam je ta výbava a tady ta příprava naprosto špičková. Tím, že vlastně hrajeme 3-4 zápasy týdně, tak ta nějaká regenerace a i samozřejmě spoustu zranění při sezóně, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, a spousta prostě spousta těch peněz toho týmu jde právě do toho do tady toho směru, a teďka zrovna třeba nám náš majitel koupil novou, je to nějaký cryo chamber, je to prostě nějaká, nevím, jak to přesně funguje, je to nějaký stan a v tom prostě je nějaká extrémní zima, můžeme to právě využívat teďka po zápasech, takže do toho jde jako obrovské množství peněz, protože toto, v tom sportu je to zdraví vlastně nejdůležitější.
17: Já to můžu doporučit, protože právě kryokomoru jsem v posledních letech kariéry používal a právě těch minus 130 stupňů na nějakých 4-5 minut, jako když se tam člověk v tom prochází, tak pak té regenerace dělá obrovský zázraky. A je to možná i to pro to tělo, je to příjemnější než ta úplně ledová voda, kterou já třeba jsem neměl tolikrát, zvlášť v létě, protože ten teplotní šok byl velký. Ale tohle paradoxně, i když je to s minus 130 stupňů, tak je to fakt jako super pomůcka pro sportovce. A využívají už to dneska i amatérští sportovci, protože je to opravdu i pro tělo příjemné.
16: A to je nějaká převozná, jakože to máte i na venkovní
18: právě
16: zápasy?
18: Tak, no, on to koupil teďka, ten náš majitel, takže ještě nevím, jak to vypadá. V Atlantě jsme měli vlastně kryo přímo na hale. Tak tam jsem chodil občas po zápase. V Portlandu není, a právě proto teďka koupili, já nevím, jestli to je přímo jako přenosní nějaká, nevím přesně, jak to funguje, ale je to šílený, kam jako se tady ta věda jakoby posunula v tomhletom.
17: Třeba na Tour de France ty týmy sebou vozí normálně, každý tým má jedno svoje auto, který normálně přes léto rozváží na nuky, a oni v tom mají schované ty bazénky s tou studenou vodou, a ty závodníci vylezou z toho autobusu a přeběhnou jenom do té avie, otevřou ty dveře, naskáčí tam do tří bazénků, a to auto je vlastně chlazený pořád, takže je to připravené vlastně non-stop i večer, třeba u hotelu parkuje, takže tohle to se dá už úplně krásně využívat, ale samozřejmě těch technologických zázraků je strašně moc. Dneska v tom sportu, ten sport je dneska prošpikovaný technologiemi. Bylo něco, když jsi přišel do zámoří poprvé, že jsi si řekl, wow, tak tohle jsem teda v životě neviděl a tohle, jestli budu využívat, tak mě to ještě nastřelí někam víc?
18: Já si myslím, že pro mě nejdůležitější bylo, jak jsem říkal už předtím, každý, pro každého funguje něco jiného, takže najít si nějakou tu svoji rutinu, najít si nějaký ty svoje věci, co fungují. Pro každého funguje něco jiného. Já jsem třeba hrozně zkrácený, mám prostě zkrácený svaly. Nebo
19: když
18: šlachy.
19: Člověk měří přes 2 metry, tak to úplně nevypadá, že je zkrácený.
17: Ale chtěl říct, že mě nepřijdeš moc zkrácený.
18: Takže za mě je prostě extrémně důležitý třeba nějaký ty přímo ta manuální práce, že se mnou někdo dělá tu manuální práci. Fungují mi hrozně jehly, že mi dávají třeba do achilovek nebo takhle, když je mám prostě hrozně zkrácený a zatlý, tak to mi třeba pomáhá. Jak říkám, každému prostě pomáhá něco jiného. Vždycky jednou týdně se snažím aspoň na masáž, ale jak říkám, u mě to je spíš ta ledová káť a pak nějaký ty spíš manuální práce.
19: To mě zajímá, jak na to člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky. To jako se ten člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky. To jako jste někde viděl a řekl jste si, je, to by bylo hezké, nebo někdo řekl, ty s tím

0: palubovce, že třeba by někdo zkoumal, jestli běžíš správně.
1: Určitě.
0: Takže i ta efektivita třeba toho pohybu, aby si člověk zbytečně neunavoval, nebo aby byl rychlejší.
1: Určitě, my to máme dokonce od NBA povinný, že každý měsíc musíš udělat 4 testy, jsou vlastně, říká se mu force place, a jsou to prostě taky dva, nevím, jak by to vysvětlil, je to na zemi a vyskočíte a ono to počítá, jakou sílu dáte do jaký nohy a pak, když dopadnete, tak to spočítá, jestli víc preferujete dopadnout na levou nebo na pravou a pak právě podle toho můžete dělat, se podle toho odvíjí třeba, co děláte v postce nebo takhle. A pak další je vlastně, i při těch skocích, tak máme tam, já nevím, 20 kamer a dají vám čipy na kotníky, kolena, hips, ramena, a přesně to monitoruje prostě právě jestli preferujete jednu nohu nebo druhou a pak děláme vlastně spoustu silových testů jak na ramena, tak třeba na quads, na hamstringy a právě všechny nerovnosti se tam zkoumají, aby právě pak nedošlo k těm zraněním a to musíme dělat jednou měsíčně. Mm-hmm.
2: To vypadá, že vás to hodně baví, že jste na čísla, že vás zajímá nejen co tělo umí, ale vše možné vymoženosti okolo.
1: Určitě, tak já tím, že v mojí kariéře jsem utrpěl spoustu zranění, tak si myslím, že jsem právě tomuhle měl dávat větší pozor už dřív. A právě teď, když mám ty možnosti, když mám ty, mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to vlastně. Všechno je to kvůli tomu, abych jsme předešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás toho bolet pravý koleno, takže ono se to pak všechno jde dohromady. Takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
0: Já jsem moc rád, že to říkáš, protože já věřím, že právě tohle to odděluje ty špičkový sportovce od toho průměru, kteří umí využít ty možnosti, které jim ten tým dá. Navíc umí vlastně využít ty možnosti, které jim dávají ty technologie a každý rok přijde ta technika s něčím a ta věda s něčím novým. A ty, když to vlastně přejímáš, tak ti to pomáhá vlastně se zlepšovat pořád. A mě vždycky každý říkal, no ty děláš tyhle věci a ty seš tak pilnej. Já říkám, to není pilnej, to je prostě půd sebezáchovy, protože jako když to budu dělat, tak vím, že vydržím v tom sportu díl a můžu třeba prodat ten svůj potenciál, takže děláš to i s tím, že ti to pomáhá prodlužovat tu kariéru a chrání tě to před těma zraněníma, který vlastně nikdo nechce, že jo?
1: Určitě, určitě, tak jak říkám, tohle jakoby, já si myslím, že na takový úrovni, už na těch špičkový úrovni, je to právě víc o tom starat se o to svoje tělo a být profesionál v tomhletom, než jenom prostě makat na hřišti, samozřejmě to je základ všeho, ale myslím si, že jak jsi sám říkal, tak co dělí ty nejlepší od těch ostatních je, že vlastně se starají o to svoje tělo, tak si nevím, jestli to je pravda, ale jak se říká, že LeBron prostě utrácí miliony a miliony na svém těle každý měsíc, tak je to prostě potřeba už na té špičkové úrovni, nejde tam hrát jenom basket a už se starat o jakoukoliv na nic jiného jako se nezajímá. Vlastně to tělo je to nejdůležitější.
0: A kdo z těch zkušených hráčů, když působíš vlastně v té nejprestižnější lize, je ti takovým jako v tomhletom inspirací, nebo kdo tě do toho nejvíc uvedl, že jsi viděl, že to fakt má smysl?
1: Já si myslím, že ty starší hráči, já si myslím třeba Drew Holiday, co u nás máme, jsou to prostě lidi, co už mají něco odehráno v té NBA a co prostě chápou, že to tvoje tělo je prostě to nejdůležitější, pokud jsi zraněný, všechno jiný, na ničem jiném nezáleží, pokud jsi zraněný, takže tohle je to nejdůležitější a starat se o to svoje tělo, být prostě připraven tím jak jsem říkal, máme 3-4 zápasy stejně, takže si myslím, že třeba půlka mužstva po každý sezóně jde na operaci něčeho, protože prostě jsou tak dolámaný, že prostě potřebujou něco spravit. Takže jde prostě o to při té sezóně samozřejmě nemáš čas na to si zajít na operaci a měsíc, dva měsíce někde rehabilitovat. Takže starat se o to svoje tělo, aby prostě každý den bylo ve špičkové formě.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Tentokrát to není úplně o najíždění kilometrů, ale speciálně o přípravě, ke které jsme se chtěli s Vítem Krejčím dostat. Jak dlouho trvalo, než jste si tohle uvědomil? Že právě to tělo je to, na co musíte dbát, že to není jenom o tom výkonu?
1: Myslím si, že to bylo po tom křižáku, kdy vlastně jsem asi

0: Tyjo. 18 měsíců mi trvalo, než jsem se dostal jako zpátky do basketbalové formy. A řekl jsem si, že tohle už prostě nikdy ne. A co ví, kdybych třeba začal s tím dřív, tak mě se to vlastně, ten křižák jsem se omotal, že jsem šel na dunk a špatně jsem dopadnul. A co ví, kdybych třeba na tom pracoval víc už předtím, tak to tělo je na to už zvyklý a nestalo by se to. Takže tohle byl pro mě takový wake up call, kdy vlastně jsem si řekl, tak takhle ne. Prostě musím dělat všechno pro to, abych to svoje tělo, aby se staral co nejvíc o to dělat. Samozřejmě, když je vám 15, 16, tak vás to nezajímá, protože jste mladý a každá bolístka tak za den zmizí, že jo. Ale jak už se prostě dostáváte do toho profesionálního sportu, těch zápasů je víc, je to mnohem víc fyzičtější, tak je prostě potřeba si jako uvědomit to, že... A některý lidi to mají prostě jinak, některý lidi mají prostě hmitelný těla, co prostě nepotřebují dělat tolik té rehabilitace a u mě prostě tím, že už jsem měl jako spoustu zranění a mám hrozně stuhlý tělo, tak u mě je to extrémně důležitý.
1: Zaujala mě ta poznámka s Jrue Holidayem a dalšími zkušenými hráči, ať už v Oklahomě, ať už v Atlantě, ať už teďko v Portlandu, kteří ví, že tohle je ten důvod, proč se oni mohou dlouho udržet. Jak dlouho to trvá, než se dostanete vlastně k téhle debatě? Protože to přece není o tom, že člověk přijde do nějakého týmu, tak v Portlandu nejste úplně dlouho a hnedka druhá otázka by bylo, jak se staráš o svoje tělo.
0: Tak samozřejmě je tam tým nějakých lidí, která jejich první otázka je přesně tohle, který tak? Se stará jenom o to vaše zdraví. A my máme furt k dispozici, máme dva, co dělají masáže, máme tam asi 6 fyzioterapeutů, máme chiropraktika a všichni tady ty lidi se prostě starají 100% o to tvoje tělo. To, jak říkám, je to prostě to nejdůležitější jako v tom basketě. Jo. Můžeme se tady bavit, měl bys střílet trojky tak a tak, měl bys hrát tak a tak, ale pokud prostě nejsi zdravý a nejsi na tom hřišti, tak je to všechno bezbytečný.
2: A když to teda vezmeme i na tu techniku toho samotného sportu, to znamená, máte kouče a trenéry, nějaký skill trenéry, třeba extra na ty trojky, extra na přihrávky?
0: Spíš máme trenéra přímo na střelbu, mm-hmm, jednoho. A pak je tam, já nevím, těch asistentů tam spousta, je tam třeba 10-20 asistentů a půlka je třeba na útok, půlka je právě na co se víc na tu obranu, pak vlastně každý hráč má jednoho toho asistenta, který se stará jenom o toho jednoho hráče, s tím děláte film, s tím děláte všechny tréninky, aby prostě věděl, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jak hrajete, aby vás prostě víc i poznal jako toho člověka a mohl s váma dělat ten nejlepší progres.
1: Film?
0: Pozápasový film, že vlastně se stříhají.
2: Musíš s někým koukat na film, aby si nekoukal sám, že jo?
0: Tak. Ne,
1: on vám prostě sestříhá akce se a vy máte všichni jednoho člověka, se kterým si pokaždé kouknete tak říkajíc na film, tomu říkáte film.
0: Film, no, tak je to vlastně pozápasový film, jakoby, no.
2: To když rozpočítáme na hráče a bereme i ty, co sedí na lavičce, tak každý má za sebou minibus, jako no.
0: Vidíš to tak?
2: Je
0: to
2: personálu.
1: Tak? Jedete vždycky, každý má jednu sedačku a kamarád je ten s
0: tak
1: kamerou.
0: Je vlastně 15 hráčů a trenérů je, já nevím, 20, 25, pak máme, když počítám tu medical side, tak tam je dalších 15 lidí, když počítám jenom posilovnu, tak tam je dalších 5 lidí, pak máme nutriční a tak dále a tak dále a tak dále. Ten tým je jakoby obrovský, tak my na ty zápasy, na každý zápas venku, tak jezdí výprava třeba 70 lidí a hráčů je 15. Ostatní jsou prostě trenéři, fyzia a lidi, co se prostě starají jakoby o ten chod toho týmu nebo o to, aby se ty hráči měli, aby měli co nejlepší servis.
1: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože to už vlastně v tom trochu zanikne.
2: A může to využívat i ten personál, protože i ten si potřebuje
0: odpočinout.
2: Ale když to takhle rozpočítáme, tak to se musíte hodně snažit, abyste uživili vlastně tuhletu na tom hřišti. Hrajete i za ně někdy v hlavě, že si říkáte, tyhle musíme tenhle ten zápas vyhrát, aby jsme zaplatili ten tým lidí, který je za náma. Protože když si to člověk představí, tak to je basketbalová hala, u toho je malá nemocnice, malý fitko, malá nějaká výrobna potravin a nějaká gastroprovoz. Pojďme k tomu jídlu a k tomu pití, protože i to je obrovská součást té ochrany toho těla, toho fungování. Co člověk celý den pije, co člověk celý den jí, jestli má všechny vitamíny, jestli má všechno, co mu co mu k tomu výkonu pomáhá. Jak jste kontrolováni po této medicínské stránce a potažmo i třeba té výživy, nutrice?
0: Určitě, tak my vždycky na začátku sezóny a pak v půlce sezóny děláme krevní testy, kde prostě ti se budou spoustu krve a z toho prostě oni pak zjistí, co ti chybí, co ne, a podle toho pak dělají plány. A vlastně máme vždycky v hale, tak máme takový malinký pytlíček a v tom mám všechny prášky, co prostě potřebuju, všechny jakoby, nevím, já tam mám omegu, mám tam nějaký multivitamíny, mám tam zinc, mám tam iron nějaký. Každý to má prostě jinak podle těch testů. Některý hráči třeba mají i přímo jídelníčky, ten já úplně nemám. To je s tím úplně problém, nemám třeba s nějakou váhou. Ale každý ten hráč má prostě naprosto, má přístup ke všem věcem. A pak už je to prostě jenom na tom hráči to využít. A myslím si, že jako NBA nebo každý tým je vlastně bilionová prostě jako společnost. A když toho dokážeš využít správně, tak je u tebe postaráno líp než kde jinde.
1: Vít Krejčí v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o přípravě basketbalisty v NBA. A to všechno cestuje s vámi z klubu do klubu v uvozovkách, že když vám v Atlantě něco předepíšou, tak to samé potom pokračuje i v Portlandu.
0: Samozřejmě.
1: A nebo vlastně to začíná v uvozovkách na novo, tím, jak si to tam nový doktor vyzkoumá a najednou vám předepíše něco úplně jiného.
0: Přenese se to vždycky do toho dalšího týmu. Oni jsou, ono přece jenom jakoby ta NBA má 30 týmů a oni se každý léto scházejí, všichni ty fyzioterapeuti a tak, takže oni už se tam jako i lidi znají. Takže je právě super tím, že se často děje, že vás vytradujou, že najednou jdete do jiného týmu ze dne na den, tak tam to spojení je skvělý, kdy vlastně oni dostanou hned ten přístup k těm testům třeba, co jsme dělali na začátku sezóny, a hned prostě ví, co tomu hráči chybí vlastně, a můžou hned to, buď můžou se zeptat přímo, co vlastně bere v tom jiném klubu, anebo prostě to můžou založit, ale mají k tomu prostě přístup úplně stejně jako prostě ten první tým.
2: To mě napadá, a možná to sem nepatří, klidně na to neodpověz, ale jaká je kultura ve vztazích mezi těmi týmy, když tě třeba vymění z jednoho týmu a ty jim ukážeš, co ti dávali ten medical staff, co ti dávali za vitamíny a tak dále. Jak moc pomlouvají ty jedny doktoři, ty druhý, že říkají třeba, ježiš, co ti to tam dávali, teď ti škodili vlastně, to my ti dáme něco lepšího tady.
0: Tak párkrát se mi to určitě stalo v nějakých věcech. Když teďka dám příklad, tak já jsem nosil do bot, ty, jak jsem mu říkal,
1: vložky
0: do bot. A ty, co jsem třeba měl v Atlantě, tak pak jsem je přivez do Portlandu a v Portlandu mi řekli, že stojí úplně za prd, že bych měl používat ty, co mají oni. Takže jako, samozřejmě každý ten tým funguje trošičku jinak, ale myslím si, že na 99% věcí se prostě shodnou.
2: A zvedá ti to sebevědomí, když ti třeba řeknou, ty, a tak tohle jste dělali dobře, nebo tohle, jako teď si nám přines vlastně novou nějakou myšlenku.
0: Já si myslím, že každý tým to dělá dobře, ale každý tým třeba na to má trošičku jiný pohled. Já si myslím, že není jedna prostě správná cesta. Je prostě, já zase říkám, je to o tom hráči. Prostě co sedí tomu hráči. Takže já třeba, i když mi řekli, že ty vložky jsou na prd, tak jsem mi řekl, hele, já to teďka uprostřed sezóny nebudu měnit, a prostě i když vy si myslíte, že to stojí za prd, mě to vyhovuje, tak já s tím dohraju sezonu a pak v létě se o tom můžeme více pobavit a můžeme zase vyzkoušet ty, co fungují u vás, ale zase je blbý jako uprostřed sezóny měnit něco takového.
2: Mě by to totálně rozhodilo, kdyby mi někdo řekl, co používám, že je úplně špatně, já bych okamžitě měl pocit, že kulhám a hned by se mi to někde objevilo.
1: To je ale celé takové hrozně důležité, že jo, protože vložka do boty, řekneš si, taková hloupost, ale u basketbalisty je to jako alfa omega úspěchu nejspíš.
0: Tak když si vezmeš, kolik toho naběháš, kolik toho naskáčeš za tu sezonu, tak každý ten jako krok je extrémně důležitý, a pokud uděláš 1000 kroků, 1000 skoků, tak je to pak znát. I jako naprostá maličkost, naprostá, co by se řeklo, zbytečnost, tak je to prostě znát.
1: Četl jsem někde, že basketbalista za zápas naběhá kolem 4 kilometrů. To se jako úplně nezdá, když si vezmeš fotbalista za zápas, má takových 10, 11, atletická Slávia třeba 12, ale jinak to vlastně jako je obrovské hřiště oproti basketbalu. A tam jak vlastně jedna, druhá strana, 24 sekund v úzovkách.
0: Tak já si myslím, že třeba rozdíl předtím mezi tím fotbalem a basketem, tak ten basket tam jakoby prakticky furt jenom sprintujete nebo běháte v maximální, tam jsou kratší kratší úseky, ale na 100%, nebo prostě sprinty. A je tam mnohem víc, jak bych to řekl, takových jako... Tím, jak hrozně skáčeme, tím, jak hrozně dopadáme, jo, tak je tam mnohem víc takových špatných kroků třeba, jo, takže právě proto se je hrozně důležitý to tělo připravit. My prostě trénujeme v různých pozicích, protože ten basket vás dostane do různých pozic. Běžíte dopředu, dozadu, doleva, doprava, v hrozně rychlých rychlostech a ještě se k tomu musíte, protože to hřiště je malý, se musíte vyhýbat lidem nebo je musíte nějak obíhat, takže v tomhle tom je to prostě rozdíl, že je tam mnohem jako mnohem víc explosiv to prostě je.
1: Kolik máte bod na sezónu?
0: Ty jo.
1: Tak na měsíc, dobře.
0: Hele, za sezónu...
1: Na týden.
0: Já nerad úplně měním tolik bod, takže za sezónu nevím, třeba 8 párů bod třeba, s tím, že mám některý mám jenom na trénování, tak to mám třeba, nevím, 5 párů na trénování a pak mám dalších těch 8 párů nebo tak třeba, ve kterých jenom hraju.
2: Je nějaká moderní teďko novinka technologie v botách, jako třeba v běhání máme ty karbonové vložky nebo ty infúze do těch podrážek, které vlastně pomáhají tomu odrazu. Tak je něco i v basketbalu takového?
0: Tam jsou takovýhle věci právě zakázané. Oni nikdy už dělali, ale všechno, co jakoby tě nějak zlepšuje výskok nebo tak, tak jsou zakázaný.
2: Proto já s tou karbonovou nohou nemůžu hrát basket. Mě by vyloučili.
0: Je to tak, no. Takže tam jsou takovéhle věci zakázané, ale samozřejmě i ta technologie těch bot, jako i basketbalových, tak se extrémně posunula.
1: Jak?
0: Tak já si myslím, že jsou lehčí, dělají se jako z lepších materiálů. Tam v basketu je prostě hrozně důležitá třeba podpora toho kotníku. Já třeba právě nosím, jmenuje se to Better Guards a je to, abych si nemusel tejpovat, tak je to prostě taková takový jakoby brace je to na kotník. Protože taky mám asi zná každý prostě basketbalista, já si vyvrchnu za sezónu kotník třeba 5x.
2: Takže je taková preventivní ortéza.
0: Je to taková preventivní ortéza. Já si myslím, že každý jako basketbalista si jako za sezonu vyvrhne kotník minimálně 5x.
2: A jsou třeba právě ty moderní technologie těch bot i cílený na tu bezpečnost, určitě. Nebo to jenom na ten výkon?
0: Určitě i na tu bezpečnost, jak říkám. Teďka ty boty zase záleží, co komu vyhovuje. Některé boty jsou vyšší, některé boty jsou nižší. Tím, že já vlastně nosím tu ortézu, tak můžu hrát v těch nižších a nemám úplně problém s tím. Bo takhle, často si vyvrknu kotník, ale nikdy to není tak, že bych pak třeba 2 týdny byl mimo. Vždycky se mi to stane a mám to třeba na den, na dva a pak jsem v pohodě.
2: Teď jednu paralelu s cyklistikou profesionální. Když závodník jde z týmu do týmu, tak automaticky musí převzít nové kolo od toho týmu. Jinou značku, jinou geometrii, prostě jinak. Jo? Okay. Není možný, že by si vzal to kolo, na kterém byl zvyklý jezdit minulou sezónu, když ten tým má jiného sponzora. Okay. Jak je to u vás u bot? Vy máte individuální sponzoring na ty boty?
0: Tak můžeš podepsat přímo s tou značkou, jako je Nike, Adidas nebo tak. Třeba já mám spolupráci jenom s obchodem přímo a můžu nosit jakýkoliv.
2: Takže když jdeš do týmu, který má třeba jako ve svém portfoliu sponzorů nějakou sportovní značku.
0: Oni jsou všichni mají jakoby Nike, Jordan nebo Adidas dresy, ale je úplně jedno, to už je na tom hráči, co jakoby nosí na těch nohách. S tím tým jakoby nemůže nic říct.
1: Posloucháte Kilometry, Jiřího Ješka, Vít Krejčí, basketbalista, jejich hostem. Jsme moc rádi, že i tady na festivalu Offseason tu máme diváky, protože běžně při Kilometrech Jiřího Ješka nevidíme. Ještě se trochu dostanu k těm botám a ekonomice pohybu, o které Jirka mluvil před pár minutami. Jak moc zajímá tým, že se efektivně hýbete při tom zápase, protože máte spoustu dat, jste o tom mluvil, a tým určitě nějakým způsobem sleduje, že vy na té palubovce stojíte přesně na místech, kde stát máte a že tím pohybem spotřebováváte plus minus přesně tolik energie, kolik byste asi spotřebovávat měl.
0: Já si myslím, že samozřejmě to z dvou stran. Z jedné stránky je to po té basketbalový, kolik naběháte, to je přímo jenom jako se kouká na to, kolik naběháte, kde stojíte, jaký pohyby a tak dále. A pak je ta druhá, to je ta medical, a tam se koukají přímo na ty vaše pohyby, jak se hýbou vaše kotníky, jak se hýbou vaše kolena, kyčle a tak dále. Zase je to prostě všechno k tomu, aby si měl ten hráč co nejméně zranění, aby prostě mohl co nejvíc hrát.
2: Jak se to měří? Fotbalisté mají takový ty podprsenky s GPS senzory, tak máte je taky, nebo máte v botech třeba čipy? Máte ty samé?
0: Máme, myslím, taky no, jsou to taky prostě jakoby podprsenky prakticky, tam jsou ty čipy, tak ty nosíme.
2: Takže
0: no.
2: Úplně stejná technologie. Jo.
1: V jakých tepových zónách se pohybujete při zápase? Pokud ne, to už jsme moc,
0: to už jste,
1: protože mně přišlo, že se o to hodně zajímáte, tak proto se ptám.
0: To já hele úplně nevím. Samozřejmě to zápas od zápasu. Jak jsem říkal, už ten fotbal je asi o tom mít nějak pořád stejnou. Ten basket je kratší intervaly a víc, asi intenzivnější.
1: A ten trénink vypadá jak tedy ideálně pro basketbalistu na sezónu? Na to jsem vlastně se k tomu chtěl dostat tímhletím způsobem, abychom zjistili, pro co se vlastně potřebujete připravit a jak musí vypadat ta kondice basketbalisty na NBA.
0: Tak vlastně v sezóně je hrozně těžký mít nějaký trénink. My prakticky v sezóně vůbec netrénujeme, protože máme 3-4 zápasy týdně s tím, že cestujeme po celé Americe. Takže já nevím, když řeknu, že za ten měsíc máme já nevím, třeba 17 zápasů, máme 10 tréninků s tím, že jsou většinou předzápasový tréninky, ty předzápasový jsou prostě jednodušší, kde je jenom střelba a pak si probíráme taktiku toho soupeře nebo naší taktiku a jak hraje ten soupeř. Těch tréninků, fakt jako těžkých tréninků je za tu sezonu třeba 5 až 10, a tam právě oni už ví, jakoby kdokoliv naběhá a snaží se nejvíc napodobit jakoby ten zápas, abyste byli prostě na to zvyklí. Hlavně se to děje teda, když máme před sezónou, tak jakoby ty 2 týdny před sezónou, kde jsou ty tréninky mnohem náročnější, když se připravujete na tu sezónu, tak tam právě se snaží co nejvíc napodobit vlastně nějaký ten rytmus toho zápasu.
2: A všechno je to individuální, všechno prostě oni vědí, co tomu danému hráči vyhovuje. To já si dovedu těžko představit, že by aplikovali to samé na nějakého 17-letého kluka a na LeBrona Jamese, že by mu řekli, hele, běž si zaběhat do parku, jako přibral si teďko 4 kila. Tak jako
0: určitě, šupají. Určitě, tak je něco jiného, když máte hráče 215, 150 kilo, a pak co má hráč, má 190 a má jako 90 kilo, takže to se samozřejmě nějaký musí přizpůsobovat, proto třeba ty větší hráči mají chodí do posky víc jako na tu sílu, protože to prostě pro ně je důležitý, a ty menší hráči zase dbají na tu dynamiku.
2: Takže si nemáme představovat vstupní testy, když s tebou vyjednává třeba nějaký tým, že by ti spíš měřili tu kondici, ale je to spíš jak seš na tom jako zdravotně, že ti jako porovnají to tělo, jestli ti někde něco prostě dobře se zhojilo a tak dále, jestli neriskujou to, že koupí hráče, který si hned při prvním zápase vyvrkne koleno. A
0: určitě, tak oni mají vlastně každý tým v NBA. Každý hráč má vlastně nějaký medical report, má vlastní
2: jako techničák takový. Který s tebou cestuje.
0: Je to tak, je to prostě techničák, oni ví, hele, před 5 lety
2: bouračka. Byla to totálka.
0: Přesně tak.
1: To snad ne.
0: Tak se podívají na třeba, když já jsem měl to koleno, tak oni koukají, hele, před 5 lety křižák, tak co koleno, a udělají ti na to víc testy. Já třeba vždycky právě když vás někam vytradujou, tak oni chtějí pak dělat nějaký třeba testy jako rentgeny nebo MRI. A právě mě vždycky, když jdu do nového týmu, nebo se stalo 2x, ale tak udělají MRI na koleno, pak jsem měl problémy s ramenem, takže udělají na tohle, aby prostě na všechno byli ready, aby prostě věděli, jak se ten hráč, jakoby, jaký problémy měl v minulosti a třeba jaký problémy má teď.
2: Podvádějí s tím hráči někdy, jakože zatajujou třeba něco?
1: Na magnetické rezonanci, to se nejsem úplně jistý.
0: Hele, nevím, ale škodí to vlastně jenom jakoby těm hráčům, že jo. Myslím si, že ten tým prostě už má takový resources v tom.
2: Teď jsem to chtěl říct, že ty informace musí být o vás kompletní vlastně, oni jak pro fanoušky, všechno, tak navíc pro ty odborníky.
0: Naprosto všechno, oni ví fakt jako o každý šlase, o každém svalu, o každý jako malinký kostičce v mém těle, tak oni prostě ví.
2: Jak moc se řeší psychika v NBA, protože to je dneska téma v tom sportu, protože samozřejmě lidské tělo už je téměř na hranici možností ve většině těch sportů a už tam nejde jako jít dál nebo něco zlepšovat, možná jenom nějaký drobný konfigurace. Strava už je dneska také jako téměř jako dokonalá, tak teďko mi přichází na paměť, že ten rozdíl může dělat psychika jak individuálního hráče, tak celá ta chemie v tom týmu.
0: Já si myslím, že ta psychika je v tom basketě jako 40% úspěchu. To, jak máte nastavenou hlavu. Každý tým má svýho nějakého mentálního kouče. A já jsem pak ještě dlouhou dobu, vlastně, když jsem právě začínal v NBA, tak jsem 2 roky měl svýho individuálního, se kterým jsem si prostě každý týden volal a který mi prostě pomáhal nějak se dostat. Protože samozřejmě ten basket v NBA je úplně něco jiného, než čím jsem díloval v Evropě. A takže jenom ta příprava na ten zápas, jak se dostat prostě do nějaký té vaší zóny, a jsou to prostě věci, co využívám doteď.
1: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. Byl tam ten psycholog při příchodu do Oklahomy ze Zaragozy vlastně i kvůli tomu, že tam přišlo to velké zranění, protože po něm člověk nesmí upadnout do nějaké deprese, a zároveň ještě to přizpůsobení nejprestižnější lize světa.
0: Určitě, tak já jsem právě s tím mým, tak jsem začal spolupracovat hned po tom zranění, a protože jsem viděl, že to bude jako součást toho, jak se dostanu zpátky, abych prostě byl furt pozitivní, protože to samozřejmě bylo hodně těžký období. Takže tam jsem s ním vlastně spolupracoval nejvíc. Vlastně tady i všechny ty tetování, co mám, tak jsem s ním dělal, vlastně jmenuje se to Core Values. Je to fakt jako, myslím si, že to je 40% úspěchu u všech sportovců, je prostě mít správně nastavenou tu hlavu.
2: A teď, když máš 100% nastavenou hlavu sám, ale přijdeš do týmu, kde je nějaký toxický prostředí, tak my Češi umíme s tímhletím pracovat. Je tam něco, co si přines třeba do té kabiny, do těch týmů jednotlivý, že bylo něco jiného třeba? A že řekli, tyjo, tak to teď nám úplně oživil tady jako, ať to byl humor náš specifický, nebo naopak takový to, že jako ne, ze všeho se hned nehroutíme.
0: Tak já si myslím, že taká ta česká je dojít si prostě na pivko, všechno si to vyříkat na pivu. Tak tohle je určitě věc, co...
2: Což tam tím oblíbený, jo?
0: Tak ty pivíčka tam nejsou tak dobrý, ale našel jsem třeba, vždycky mám v Portlandu i v Atlantě jsem měl obchody, jsem kupoval Plzeň. A je to prostě, je to součást toho, pak jakoby...
2: Kluci, 3 zápasy jsme prohráli, tak jsem vám tady přines něco, co nám teďko změní mindset.
0: Je to tak, tak oni, já si myslím, já když jsem byl, nebo dřív, když jsem byl mladší, tak jsem to prostě řešil tím, že jsem se akorát víc jako zavřel sám do sebe, což jako nikdy může pomoct, ale myslím si, že pak už v té nejlepší lize, nebo když už máte s ním ty zkušenosti, tak si myslím, že by to mělo být naopak. Myslím si, že není potřeba se prostě zhroutit třeba z pár špatných zápasů, a je to prostě o tom mít furt ten pozitivní mindset a říct si, hele, já jsem odehrál v životě 1000 zápasů a kvůli tomu, že se mi jako 1, 2, 3 nepovedly. Za 10 let to nikoho nebude zajímat.
1: Jak těžké je vyrovnat se s přesunem z jednoho klubu do druhého? Protože třeba v Atlantě jste měl několik zápasů z 20 body plus a najednou člověk mizí.
0: Bylo to hodně těžké. My jsme vlastně byli na výjezdu, kdy jsme měli nějaký 3 zápasy venku. Byl jsem zbalený vlastně na 5 dní na 3 zápasy. A doletěli jsme do toho posledního, to bylo Miami. Tam jsme měli hrát poslední zápas. A ráno vlastně před tím zápasem tak mi volali, že mě vytradovali, a já jsem pak rovnou ten den a o pár hodin později z toho Miami letěl rovnou do Portlandu. Už jsem se nikdy do Atlanty nevrátil, pak vlastně jsem se tam vrátil na All-Star break na pár dní, ale do toho bytu jsem se nevrátil. Měl jsem prostě s sebou 3 ponožky, takže jsem volal prostě přítelkyni, která mi poslala kufr, se kterým jsem tam vydržel 2 týdny na hotelu, a je to jako šílený, právě proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolaj ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu. A začala úplně jiná kariéra prakticky, že jo.
2: To je třeba pro fanoušky sportovní absolutní jako nepředstavitelné to, jak je dneska ten vrcholový sport totální biznis. Existuje tam vůbec ještě místo na jako fakt jako vroucí přátelství?
0: Je to těžký, protože třeba já, když jsem byl v OKC, tak jsem s tím ještě jsem to neznal, nevěděl jsem, že to takhle funguje, nebo nevěříte, že se to může stát vám, takže se všema lidma já jsem tam prostě měl super vztah. A byli jsme jako kámoši, jak se spoluhráčema, tak jako, protože s nima trávíte 7 měsíců prakticky v kuse, furt jste někde na hotelu spolu, furt jste v hale spolu, trávíte spolu veškerý čas. A pak najednou se stane takhle a už je nikdy nevidíte, vidíte jenom, když proti ním hrajete. A zase potkáváte, a jak jsem říkal, ten tým je obrovský, takže potkáte dalších 60 lidí a nějaký ten vztah si s nima musíte vytvořit, protože jak říkám, vidíte prostě každý den. Ale je to hrozně těžký si tenhle ten vztah jakoby nastavit tím, že zítra mi můžou zavolat a už vás nikdy neuvidím. Takže je to těžký a je to těžký i pro lidi kolem nás, právě třeba když řeknu přítelkyně, která tam byla, tak se tam taky udělala kamarádky, měli jsme vlastně, máme pejska, tak tam jsme už jako měli nějakou, pro lidi třeba, co mají děti, tak to musí být extrémně těžký, že vlastně, že jo, děti chodí do školy a najednou ti zavolají a teď co, že jo.
1: To zní, jako kdyby ten přesun z Atlanty do Portlandu ve vás poměrně ještě hodně byl. Tak ono to není dávno.
0: Ono to není ale... dávno, je to, bylo to jako extrémně složitá, těžká část. To.
1: V čem všem?
0: Tak jak říkám, jenom se vám úplně změní to prostředí, jste zvyklí na něco 3 roky a pak vlastně ze dne na den. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas, takže proti Phoenixu, takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami. A o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu. A celý se vám to prostě změní, že jo? Každý ten tým funguje trošičku jinak. Tím, že vlastně pro NBA hráče je hrozně důležitý nastavit si nějakou tu rutinu. Protože to je prostě jeden den za druhým. Já mám prostě 3 rutiny. Já mám rutinu na tréninkový den, na zápas doma a na zápas venku. Mám 3 rutiny a ty jsou úplně stejný každý den. A najednou prostě jdete do jiného týmu, teď třeba hrajete v jiný čas, ten tým funguje trošičku jinak, tréninky jsou trošičku jinak a zase musíte tu rutinu nějak změnit, upravit a je to prostě hrozně těžký, obzvlášť prostě uprostřed sezóny, kdy vlastně najednou skočíte úplně do něčeho jiného.
2: Máš rutinu i na volno?
0: Tak my máme, si myslím, že je to tak třeba jeden den za 2 měsíce, kdy nemusím do haly, kdy mám fakt jako volno.
2: To bych se zhroutil, protože bych nevěděl, kterou tu rutinu z těch 3 mám použít, který ten protokol mám použít.
0: To je vlastně jediný den, kde se dá trošičku improvizovat.
2: Jinak z toho bych byl rozhozený.
0: Jinak
2: totálně.
0: Prostě každý den je úplně stejný. Hmm.
1: Jak často to volno ale je? V sezóně normální, dejme tomu leden.
0: No říkám, jednou za měsíc třeba máme den, kde jako nemusíme do haly, maximálně jednou. Je to jeden den za 1-2 měsíce, kdy jako se nemusíte soustředit na ten basket, protože pak ty tréninkový dny se musíte soustředit, tam se už většinou připravujete se na toho dalšího soupeře, takže jakoby je jeden den a to jsem se právě, to bylo prostě pro mě potřeba se naučit ten jeden den prostě naprosto vypnout od basketu a snažím se jako na to vůbec nemyslet, trošičku prostě vypnout, trávit čas s rodinou, trošičku myslet na něco jiného, jinak byste se prostě z toho zbláznil, protože každý den prostě jedete. Každý druhý den, prakticky každý druhý den máte zápas před 15 tisíci lidma nebo 20 tisíci lidma proti někomu jinému a každý ten den musíte být 100% v té nejlepší kondici, 100% připravený na ten zápas.
2: Co ti v té rutině, ať je jakákoliv zápasová, domácí zápas, away zápasy, co ti udělá největší radost v tom dni? Jako když se potřebuješ třeba odměnit za něco, ať to je jedno, za dobrý zápas, nebo jenom když si potřebuješ zlepšit náladu, co tobě tam udělá radost?
0: Určitě trávit čas s přítelkyní, s pejskem, právě takhle trošičku vypnout, nemyslet na ten basket, bohužel se to stává fakt jako jednou za měsíc maximálně, ale je prostě potřeba toho maximálně využít, protože, jak říkám, ten jako je na vás hrozný tlak, jak říkám, každý druhý den prostě hrajete před 20 tisíci lidma a když nejste v té nejlepší kondici, když nepředvádíte to nejlepší, co ve vás je, tak prostě těch hráčů talentovaných teďka na světě je prostě extrémně hodně. Každý rok se draftuje nových 60 kluků, kteří chtějí vaší práci a je to prostě
2: Na jednu stranu tlak, ale na druhou stranu obrovská jako pomoc, inspirace, protože určitě máš důvod být každý den nejlepší.
0: Určitě.
2: Tam čekají za těma dveřma a ty další.
0: Určitě, z tohohle pohledu je na to potřeba koukat. Hmm. Ale obzvlášť prostě ty Američani, tak to jsou prostě hrozně hladoví borci, který mimo hřiště jsou jako kamarádi v pohodě, ale na hřišti, když mají šanci, tak vás prostě zašlapou, protože jste to prostě buď vy, nebo oni. Hmm.
2: A oni navíc mají to sebevědomí, že ani nemají tu sebekritiku, že by třeba uznali, že ten, proti komu jdu, tak je lepší, ale oni mají nastavený, že jsou vlastně přesně nejlepší
0: tak
2: na světě.
0: Přesně tak, ale i díky tomu prostě jsou.
2: Jsou tam, kde jsou.
0: Protože si tak věří.
1: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. Máme posledních pár minut. Dá se v NBA, když už tam jste, někým inspirovat? Mluvil jste o tom LeBronovi a právě jsem si říkal, když jsme v této části byli na začátku pořadu, jestli vlastně LeBron tím, jak pečuje o své tělo, tak vy si říkáte jo, vždyť on dělá bodů jak blázen, je jeden z těch nejlepších v historii napříč všemi dekádami. Pojďme to dělat jako LeBron. Chápu, hraje jinou pozici, nejde to úplně, ale jestli se takhle dá inspirovat, když už člověk mezi těmi nejlepšími je a vidí, jak to dělá někteří jiní.
0: Určitě, ale jak jsem říkal úplně na začátku, tak každému vyhovuje něco jiného. To, co vyhovuje LeBronovi, nemusí vyhovovat mě. Takže já si myslím, že je potřeba inspirovat se jenom jakoby tím, jak na sobě maká, a pak právě zjistit, co vyhovuje vám. On fakt tráví, já nevím, když řeknu, já každý den trávím 3 hodiny tím, abych se zlepšoval na hřišti nebo v postce. A pak další 2-3 hodiny minimálně musím pracovat na tom, abych se zlepšil mimo hřiště, abych dostal to svoje tělo do perfektní formy, abych prostě na ten další zápas byl v perfektní formě, aby mě nic nebolelo, ať jsou to stretchingy, masáže, jak jsme mluvili předtím. Je to prostě extrémně důležitá součást toho basketbalu, obzvlášť toho profesionálního. Ale taky je to jakoby až od té doby, co jsem v NBA, tak se o to takhle starám. Do té doby vlastně, tak když jsem byl v Zaragoze, tak já měl 11 tréninků týdně. To mladé tělo to ještě zvládne prostě. To mladé tělo, když hrajete jenom jeden zápas, sice hrajete hodně, děláte hodně tréninků, ale to mladé tělo to prostě zvládne. Ale prostě já už, když počítám s tím, že vlastně od 14 hrajou profesionálně, tak už 12 let hrajou profesionálně, tak už prostě na to tělo to má nějakou. Už je to prostě vidět, jo? Už vždycky ráno po zápase už je trošku těžší stát z postele. Takže
2: bude hůř.
0: Bude určitě hůř. A proto vím, že čím jako víc mám odehráno, čím víc hraju, tak tím víc se musím vlastně starat o to svoje tělo.
2: Stejně jako v 90. letech nebyla NBA jenom Michael Jordan, tak teď už taky samozřejmě není jenom LeBron James, a v každém týmu je dneska jeden, dva inspirativní hráči, který by mohli být vlastně tím největším hráčem svojí doby. Jaký to pro tebe bylo, když jsi tam hrál poprvé, ten první rok, ty první zápasy, jako nastoupit proti těmhletěm borcům?
0: Je to neuvěřitelný vlastně, vy vidíte v té televizi ty nejlepší zápasy jednou za týden nebo jo, jednou za 2 týdny, prostě nějaký hvězdy. Ale tím, jak prostě hrajeme tolik těch zápasů, tak skončí zápas, kdy jsem bránil LeBrona a nemáš ani čas si to zpamatovat a najednou OK, a zítra hraješ proti Janisovi. Pak ten další den, prostě OK, dohrál si proti Janisovi, máš další zápas Luku Dončiče. Pak máš další zápas blablabla, a každý, prostě jak jsi říkal, v každém tom týmu je prostě nějaká hvězda a je to prostě neuvěřitelný tím, že to není jako OK, jednou za měsíc si zahrajou nějaký hustý zápas, ale je to prostě každý druhý den hrajete proti člověku, který mu jste třeba vyrůstali, na který jste koukali, jste vyrůstali, nebo takhle. A je potřeba k tomu jako mít respekt. Na druhou stranu, když proti ním jste na hřišti, tak chcete je prostě co nejvíc zničit.
2: Já vím, že ty patříš do té stejné ligy už dneska, ale stane se někdy, že si uvědomíš vlastně, kam až jsi se dostal? Nebo už to bereš prostě automaticky a naopak jako ještě chceš být lepší?
0: Určitě chci být lepší. Samozřejmě jsou momenty, kdy stane se to párkrát do sezóny, kdy si řeknu, spíš si řeknu všechna ta práce, co jsem jako odvedl za všechny ty promeškaný narozeniny, všechny ty promeškaný Vánoce, všechny ty promeškaný časy s rodinou a tak jsou worth it, protože prostě můžu hrát tu nejlepší ligu světa a kolik lidí to prostě může říct a kolik dětí, prostě je to jejich sen a občas prostě jsem vinej toho, že to beru jako samozřejmost a myslím si, že je prostě potřeba občas se zastavit a jako užít si ten moment a neříkám spichnout, ale prostě říct si OK, bylo to worth it všechna ta dřina.
1: A tak ať se to všechno vyplatí, to přesně tak, ať se ty sny plní dál a dál. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Moc krát děkujeme.
0: Děkuju moc.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do té vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
8: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je radiožurnál Sport.
9: Jedenáct hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
10: Ústecký kraj je připravený pomoct dětským domovům, které řeší problém s letními tábory. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev stoupil na 30. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Silnice u Štok na Jihlavsku je po nehodě neprůjezdná a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Na letní tábory neodjela zhruba 100 dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora, který je měl pořádat výjezdy, na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. Ani reportérům Radiožurnálu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 7 dětských domovů. Některým pracovníkům proto ruší dovolené, aby se o děti postarali, a také hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé ve sbírce za jediný den vybrali skoro 3 miliony korun. Ústecký kraj jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoct, řekla jeho mluvčí Magdalena Fraňková.
11: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
10: Ředitelé dětských domovů podali na pořadatele táborů trestní oznámení. Situací se zabývá také školský ombudsman. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. Zemřelo nejméně 30 lidí. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky dronů s náložemi.
12: Udar speciálně produmaný.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: průtoky na řekách, povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je především dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody. Pokračuje mluvčí povodí Labe Petr Prokopec.
6: Obecně stavy řek jsou na nízkých číslech, řekněme na nějakých 10 až 45% dlouhodobého průměru. Voda v Orlici má setrvalé klesající tendenci, ty srážky, které v předchozích dnech trochu pomohly, mají jen bohužel dočasný a nepatrný efekt.
9: Sport. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají krajanky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
14: Vyhrála to tady, pro ně by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně, už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
9: O postup do osmifinále se bude snažit taky Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Tajska. Oba zápasy s českými hráčkami začnou v pozdějším odpoledni.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a neprůjezdná 38 už tok. Na dálnici D5 čekáme teď kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 4,5 benzínky se srazily dvě dodávky. Je to větší nehoda, na místo jedou hasiči a zatím se projíždí jedním pruhem na Prahu. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu k dálnici D1 je zavřená za štoky, a to v obou směrech. Mezi štoky a D1 se srazily dva kamiony. Podle našeho zpravodaje je to na dlouho.
17: Teď policie tam řekla chlapům, že to bude snad 50 hodin zahořenýho. Spadá to tam špatně. No.
16: Osobním se to dá objet přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. Dost ucpaná je tam i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem je omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Na silnici 7 u Slaného komplikace. Na křižovatce na Mělník na 16 hlásíte čerstvou nehodu.
18: Už se tvoří kolona a je to de facto neprůjezdný, to auto je nepojízdný, sešrotovaný. Naštěstí směr na Chomutov jede.
16: A silnice 35 ze Stradouně do Vysokého Mýta je u zámrzku ucpaná. Je tam nehoda na přivaděči k dálnici u Mýta a projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno, místy oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty většinou do 25 stupňů. Tolik zprávy.
19: Krásné dopoledne s Radiožurnálem Sport. Novým trenérem fotbalistů Neapole se stal Massimiliano Allegri. Tenhle 58-letý kouč po sezóně skončil v AC Milan a teď v novém angažmá pod Vezuvem a s úřadujícím vicemistrem zároveň podepsal 3letou smlouvu.
15: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

První kolo play-off to stále probíhá na severoamerickém kontinentu v rámci mistrovství světa ve fotbale. Portugalci ti postupují do osmifinále, porazili totiž Chorvatsko 2-1, i když závěr byl ještě hodně dramatický a figuroval v tom neuznaný gol Joško Guardiola ve 113. minutě. Do osmifinále ale postoupili také Švýcaři, protože vyhráli 2-0 nad Alžírskem. No a také Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0, a to souvisí s jedním rekordem. Španělský brankář Unai Simon má teď 519 minut, kdy neinkasoval, a je novým rekordmanem v historii fotbalového mistrovství světa. Tenhle golman Bilbao na turnaji ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku ještě neinkasoval, a tím pádem jeho série se počítá už od toho minulého šampionátu v Kataru, kde ho naposledy překonal na závěr skupinové fáze Japonec Ao Tanaka. Tehdy vyhráli Španělé 2-1.

čtvrt na 12, posloucháte Radiožurnál Sport. I dnes se budeme věnovat v našem vysílání živě tenisovému Wimbledonu. Čekají nás minimálně dva zápasy s českou účastí, i když ta účast bude vlastně trojnásobná, protože někdy okolo půl čtvrté, ale ten čas berte s velkou rezervou, by se měly utkat ve třetím kole dvě Češky proti sobě, Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Karolína Muchová potom ve stejný čas, aspoň tak je to zatím plánováno, nastoupí proti Tajce Savankajevové. U všech těchto zápasů budeme, díky tomu, že na místě přímo v All England Clubu se pohybuje náš reportér Jaroslav Plašil. No a svého muže máme také na té největší cyklistické akci celého roku, na Tour de France, ta startuje už o víkendu. Moc se na to těšíme, no a samozřejmě večer znovu od nás uslyšíte to nejdůležitější z mistrovství světa ve fotbale.

0: radiožurnálu Sport se teď krátce před 11:30 vydáváme do historie mistrovství světa ve fotbale. Původně měla světový šampionát v roce 1986 pořádat Kolumbie. Kvůli finančním potížím se ale nakonec elita světového fotbalu sešla v Mexiku. A to se tak stalo první zemí, která hostila závěrečný turnaj dvakrát. Na něj se vzpomíná velmi často ve spojitosti s výkony Argentince Diega Maradony a jeho dvěma trefami ve čtvrtfinále proti Anglii, jednak tedy boží rukou a golem století.
1: Maradona just walked away from Hoddle then. Maldado.
2: Stala se 51. minuta, když se Diego Maradona zjevil v pokutovém území po nepřesném odkopu Steva Hodge, který se snášel na malé vápno. Na míč vyběhl brankář Peter Shilton a proti němu jen 165 cm vysoký Argentinec. Maradona Shiltona předskočil a skóroval na 1-0. Hlavní rozhodčí z Tuniska si nevšiml, že útočník míč netrefil hlavou, ale rukou a tak neregulérní gól platil.

0: Well, I still don't feel very good about it.
1: Stále z toho nemám dobrý pocit. Asistent rozhodčího tu ruku prý viděl, ale kvůli nějakým pravidlům prý nemohl zvednout praporek. Samozřejmě jsme byli velmi naštvaní. Stále se mu to neodpustil.
0: Yeah, I'm still not forgiven Diego Maradona.
2: Vzpomínal po letech Angličan Shilton. Na trefu, kterou později Maradona označil jako boží ruku, navázala argentinská hvězda ve čtvrtfinálovém duelu o 4 minuty později. Při takzvaném gólu století převzal Maradona míč na vlastní polovině a skoro až neskutečným slalomem proběhl kolem několika soupeřů a přidal druhý gól. Argentina nakonec po výhrách 2-1 nad Anglií a 2-0 nad Belgií prošla až do finále, kde porazila západní Německo 3-2. Argentinský titul nakonec ve vzpomínkách zastínil další zajímavosti šampionátu, třeba zápasy na slavném astéckém stadionu, kam chodilo přes 100 000 diváků, anebo čtvrté místo Belgičanů, pro které to byl až do roku 2018 nejúspěšnější šampionát v historii. Československá reprezentace se na mistrovství světa v roce 1986 neprobojovala, když v kvalifikační skupině předčila pouze Maltu a skončila za výběry západního Německa, Portugalska a také za Švédskem. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opouští německou fotbalovou reprezentaci. Stal se už sedmým trenérem, který neustál mistrovství světa. I tomu se budeme věnovat po půl dvanácté.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Kateřina Cousivisová.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil. Jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Agentura Reuters označila dnešní oznámení za překvapivé. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboli. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se taky do sousední Ugandy. Stezkou přes údolí Bílé Opavy prošli za jeden den přes 3000 lidí. Nový rekord podle agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura proto začala taky zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik hodin je na stezce nejméně turistů. Sport. Druhý muž draftu NHL Ivar Stenberg podepsal smlouvu se San Jose. Kalifornský celek dal švédskému útočníkovi 3letý nováčkovský kontrakt. Jedničkou draftu byl Kanaďan McKenna, kterého si vybralo Toronto. V úvodním kole byl z českých hokejistů vybraný pouze Adam Novotný, kterého vzal Vancouver.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda u Štok na 38. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na kilometru 4,5 benzínky se zrazily dvě dodávky a osobní auto zasahují hasiči. Dá se to obět přes přilehlou benzínku, kam silničáři už dopravu odklánějí. Kolona se prodlužuje aktuálně od 6. kilometru a zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor u Křelova. Na kilometru 256 hlásíte nebezpečně odstavené auto v pravém pruhu.
5: Pravo točí ve zatáčce osobní auto a není tady odstavný pruh, takže na poslední chvíli opravdu kamiony budou vybočovat do levého pruhu.
4: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně od Velké Bíteše až do Brna k omezení nesouvislá fronta. Pro osobní auta je to zpoždění na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky neprůjezdná. Zrazily se tam dva kamiony a začaly hořet a dva lidé na místě zemřeli. Silnice bude zavřená delší dobu. Osobním autem objíždějte přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. A nehoda i na silnici 7 z Chomutova a do Prahy u Slaného. Na křižovatce na Mělník kamion s osobním a projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič se musí smířit s tím, že jeho tým na fotbalovém mistrovství světa končí po prohře 1-2 s Portugalskem v prvním kole play-off a tím pádem i po vyřazení, ale Luka Modrič hodně kritizoval video rozhodčí. Tohle utkání totiž rozhodly vlastně dvě klíčové situace a ty dopadly v neprospěch jeho týmu a hodně je řešilo i videorozhodčí. Modrič se dovnímá, že videorozhodčí není využíván správně a jeho posuzování se liší podle toho, jak velké mužstvo aktuálně je v sázce. 40-letý záložník v rozhovoru s novináři potom uvedl, že pokutový kop, který byl nařízený pro Portugalce, on z něho vyrovnal Cristiano Ronaldo, ten by Chorvatům ve stejné situaci sudí rozhodně neodpískali. 13. minuta nastavení z původně plánovaných 10. To byl čas, ve kterém Joška Gvardiol srovnal ještě na 2-2 a potom přišlo na řadu znovu video. A alespoň z našeho pohledu tentokrát se opravdu správně odhalil offside a tím pádem to srovnání na 2-2 nemohlo platit, i když to Luka Modrič kritizuje. Koneckonců můžete se na ty inkriminované momenty podívat sami.

0: Předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa to čeká basketbalovou reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají dnes v 19 hodin. Doma Češi švédský výběr přehráli, a to o 17 bodů.
1: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem.
2: Říká na adresu soupeře českých basketbalistů trenér Luboš Bartoň. Češi naopak budou postrádat Jana Veselého a Tomáše Satoranského. První ukončil kariéru, druhý není zdravotně fit.
1: Je pravda, že jsme spíš počítali s tou variantou, že nebudou, takže to není úplně nějaký velký šok. Samozřejmě bychom je chtěli rádi mít, ale jsme připraveni to odehrát bez nich.
2: Doma Češi švédský výběr zdolali 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
3: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou, a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
2: V sílu českého týmu věří také na křídle hrající Patrik Samoura. Popisuje největší přednosti.
4: Že se nepřestáváme snažit, že jsme jako úževnatí. To ty týmy rozhodně jakoby řekl potrápí, že když se nás někdo sejme jako dolů, tak my vstaneme a jdeme dál, jako nic se neděje, prostě jdeme a ať se děje, co se děje, pořád se budeme snažit. Ta kvalita tady je, ta týmu vzlavně, která tady v tom českém reprezentačním týmu byla, je a bude, a ta nás tam donese taky.
2: Případné vítězství ve Švédsku zajistí s předstihem ještě před pondělním zápasem proti Estonsku v Brně českým basketbalistům postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: No tak bylo by to skvělé, abychom nešli do toho posledního zápasu v Brně s nožem na krku, a pak bychom samozřejmě už se soustředili spíš, pojďme mít bilanci 4-2 do té další skupiny, protože to je to pak důležitý, takže samozřejmě první krok je ve Švédsku.
2: Dodal kouč Luboš Bartoň. Postup si zajistí z každé čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky. Do druhého kola se přenáší výsledky s dalšími postupujícími. První tři týmy, tentokrát ze šestičlenných skupin, postoupí na mistrovství světa v Kataru. Pavel Petr, Radiožurnál.

Už jenom den zbývá do startu cyklistické Tour de France. Ta začíná už zítra, to svým prvním úsekem, a to bude týmová časovka Tour de France, přestože je to stará dáma a pojede se většinu času po Francii. Začíná ve Španělsku, konkrétně v Barceloně. První starty jsou naplánovány na 17. hodinu a 5. minutu. Radiožurnál Sport bude u toho, a to i díky prostřednictvím našeho muže na místě, Jiřího Ješka. Už se těšíme.

0: Světový šampionát ve fotbale bude pokračovat i dnes večer. Další 16finálové zápasy Austrálie proti Egyptu už od 20 hodin v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. O půlnoci přesně se potom představí úřadující světoví mistři. Argentina bude hrát proti Kapverdám. Teoreticky, alespoň čistě papírově, by to mělo být jasné vítězství Argentiny, tedy Lionela Messiho a jeho kumpánů. No a v 3 hodiny a 30 minut potom přijde na řadu další první kolo. Playoff Kolumbie bude hrát proti Ghaně a už zítra ráno uvidíme, jestli náhodou ten případný neúspěch neodnese další trenér. Zatím totiž je tohle mistrovství světa ve fotbale vyložené pohřebiště trenérů. Kvůli neuspokojivým výsledkům na šampionátu v Severní Americe jich už o práci přišlo 7. Zatím posledním byl kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože další období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logicky vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jít jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmana bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na Euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech dvakrát skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal. Ale pokud si bude s vás přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koubka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmana a Koubka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s Národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některé ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho čekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radio.

0: dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jihozápadu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
5: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun.
6: Je to velký nadšení a vlastně i velká úcta.
5: Poslanci řeší změny jednacího řádu, vládají část opozice si od změn slibují omezení obstrukcí.
7: Pozor na to načasování, pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici.
5: Fotbalisté Portugalska otočili zápas s Chorvatskem a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po nehodě neprůjezdná. Bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky, teploty do 25 stupňů. Je pátek 3. července, hezké poledne přeje Kateřina Cousidisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
5: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
8: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
5: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
9: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
5: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podali trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál. Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Jeho úpravy mají zajistit omezení obstrukcí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou ve třetím čtení projednávají poslanci. Ve sněmovně je u toho reportérka Adéla Burešová.
10: O novele by mohli za malou chvíli začít poslanci už hlasovat. Největší debatu během toho projednávání vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do novely jednacího řádu chtějí přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec Jan Berky ze starostů.
11: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
10: Předsedající by mohl podle návrhu z jednání opilého poslance vykázat. To je podle místopředsedy ANO Patrika Nachera ale problematické.
12: Mně to přijde úplně absurdní, jak já to budu kontrolovat. Já budu říkat, mám dojem, že někdo je podnapilý.
10: Po hlasování o této novele by měla sněmovna začít projednávat třetí čtení novely stavebního zákona. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu odstraňují následky raketového útoku. Ruské drony mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
13: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Lidé si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká technika.
14: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
15: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
14: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě. Je téměř 2600 potvrzených obětí, pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Porota u soudu v americkém Anchorage rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
16: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
17: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloy, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
16: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
5: Za nehodou podle vyšetřování nebyla technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy stoupl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
18: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
5: Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na místo už dorazila většina slavných hostů, včetně Dustina Hoffmana a nebo Harveyho Keitla. U festivalového centra v hotelu Termál je i reportér Martin Hrnčíř.
19: Desítky prvních návštěvníků v letních šatech už postávají, fotí se u zábran vedle červeného koberce. Ten je letos větší, vyvýšený a místo rampy je tu menší schodiště. Větší fronty na lístky teď zatím u pokladen nevidím. Na pódiu u hotelu Termál ale zkouší na večerní koncert už od rána hudebníci. Slyšeli jsme tak třeba Dana Bártu, Lenku Dusilovou nebo rapera Izomandiase. Baťuškáři a filmovými fanoušky se už zaplnili také nedaleké Dvořákovy sady a právě tudy budou přijíždět auty na červený koberec první herecké a filmové hvězdy už ve 4 hodiny odpoledne. Mezi nimi bude také Oscarem oceněný herec Dustin Hoffman, který pak zamíří do velkého sálu v Termálu a tam převezme cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
20: Sport. Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu. Obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole Uvidia pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonzalo Ramos. Do osmifinále postoupili také Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0, a Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem. Večer a v noci skončí úvodní kolo vyřazovací fáze. Od 20 hodin bude hrát Egypt s Austrálií, od půlnoci Kapverdy proti Argentině a v 15:30 ráno nastoupí Kolumbie a Ghana. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková se střetnou ve třetím kole Wimbledonu. Zatím proti sobě nehrály. Premiérou bude i duel mezi Karolínou Muchovou a Tajkou Savenkevovou. Oba duely jsou na programu v pozdním odpolední.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a zavřená 38. Už tok. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na kilometru 4,5 likvidují následky vážné nehody. Dá se to objet přes přilehlou benzínku. I tak je kolona od 7. kilometru asi na 20 minut. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od Velké Výteše osobní od 180. kilometru. A je to až na půl hodiny směrem do Brna. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy obousměrně neprůjezdná. Za štoky se srazily dva kamiony. Objíždějte přes Petrovice nákladním přes Humpolec. Na silnici 3 z Prahy do Tábora už je silný provoz. Před Benešovem budete popojíždět asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasná až oblačno, teploty většinou 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
21: I když tomu letní počasí nenasvědčuje, i extraligové hokejové kluby se připravují na novou sezónu. Slovenský brankář Matěj Tomek, ten bude i nadále působit v Litvínově. Na severu Čechu zavřel novou smlouvu a to na rok. Je to 29-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu z roku 2022 a do Litvínova přišel v sezóně 2022-23 z Komety Brno.
0: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

Na světovém šampionátu ve fotbale nekončí jenom trenéři, už 7 jich mimochodem u svých týmů skončilo, ale o tom na radiožurnálu Sport zase jindy. Vypadnutí v play-off často znamená konec i reprezentačních kariér. V noci například na turnaji skončilo Chorvatsko, vypadlo, no a kapitán Luka Modrič, ten si nejspíš už na dalším velkém turnaji nezahraje, i když tohle ještě nemáme jistě potvrzené. Na rozdíl od kapitána alžírských fotbalistů Riada Mahreze, ten kariéru ukončil bezprostředně poté, co Alžírsko vypadlo se Švýcarskem. 35-letý záložník a zároveň nejlepší střelec svého týmu označil za hlavní příčinu neúspěchu Alžírska na turnaji chyby v obraně. 10. minuta Embolo, 46. minuta Ndoye, to jsou branky Švýcarska. Minimálně v jednom případě šlo opravdu o díru v alžírské defenzivě, i proto Alžírsko na turnaji skončilo.

0: Už zítra 4. července startuje Tour de France, a to v Barceloně. Tentokrát i trojici českých cyklistů v různých týmech pojedou. Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. A nejenom, že mají všichni tři různé stáje, také budou mít velmi odlišné role v závodě.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres. A...
2: Mats Pedersen byl nejlepším sportérem loni na Giro d'Italia a Matyáš Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den podá. Dávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat sportérovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ayusovi, to je pro Matyáše Vacka

0: Nesmírně náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
1: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
0: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
2: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jako že nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera, a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
0: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Stále posloucháte Radiožurnál Sport. I večer pro vás budeme sledovat mistrovství světa ve fotbale. Dnes večer jako první utkání prvního kola play-off nastoupí proti sobě Austrálie a Egypt od 8 hodin v přímém přenosu.

0: 12 hodin 30 minut. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
1: Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, anebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy můžou nadále využít i původní způsob se žádankou. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke stému 60. výročí bitvy u Hradce Králové. Program potrvá 3 dny. Na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů anebo večerní ohňová show. Sport. Čeští volejbalisté nastoupí dnes do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Výběr trenéra Nekoli vyzve od 17 hodin Izrael. Ve druhém semifinále se utkají Francie a Polsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D5 se před Prahou a zavřená silnice 38 Uštok. Na dálnici D5 se rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 4,5 už se u nehody projíždí alespoň jedním pruhem. Kolona se teď přesouvá z D5 na Pražský okruh. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od sjezdu na Domašov osobní poprvé zastaví až na 177. kilometru. Osobním před Brnem počítejte minimálně půl hodiny navíc. Na D1 silný provoz už taky před Šmejkalkou směrem do Brna. Zhruba od 18. kilometru na 24. pojedete 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se teď nedá sjet na 56. kilometru na Zruč nad Sázavou. Ve sjezdu zasahují záchranáři u nehody, sedí tam i vrtulník. Policisté sjezd zavřeli, sjíždějte až u Lokte, kilometr 66. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky neprůjezdná. A srazily se tam čelně 2 kamiony. Silnice bude zavřená delší dobu. Osobním objíždějte přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. A ještě silnice 3 z Prahy do Budějovice před Benešovem. Postojíte asi 20 minut v koloně, už je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je polojasno, místy už je oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Portugalští fotbalisté nakonec postupují do osmifinále mistrovství světa, takže po výhře 2-1 nad Chorvatskem se radovali, ale ještě před zápasem to tolik veselé nebylo. Společně totiž s Chorvaty uctili památku spoluhráče Joga Joty. Od jeho tragické smrti totiž dnes uplynul přesně rok. Kapitán Cristiano Ronaldo si navlékl dres právě s jeho číslem 21 a spolu s ostatními se vydal poděkovat fanouškům. Portugalští příznivci si Jotu připomněli symbolicky potom v 21. minutě, kdy na stadion v Torontu vstali také ze sedadel, vyvěsili transparenci jeho podobiznou a balonky tvořící číslo 21.

0: Chorvatská fotbalová reprezentace je ve své krátké historii po rozpadu Jugoslávie jednoznačně nejúspěšnější z bývalé balkánské federace. Sotva 4milionová země, kterou Češi po uvolnění hranic podle dovolenkových destinací brali a možná ještě berou jako druhý domov, je dnes předmětem naší pravidelné encyklopedie. V té se věnujeme také jednotlivým reprezentacím na probíhajícím mistrovství světa za Atlantikem. No teď je na řadě právě Chorvatsko. To je pojem. Hned na prvním světovém šampionátu, kam se po rozdělení Jugoslávie kvalifikovala, skončila chorvatská reprezentace na třetím místě v roce 98. Ve Francii vyřadili Chorvaté pod proslulým trenérem Miroslavem Blaževičem ve čtvrtfinále Němce, a to jednoznačně 3-0. V semifinále ale pak prohráli s Francií 1-2 a o třetí místo potom porazili Nizozemce 2-1. V nesoutěžní otázce se vás teď ptáme, vyjmenovali byste alespoň tři největší hvězdy tehdejšího týmu, které hrály v té době nebo krátce předtím, třeba za Barcelonu, AC Milan nebo Real Madrid?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Můžeme zkusit vyjmenovat. Některé třeba si vzpomenete, je tady třeba pracovitý ofenzivní záložník Zvonimir Boban z AC Milan, Spielmacher Robert Prosinečky, který prošel jak Barcelonou, tak Reálem. Nejlepší střelec historie chorvatské reprezentace, ale v kádru byla i další skvělá jména. Vzpomenete si určitě, když řekneme Bilić, Štimac, Asanović a nebo Soldo. Chorvatsko ale za svou krátkou historii na mapě Mezinárodní federace FIFA na světových šampionátech získala neuvěřitelné množství úspěchů. V roce 2018 na mistrovství světa v Rusku skončila stříbrná chorvatská reprezentace za vítěznou Francií a na posledním šampionátu v Kataru znovu na třetím místě. Česká, respektive československá fotbalová reprezentace má podobné úspěchy, ale ty jsou o dost starší. V letech 1934 a 62 skončila stříbrná. Chorvaté nemají štěstí na cykly na mistrovství Evropy. Tam se naopak výrazněji neprosadili. Jenom dvakrát v letech 1996 a v roce 2008 se probojovali do čtvrtfinále. A víc ne, po rozpadu Jugoslávie se Chorvatsko kvalifikovalo na 7 z možných 8 světových mistrovství. A na kontě Chorvatů jsou 2/3 a 1/2 místo, a to se zkrátka počítá. Aktuálně po zápase s Portugalskem a prohře 1-2 Chorvaté na šampionátu v Zámoří končí, ale třeba jejich zápas s Anglií patřil k ozdobám celého mistrovství.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Českému volejbalu roste nadějná talentovaná generace. Na podzim skončil výběr do 21 let na mistrovství světa na čtvrtém místě a právě na probíhající mistrovství Evropy 22letých má tým, který je přímý pokračovatel úspěšné 21 už teď jisté stejné umístění. Volejbalisté do 22 let budou v podvečer hrát semifinále mistrovství Evropy proti Izraeli a přímo do dějiště do Portugalska. Teď zdravíme trenéra Michala Nekolu. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Trenérem, semifinále je tady, je to pro vás už teď úspěch, anebo se Česko nesmíří jen tak se čtvrtým místem, nebo teoreticky třetím?
1: Samozřejmě jsme spokojeni s postupem do semifinále, protože ta skupina byla extrémně těžká, ale pro nás to nekončí, ještě to není dodělaná ta práce. My jsme sem přijeli určitě pro medaily a jsme strašně rádi, že jsme zvládli ty tři těžké utkání a teďkon, ne, že si to chceme užít, ale víme, o co hrajeme a chceme se dostat do finále po dlouhé době.
0: My ještě můžeme rozebrat ten poslední zápas skupiny, který vlastně rozhodl o tom, že Češi mají jistý postup do semifinále. Naposledy jste hráli s Bulharskem, tam to bylo se ztrátou setu, ale nakonec výhra 3-1. Asi klíčová byla už první sada, tam Češi prohrávali z počátku dokonce už o 6 bodů, ale nakonec to zvládli 29-27 v prvním setu.
1: Ano, je to tak. Ten první set byl extrémně těžký. My jsme neměli úplně dobrý vstup do toho zápasu, ale už jsme si prošli několika těžkýma utkáníma, věděli jsme, že musíme hrát trpělivě a vydržet hrát až do konce a nakonec se k nám přiklonilo štěstí v koncovce, kdy vlastně jsme dali ESO prasátko takový a srovnali jsme skóre při setbolu soupeře a pak jsme je přejeli a dá se říct, že to byl klíčový moment celého toho utkání. Ten zápas pro nás nebyl úplně lehký, kluci si to museli hodně odpracovat. Totiž ten zápas byl strašně těžký a jsem rád, že ho kluci zvládli a postoupili vlastně do další fáze.
0: Stále si povídáme s trenérem české volejbalové 22 Michalem Nekolou. Právě jeho tým čeká dnes semifinále v Portugalsku na mistrovství Evropy. Česko nemělo jednoduchou skupinu. Kromě Bulharska zmiňovaného, tam byla ještě Francie, Itálie. Oba tyto celky připravili Čechům opravdu těžké zápasy. Ta druhá skupina byla nalosovaná trošku zvláštně. I výsledkově to dopadlo zajímavě. Nakonec do toho semifinále postoupili Izraelci, kteří budou soupeři Česka a také Poláci. Překvapilo vás to?
1: Řekl bych, že ne. Favorizoval jsem Izraelce a Poláky, takže podle předpokladů postoupili, i když Poláci ten poslední zápas odehráli proti Izraeli, která už měla tu jistý postup a vlastně to měli trošku lehčí. Ale myslím si, že tyhle dva týmy z té druhé skupiny jsme očekávali v semifinále.
0: No tak teď už k tomu dnešnímu utkání semifinále mistrovství Evropy volejbalistů do 22 let od 17 hodin českého času v Portugalsku a to Česko proti Izraeli. Jaký to bude soupeř? Pokud se podíváme do statistik, tak za ně září dva smečaři, Liberman a Rura a ten druhý zmiňovaný 206 cm na výšku. Omlouváme se, tak spojení s Portugalskem se nám teď ztratilo, ale povídali jsme si a stále snad doufejme, ještě budeme povídat s trenérem českých volejbalistů do 22 let, Michalem Nekolou. Ještě jednou připomínám, že Česko dnes čeká semifinále mistrovství Evropy a to proti Izraeli. O výsledku na radiožurnálu Sport rozhodně uslyšíte.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Jervinen vyrovnává.

0: I v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: No, letní medaily můžou přidat i volejbalisté do 22 let. Dnes je čeká semifinále na mistrovství Evropy proti Izraeli. My si stále povídáme s trenérem českého výběru, Michalem Nekolou. Ještě jednou vás vítám ve vysílání. Izrael, to bude těžký soupeř. Dva smečaři, kteří vládnou statistikám celého turnaje, Liberman a Rura. Jací budou?
3: No, celá ta příprava vlastně směřuje na tyto dva hráče. Jeden z nich, Rura, odchází do Japonska do prestižní soutěže. Liberman byl v Itálii, v Padoví, teď on hraje rok ve Francii a bude pokračovat. Takže určitě dva skvělí hráči, ale myslím si, že ty ostatní, ne že by neměli kvalitu, samozřejmě to, ten tým celkově je kvalitní, ale myslím si, že jsme jako náš tým, že je kompaktnější a věřím našemu týmu, že jsme schopni tyto dva hráče ubránit a určitě na ně budeme směřovat a zaměřovat naši obranu.
2: Ono už několikrát se během toho evropského šampionátu zmiňovalo, že Česko hodně sází na týmové pojetí, že zkrátka má toho týmového ducha, i když individuality má český výběr také, to už jsme i společně probírali. Myslíte, že právě ten týmový přístup dnes bude sedět proti Izraeli?
3: Jednoznačně. Určitě máme individuality, všichni hráči, kteří sem přijeli, jsou individuality a jsem rád, že všechny tady máme, nejenom těch 6 lidí nebo 7 lidí, kteří hrají v základu, ale máme i silnou lavičku, což se potvrdilo ve včerejším utkání, kdy vlastně všichni kluci, kteří přišli a vstoupili do utkání, tomu týmu strašně pomohli. Takže jsem strašně rád, že máme 14 vyrovnaných hráčů a myslím si, že i díky tomu té kompaktnosti můžeme a jsme schopni otáčet i nepříznivé stavy.
2: Česko-Izrael semifinále mistrovství Evropy do 22 let dnes od 17 hodin. My jsme si povídali s trenérem českého výběru Michalem Nekolou. Budeme vám přát hodně štěstí. Díky moc a naslyšenou.
3: Děkuji vám, naslyšenou.
2: No a jak už český výběr dopadne, buď se to podaří a tím pádem bude hrát sobotní finále, nebo to bude v sobotu jenom utkání o třetí místo. Každopádně my se na Radiožurnálu Sport znovu pokusíme spojit s českým týmem. Připomeňme ještě, že ve druhém semifinále v Portugalsku nastoupí proti sobě Francie a Polsko.

0: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení nadějí na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
2: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
1: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
3: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
4: Doufáte, že ten postup na šampionátu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
5: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
2: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
6: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
7: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česká.
8: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
2: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Už teď určitě můžeme pozvat. V pondělí bude u Tomáše Pancíře hostem viceprezident světového hokeje, ale kdo ví, od října možná i šéf Mezinárodní hokejové federace. Petr Bříza, tak jak jste zvyklí, pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem začíná v pondělí po 13. hodině na Radiožurnálu Sport.
10: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
11: Česká bankovní asociace varuje před nevýhodnými platbami kartou zahraničí. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí. Tenistky Bartuňková a Krejčíková se utkají o postup do wimbledonského osmifinále. Nehoda komplikuje provoz na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na 4. kilometru. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti FISA, ve které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
12: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
11: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být přepočtu přes 4 miliardy korun. Prezidentka taky poděkovala za zahraniční pomoc. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
13: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
1: Sport.
14: Tenistky Barbora Krejčíková a Nikola Bardůňková se odpoledne utkají o účast v osmifinále Wimbledonu. O postup bude bojovat také Karolína Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku Savankivovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se na trávě i díky nedávnému titulu v Bad Homburgu dostala. Odpoledne se bude snažit o sedmou výhru v řadě v součtu s minulým úspěšným turnajem.
15: Strašně moc dělali ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Homburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená 38 Uštoků. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Za Rudnou na 4. kilometru u Orlenů odklízí nehodu dodávky z levém pruhu. Kolona ze 6. kilometru je asi na 10 minut a silný provoz pak pokračuje i dál na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově pak čekejte dalších 20 minut navíc. V Praze dopravu komplikuje oprava k Belské ulice. Jezdí se vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou už z dálnice D8 od Ďáblic, teď asi na 10 minut. Plní se pak i Liberecká od sjezdu na Prosek ke Kbelské na 10 minut a dost zaplněné je i okolí třeba Letňany nebo Vysočany. Na dálnici D1 je silný páteční provoz z Prahy směrem do Brna před zúžením na Šmejkalce. Fronta od Popovic je ze 16. kilometru asi na 10 minut a vázne provoz také na příjezdu do Brna. Tam kamiony postávají už od Velké Bíteše z kilometru 165 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Na D1 jsou pak komplikace čerstvě i z Brna do Prahy u Tasova na kilometru 154 hlášená nová nehoda, brzdí se před kolonou. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je neprůjezdná po nehodě Uštoků. Dá se to objet osobním autem přes Petrovice, kamionem přes Humpolec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Informace o energetické situaci zajímá celou Českou republiku, zatímco následující zpráva ze sportu nejspíš bude nejvíc trápit fanoušky extraligového Třince. Ano, je o hokeji. Hokejový obránce Bohumil Jank po dvou letech opouští právě Třinec a bude hrát na Slovensku za Poprad. Podepsal tam dvouletou smlouvu.
16: Radiožurnál Sport
18: a Vojtěch Šafář.

0: Baseballista Ondřej Satoria letos v březnu na World Baseball Classic ukončil svoji reprezentační kariéru a přitom mu tleskal celý stadion Tokyo Dome. Teď se snaží zvýšit povědomí o tomhle v Česku stále ještě v mnohem nepoznaném sportu jinde než na hřišti, i když přiznává, že by s týmem přímo ve hře na prestižním turnaji Harlem Week v Nizozemsku byl rád.
1: Je to čest, protože byly tam velké předsudky, nechtěli nás tam, neházíme rychle, nejsme pro ně lukrativní soupeř, takže nás tam jako nezvali. Mě trošku štve, že jsem ukončil teďka zrovna reprezentaci, když tam jedu, protože to byl zrovna takový turnaj, kde jsem si říkal, jako zahrál bych si proti Kubě. Já jsem za kluky rád a zase to je věc, kde se zase může ten český tým spopularizovat, jak kdyby i v jiné zemi, že jo? I v té Evropě, protože i to svým způsobem nějak jak kdyby pomáhá, protože my jsme reprezentovali na tom World Baseball Classic ne jako Česko jenom, ale i jako evropský baseball.
2: Vypráví nadhazovač Ondřej Satoria, který právě na World Baseball Classic před 3 lety vyautoval světovou superstar Japonce Otaniho. A japonští fanoušci nezapomínají, takže na jeho letošní reprezentační rozlučku při stejné akci mu aplaudoval natřískaný stadion Tokyo Dome.
1: A já vím, že už ničeho víc už prostě nemůžu dokázat, nikdy už. A já jsem si potom, když jsem letěl domů, uvědomil to, že už vlastně nemám důvod moc hrát, protože jsem si jak kdyby splnil něco, co jsem chtěl, zanechal jsem za sebou nějaký odkaz, což je taky prostě důležité mi, aby měl sport nějakou svoji prostě ikonu jak někoho, když se řekne třeba jeho jméno, tak lidi si hned prostě spojí baseball a to je, si myslím, že důležité. Teď je čas se zase věnovat něčemu jinému, že jo, baseball už skončil, já jsem si svoje splnil a teďka je na čase dělat něco jiného.
2: Tím Ondřej Satoria myslí propagaci baseballu mimo hřiště. Na sociálních sítích má desítky tisíc sledujících, z velké části ze zahraničí. Rozhovory pro velká média a podcasty, vlajkonoš na olympiádě dětí a mládeže nebo čestné buly na hokejbalovém mistrovství světa. To je teď denní chleb 29-letého nadhazovače, který je o poznání známější ve světě než doma. A na popularitu si pořád spíš zvyká.
1: Já se s tím moc nevypořádávám dobře, teda upřímně řečeno. Já jsem spíš takový introvert, takže já mám radši spíš jako nějaký svůj píseček a klid, takže pro mě tady tohle to všechno je takové nové. Učím se možná stále nějak v tom chodit, pořádně zatím ještě nevím jak, ale zároveň se snažím využívat, abych zase kdyby zpropagoval ten baseball, že jo? Protože si myslím, že mám jedinečnou šanci a dostal jsem takový náboj, který když vystřelím dobře, tak by to tomu baseballu mohlo pomoct, takže s tou zodpovědností se snažím i nějak takhle jako nakládat.
2: Některé nabídky a pozvánky musí dokonce odmítat. Stále totiž aktivně hraje za ostravské Arrows a má své civilní zaměstnání. Stále ale věří, že svým počínáním může pomoct baseballu v Česku, kde rozhodně nepatří mezi tradiční sporty.
1: Je to sport, který zatím není tak okoukaný, jak prostě klasický fotbal a hokej, že jo? Je to něco jak kdyby úplně nového. Když budu trošku jak kdyby popichovač, tak my jako Češi, tak starší generace jsme hrozné konzervy. Si oni nechcem pochopit ten sport, přitom když si na 15 minut sednete u tohohle a jste s nějakým člověkem, který tomu baseballu rozumí, tak vám to prostě úplně v pohodě za 15 minut vysvětlí a prostě normálně se orientujete. A ta generace je prostě taková, že ona to nepřijme, protože si řekne, že to je americký sport a mají k tomu takové docela předsudky zbytečné.
2: Popisuje Ondřej Satoria, který po reprezentační kariéře uzavře letos i tu klubovou, aby mohl trávit více času se synem Oliverem. Rozhodně se ale objeví na pražském baseballovém týdnu, i když ne v roli hráče. Akce startuje na hřištích v Krči a na Libuši už v neděli a na Radiožurnálu Sport z ní uslyšíte podrobné zpravodajství přímo z dějiště. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Ledne bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Na radiožurnálu Sport budete přímo u toho. Karolína Muchová se utká se Savankevovou z Tajska, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková si potom zahrají proti sobě. Ten, kdo ale 20-letou Bartuňkovou nezná a potkal by ji v londýnském areálu, tak by si klidně mohl myslet, že jde o reprezentantku jiné země.
1: Když Nikolu Bartuňkovou tady v areálu potkáte na cestě k tréninkovým kurtům, na sobě má dres nebo bundu argentinské fotbalové reprezentace.
2: Taky podporuju. Nebo koukám hodně na mistrovství světa, takže podporovala jsem Česko, no, a to bylo trošku horší, ale tomu teda ještě podporuji Argentinu a Španělsko, no, takže mám docela velký nároky. V Argentině hlavně Lionel Messi, no, toho mám fakt ráda, zase ze Španělsko Lamine Yamal, no. Já jsem hrála fotbal, když jsem byla malá, takže to hodně sleduju a hodně mě to baví, takže i mimo mistrovství světa to hodně sleduju, no.
1: Prozradila Nikola Bartuňková, že také fotbal hrála v dívčím týmu a dávala góly i chlapeckým celkům.
2: Ne, s holkama. Bylo holčičí tým. No, takže jsem byla v holčičím týmu a pak jsem hrála. Proti nám byli kluci, no, ale to jsme dostávali klidně 52 třeba.
3: Fakt, jo.
2: Ty dva góly jsem dala já teda, ale takže dobrý.
3: Někde?
2: Já jsem byla tak vše možný. Já jsem nechodila na tréninky, moc oni mě chtěli na zápasy, protože já jsem jako docela jsem hrála dobře, můžu říct, takže mě vždycky chtěli na zápasy, tak jako vše možný, ale hlavně asi útok nebo záležník. No.
3: A bylo to někdy na hraně, že jste vybírala, jestli fotbal nebo
2: ne.
1: Ale přestože se Nikole Bartuňkové dařilo, nikdy to prý nebylo tak, že by musela vybírat mezi fotbalem a tenisem.
2: Tenis byl vždycky jako základ a k tomu jsem chtěla jako hrát něco ještě, bavil mě fakt fotbal.
1: Vypráví Nikola Bartuňková, která teď zrovna i jako tenistka běhá po trávě.
2: Jako mám třeba trošku víc ten kugovský pohyb, tím pádem třeba už od malička prostě jsem hrála hodně sportu a na té trávě mi to asi sedí, ale myslím si, že hlavně mě to na té trávě baví a ta hra hlavně platí tam, takže tak, no.
1: Řekla Nikola Bartuňková, kterou čeká duel s Barborou Krejčíkovou o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

České jedničky v plážovém volejbale Perušič a Javoronok nastoupí dnes od 17. hodiny proti americkému páru Krep a Budinger na turnaji v Kštáru. Samozřejmě o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 2:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání dál pokračuje, i když jsou šance najít někoho živého čím dál nižší. Pohřešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu. Vrátit by se měli v neděli. Dopoledne skončila lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů. Korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilo-metodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Sport. Hokejový obránce Bohumil Jank po 2 letech opouští extraligový Třinec. Bude hrát na Slovensku za Poprad, kde podepsal 2letý kontrakt. V Litvínově bude i nadále chytat brankář Tomek. Smlouvu prodloužil o rok.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Velké Bíteše a také na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 jsou výrazné komplikace z Brna do Prahy u Velké Bíteše. Na kilometru 154 v omezení hromadná nehoda celkově 6 vozidel. Projíždí se v místě oprav areálem stavby, takže velmi pomalu a ta kolona od exitu Velká Bíteš z kilometru 160 je asi na půl hodiny prodlužuje se. Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové u Chlumce nad Cidlinou na 68,5 kilometrů. Kamion po nehodě blokuje pravý pruh, kolona z kilometru 67,5 je asi na 10 minut, ale brzdí se do kolony v nepřehledném úseku z plné rychlosti. Silný provoz tradičně v pátek na D1 z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka asi 20 minut se jede pomalu od Velkých Popovic a také příjezd do Brna z Prahy. Kamiony stojí už od Velké Bíteše, osobní auta zastavují u Kývalky a pak pokračují pomalu do Brna. Na silnici 35 na tahu z Liberce do Prahy je velké zdržení u Hodkovic. Je tam omezení do jednoho pruhu, kolona má skoro 5 km od Rádelského mlýna na půl hodiny. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je neprůjezná po těžké nehodě u štoku obousměrně. Osobním autem se to dá objet přes Petrovice, kamionem přes Humpolec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno s kupovitou oblačností, na horách čekejte ojediněle přeháňky. Večer má oblačnosti ubývat, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy tepleji kolem 28. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

13.37, Radiožurnál Sportavy. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. Před třemi lety dosáhla v té mladší kategorii, ve které se taky jede v Krakově, tedy v juniorech, na titul mistryně světa. Tím pádem krásné navázání. Ve finále dnes Galuškovou předčili jenom vítězná Němka Paulina Pirová a Lergoniová ze Španělska, obě předvedly čisté jízdy, zatímco česká kajakářka obdržela dvousekundovou penalizaci za dotyk branky.

she's the passionate one.

0: Poslední tři místa už jsou volná pouze v osmifinále mistrovství světa. O ně se bude hrát dnes večer. Kdo se o ně uchází, kdo bude soupeřem, kdy se bude hrát, to všechno vám povíme. A to ve sportovním přehledu, který připravil Martin Charvát. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Argentina se v prvním kole play-off na fotbalovém mistrovství světa utká s Kapverdami. Vítěz postoupí do osmifinále. Trenér obhajců titulu Lionel Scaloni mluví o týmu Kapverd, který je na šampionátu poprvé.
2: Daří se jim přerušovat přihrávky středem hřiště a následně vyrážejí do velmi účinných protiútoků zásluhou technicky skvěle vybavených hráčů. Je to kvalitní tým. Už jsme je měli nastudované. Ne proto, že jsme na ně teď narazili, ale protože jsme je analyzovali jako možného soupeře.
1: Zápas Argentina-Kapverdy začne o půlnoci českého času. Už ve 20 hodin nastoupí Austrálie proti Egyptu a od 3:30 ráno se utká Kolumbie s Ghanou. Všechny zápasy nabídneme na této stanici v přímém přenosu.
0: Ještě 2 a čtvrt hodiny má Artis Brno na to, aby řekl, jestli bude hrát v příští sezóně nejvyšší soutěž. Artis dostal nabídku na účast v Šancelize poté, co byla Karviná vyloučena za ovlivňování zápasů. Jako první dostal nabídku klub z Táborska, ale nevyužil ji. Teď dostal šanci Artis. Čas má do 16 hodin. Kdyby nabídku odmítl, tak získá možnost Dukla Praha, která na jaře z ligy sestoupila.
1: Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají Karajanky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
3: Vyhrála to tady, pro ně by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně, už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
1: O postup do osmifinále se bude snažit také Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Tajska. Oba zápasy jsou na programu v pozdním odpoledni. Program ve Wimbledonu už začal, zápasy v Londýně sleduje Jaroslav Plašil.
4: Rus Safiuliene potvrzuje pověst velmi dobrého travaře a nad Brazilcem Fonsecou vede 2-0 na sety. Belinda Benčičová ze Švýcarska nad ruskou Kalinskou 1-0 na sety a teď se hraje koncovka druhé sady. Deblový pár Adam Pavlásek, Patrik Rykl je v akci a bojuje s Australany Hidžikatou a Pulmancem. Češi jsou ve vedení 3-2, ale jsou teď napříjmu, soupeři mají výhodu. Anastázia Dityuc s ruskou Chromačovovou vyhráli první sadu nad americko-ruskou dvojicí Kesslerová Schneiderová, teď se hraje koncovka druhé sady. Češka s Ruskou zatím prohrávají 4-5 a teď je to schoda všech párů. Hodně slávy bude také na centrálním dvorci dnes, protože se tam představí Novak Djokovic, Arina Sabalenková, světová jednička, pak také Felix Auger Aliassim a v Hledišti bude dnes v královském boxu třeba také někdejší slavný atlet Usain Bolt. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa čeká basketbalovou reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají v 19 hodin. Doma Češi švédský výběr porazili 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
5: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
1: Výhra zajistí českým basketbalistům už před pondělním zápasem v Brně proti Estonsku postup do další fáze kvalifikace.
0: Volejbalisté do 22 let budou hrát o postup do finále mistrovství Evropy. V 17 hodin je čeká duel s Izraelem, ve druhém semifinále se pak v Portugalsku utkají Francie a Polsko.
1: Fotbalisty Jablonce čeká od 17 hodin přípravný duel v Turnově proti Ústí nad Labem. Na stejném stadionu v sobotu hodinu před polednem Liberec vyzve Pražskou Duklu. Na nové prostředí a působiště si po příchodu ze Slávie zvyká obránce Jan Bořil.
6: Tak je to něco novýho, ale myslím si, že tak polovina kluku tady velice dobře znám. Je to nový prostředí, ale já vlastně celý život dojíždím, takže mi to vlastně nevadí. De facto já to mám rád, když jedu a vypnu v hlavě a pustím si nějakou muziku, takže to nevidím jako žádný problém. Sám jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat na hřišti. Je to pro mě nová výzva a motivace.
1: Už dopoledne v přípravném dolu vyhrál Zlín nad slovenským Trenčínem 3-1.
0: Tak to byl Martin Charvát, děkujeme.
1: Hezký den.

0: Jasný verdikt, jasné odůvodnění a přesto budí vášně a nesouhlas. Řeč je o neuznaném vyrovnávacím gólu Chorvatů v nastaveném čase zápasu prvního kola play-off na mistrovství světa ve fotbale proti Portugalsku. Co přesně se stalo, jaké jsou na to reakce na sociálních sítích, to si teď povíme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak nejdřív nám asi vysvětli ten verdikt samotný rozhodčích, jak se do něj zapojil ten, který má před sebou video, tedy VAR.
1: Na první pohled šlo o regulérní gól Joška Guardiola, ke kterému se odrazil míč po centru. Šlo o to, jestli centr v pokutovém území tečoval někdo z Chorvatů, čímž by spoluhráče v tu chvíli vystavil offsideu. Záběry kamer nebyly v tomhle ohledu prokazatelné, ale rozhodčí mají k dispozici i čipovou technologii a ta v grafu ukázala velmi jemný dotek i to Igora Matanoviče. Bavíme se o čipu zabudovaném v míči. Podle trenéra Portugalců Roberta Martinéze to byla naprosto jasná situace. Martinéz na tiskové konferenci ocenil, že je to příklad, kdy technologie pomáhá regulérnosti fotbalu, že vyřazuje subjektivní názory a v tomhle případě jasně odhalila offside.
0: Teď se můžeme dostat k tomu druhému tvrzení, na které jsme nalákali, protože to vyvolalo bouři. Tak proč vlastně?
1: Zkrátka, fanoušci, uživatelé sociálních sítí asi nedůvěřují té čipové technologii. Spousta fanoušků si myslí, že Chorvatsko bylo okradeno o gól, že dotek s míčem nebyl u Matanoviče, ale u portugalského hráče o zlomek sekundy později. Někteří píšou, že časový graf, který ukazuje kontakt Chorvata s míčem podle toho čipu, tak byl posunutý dál. Taky zaznívají hlasy, že se míč dotkl Matanovičových vlasů a podle pravidel, která někteří uživatelé citují, se vlasy považují za část těla jenom pokud ovlivní pohyb nebo trajektorie míče. To se v tomhle případě úplně nestalo. No a takovéhle debaty jsou a nejspíš budou nekonečné.
0: Ještě jedno ožehavé fotbalové téma, cizí jména a jejich výslovnost. Na tom se může nachytat leckdo, jak se přesvědčili novináři na tiskové konferenci po zápase Američanů s Bosnou a Hercegovinou.
1: Jak je vidět na krátkém klipu na sítě X od kanálu TNT Sports, uvaděč tiskové konference se tak zamotal do jména argentinského kouče Američanů Mauricia Pochettina, až mu ho sám kouč musel přeslabikovat.
2: We are enjoyed by the head coach Mauricio Pochettino. Pochettino. Thank you.
1: Byla z toho nakonec spíš vtipná situace, ale osobně, pokud bych se vcítil do toho moderátora, tak bych se pořádně styděl.
0: To byl Krištof Kousal, děkujeme.
1: Hezký den.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: luxusní modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A poslechněte si také zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
2: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Oslavy výročí americké nezávislosti i zápasy fotbalového mistrovství světa ohrožuje vlna veder. Basketbalisty čeká kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1 z Brna do Prahy na kilometru 154. A bude polojasno až oblačno. Na horách ojediněle přehánky teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
3: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
2: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Vedra na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožují účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
4: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Autobusoví dopravci posilují dnes a o víkendu dálkové spoje do Karlových Varů, kde začíná Mezinárodní filmový festival. Stále spoje už jsou třeba podle Flixboxu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i přidané autobusy. Pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kabát.
5: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané, a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu.
6: Sport. Čeští basketbalisté nastoupí ve Stockholmu v 19 hodin k utkání kvalifikace mistrovství světa proti domácímu Švédsku. Pro potvrzení postupu do další fáze kvalifikace potřebují výhru v jednom z posledních dvou zápasů. Trenér Luboš Bartoň o soupeři říká.
7: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem. Takže koukat se na ten šestý zápas doma s Estonskem je zbytečný. Budeme se snažit vyhrát ten zápas ve Švédsku.
6: Úvodní část kvalifikace Češi zakončí pondělním utkáním v Brně proti zmíněnému Estonsku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda je na D1 u Popovic a také u Velké Bíteše. Na dálnici D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je tak od Pražského okruhu asi na 20 minut. Vázne provoz na D1 pak je na příjezdu do Brna. Kamiony postávají od Domašova z kilometru 168. Osobní auta pak souvislejí od Ostrovačic z kilometru 177. Zdržení pak do omezení v Brně pro ně 25 minut. Na D1 jsou větší komplikace z Brna do Prahy, a to u Velké Bíteše. Na kilometru 154 v omezení odklízí hromadnou nehodu, kolona z kilometru 160 asi na půl hodiny. Velmi silný provoz je na tahu 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice. Kolona asi na 40 minut se táhne od Hrušové do centra Litomyšle a pomalu se pak jede také okolo Svitav a u Moravské Třebové. Na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné z 5. kilometru, a to až na okruh k Ořechu, zdržení celkově 25 minut. 20 minut se v Praze popojíždí i pojížní spojice od Lanového mostu za Průmyslovou a také Cínovecká se ucpává od Ďáblic a Liberecká od Proseka, vždy kvůli omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
9: Gambijský fotbalista Jibril Soseh se zapojil do přípravy Slovácka. Je to zajímavé zejména proto, že s tímhle hráčem se počítalo do sestavy Slávie. 19-letý záložník ale dostal od sešívaných povolení odejít právě do klubu z Uherského Hradiště. Jeho forma působení, ta se ale ještě musí dojednat. Pražané přivedli Soseha v lednu ze švédského Kalmáru, ale jarní část uplynulé sezony hned strávil na hostování, i když v jiném klubu z Vršovic, tedy v Bohemians 1905, zapsal 8 ligových startů.
0: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká také řádné žadatele o azyl ve Spojených státech, ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit i ilegální cestování do Spojených států. A to pocítili i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalovém mistrovství světa, a přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
1: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. V jeho případě za bizarních okolností rodiče byli v Americe jenom na návštěvě, ale jeho matku pro pokročilý stav těhotenství nepustili zpět do letadla a tak porodila na americké půdě. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. A podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
2: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju. A zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče. A kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval. Možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
1: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
3: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov. Dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli leda s čím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
1: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterými mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Cape Verde mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
4: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluju své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně ztotožňuji, stejně jako mnoho dalších. Když jsme měli samé bělochy, takže za nás hráli lidi jako Alexi Lalas. Teď máme skutečné hráče.
1: Říká běložský rodák z katolické části Nizozemska, který má dvě děti s Nigerijkou.
4: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé. To není nic nového a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti samí oblékají americké dresy a křičí USA. A je to možné. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Jak jste slyšeli před malou chvílí, je to mistrovství světa, tedy turnaj imigrantů. Nicméně dnes bude pokračovat posledními utkání prvního kola playoff. Bude to konkrétně zápas mezi Austrálií a Egyptem, ten se rozehraje už v 8 hodin našeho času na mistrovství světa ve fotbale. O půlnoci potom vstoupí do prvního kola playoff také úřadující šampioni. Argentina vyzve jednoznačného outsidera tohoto duelu, tedy Kapverdy, a o půl čtvrté ráno potom Kolumbie, Ghana. Všechny tři zápasy od nás uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.

Před tenisovým Wimbledonem hrozily protesty profesionálních tenistů, kteří stále nesouhlasí s odměnami. Mužská tenisová asociace ATP teď oznámila, že se chystá výdělky tenistů ještě víc omezit, a to nejen na Grand Slamech, ale také na celém okruhu. Jenomže týkat by se to mělo výhradně 4 her. Asociace chce omezit počet startujících dvojic pouze na 16. Na

větších podnicích dokonce jenom na 8. A na polovinu chce snížit i také finanční odměny, které by nově měly činit 10 a ne stávajících 20%. Také náznaky už tenisté před Wimbledonem slyšeli, přímo o tomhle silně se proti tomu ohradili a nejspíš je velmi možné, že po tomhle travnatém Grand Slamu budou pokračovat diskuze na téma odměny profesionálním tenistům. My se nicméně Wimbledonu dnes budeme věnovat také, co se týče sportovní stránky. Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková spolu se hrají třetí kolo. Teď je jejich zápas plánovaný zhruba na 17. hodinu, ale tenhle čas je velmi orientační, to musíme znovu zdůraznit na Radiožurnálu Sport. Stále se to nedá úplně přesně odhadnout. Ve stejný čas by měla rozehrát třetí kolo také Karolína Muchová, ta se utká proti Tajce Savankajevové. U obou těchto zápasů budeme a vy s námi.

Ještě jednou vás pořádně pozveme na dnešní fotbalové zápasy, na mistrovství světa, ale také se blíže podíváme na Wimbledon, a to ještě předtím, než do něj vstoupí české tenistky, už po půl třetí.

0: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Interpol pátrá po 39-leté Anastazii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to i náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil skoro o 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen. Třetí byla Hyundai. Podle Svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Sport. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D10 u Březiny a kolony na D1. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Březinu. Na 65,5 kilometru je hlášený předjet na vozovce. V jízdním pruhu jsou balíky polystyrenu, tak pozor. Na dálnici D1 stále čekejte komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru přikáží nepojízdný kamion. Blokuje pravý pruh a kolona je kvůli tomu už od Pražského okruhu asi na 20 minut z 12. kilometru. Vázne provoz na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy, kamiony a tranzitní doprava poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168, osobní auta pak stojí od Ostrovačic kilometru 180 a zdržení pro ně pak do Brna asi 30 minut. Na D1 pak zůstává velká kolona z Brna do Prahy u Velké Býteše na kilometru 154, tam v omezení odklízí hromadnou nehodu 6 aut. Kolona je tam asi na 30 minut z kilometru 160. A velmi silný provoz je na tahu 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice, 40 minut se jede do centra Litomyšle.
5: Provoz je teda hrozný ve směru od Hradce, jako fakt hustý, takže to bude ještě narůstat podle mě. A řekl bych, že tam nic nebylo, že je to opravdu snad jenom provozem.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti ubývat, teploty 21 až 25 stupňů a na horách kolem 15. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Nebudem se bát, to si nejspíš museli říct čeští volejbalisté do 21 let loni na podzim na mistrovství světa, kdy se probojovali až do nejlepší čtyřky, skončili právě čtvrtí na světě. No a tenhle výběr do 21 let se s novým rokem přehoupl do kategorie U22, tedy do reprezentace 22-letých, a právě tenhle výběr na mistrovství Evropy stejně starých hráčů bude dnes bojovat o postup do finále mistrovství Evropy, tedy v 17 hodin Česko proti Izraeli, ve 20 hodin potom druhé semifinále mezi Francií a Polskem. Pro Česko je to už teď mimořádný úspěch a také je to nejhůře umístění v nejlepší čtyřce Evropy.

0: byl Alanis Morissette, 14 hodin, 41 minut, je tu s vámi Radiožurnál Sport a vy jste s námi a my jsme rádi. Obhajci titulu mistrů světa ve fotbale, tedy Argentinci, nastoupí večer do svého prvního zápasu vyřazovací části letošního šampionátu a budou v roli velkého favorita. O postup do osmifinále se utkají s senzací turnaje, tedy s týmem z Cap Verde. Dnešní program šampionátu ale teď probereme komplet, a to s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Tak jestli pak by si Argentinci, co by úřadující šampioni, mohli přát slabšího soupeře?
1: Když se budeme držet, nebo když se podíváme na žebříčkové postavení, tak Cap Verde jsou druhým nejníže postaveným týmem v playoff mistrovství světa. Patří jim 64. místo, hůř je na tom jenom Ghana. Jenomže Cap Verde hned na úvod turnaje ukázali, že se umí vzepřít favoritovi. Remizovali 0-0 se Španělskem a ziskem jednoho bodu skončila i jejich další dvě utkání ve skupině. 2-2 s Uruguayí a 0-0 se Saudskou Arábií. To jsou výsledky utkání Cap Verde. O tom, čím hra tohohle týmu trápí favority, mluvil na tiskové konferenci trenér Argentinců Lionel Scaloni.
2: Daří se jim přerušovat přihrávky středem hřiště a následně vyrážejí do velmi účinných protiútoků zásluhou technicky skvěle vybavených hráčů. Je to kvalitní tým. Už jsme je měli nastudované. Ne proto, že jsme na ně teď narazili, ale proto, že jsme je analyzovali jako možného soupeře.
1: Argentinci byli v základní skupině suverénní, stejně jako Francie a Mexiko. Postoupili se ziskem 9 bodů, porazili postupně Alžírsko, Rakousko a Jordánsko a 6 góly k tomu přispěl nejlepší střelec z historie šampionátu Lionel Messi. Výkop utkání Argentiny s Cap Verdami bude v Miami přesně o půlnoci českého času.
0: No a která další utkání jsou dnes na programu?
1: Jako první nastoupí Austrálie proti dosud neporaženému Egyptu a v 8 večer našeho, to se stane v 8 večer našeho času, a to na stadionu v texaském Arlingtonu. Kolumbie, která vyhrála skupinu K před Portugalskem, se v posledním utkání úvodního kola playoff utká s Ghanou. Hrát se bude od 3:30 ráno v Kansas City. Pak už bude jasno o kompletním složení osmifinálových bojů. Připomínám, že všechny zápasy playoff vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
0: Moc krát děkujeme. To byl Krištof Kousal.
1: Díky, naslyšenou.
0: A já ještě fotbalové novinky doplním o jednu ligovou aktualitu. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a znamená to, že v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, nahradí vyloučenou Karvinou.

0: Česká nejvyšší fotbalová soutěž se od příští sezony obohatí o jedno nové jméno, tedy konkrétně o jeden klub. Artis Brno totiž přijal nabídku právě Ligové fotbalové asociace. V příští sezóně bude hrát šance ligu, nahradí vyloučenou Karvinou. Tuhle situaci teď probereme s naším kolegou z regionu, s Davidem Nekvindou. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Artis si bral ten nejdelší možný čas na rozmyšlenou, i když ten deadline samotný byl až v 16 hodin. Nakonec jsme se to dozvěděli o něco dřív. Je to překvapení?
1: Že jsme se to dozvěděli o něco dřív, asi trochu překvapení je, co jsem měl zprávy, tak Artis opravdu plánoval zveřejnit tu informaci v 16 hodin přesně, ale ono taky možná hrálo roli třeba to, že v 18 hodin bude hrát zápas na soustředění v Rakousku, kde se teď A-tým nachází, takže i proto se to možná o tu hodinku zhruba uspíšilo a ono vzhledem k tomu, že Artis počítám byl poměrně brzy rozhodnutý, když určitě ještě řešil nějaké detaily, než úplně na tu nabídku přistoupil, tak asi tedy už zkrátka nebylo na co čekat a je to opravdu oficiální. V Brně budou hrát dva prvoligové týmy.
0: Přesně tak, dva prvoligové týmy z jednoho města. Drobné, čistě logistické potíže, ale teď nabízí rozpis šance ligy na příští sezonu. Zkrátka, ten rozpis už je dávno hotový. Artis teď do něj přibyl dva kluby, které se budou dělit o jeden stadion. Jak to budou řešit?
1: No, dopadlo to, řekl bych, celkem dobře z pohledu ligy a jejího rozlosování, protože Karviná a Zbrojovka byly na většinu sezony nalosovány tak, že hráli domácí zápasy v jiné víkendy. Tak, jak je aktuální los, tak pouze ve třech víkendech by měl hrát Artis a Zbrojovka na tom jednom stadionu, takže Ligová fotbalová asociace, která už se taky vyjádřila k tomu, posunu Artisu v tom svém vyjádření uvádí taky to, že Artis zkrátka nahradí Karvinou tak, jak to bylo rozlosované a když bude víkend, kdy budou hrát doma jak fotbalisté Artisu, tak Zbrojovky, tak nejspíš se to bude řešit tak, že aby dostal trávník aspoň nějaký prostor na regeneraci, tak se bude hrát jeden zápas třeba jako taková předehrávka v pátek, druhý v neděli, aby tam zkrátka byl ten aspoň volný den. Ta situace nastane hned v prvním a třetím kole, hned tedy úplně na úvod sezóny, ten víkend vlastně za tři týdny, kdy bude startovat šance liga, tak si to brněnské kluby vyzkoušejí, tak uvidíme, jak to bude náročné, možná i proto, že ten trávník je teď položený úplně nově, tak snad už bude dobře zakořeněný a tak.
0: No doufejme, že to ten trávník vydrží co nejdéle pro blaho všech fanoušků českého fotbalu, ale konkrétně pro fanoušky brněnského fotbalu by možná tahle situace, kdy nejvyšší ligu budou hrát dva kluby z jednoho města, ta by mohla skoro zavánět příslibem toho, že by se Brno mohlo dočkat nového stadionu.
1: Kéž by to bylo tak jednoduché, nevím, jestli se dá říct, že je mezi tím rovnice. Ono taky, co se týče stadionu, tak tam teď ten plán je takový, o kterém se nejvíc mluví, že Zbrojovka a hlavně tedy její majitel Vojtěch Kačena chce stavět nový stadion pro Zbrojovku za Lužánkami. A v takovém případě, tak jak se vyjadřují zástupci jak Zbrojovky, tak Artisu, tak by to byl opravdu jenom stadion pro Zbrojovku. No a tím pádem dá se předpokládat, že Artis by zůstal, pokud by tedy se delší dobu udržel v první lize, protože mluvíme o tom, že reálně může stadion stát úplně nejdřív za nějakých 5 let, ale spíš počítejme víc, tak kdyby Artis stále hrál první ligu, tak by nejspíš on dál pokračoval na tom současném stadionu v Srbské ulici, který není v dobrém stavu, i když podmínky na první ligu teď splňuje, ale má právě v příštích letech projít nějakou rekonstrukcí, jak bude velká. V tom bude právě velkou roli hrát to, jak bude pokračovat ta možná výstavba Lužánek. Buď to bude kompletní rekonstrukce a třeba tam zůstanou oba kluby, nebo nějaká částečná pro Artis, na to je teď opravdu ještě hodně brzy.
0: Ještě se tě, Davide, zeptám na jednu věc, to, že nakonec Artis kývl na nabídku LFA, vlastně asi nemůže být zas takovým překvapením, protože Artis dlouhodobě usiluje o vstup do první ligy, do nejvyšší soutěže. Jak moc to tenhle tým chtěl?
1: Chtěl to hodně, chtěl to především jeho majitel Igor Fajt, což je brněnský podnikatel, který původně chtěl kupovat právě Zbrojovku a když tento záměr nevyšel, on o tom už několikrát mluvil v různých rozhovorech, tak se tedy rozhodl, protože v té době Zbrojovka na tom nebyla dobře, že zkusí brněnskému fotbalu pomoct, řekněme, jiným způsobem, koupí jiný klub, tehdy to byl SK Líšeň, tu pak tedy Igor Fajt nechal přejmenovat na Artis a prostě od začátku jeho plán byl otevřeně, chci do první ligy, chci z regionální Líšně udělat celo brněnský nebo celojihomoravský klub a chci hrát nejvyšší soutěž na stadionu, který tomu bude odpovídat. Takže Artis o to hodně usiloval. Určitě, když teď tu nabídku dostal, tak co vím, nebylo to úplně bez přemýšlení, protože do startu sezóny jsou 3 týdny, kádr skládal Artis na druhou ligu, vlastně celkově se na ní připravoval. Nebude to teď mít rozhodně jednoduché, bude to hektické, ale celkem jsem předpokládal a nejenom já, že Artis tu nabídku přijme, což se teď tedy potvrdilo.
0: Ano, je to tak. Artis Brno je tedy novým účastníkem nejvyšší soutěže. Fotbalovou šance ligu v příští sezóně bude hrát tedy kromě Zbrojovky i další brněnský klub. Už zmiňovaný Artis, o tom jsme si povídali s kolegou Davidem Nekvindou. Díky moc, naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, měl si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
12: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
13: Kvůli pádu lanovky na Ještětop žaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Spojené státy prý varovaly Irán, že Izrael chtěl zabít jeho hlavní vyjednavače. Na mistrovství světa ve fotbale bude hrát o osmifinále Argentina proti Kapverdám. Fotbalový Artis Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Vyšetřování nehody zastavilo provoz na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře u Hradce Králové. A zítra bude skoro jasno, postupně zataženo, večer v Čechách déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
14: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
13: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Jedna z kabin lanovky na Ještědce po přetržení tažného lana zřítila na podzim 2021. Zemřel při tom průvočí. O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší íránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
15: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
13: Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota anebo jeho podobu. Akce se účastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot anebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Pokračuje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
16: Nám se obec rozrostla pětinásobně. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady
3: půjčili 10 hektarů pole, kde bude staré město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního Sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
5: Sport. Fotbalový Artist Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Celek přijal nabídku Ligové fotbalové asociace, která o přijetí informovala v tiskové zprávě. Detaily má přímo z Brna reportér David Nekvinda.
6: Artist Brno v nejvyšší soutěži nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila z šance ligy kvůli korupci. Nabídku posunout se mezi elitu nejdřív dostalo Táborsko jako druhý tým minulé druholigové sezóny, to ale tuto možnost nevyužilo a šanci tak dostal třetí Artist. Už na jaře postoupila sportovní cestou brněnská Zbrojovka. V Brně tak najednou jsou dva prvoligové týmy, které se dělí o stadion v Srbské ulici. První derby sezóny je čeká v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvin. Radiožurnál.
5: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje úvodní kolo play-off. Od 8 hodin našeho času začne zápas Austrálie-Egypt, od půlnoci Argentina-Kap Verdy a od 3 hodin a 30 minut ráno Kolumbie-Ghana.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Otevřená D11 u Hradce Králové a nehoda na D5 před Prahou. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je opět průjezdná u Hradce Králové. Na 92. kilometru policisté vyšetřují nehodu. Provoz byl na chvíli zcela zastaven. Teď už se projíždí pravým a odstavným pruhem. Kolona z kilometru 90 se rozjíždí. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně před sjezdem na Pražský okruh hlásíte novou nehodu.
18: V té koloně přibližně na kilometru 11. a osobní auto versus nákladák. Je blokují pravý jízdní pruh a musí to teda všechno do levého.
17: Kolona je od Rudné z 5. kilometru asi na 15 minut a kolona pak pokračuje i na okruhu k Ořechu, tam čekejte dalších 20 minut navíc. Na D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru odtahují nepojízdný kamion z pravého pruhu, kolona je tak od průhonic ze 6. kilometru, je to asi na 25 minut. A na D1 čekejte velké zdržení i z Brna do Prahy u Velké Bíteše na kilometru 154 v omezení, blokuje 6 aut po nehodě jeden pruh. Kolona z kilometru 162 je na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude skoro jasno až polojasno, později oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Teploty do 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska kolem 28. Tolik zprávy.
19: No, slyšeli jste to před pár minutami, Artist Brno se stane novým účastníkem nejvyšší fotbalové soutěže na místo vyloučené Karviné, ale situace na tomto bojišti se opravdu mění každou vteřinou a proto není dobré uzavírat soudy zase tolik rychle. Teď máme další doplnění o aktualitu. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek totiž prohlásil, že pražský klub neakceptuje tohle rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy a proto se obrátí na soud.
16: Radio Žurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radovali Linda Nosková, Marie Bousková, také Jiří Lehečka. Naopak skončil Jakub Menšík a toho v nádherném zápase porazil Bulhar Dimitrov 3-1 na sety. Samotný Menšík na svém vypadnutí ale nevidí nic zase tolik výjimečného.
1: Jo, tak kdo dával nějaké očekávání nebo něco očekává jako v tenise, tak to asi nezná tenis, protože prostě, že jo, se pořád po každé vlastně něco jiného, že jo, jinak se cítíš, jiný povrch, jiné prostě prostředí. Roland Garros super výsledek, ale prohrál jsem v Hamburku ve druhém kole. Byl jsem hodně skleslý, říkal jsem si prostě, že potřebuji nějakou změnu, že nejsem úplně na tom nejlépe. A tady v tomhle vlastně rozpoložení byl schopen zahrát semifinále Grand Slamu, takže ten prostě člověk, ne že nikdy neví, ale všude to vidíte, pokud nejste Alcaraz nebo Sinner, tak první jeden týden můžu prohrát v prvním kole a další týden můžu vyhrát celý turnaj.
0: Budeme si přát, aby se to podařilo Menšíkovi co nejdříve, aby vyhrál celý turnaj. Dnes se představí na Wimbledonu Nikola Bartuňková s Barborou Krejčíkovou a to ve vzájemném duelu. Měl by začít někdy okolo 17. hodiny a Radiožurnál Sport bude u toho stejně jako u zápasu Karolíny Muchové proti Thajce Sangakvaeové. Přestože už vypadla ze dvou hry, tak dostane další šanci a řeč je o Serene Williamsové. Ta od pořadatelů totiž dostala maximální možné množství času na zotavenou, to aby po zranění z dvou hry mohla nastoupit do čtyř hry, kde bude hrát se svojí sestrou Venus. Ono, tahle sesterská dvojice láká hodně fanoušků a ví to i dobře pořadatelé. Zápasy prvního kola deblové soutěže byly naplánovány původně na čtvrtek a pátek, ale souboj hvězdného amerického dua proti argentinsko-kolumbijské dvojici Sierová-Osoriová zatím ještě termín nemá, ale nejspíš by ho organizátoři mohli posunout právě až na sobotu. A to, aby ta Serena Williamsová mohla zaléčit své zraněné koleno.

0: Na Wimbledon vás na radiožurnálu Sport vezmeme okolo 17. hodiny, až se do boje pustí všechny tři české tenistky, které se dnes chystají nastoupit. Mezi nimi není už Karolína Plíšková, ta nestačila na polskou favoritku a loňskou šampionku Igu Świątekovou. Plíšková narazila na neoblíbenou soupeřku a není jisté, jestli se na trávě v Londýně ještě vůbec někdy představí.
1: No, já jsem ráda, že jsem tady byla. Byla tady moje ségra, byl tady s malým, takže to byl takový pro mě fakt hezký týden. Byli jsme tady týden dopředu, takže jsem se dostala docela dost i do města, což normálně jakoby ty roky předtím jsem nikdy jako nejezdila. Teďka jsme byli na hotelu víc jako v centru, takže to byl takový trošku jiný Wimbledon. A furt jsem ráda, že jsem tady udělala to kolo, že jsem se tady trošku zdržela a nebudu to jakoby brát úplně totálně negativně.
2: Možná i proto, že to klidně poslední zápas tady ve Wimbledonu mohl být, byla Karolína Plíšková ráda, že její blízcí sestra Kristýna i manžel Michal klidně poslední zápas. Byla Karolína Plíšková ráda, že její blízcí sestra Kristýna i manžel Michal Hrdlička byli na centrálním dvorci, ze kterého má český

0: někdy to za to jakoby stojí, že si pak člověk třeba nemůže jít ani, já nevím, prostě projít nebo zaběhat nebo tak, takže to určitě nechce, aby to došlo, to věřím tomu, že nedojde.
1: Českou tenistku ještě čeká Grand Slamové US Open. Žebříček od návratu po zranění vylepšila tak, že už se dostane do hlavních soutěží, ale rozhodování o tom, co bude dál, se blíží.
0: Nevím, teďka tuhle sezónu jsem si řekla, že chci určitě odehrát do US Open, kde se vlastně taky dostanu do hlavní, to určitě hrát budu. A co bude příští rok, uvidíme.
2: Podle čeho si myslíte, rozhodnete?
0: Podle nálady. Ne, asi podle tak nějaký fyzický, jako nějaký připravenosti a tak. Samozřejmě jako nebudu lhát, začíná to být jakoby těžší a těžší a je to znát jakoby několik těch sezon odehraných prostě od začátku do konce. Nikdy jsem jakoby nic moc nevynechala, takže určitě i jako to tělo to prostě cítí, no, takže asi podle toho a asi nějak na konci roku se prostě rozhodnu, jak se mi bude chtít, nebo nejenom chtít, tak mě by se asi chtělo, ale říkám, jak nějak na tom bude tělo a jaká bude hra a tak.
1: Řekla někdejší světová jednička Karolína Plíšková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Fotbalové mistrovství světa sledují každé 4 roky stovky milionů, ne-li miliardy lidí po celé planetě, a tak se mu věnujeme i v naší pravidelné encyklopedii. Tento týden se zaměřujeme na různé zajímavé statistiky a rekordy. Dnes si představíme hráče, který jako jediný vyhrál světový šampionát v kariéře 3x. Je to samozřejmě Pelé. Brazilský ofenzivní záložník, který patří mezi nejlepší fotbalisty všech dob, vyhrál první mistrovství světa v roce 1958. Tomu bylo teprve 17 let a už tehdy patřil ke hvězdám brazilského týmu. Na další mistrovství světa se vydal o 4 roky později do Chile. V úvodním zápase skupiny proti Mexiku si připsal gól a asistenci. Plnou minutáž odehrál také v dalším utkání proti Československu, které skončilo bezbrankovou remízou. Tím ale pro Pelého mistrovství světa 1962 skončilo. Kvůli zranění už do následujících zápasů nemohl zasáhnout. O trofej ale nepřišel. Vzpomenete si v naší nesoutěžní otázce, který tým porazili Brazilci v roce 1962 ve finále?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tohle nebylo těžké, protože to bylo znovu Československo. Národní tým se nejdřív ve finále dostal v 15. minutě díky gólu Josefa Masopusta do vedení. Brazílie ale zápas otočila a nakonec vyhrála 3-1. Na mistrovství světa v roce 1966 Brazílie nepostoupila ze skupiny. Pelé se dočkal rekordního 3. titulu až o 4 roky později, tedy v roce 1970. Na aztéckém stadionu v Mexiku Brazilci tehdy zvítězili 4-1 nad Itálií. Pelé dal hlavičkou úvodní gól a oslavil ho se zvednutou rukou v pěst, zatímco ho v náručí držel spoluhráč Jairzinho. Pelé pak přidal ještě 2 asistence. Brazilský fenomén se stal legendou i v klubovém fotbale. Většinu kariéry strávil v domácím Santosu, se kterým vyhrál 6x brazilskou ligu a 2x pohár osvoboditelů a interkontinentální pohár. 2 roky poté ještě nastupoval za americký New York Cosmos. A proč, že se Pelému vlastně říká Pelé, Brazilcovo pravé jméno, ve skutečnosti je daleko delší, zní Edson Arantes do Nascimento. V rozhovoru pro Sky Sports prozradil, že jméno Edison mu dal otec podle vynálezce Tomase Elvy Edisona, a když ve chvíli jeho narození pronikl do místnosti prsek světla. Přezdívka Pelé potom vznikla v dětských letech takto.
2: V portugalštině se tomu, čím kopete, tedy noze, říká pé. Možná, když jsem udělal nějakou chybu a nekopl dobře do balónu, začali mi říkat Pelé. Hádal jsem se s každým, ne, já se jmenuju Edson.
0: Pelé tuhle historku vyprávěl v roce 2020, o 2 roky později, ve věku 82 let, zemřel. Jeho rekord 3 získaných titulů mistra světa ale zatím žádný jiný člověk nedorovnal. This just

0: Hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už sedmé angažmá v NHL. 33-letý český golman podepsal roční smlouvu s New Jersey na $1 million.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15:30 odpoledne. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
2: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a taky maso. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu anebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Za zakázanou reklamu je možné uložit pokutu až 2 miliony korun. Sport. Fotbalový Artis Brno přijala nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou. Informovala o tom LFA. Mezi elitou bude Artis nově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 u Velké Bíteše a také u Popovic za Prahou. Na dálnici D1 čekejte velké zdržení z Brna do Prahy u Velké Bíteše. U sjezdu na Tasov na kilometru 154 postupně odtahují auta po hromadné nehodě. Jezdí se v zúžení pouze jedním pruhem a kolona má stále skoro 8 km a zdržení 45 minut na Prahu. Dá se sjíždět na Velkou Bíteš a osobním autem to pak objet po souběžné silnici. Na D1 jsou kolony také na výjezdu z Prahy směr Brno. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru odtahují nepojízdný kamion z pravého pruhu. Kolona je od Česlic z 9. kilometru zdržení za Prahou asi půl hodiny. Vázne provoz na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zastavují u Domašova v okolí kilometru 175. Osobní auta pak stojí od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celkově asi 25 minut pro osobní auta. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na 1,5 kilometru nehoda osobního auta s kamionem v pravém pruhu, kolona od Rudné pak pokračuje i za nehodu na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude skoro jasno a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. V údolích a na západě můžeme naměřit jen kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Hello.

0: Trénink na velkou cenu Británie Formule 1 v Silverstoneu vyhrál Brit Hamilton, za ním skončili Antonelli a Leclerc. Teď je 15 hodin a 38 minut a je to ideální čas na naše pravidelné povídání právě o motorsportu. A proto ve vysílání vítám i kolegu Davida Prouzu. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak Davide, jak relevantní jsou vlastně ty výsledky z toho prvního tréninku? Ještě jednou zopakuji, Hamilton, za ním Antonelli, třetí Leclerc.
1: A navíc Hamilton s poměrně pohodlným náskokem, více než 0,2 sekundy. Obecně bych ti, Vojto, řekl, že výsledky z tréninku nemůžeme brát jako úplně relevantní zdroj informací, co se týče toho, jak se týmům a jezdcům bude dařit v sobotu, potažmo v neděli, v kvalifikaci a v hlavním závodě. Ale pakliže máte takzvaný sprintový víkend, tak se tyhle věci opravdu celkem významným způsobem mění a tím, že najednou, když se jede jenom sprint, což je teď případ Silverstoneu, tak máte jenom jeden trénink na to ozkoušet, jak fungují pneumatiky, jak funguje rychlé kolo, jak vám naopak funguje ten závodní režim s těžším palivem, a na to všechno máte opravdu ohromně malé množství času. A bylo to znát, vlastně všichni jezdci okamžitě vrazili do prvního tréninku od první sekundy a takový Lewis Hamilton najel 32 kol, což je, neříkám polovina závodu, ale téměř, a nebývá to úplně zvykem. Obvykle v tom prvním tréninku najedete výrazně méně. Tady samozřejmě se už na to hodně hrálo, pár jezdců chybovalo, pár týmu zase vyzkoušelo nové upgradeové balíčky a zdá se, že Ferrari, které se trochu trápilo ve vyšší nadmořské výšce v Rakousku, na Silverstoneu vypadá o poznání silněji.
0: Ty už si to tedy prozradil, že tenhle víkend bude sprintový takzvaně, tedy piloti mají za sebou jenom jeden trénink, další už nepřijde, to, co je čeká dál, je kvalifikace právě na ten zítřejší sprint. Jak vlastně bude vypadat celkový harmonogram Grand Prix?
1: Budou dvě kvalifikace, ta sprintová dnes v 17:30 startuje, pojede se přibližně 3/4 hodinky, možná trochu více v závislosti na tom, co se na trati stane, pokud nebudou třeba červené vlajky. Sobotu sprint ve 13:00 a kvalifikace, ta klasická na nedělní Grand Prix, tak ta se pojede na Silverstoneu v 17 hodin, tedy v sobotu, a potom samotný závod v neděli od 4 odpoledne na radiožurnálu Sport. Samozřejmě na dálku budeme sledovat, ale je to vždycky takové hektičtější, napěchovanější a v momentě, kdy nemáte tolik času na otestování třeba toho, jak se ty nové monoposty chovají na dané trati, teď tedy Silverstoneu, tak je to vždycky i takový, řekl bych, atraktivní prvek. Byť nejsem úplně zastáncem těch sprintových závodů jako takových, tak najednou ten víkend prostě rychleji utíká a je tam, řekněme, méně těch nudných pasáží pro příklad druhý, třetí trénink. To samozřejmě klasického fanouška, který třeba úplně neholduje celkově Formule 1, tak to tolik bavit nemůže. Tady se pořád o něco jede, takže v tomhle směru je to hodně zajímavé.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: S Davidem Prouzou si v našem motoristickém magazínu povídáme o velké ceně Británie. Dá se očekávat, že favoritem asi bude znovu Mercedes, tak kdo z té dvojice Russell Antonelli bude silnější?
1: Upřímně, jeví se mi teď George Russell v mnohem lepším rozpoložení, nejenom proto, že podle výsledků je výrazně lepší než Kimi Antonelli v posledních dvou závodech, druhý a první. Antonelli jednou vlastně nedojel, jednou byl na třetí pozici a trochu se v tom závodě v Rakousku ve Špilbergu trápil. A navíc George Russell je doma a má obrovskou motivaci, protože jestli jsem to počítal dobře, tak v jeho kariéře se mu na Silverstoneu úplně historicky nedařilo, nevyhrál tam, nebyl tam ani na pódiu, ale to už závodí za Mercedes docela dlouhou řádku let, takže možná i o to větší motivaci bude mít a s ohledem na to aktuální momentum, které má, nebo tu aktuální formu, ať zůstaneme věrní českému jazyku, tak by se mu mohlo poznání více dařit. Zároveň připomínám to, že Kimi Antonelli vstoupil do téhle sezóny naprosto neuvěřitelným způsobem a ve svém velmi nízkém věku, není mu ani 20 let, tak zatím vede právě o 40 bodů před svým stájovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem, ale ten trend je takový, že ten náskok se stenčuje a vlastně bych se vůbec nedivil, kdyby se zase o poznání stenčil po velké ceně Británie.
0: No a který tým by mohl být Mercedesu nejblíž? Přeci jenom musíme ještě jednou připomenout ty výsledky z tréninku Ferrari na prvním a na třetím místě.
1: Tady je to zajímavé, je to vlastně trochu podobné jako loni, když dominoval McLaren a občas se mu přiblížil, ať už třeba Mercedes nebo Ferrari nebo Red Bull. Teď je to tak, že dominuje Mercedes a čas od času zasvítí Ferrari, víc vítězství Lewis Hamilton v Barceloně, nebo Red Bull, teď byl Max Verstappen druhý v Rakousku, případně McLaren. Právě od McLarenu já si slibuji, řekněme, návrat na výsluní, protože poslední závod v Rakousku rozhodně nešel úplně jejich směrem, ale Silverstone by měl sedět jako trať mnohem více. No a u Ferrari samozřejmě záleží záleží na tom, jak budou schopni pracovat s pneumatikami. V Rakousku jim to úplně nevyšlo, ale proti stál jak ten řidší vzduch v podobě vyšší nadmořské výšky okruhu, tak také to, že bylo obrovské vedro a to zkrátka se úplně Ferrari nepovedlo eliminovat tenhle problém. Takže ve Velké Británii by nemělo být tak velké horko, mohlo by být třeba 27 stupňů oproti těm 33 z Rakouska. Je to celkem významný rozdíl. Já bych tipl, že určitě Mercedes bude nejrychlejší, ale že velmi krátce nebo kousek za ním budou McLaren a Ferrari.
0: Ještě musíme dodat k Velké ceně Británie jednu zajímavost. V neděli před závodem nebude klasická Drivers Parade. Já tě poprosím, jestli by se dokázal popsat, co vlastně čeká diváky v Británii, protože formule se budou pro zkrátka v jiném hávu.
1: Rozhodně. Všichni jezdci vlastně budou mít vlastní malou motokáru vyrobenou z Lega, nebo z většinové části to bude z Lego kostiček. Některé samozřejmě pasáže budou, řekněme, z jiného materiálu, aby to vydrželo, ale celkově to prostě bude Lego motokára a po nich nebo v nich se budou jezdci promenádovat před startem britské Grand Prix, takže to může být třeba okolo 2 hodiny odpoledne, 2 hodiny před závodem, to by tak mohlo sedět. No a je to samozřejmě na jednu stranu zajímavé, vzrušující pro třeba malé fanoušky Formule 1, pro které asi cíleně tohle je dělané, protože Lego jako takové vyrábí spoustu věcí s tematikou Formule 1 v posledních sezónách, ale přijde mi to tak trochu, neříkám nehodné tohoto sportu, ale Formule 1 je prostě disciplína, která byla tvrdým sportem, kdy v 70. letech, 80. jezdci sami, když to řeknu úplně natvrdo, nevěděli, jestli pojedou další závod, jestli se ho dožijí, a tak trochu se nám to změkčilo až do té současné podoby, kdy si dospělí muži sednou do dětské motokárky vyrobené z Lega a mávají na diváky na tribunách. Rozumím tomu kroku, kdy prostě chcete přiblížit zase Formule 1 trochu jiným vrstvám, zejména těm mladším divákům, ale třeba už takový Lewis Hamilton říkal, že vlastně neví, jestli vůbec se tohodle bude účastnit. Hamiltonovi je přes 40 let a představa, že prostě se vozíte ve 42 letech nebo kolika v malém autíčku vyrobeném z Lega, tak to prostě nemusí být úplně váš šálek kávy. Nejsem úplně, říkám, fanouškem toho, ale rozumím tomu rozhodnutí, proč Formule 1 dělá ty věci. Od té doby, co ji převzala Liberty Media, americká společnost, tak marketingově opravdu to šlo hodně nahoru, když to srovnáme s érou Bernieho Ecclestonea. A samozřejmě v momentě, kdy vám ten sport vydělává peníze, tak se prostě dají očekávat takovéhle kousky. Ale samozřejmě, pokud někdo třeba má rád Lego, tak se na to určitě rád podívá.
0: A já se právě připojuji do tohoto tábora, takže já ti musím teď udělat oponent. Na mě to funguje. Povídali jsme si o Velké ceně Velké Británie, Formule 1 s Davidem Prouzou. Díky moc, naslyšenou.
1: Vojto, já jsem taky tvrdý, ale Lego formuly máme doma taky se synem. Hezký den.

Česká nejvyšší fotbalová soutěž bude mít od nové sezony další brněnský klub, tedy Artis Brno, ale majitel fotbalové Dukly Matěj Turek tvrdí, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace. Právě rozhodnutí týkající se doplnění první ligy o Artis. Obrátí se proto na soud a teď je zase zpátky řeč o pražské Dukle. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený o tom, že Dukla po vyloučení Karviné měla být jako tým sestupující z nejvyšší soutěže hned první na řadě v tom, kdo dostane možnost se dostat z druhé ligy. Novela řádu, ke které přistoupila právě fotbalová asociace krátce poté, co Dukla podala svůj podnět, byla podle něj účelová. Je to kauza, která se ještě bude vyvíjet a na Radiožurnálu Sport budeme velmi bedlivě sledovat.

0: Dnes se budou hrát další tři zápasy na světovém šampionátu ve fotbale a budou to poslední tři utkání v rámci prvního kola play-off. Zatím mistrovství světa v tomto krásném sportě působí jako pohřebiště trenéru. Kvůli neuspokojivým výsledkům, totiž na šampionátu v Severní Americe, přišlo o práci už 7 koučů, včetně tedy Miroslava Koupka. Zatím posledním byl trenér německé reprezentace Julian Nagelsmann.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože další období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logicky vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jít jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmana bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc, od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech dvakrát skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal, ale pokud si bude s vás přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koupka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmana a Koupka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s Národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některé ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho čekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: desetinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Slaví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.
5: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. Venezuelská prezidentka hájí postup vlády po zemětřesení. Fotbalový klub Artis Brno bude hrát nejvyšší českou soutěž. Pražská Dukla s postupem nesouhlasí. Kolony popojíždí po dálnici D1 za Prahou a také na příjezdu do Brna. Na zítra bude skoro jasno, postupně až zataženo a večer v Čechách déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místo předseda ANO Radek Vondráček.
6: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
5: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Lidé si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika.
7: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
8: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
7: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě. Je téměř 2600 potvrzených obětí, pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Přípravy popisuje starosta Josef Dvořáček z ODS.
9: Napomáháme farnosti v tom, že půjčujeme lavičky, půjčujeme stany, navezeme jim to tam, pomůžeme to postavit. V současné době je tam už posekaná tráva, aby to bylo úplně, jak se říká, v ažuru. A následně máme k dispozici kulturní dům, kde se sejdeme i závěrečné modlitby, ale i závěrečnému povykládání.
4: Sport. Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek, řekl ČTK, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje, obrátí se proto na soud. Pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
10: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
4: Ve třetím kole tenisového Wimbledonu dojde na české derby mezi Nikolou Bartuňkovou a Barborou Krejčíkovou. O postup do osmifinále bude bojovat také Karolína Muchová, a to proti Savankevové z Tajska.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nebezpečí na D1 za Divišovem a kolony za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Za 45. kilometrem hlásíte kusy pneumatiky na vozovce.
13: Taky 45. a 5. kilometr. Ve stoupacím pruhu i v prostředním jsou rozházený kusy pneumatiky.
12: A o kus dál pak stojí nepojízdný kamion částečně ve stoupacím pruhu. Na D1 je lepší situace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Popovice na 16. kilometru už nepojízdný kamion odtáhli. Kolona od Čestlic se přesouvá do omezení na mostě Šmejkalka. Na D1 pak je silný provoz na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 176 a pomalu pak pokračují až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 je lepší situace z Brna do Prahy, a to u Velké Býteše. Nehoda na kilometru 154 v zúžení už nepřekáží. 6-kilometrová fronta se dává do pohybu, je to asi na 20 minut. A na silnici 11 z Týniště nad Orlicí do Častolovic je zastavený provoz u Čestic. Je tam nehoda, nedá se projet, osobním autem to jde objet přes Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty do 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska kolem 28. Tolik zprávy.
14: Bayern Mnichov získal z Frankfurtu reprezentačního obránce Nathaniela Brauna. 23-letý fotbalista podepsal s německým šampionem smlouvu do června roku 2031. Po vyřazení národního týmu z mistrovství světa o tom teď informoval. Bayern Braun odehrál na světovém šampionátu 3 ze 4 zápasů, včetně prvního kola playoff s Paraguayí, ale tam musíme připomenout, že jeho tým, tedy velmi favorizované Německo, po remíze 1-1 nezvládlo penaltový rozstřel.
11: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Je 16 hodin a skoro 10 minut předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa čeká teď basketbalovou reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají v 19 hodin. Doma už Češi švédský výběr přehráli, a to o 17 bodů.
1: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem.
2: Říká na adresu soupeře českých basketbalistů trenér Luboš Bartoň. Češi naopak budou postrádat Jana Veselého a Tomáše Satoranského. První ukončil kariéru, druhý není zdravotně fit.
1: Je pravda, že jsme spíš počítali s tou variantou, že nebudou, takže to není úplně nějaký velký šok. Samozřejmě bychom je chtěli rádi mít, ale jsme připraveni to odehrát bez nich.
2: Doma Češi švédský výběr zdolali 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
3: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou, a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
2: V sílu českého týmu věří také na křídle hrající Patrik Samoura. Popisuje největší přednosti.
4: Že se nepřestáváme snažit, že jsme jako úževnatí. To ty týmy rozhodně, jako by řekl, potrápí, že když se nás někdo sejme jako dolů, tak my vstaneme a jdeme dál, jako nic se neděje a prostě jdeme. A až se děje, co se děje, pořád se budeme snažit. Ta kvalita tady je, ta týmovost hlavně, která tady v tom českém reprezentačním týmu byla, je a bude, a ta nás tam donese taky.
2: Případné vítězství ve Švédsku zajistí s předstihem ještě před pondělním zápasem proti Estonsku v Brně českým basketbalistům postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: No tak bylo by to skvělé, abychom nešli do toho posledního zápasu v Brně s nožem na krku, a pak bychom samozřejmě už se soustředili spíš, pojďme mít bilanci 4-2 do té další skupiny, protože to je to tak důležitý, takže samozřejmě první krok je ve Švédsku.
2: Dodal kouč Luboš Bartoň. Postup si zajistí z každé čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky. Do druhého kola se přenáší výsledky s dalšími postupujícími. První tři týmy, tentokrát ze šestičlenných skupin, postoupí na mistrovství světa v Kataru. Pavel Petr, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 26. července se dozvíme vítěze letošního ročníku cyklistické Tour de France. Ta začíná totiž už zítra, a to první etapou, která bude mimo francouzské území. Pojede se týmová časovka na necelých 20 kilometrů, a to v Barceloně. O tom, co se děje na Staré dámě, uslyšíte na radiožurnálu Sport pravidelně a velmi autenticky, protože přímo na místě závod bude sledovat a po celou dobu se bude posouvat s ním náš cyklistický expert a také paralympijský šampion Jiří Ježek. No ale také na tenisovém Wimbledonu máme svého muže, je to Jaroslav Plašil. Ten už netrpělivě vyčkává, kdy se do dnešního programu v All England Clubu zapojí také Češky, a právě to bychom od něj nejradši slyšeli. Jaroslave, dobrý den.
1: Ano, těším se, ale samozřejmě nemohu uspíšit program předtím. Teď konkrétně jsou to kurty číslo 18 a 3, na kterých budou hrát české tenistky. No a v obou případech to ještě vypadá na nějaké čekání minimálně 2- až 3-setové v těch případech zmíněných, protože na kurtu číslo 18 hraje Španěl Chodar s Mochizukim z Japonska 1-1 na sety. Teď začala třetí sada. Štruf z Německa zase proti Danilu Medveděvovi, první sada v tiebreaku, takže tady se taky dá čekat klidněji dlouhý a možná i 5-setový zápas na trojce, kde pak bude hrát Karolína Muchová proti Savankekové z Thajska. Takže hodně dlouhé čekání, možná ještě, v každém případě něco už se odehrálo a jsou to velká jména, která prošla do osmifinále ženské dvouhry, tak třeba Naomi Osaková, že jsou to velká jména, která prošla do osmifinále ženské dvouhry, tak třeba Naomi Osaková, Jessica Pegulová a Belinda Bencic.

0: Paříži Jakubu Menšíkovi podlehl teď 0-3 na sety, takže tady končí a další zápasy se pochopitelně ještě hrají z těch zajímavých na centrálním dvorci, kde mimochodem dnes v královském boxu by měl sedět také Usain Bolt, bývalý hvězdný atlet, tak Novak Djokovic teď na centrálním dvorci vede nad Francouzem Rydnerknešem 7-5, 5-4 a podává teď za stavu 30-0 na výhru ve druhé sadě, takže Novak Djokovic zatím prochází dobře svým zápasem, stejně jako na kurtu číslo 1 Jannik Sinner, který vyhrál teď právě nad Brooksbym ze Spojených států první sadu 6-4. Takže zatím dá se říct očekávané výsledky, ale také dlouhé čekání na singlové zápasy českých tenistek. Až samozřejmě budou hrát, tak se vám budeme pravidelně na Radiožurnálu Sport ozývat.
1: To byl Jaroslav Plašil, já ještě jednou připomenu, o které české zápasy jde. Hrát bude Karolína Muchová proti Tajce Savankajevové a Nikola Bartuňková proti Barboře Krejčíkové. Ano, tyhle dvě hráčky se spolu střetnou v českém derby. Uslyšíme o tom od Jaroslava Plašila, už teď se těšíme.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

Cyklistická Tour de France začíná už zítra první etapou. Týmová časovka v Barceloně od 17 hodin na radiožurnálu Sport. Budeme u toho a vy s námi. Nebude u toho ale Chris Froome, ten ukončil cyklistickou kariéru. 41-letý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu. Tentokrát už to oznámil a definitivně.

Česká volejbalová reprezentace do 22 let. Dnes se hraje semifinále mistrovství Evropy. Bude se hrát v Portugalsku. Češi nastoupí od 17 hodin proti Izraeli. Ve druhém semifinále se potom utká Francie a Polsko.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: Lidi už poslali na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům přes 2 miliony 600 tisíc korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěde z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Majsak. Doprovází je vítr o rychlosti přes 80 km v hodině. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech za 24 hodin napršet až 350 litrů na metr čtvereční. Úřady nařídily evakuace z rizikových oblastí. Lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavů a nevyplouvat. A 650 let starý snímek Valérie a Týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přehlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromila Jireše je filmovým stvárněním stejnojmenného románu Vítězslava Nezvala. Festival uvede taky restaurované snímky Romana Polanského nebo Andřeje Vajdy. Sport. Hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. Český gólman podepsal roční smlouvu s New Jersey. Klub o tom informoval na svém webu. Uplynulou sezonu odchytal Rittych za New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolony za výjezdem z metropole. U Velkých Popovic na 15. ani na 16. kilometru už nepojízdná vozidla nepřekáží a kolona se tak postupně rozjíždí, ale přesouvá se do omezení na mostě Šmejkalka. Teď mezi 10. a 24. kilometrem naberete za Prahu asi 20 minut. Na D1 pak vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony kamionů tam poprvé zastaví u Domašova, to je okolí kilometru 176 a pomaleji se pak pokračuje až do omezení v Brně na kilometru 196. Na D1 z Brna do Prahy opatrně na Vysočině v nájezdu od Velkého Meziříčí na kilometru 141. Je tam nehoda dvou osobních aut v připojovacím pruhu. Na místě jsou hasiči, výrazně ji nepřekáží, ale přibržďuje se de facto do zastavení, tak velký pozor. A na silnici 11 na trase Stýniště nad Orlicí do Častolovy je zastavený provoz u Čestic. Je tam těžká nehoda v křižovatce, osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři a podle policistů se nedá projet. Osobním autem to ale jde objet přes Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déště nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Fotbalový Baník Ostrava odjel na soustředění do polské Opalenice, a to bez záložníků Matuše Rusnáka a Christiana Friedka. Naopak v týmu neschází poslední posila Baníku Matuš Kmeď. Dnes se ale také hrají přípravné zápasy. Zlín konečně zvítězil v přípravě, Trenčín porazil 3-1, no a další dvě utkání, ty se teprve chystají, alespoň co se týče českých prvoligových klubů. Jablonec bude hrát proti Ústí nad Labem. Tenhle zápas začíná za nějakých 22 minut, to znamená v 17 hodin. V 18 hodin si potom zahraje přípravu ten nejčerstvější ze všech prvoligových týmů, tedy brněnský Artis. Na soustředění si zahraje proti rakouskému Zenk Poltnu.

0: Tenistky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková se utkají o účast v osmifinále Wimbledonu. Stále čekají na to, až se uvolní jejich kurt v All England Clubu. Odhadujeme, že ještě hodinku to tak trvat bude, ale jakmile skončí předchozí zápas a tyhle dvě české tenistky se vydají na svůj vzájemný souboj, tak u toho na Radiožurnálu Sport budete velmi blízko. No a o postup se dnes bude snažit taky Karolína Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku Savankevovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se dostala na trávě.
1: Strašně moc dělali ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Hamburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jako jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to je docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
2: Karolína Muchová měla v Londýně jenom málo času na přípravu turnaje v německém Bad Homburgu a začátek Wimbledonu odděluje jenom jeden volný den, takže i proto česká tenistka říká.
1: Mně přijde, že ten turnaj ještě jako neskončil v tom Bad Hamburgu, že vlastně furt navazuju, měla jsem jeden day off v neděli a furt jedu. Ale...
2: Vyprávěla tenistka před svým třetím zápasem ve Wimbledonu, ve kterém se bude pokoušet o 32. singlovou výhru v sezóně. Počet je to nebývalý, jsou v něm zabalené i další vzkazy, třeba dva tituly a také to, že je Karolína Muchová zdravá, což v minulých letech nebylo samozřejmostí, naopak.
1: Daří se mi, jsem za to ráda, cítím se dobře, plně si jako na sebe nedávám nějaký zbytečný tlak ani nějaké očekávání, ale určitě je to moje nejlepší sezona. Možná víc cvičíme, ale jsou to fakt jako minimální změny.
2: Nemyslí si Karolína Muchová, že by dělala teď něco výjimečného oproti předchozím sezónám, ale nevšední zážitky ty sbírá. Kromě titulu třeba i to, že si nedávno v Berlíně zahrála deblový zápas vedle slavné Američanky Sereny Williamsové.
1: Pomohlo hrát i s tou Serenou docela, že mi jako dodala taky sebevědomí, že to bylo příjemný na pozbuzení.
2: Řekla Karolína Muchová, která se teď bude snažit o výjimečný grandslamový výsledek. Ten jí totiž v zatím výtečné sezóně ještě schází. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Baseballista Ondřej Satoria letos v březnu na World Baseball Classic ukončil svoji reprezentační kariéru a přitom mu tleskal celý stadion Tokyo Dome. Ten teď se snaží zvýšit povědomí v tomto v Česku, tedy o tomto stále v mnohem ještě nepoznaném sportu jinde než na hřišti, i když přiznává, že by s týmem přímo ve hře na prestižním turnaji Harlem Week v Nizozemsku byl rád.
1: Je to čest, protože byly tam velké předsudky, nechtěli nás tam, neházíme rychle, nejsme pro ně lukrativní soupeř, takže nás tam jako nezvali. Mě trošku štve, že jsem ukončil teďka zrovna reprezentaci, když tam jedu, protože to byl zrovna takový turnaj, kde jsem si říkal, jako zahrál bych si proti Kubě. Já jsem za kluky rád a zase to je věc, kde se zase může ten český tým spopularizovat, jak kdyby i v jiné zemi, že? I v té Evropě, protože i to svým způsobem nějak jak kdyby pomáhá, protože my jsme reprezentovali na tom World Baseball Classic ne jako Česko jenom, ale i jako evropský baseball.
2: Vypráví nadhazovač Ondřej Satoria, který právě na World Baseball Classic před 3 lety vyautoval světovou superstar Japonce Otaniho. A japonští fanoušci nezapomínají, takže na jeho letošní reprezentační rozlučku při stejné akci mu aplaudoval natřískaný stadion Tokyo Dome.
1: Já vím, že už ničeho víc už prostě nemůžu dokázat, nikdy už. A já jsem si potom, když jsem letěl domů, uvědomil to, že už vlastně nemám důvod moc hrát, protože jsem si jak kdyby splnil něco, co jsem chtěl, zanechal jsem za sebou nějaký odkaz, což je taky prostě důležité mi, aby měl sport nějakou svoji prostě ikonu jak někoho, když se řekne třeba jeho jméno, no, tak lidi si hned prostě spojí baseball a to je, si myslím, že je důležité. Teď je čas se zase věnovat něčemu jinému, že jo, baseball už skončil, já jsem si svoje splnil a teďka je na čase dělat něco jiného.
2: Tím Ondřej Satoria myslí propagaci baseballu mimo hřiště. Na sociálních sítích má desítky tisíc sledujících, z velké části ze zahraničí. Rozhovory pro velká média a podcasty, vlajkonoš na olympiádě dětí a mládeže nebo čestné buly na hokejbalovém mistrovství světa. To je teď denní chleb 29letého nadhazovače, který je o poznání známější ve světě než doma. A na popularitu si pořád spíš zvyká.
1: Já se s tím moc pořádávám dobře, teda upřímně řečeno, já jsem spíš takový introvert, takže já mám radši spíš jako nějaký svůj píseček a klid, takže pro mě tady tohle všechno je takové nové. Učím se možná stále nějak v tom chodit, pořádně zatím ještě nevím jak, ale zároveň se snažím využívat, abych zase kdyby zpropagoval ten baseball, že jo? Protože si myslím, že mám jedinečnou šanci a dostal jsem takový náboj, který když vystřelím dobře, tak by to tomu baseballu mohlo pomoct, takže svou zodpovědností se snažím i nějak takhle jako nakládat.
2: Některé nabídky a pozvánky musí dokonce odmítat. Stále totiž aktivně hraje za ostravské Eros a má své civilní zaměstnání. Stále ale věří, že svým počínáním může pomoct baseballu v Česku, kde rozhodně nepatří mezi tradiční sporty.
1: Je to sport, který zatím není tak okoukaný, jak prostě klasický fotbal a hokej, že jo? Je to něco jak kdyby úplně nového. Když budu trošku jak kdyby popichovač, tak my jako Češi, tak starší generace jsme hrozné konzervy. Si oni nechcem pochopit ten sport, a přitom když si na 15 minut sednete u tohohle a jste s nějakým člověkem, který tomu baseballu rozumí, tak vám to prostě úplně v pohodě za 15 minut vysvětlí. A prostě normálně se orientujete. A ta generace je prostě taková, že ona to nepřijme, protože se řekne, že to je americký sport a mají k tomu takové docela předsudky zbytečné.
2: Popisuje Ondřej Satoria, který po reprezentační kariéře uzavře letos i tu klubovou, aby mohl trávit více času se synem Oliverem. Rozhodně se ale objeví na pražském baseballovém týdnu, i když ne v roli hráče. Akce startuje na hřištích v Krči a na Libuši už v neděli a na Radiožurnálu Sport z ní uslyšíte podrobné zpravodajství přímo z dějiště. Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
1: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
0: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
2: The game is over and Mexico wins Group A.
3: Canada secure their first ever win in a World Cup.
4: The referee blows the final whistle.
1: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
0: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
1: Play-off mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem na Brno popojíždí kolony. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko získalo přes 500 000 000 eur v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
3: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Například z Jemnice na Vysočině mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora zvala, aby peníze vrátil.
4: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
1: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
5: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu.
6: Sport. Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Třetí tým uplynulé druhé ligy nahradí vyřazenou Karvinou. S postupem asociace o doplnění Artisu nesouhlasí Dukla, která z šance ligy sestoupila. Obrátí se proto na soud, řekl to majitel Pražanů Matěj Turek. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají Krajanky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Bartuňková se na souboj před loňskou šampionkou z Londýna těší.
7: Vyhrála to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně, už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
6: O postup do osmifinále se bude snažit i Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Tajska.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Uzavřená D46 u Brodků a nehoda na D7 na výjezdu z Prahy. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova je zastavený provoz před sjezdem na Brodek u Prostějova. Na 13. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Provoz na Vyškov a Brno je zastavený. Poslední možný od Olomouce je sjezd na Branovice na 17. kilometru. Pak se to dá objet po souběžné silnici. Na dálnici pak najet na 12. kilometru. Na dálnici D7 jsou komplikace na výjezdu z Prahy do Chomutova. Na 2. kilometru za letištěm se srazila dvě auta v levém pruhu. Hasiči, záchranáři jsou na místě. Vybočuje se náhle v nepřehledném úseku. Na silnici 11 Týniště nad Orlicí do Častolovic je stále zastavený provoz u Čestic. Po těžké nehodě osobního auta s motorkou se nedá projet. Dá se to ale osobním autem objet přes Rašovice. A dopravu výrazně brzdí i četná omezení. Na tahu 35 z Liberce do Turnova u Hodkovic jezdí pouze jedním pruhem. Kolona je od sjezdu na Jablonec asi na 25 minut. A ucpává se i silnice 26 z Domažlic do Plzně u Holíšova. Tam je kolona na Plzeň asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť anebo přehánky. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
9: Hezký podvečer s Radiožurnálem Sport. Dnes večer budeme znát dalšího postupujícího do osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Australané nastoupí proti Egyptu v našem přímém přenosu od 20 hodin a je dost možné, že tenhle přenos budeme kombinovat ještě s tenisem z Wimbledonu, protože tři české tenistky dohromady ve dvou zápasech nastupují o to, aby postoupili do osmifinále ze třetího kola. Bartuňková nastoupí proti Krejčíkové, Muchová proti Tahajce Savangnajevoje. A teď ještě ale čekají na to, až se dohraje na jiných kurtech. Až pak budou moci nastoupit. A my vám o tom samozřejmě přímo z Londýna dáme vědět.
2: Radiožurnál Sport
10: a František Kuna.

0: Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. 41-letý britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu. Teď ale jistě bude sledovat to, co se začne dít v Barceloně. Ano, právě zítra tam odstartuje Tour de France a tentokrát i s trojicí českých cyklistů. V různých týmech pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba, kteří budou mít i velmi odlišné role v závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres.
2: Mats Pedersen byl nejlepším spurtérem loni na Giro d'Italia a Matyáš Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den dávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat spurterovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ayusovi, to je pro Matyáše Vacka nesmírně náročná úloha, ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
3: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
2: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
4: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera, a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
2: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17 hodin a 17 minut přesně. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistryně světa. A právě o téhle kategorii teď bude řeč. Kategorii juniorek Češky zcela ovládly a obsadili kompletní stupně vítězů. Za zlatou Barborou Ondráčkovou se seřadili Valentína Kočířová a Lucie Vaculová.

0: České tenistky Bartůňková, Krejčíková a Muchová nadále čekají na své zápasy v rámci třetího kola Wimbledonu, ale utkání, které se hrají před nimi, už by mohly pomalu skončit. Pomalu, bavíme se o nějakých desítkách minut, možná necelé hodině. Doufejme, a v našem vysílání to určitě pak uslyšíte od našeho reportéra Jaroslava Plašila. Teď měníme sporty. Chorvatská fotbalová reprezentace je ve své krátké historii po rozpadu Jugoslávie jednoznačně nejúspěšnější z bývalé balkánské federace. Sotva 4milionová země, kterou Češi po uvolnění hranic podle dovolenkových destinací brali a možná ještě berou jako druhý domov, je dnes předmětem naší pravidelné encyklopedie. V té se věnujeme jednotlivým reprezentacím na probíhajícím mistrovství světa za Atlantikem. Chorvatská fotbalová reprezentace, to je pojem, hned na prvním světovém šampionátu, kam se po rozdělení Jugoslávie kvalifikovala, skončila na třetím místě. V roce 1998 ve Francii vyřadili Chorvaté pod proslulým trenérem Miroslavem Blaževičem ve čtvrtfinále Němce jednoznačně 3-0. V semifinále prohráli s Francií 1-2 a v souboji o třetí místo porazili Nizozemce 2-1. V nesoutěžní otázce se vás teď ptáme, vyjmenovali byste alespoň tři největší hvězdy tehdejšího týmu, které hrály v té době nebo krátce předtím za Barcelonu, AC Milan nebo Real Madrid?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Můžeme jmenovat pracovitého ofenzivního záložníka Zvonimira Bobana z AC Milan, špílmachra Roberta Prosinečkyho, který prošel jak Barcelonou, tak Realem, a nejlepšího střelce historie chorvatské reprezentace. Ale v kádru byla i další skvělá jména, určitě si vzpomenete, Bilic, Štimac, Asanovič nebo Soldo. Chorvatsko ale za svou krátkou historii na mapě Mezinárodní federace FIFA je na světových šampionátech neuvěřitelně úspěšná. V roce 2018 na mistrovství světa v Rusku skončila stříbrná za vítěznou Francií a na posledním šampionátu v Kataru opět Chorvati na třetím místě. Česká, respektive československá fotbalová reprezentace má podobné úspěchy, ale už o dost starší, v letech 34 a 62 skončila stříbrná. Chorvaté nemají štěstí na cykly na mistrovství Evropy, tam se naopak výrazněji neprosadili, jen dvakrát v letech 96 a 2008 se probojovali do čtvrtfinále, ale po rozpadu Jugoslávie se Chorvatsko kvalifikovalo na 7 z možných 8 světových mistrovství a na kontě Chorvatů jsou 2. třetí a 1. druhé místo. Aktuálně po zápase s Portugalskem a prohře 1-2 Chorvaté na šampionátu v Zámoří končí, ale třeba jejich zápas s Anglií patřil v těch úvodních zápasech k ozdobám celého šampionátu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Blíží se půl šestá a v 8 hodin večer pro vás budeme mít přímý přenos zápasu mistrovství světa ve fotbale mezi Austrálií a Egyptem a tak už se pomalu úvodní kolo play-off chýlí ke konci a vlastně už zítra začne osmifinále, ve kterém se pak utkají týmy Kanady a Maroka a Paraguaje s Francií. Dnes v noci v půlnoci začne ještě jedno z posledních zápasů prvního kola mezi Argentinou a Kapverdy a pak atraktivní duel mezi Kolumbií a Ghanou.
1: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
2: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
3: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
4: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
5: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
6: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
7: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
1: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
2: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
8: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
9: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
10: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
11: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
12: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
1: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
2: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
13: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
14: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
15: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
16: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
17: Dobré dopoledne všem.
18: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
2: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
1: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
19: Sedmnáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
20: Pražská burza poprvé od dubna zavřela na úrovni 2600 bodů. Index PX dnes posílil o 1,6% na 2615,58 bodů. Pomohly akcie ČES i některých bank, výrazně naopak ztrácely plzeňské strojírny Dawson Škoda Power. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden pražská burza přidala 2,13%. Rakev s tělem bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Má mezi nimi být například i ruský ex-prezident Dmitrij Medveděv. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce například zamezit zbytečně velkým poutačům nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. A na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program zahájilo odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Ve Velkém náměstí v Hradci Králové výročí připomíná série koncertů a taky večerní ohňová show.
1: Sport.
20: Na fotbalovém mistrovství světa skončí úvodní kolo play-off. Na programu jsou už jen 3 zápasy v této fázi turnaje. Za 2,5 hodiny začne duel Austrálie-Egypt. O půlnoci našeho času nastoupí aktuální světoví šampioni z Argentiny proti Kapverdám. A ve 3:30 ráno odstartuje utkání Kolumbie-Ghana. Všechny souboje o postup do osmifinále vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
1: Z
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Uzavřená D46 u Vyškova, kolony na D1 do Brna. Na dálnici D46 z Olomouce směr Vyškov je stále zastavený provoz před sjezdem na Brodek u Prostějova. Na 13. kilometru ještě hasiči zasahují u požáru auta a nedá se projet. Poslední možný od Olomouce je sjezd na Vranovice na 17. kilometru, pak se to dá objet po souběžné silnici a na dálnici najet u Brodku na 12. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy komplikace u sjezdu na Mikulov na kilometru 194, tam stojí auto po nehodě, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se výrazně zpomaluje a kolony začínají u Kývalky na kilometru 182. Osobní auta pak jedou v koloně od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a zdržení pak pro ně asi 15-20 minut. Na D1 čekejte zdržení také za výjezdem z Prahy do Brna, to před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem, kolone od pražského okruhu z 10. je to asi na 20 minut. A na silnici 37 s Chrudimi do Trhové Kamenice za Lukavicí se srazila 4 osobní auta. Jezdí se Kivadlově, kolona směr Chrudimi asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
17: Poslouchej Sport.
22: Radiožurnál Sport.

Hokejový brankář David Rittich znovu mění dres v rámci NHL a bude nastupovat už za sedmý tým v nejlepší lize světa. Český golman podepsal roční smlouvu z New Jersey Devils na $1 000 000, tedy zhruba aktuálně teď v přepočtu za 21 milionů korun. Uplynulou sezonu odchytal Rittich v New Yorku Islanders, takže se nestěhuje v podstatě daleko, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání. Předtím chytal například v Los Angeles, Winnipegu, Nashvilleu, Torontu a také Calgary a v roce 2020 se zúčastnil utkání hvězd NHL. Tolik informace o českém hokejovém golmanovi, jmenuje se David Rittich.

0: Radiožurnál Sport, 17 hodin a 40 minut, hezký poslech, hezký pátek s naším sportovním rádiem. Vyloučenou Karvinou nahradí ve fotbalové lize Artis Brno. Ten na rozdíl od Táborska přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a my jsme proto už teď ve spojení s generálním ředitelem Artisu Brno Petrem Kubou. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Překvapilo vás, že Táborsko možnost hrát ligu odmítlo?
1: Překvapila velmi. My jsme měli vlastně všechny indicie směřující k tomu, že Táborsko tu situaci využije, půjde do toho. Vlastně takový byly jejich vyjádření v médiích, nebo co jsme takhle jako vnímali. A proto, když tahle možnost přišla ve čtvrtek, tak jsme na to nebyli připraveni a vzali jsme si skoro 24 hodin na rozmyšlenou až do toho deadlineu, který byl v pátek v 16 hodin.
0: Co byly hlavní body pro a proti? Co vás odrazovalo, naopak co rozhodlo pro to, že jste řekli ano, že se to převážilo v to, že budete hrát ligu?
1: Tak my obecně to bereme, to rozhodnutí, s velkým respektem, protože jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme se muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou a věřím, že uděláme všechno pro to, aby se nám podařilo tuhle challenge zvládnout. A nakonec jsme se rozhodli využít zvednout tu hozenou rukavici, protože myslím si, že to je vlastně cíl, který tady všichni dlouho chtěli, za kterým jsme si šli, a bohužel se nám to nepovedlo v minulé sezóně sportovní cestou. Když jsme měli tuhle nabídku, teďka jsme ji dostali vlastně touhle administrativní cestou, tak jsme si řekli, že se ji nakonec rozhodneme využít.
0: Když se vrátím k tomu, že musíte nějakým způsobem obměnit kádr, tak na jakých postech třeba máte už jasněji?
1: Všechno jsme teďka zvažovali, budeme to dávat dohromady, ještě úplně jasno nemáme. Je to pro nás opravdu čerstvé, takže teďka musíme dát hlavy dohromady, musíme být extrémně efektivní v tomto a nedělat nějaké zbytečné chyby.
0: Ve spojení jsme s generálním manažerem fotbalového Artisu Brno Petrem Kubou. Tento tým bude hrát místo Karviné v příští sezóně nejvyšší fotbalovou soutěž. Ale co je také poměrně čerstvé, tak je vyjádření majitele fotbalové Dukly. Matěj Turek řekl, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí LFA o doplnění první ligy Artisem Brno a proto se obrátí na soud. Tak jak tohle vnímáte, nebo v uvozovkách, jak moc se tohle třeba bojíte?
1: My to nijak nevnímáme, protože si myslíme, že to je spor mezi Duklou a LFA. Ze strany LFA jsme byli ujišťováni, že je všechno v pořádku, takže tohle si musí vyřešit tyhle dvě strany a věřím, že nás to nijak nedotkne.
0: Dobře, takže vyhlížíte už tu sportovní část. Tři víkendy vychází tak, že doma hraje Artis i Zbrojovka. Jak moc komplikované to může být vzhledem k tomu, že oba týmy hrají na stadionu Srbská?
1: No, předpokládám, že kdyby se to vědělo dopředu, že budeme oba týmy prvoligové, tak by takýmkoliv nedošlo. Na druhou stranu, když jsme o tom mluvili s výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou, jestli bude potřeba to přelosovat nebo ne, tak říkal, že se to v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
0: Což souvisí tedy asi i se zápřehem pro Trávník, i takhle se přemýšlí?
1: Určitě. Myslím si, jak se zápřejem pro Trávník, tak i pro nějakou tu organizaci toho utkání. Přece jenom stadion v Srbské ulici je v Králově poli, kde to je normálně městská část, velká, hodně lidí tam bydlí, takže i ten víkend pro ně bude extrémně náročný, aby ho zvládli.
0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport je generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba. Co vaše marketingové oddělení? Museli jste trochu povolat více lidí do práce vzhledem třeba k možnému zájmu o vstupenky, permanentky na příští sezonu?
1: Přesně tak. My jsme se vlastně, když jsme dostali první indicie, tak to jsme začali dostávat někdy kolem středy, takže jsme se rozhodli oddálit prodej permanentek, který jsme měli původně naplánovaný na tento týden. Posunuli jsme ho na pondělí, tak aby jsme prodávali permanentky už na tu soutěž, kterou víme, že budeme hrát, a teď to bude první liga. Ono se jedná pro náš klub o historický milník. SK Artis, který dříve nesl jméno SK Líšeň, má víc než 100letou historii, takže pro nás je to opravdu velký úspěch a poprvé v té stoleté historii si zahráme první ligu, jsme za to moc rádi a na tu challenge se těšíme a věřím, že se na ní budou těšit i fanoušci.
0: Takže platí ten váš výrok, jdeme hrát tu soutěž tak, abychom z ní nespadli?
1: To bude teďka primární cíl, my si uvědomujeme, že my si uvědomujeme, že toho času na přípravu bude méně, než měli ostatní týmy, kteří věděli, jakou soutěž budou hrát, takže o to víc teď prostě se budeme soustředit, ten cíl na první rok bude určitě zachránit se.
0: Co hráči, už se nějak potkali třeba dohromady, aby to společně nějakým způsobem oslavili nebo minimálně si o tom popovídali třeba společně na stadionu nebo kdekoliv jinde?
1: My jsme teď momentálně na soustřední v Rakousku, máme 15 minut před začátkem přípravného utkání, takže věřím, že poté, co tento zápas dohrají, věřím, že ještě aby ta nálada večer byla pozitivnější, tak se nám ho podaří i úspěšně zvládnout a vzhledem tomu, že máme zítra volno, tak věřím, že dneska bude i nějaký ten čas na to oslavit ten postup do první ligy, jak pro hráče, tak pro realizační tým, tak i pro management.
0: S kým hrajete?
1: Hrajeme se Sandpeltnem z Rakouským.
0: To byl generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba, tak díky, hodně štěstí do přípravného zápasu i do celé sezony premiérové pro tenhle brněnský klub. Díky.
1: Díky moc, naslyšenou.

0: Tři české tenistky budou snad už brzy bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolína Muchová se utká se Savankevovou z Thajska, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková se zahrají proti sobě. Ten, kdo ale 20-letou Bartuňkovou nezná a potkal by ji v londýnském areálu, mohl by si klidně myslet, že jde o reprezentantku jiné země.
1: Když Nikolu Bartuňkovou tady v areálu potkáte na cestě k tréninkovým kurtům, na sobě má dres nebo bundu argentinské fotbalové reprezentace.
2: Taky podporuju, nebo koukám hodně na mistrovství světa, takže podporovala jsem Česko, no. A to bylo trošku horší, ale tomu teda ještě podporuju Argentinu a Španělsko, no, takže mám docela velký nároky. V Argentině hlavně Lionel Messi, no, toho mám fakt ráda. Zase ze Španělsko mám jině mal, no. Já jsem hrála fotbal, když jsem byla malá, takže to hodně sleduju a hodně mě to baví, takže i mimo mistrovství světa to hodně sleduju, no.
1: Prozradila Nikola Bartuňková, že také fotbal hrála v dívčím týmu a dávala góly i chlapeckým celkům.
2: Ne, s holkama. Bylo holčičí tým, no, takže jsem byla v holčičím týmu a pak jsem hrála. Proti nám byli kluci, no, ale to jsme dostávali klidně 52 třeba.
3: Fakt, jo.
2: Ty dva góly jsem dala já teda, ale takže dobrý.
3: Někde?
2: Já jsem byla tak vše možný. Já jsem nechodila na tréninky, moc oni mě chtěli na zápasy, protože já jsem jako docela jsem hrála dobře, můžu říct, takže mě vždycky chtěli na zápasy, tak jako vše možný, ale hlavně asi útok nebo záležník. No.
3: A bylo to někdy na hraně, že jste vybírala, jestli fotbal nebo
2: ne? Ne, ne.
1: Ale přestože se Nikole Bartuňkové dařilo, nikdy to prý nebylo tak, že by musela vybírat mezi fotbalem a tenisem.
2: Tenis byl vždycky jako základ a k tomu jsem chtěla jako hrát něco ještě, bavil mě fakt fotbal.
1: Vypráví Nikola Bartuňková, která teď zrovna i jako tenistka běhá po trávě.
2: Jako mám třeba trošku víc ten klukovský pohyb, tím pádem už od malička prostě jsem hrála hodně sportu a na té trávě mi to asi sedí, ale myslím si, že hlavně mě to na té trávě baví a ta hra hlavně platí tam, takže tak, no.
1: Řekla Nikola Bartuňková, kterou čeká duel s Barborou Krejčíkovou o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Český volejbalista Donovan Javorronok si vyzkouší japonskou ligu. 28-letý smečař podepsal smlouvu s týmem Wolfdogs Nagoya. Oznámil to na svém instagramovém účtu. Javorronok má za sebou úspěšnou sezonu v Perugii, s níž získal titul v italské lize a pomohl jí obhájit triumf v Lize mistrů. Prestižní soutěž ovládl jako sedmý český hráč. Dříve hrál v Itálii za Veronu, Trentino a také Monzu.

0: akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Nejvíc se přeli o to, jestli musí být v sále střízlivý.
3: To se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal.
2: Fotbalový Artis Brno bude hrát v příští sezóně první ligu. Na dálnici D46 na 13. kilometru směrem do Vyškové je zastavený provoz po požáru auta. A počasí zítra bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů. Je pátek 3. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Právě teď začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou letošního roku je americký herec Dustin Hoffman. Jestli i on už dorazil do velkého festivalového sálu hotelu Thermal, to sleduje reportérka Lucie Pávová.
4: Na Dustina Hoffmana ještě čekáme, ale zahajovací večer by měl začít každou chvílí, tak snad to nebude dlouho trvat. Hoffman na něm převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Cenu prezidenta festivalu dnes večer převezme taky herečka Maggie Gyllenhaal. Já stojím právě teď přímo u červeného koberce. Letos je na tom jubilejním ročníku poměrně rozšířený a právě teď přichází herec a režisér Jesse Eisenberg. No a před ním se po něm prošel třeba herec Harvey Keitel, známý z filmu Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Velkého potlesku od návštěvníků stojících kolem toho červeného koberce se dočkal třeba taky Marek Eben a chvíli před ním lidé přivítali taky herečku Anju Geislerovou ve sněhobílé robě a nebo taky před malou chvílí herečku Jenovéfu Bokovou. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
2: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
5: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
6: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
5: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyni jakkoliv ověřit.
5: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Počasí během prvního červencového víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude taky větrno.
8: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
8: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
2: Vlády Česká a Maďarska plánují společné zasedání. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů při návštěvě Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
10: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
11: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně. Termín zatím nemáme.
10: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Kujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
2: Rekordní vlna veder zasáhla do oslav 250. výročí americké nezávislosti. Filadelfie dnes jen pár hodin před začátkem zrušila slavnostní průvod, který měl být největší v celých Spojených státech. Teploty ve městě mají přesáhnout 40 stupňů Celsia. Pořadatelé za takových podmínek nedokážou zajistit bezpečnost 10 000 lidí.
12: Zrušili to kvůli vedru, řekl Radiožurnálu úředník z radnice a dodal, že lidé z Filadelfie mají zlomené srdce. Oslavy stály v přepočtu 2,5 miliardy korun, jenže město zažívá už pátý den vlny veder, které včera téměř vyrovnaly teplotní rekord 40 stupňů Celsia. Dnes má být ještě tepleji. Průvod měl být největší oslavou Dne nezávislosti v zemi. 50 kapel, alegorické vozy a zástupci všech 50 států. Pořadatelé trasu nejprve zkrátili, nakonec ale akci zrušili úplně. Bezpečnost účastníků je prý přednější a vedení města ji nedokázalo zaručit. Z Filadelfie Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
13: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
14: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
13: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
15: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
13: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v šancelize nahradí Karvinou, která byla vyřazena. Přijmutí nabídky komentuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
16: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Dukla, která z první ligy sestoupila, nesouhlasí s rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění Artisu. Obrátí se proto na soud, řekl majitel Pražanů Matěj Turek. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o posledních 8 finalistech. O půlnoci našeho času vstoupí do úvodního kola play-off obhájci titulu Argentinci proti Kapverdám. Už za 2 hodiny začne zápas Austrálie-Egypt. Ve 3:30 ráno pak odstartuje duel Kolumbie-Ghana. Třetí kolo tenisového Wimbledonu nabízí české derby mezi Nikolou Bartuňkovou a Barbarou Krejčíkovou. Duel sleduje přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
17: A teď také hodně dlouhý první gem s už 5. schodou. Barbora Krejčíková na podání má teď výhodu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: O postup do 8. finále bude bojovat také Karolína Muchová, a to proti Tejce Savankerové.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Uzavřená dálnice u Vyškova, kolony na Trojce u Benešova. Dálnice D46 je neprůjezdná z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Vranovice. Po požáru na 13. kilometru je provoz odkláněný exitem 17 Vranovice. Pak se to objíždí po souběžné silnici a na dálnici se vrací u Brodku na 12. kilometru. Na silnici 37 s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou za Lukavicí hlásíte hromadnou nehodu.
20: Od jihu na sever od pravém pruhu jsou 4 auta v sobě, jsou tam hasiči, 2 policejní auta a hasiči tam řídí kyvadlově dopravu.
19: A zdržení obou směrně 10 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte kolonu před Benešovem, od Brače se popojíždí asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy.
3: Příjemný večer s Radiožurnálem Sport. Fotbalista Filip Prepsl přestoupil z Karviné do Plzně. 23-letý stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezony čtyřletou smlouvu.
18: Radiožurnál Sport
21: a František Kuna.
3: Dlouho jsme vás zvali a lákali a trvalo to dlouho a teď už se můžeme vydat na český tenisový zápas na Wimbledon. Mezi Nikolou Bartuňkovou a Barborou Krejčíkovou se už hraje první set a ve Wimbledonu je reportér Jaroslav Plašil.
22: Ano, a pěkně dlouho se hrál taky první gem zápasu, ve kterém měla Nikola Bartuňková 6 breakballů. Nakonec se ten šestý dokázala využít a po hodně dlouhé bitvě hned v první hře získala tedy podání soupeřky. Nikola Bartuňková jde teď servírovat za stavu 1-0 v duelu proti Barboře Krejčíkové. Hraje se na dvorci číslo 18, což možná může být zanedbatelný detail, ale má velký význam, pokud jde o sluníčko, protože to, když tady zapadá, tak právě ta osmnáctka, na ní se hraje celkem příjemně, protože má západní stěnu velmi vysokou, hráčky jsou schované a tak to sluníčko tady zapadající pak nepřekáží tolik, jako v některých jiných případech na jiných dvorcích. Teď tedy začátek zápasu, stále ještě to tak můžeme říct, Nikola Bartuňková vstoupila lépe do utkání, vede 1-0 a 15-0 teď při svém podání. No a můžeme si taky říct, že už se uvolnil dvorec pro Karolínu Muchovou. Číslo 3 kurt už je volný, protože Němec Štruf porazil ve třech sedách nakonec Rusa Medveděva, takže i utkání Karolíny Muchové už můžeme za nějakých 20 minut začít sledovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok prohráli na elitním turnaji Pro Tour v Gštádu v osmifinále s Američany Krebem a Badingrem. My jdeme ale na zápas, který teprve začíná, a to utkání třetího kola ve Wimbledonu, a prostor pro to představit dvě české tenistky má teď reportér Jaroslav Plašil.
1: Nikola Bartuňková se ujala vedení 1-0, získala podání soupeřky, ale hned v zápětí zase Barbora Krejčíková získala podání ztracené zpět, takže je to teď srovnáno. Teď se už hraje třetí hra tohoto zápasu na podání Barbora Krejčíková, vítězka Wimbledonu z roku 2024. Naproti ní teď úspěšná juniorka, která tady byla v Grand Slamové juniorce i ve finále. Teď se snaží Nikola Bartuňková prosadit mezi dospělými. Toto je její kariérní maximum. Zatím na Grand Slamu vyrovnané maximum s Australian Open, kde musela hrát i kvalifikaci. Ale jak Nikola Bartuňková postupuje na žebříčku, jak se stále zlepšuje, tak teď už šla do hlavní soutěže. Může se jí hodit, že nějaké síly ušetřila, ale když se dívám na tejpy na noze, tak také asi už cítí travař část sezony. Teď tedy 1-1 ve třetí hře tohoto zápasu. Vede zase Barbora Krejčíková 30-15 v tuto chvíli, takže teď se skóre přelevá z jedné strany na druhou. Po tom velmi dlouhém prvním gemu přišel druhý trošku kratší, ale podstatné je to, že fanoušci na dvorci číslo 18 viděli dva breaky a zatím tedy nerozhodné skóre 1-1. Čekáme také na zápas Karolíny Muchové. Blíží, protože už kurt číslo 3 je nějakou dobu volný. Za nějakých, řekněme, 10 minut už bychom vás mohli informovat také o zápasu Karolíny Muchové z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
3: I v létě vás bereme k ledu.
2: Vysíláme totiž dál o hokeji.
3: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
4: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
5: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
3: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
2: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
6: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
2: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
3: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
7: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
8: slabé. Kdo to byl? Jména?
7: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
3: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport od 20 hodin uslyšíte přímý přenos zápasu fotbalového mistrovství světa o postup do osmifinále mezi Austrálií a Egyptem. O osmifinále teď na travnatých dvorcích bojují dvě české tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková ve Wimbledonu, kde je i reportér Jaroslav Plašil.
1: Barbora Krejčíková sice jako první ztratila podání po hodně dlouhém gemu, kdy se tenistky přetahovaly o vedení, tak nakonec Nikola Bartuňková získala break, ale v zápětí přišly tři gemy na stranu Barbory Krejčíkové, která teď podává za stavu 3-1, 15-30, takže teď po tom nervóznějším začátku Barbora Krejčíková

Je o něco lepší hráčkou na dvorci číslo 18. Na kurtu číslo 3 už se za chviličku objeví Karolína Muchová, její soupeřka Savankevová z Thajska, úspěšná kvalifikantka. Velká neznámá také pro Karolínu Muchovou, to přiznávala před utkáním, ale platí samozřejmě, že Karolína Muchová bude velkou favoritkou v tomto zápase, který také budeme sledovat. Teď je zase dvě breakové šance pro Nikolu Bartuňkovou. Přelevá se to z jedné strany na druhou, jak aktivita hráček, tak také stav teď je stále ještě příznivější pro Barboru Krejčíkovou, která vede 3-1, ale Nikola Bartuňková teď vede 40-15 při podání zkušenější krajanky. Můžeme si také říct, že už známe některé osmifinálové dvojice. Janek Sinner se utká s Japoncem Mochizukim, úspěšným kvalifikantem, který přešel přes Španěla Chodara. Rusa Fiulin zase s Novakem Djokovicem, to jsou zatím postupující mužské části pavouka. No a mezi ženami Naomi Osaka, Jessica Pegulová a Belinda Benčičová postupující do osmifinále. Teď tedy zatím Barbora Krejčíková vede 3-1, prohrává 30-40 teď s Nikolou Bartuňkovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď blíží 6:30 hodina večer a to znamená v našem vysílání jediné, jsou tu zprávy.
1: 18:30. Zprávy a Jana Gůda.
2: Desítky dětí z dětských domovů neodjeli na letní tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Někteří ředitelé podávají na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. Irsko se hned v prvních dnech svého předsednictví v Radě Evropské unie stalo terčem kritiky v souvislosti s továrnou, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý. Irsko začalo záležitost vyšetřovat, výsledky očekává do několika týdnů. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X, důvod neupřesnil. Jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. A ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a taky společný průvod účastníků. Sport. Do osmifinále tenisového Wimbledonu jistě postoupí minimálně jedna česká tenistka. Nastoupily proti sobě totiž Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková. O postup bojuje taky Karolína Muchová. A všechno sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
3: Barbora Krejčíková vyhrává v první sadě 4-2 nad Nikolou Bartuňkovou, která ještě neuhrála ani jednou svůj servisový gem. Tam je zatím velký rozdíl v souboji krajanek. Karolína Muchová, ta má proti sobě Savankevovou z Thajska, která prošla úspěšně kvalifikací. Karolína Muchová zatím vede 40-15 v první hře zápasu, kdy je na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 na Vysočině a otevřená D46 u Vyškova. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109,5 leží na dálnici ztracené jízdní kolo.
6: 109,5 kilometr leží v levém a prostředním pruhu kolo na zemi a zhruba půl kiláku zatím už je zastavené auto, z kterého to pravděpodobně vypadlo.
5: Policisté jedou na místo, tak velký pozor, 109,5 na Prahu, kolo v jízdním pruhu. Dálnice D46 z Olomouce do Vyškova je za sjezdemná Vranovice opět průjezdná. Na 13. kilometru už se kolem auta po požáru dá projet levým pruhem, odklon dopravy na 17. kilometru tak policisté zrušili, zdržení je asi na 10 minut, kolona má přes kilometr. A na dálnici D1 čekejte silný provoz za výjezdem z Prahy do Brna. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a kolona tak teď začíná u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a celý ten asi 8-kilometrový úsek pojedete v koloně asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport opět míříme na Wimbledon, zápas třetího kola a v akci ve dvou zápasech tři české tenistky. Pokračuje Jaroslav Plašil.
1: Barbora Krejčíková zatím vede 4-2 v prvním setu nad Nikolou Bartuňkovou. Teď podává za schod, je to utkání se spoustou breakových šancí pro obě hráčky. Lépe zatím využívá Barbora Krejčíková, která si občas dokáže podržet podání. To ve druhém případě neplatí. Nikola Bartuňková se zatím nemůže opřít o své servisové gemy, ve kterých opakovaně ztrácí. Tak tedy 4-2 výhoda teď pro Barboru Krejčíkovou. V prvním setu první sadu už hraje také Karolína Muchová a má hned výhodu breaku. Na začátku zápasu dokázala před chviličkou prolomit podání Savankevové z Tajska a Karolína Muchová vede 2-0, ale musí si dávat pozor, protože svou soupeřku nezná samozřejmě tolik. Je to hráčka, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace a pak samozřejmě také travnatý povrch skýtá určitá rizika. Před chviličkou Karolína Muchová musela se dostat z nepříjemného pádu. Nakonec snad to nebude mít žádné následky na její další výkon v tomto zápase. 2-0 tedy pro Karolínu Muchovou. Potlesk, který jste pod mým hlasem slyšeli, patří hráčkám na kurtu číslo 18. Barbora Krejčíková se ujala vedení 5-2 v prvním setu v utkání s Nikolou Bartuňkovou. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Tenisový Wimbledon dnes jistě pozná minimálně jednu českou osmifinalistku, naopak jedna Češka na turnaji 100% skončí. Hraje se totiž české derby a právě na to vás vezme v úvodu nejen Karel Schamberger. Vítej.
1: Dobrý den. O postup do osmifinále hraje Nikola Bartuňková a vítězka Wimbledonu z roku 2024 Barbora Krejčíková. Svůj zápas proti Thajce Savankeové rozehrála také Karolína Muchová. Podrobnější teď bude živě z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
2: Předloňská šampionka Wimbledonu Barbora Krejčíková je na tom lépe v prvním setu, vede totiž 5-3 a teď podává na výhru v sadě 30 obě, teď v zápase s Nikolou Bartuňkovou. Barbora Krejčíková si pomáhá SM a je tady setball pro zkušenější krajanku. Karolína Muchová má za soupeřku kvalifikantku Savankevovou z Thajska, zatím česká hráčka ve vedení 3-1, teď na podání Karolína Muchová. Hraje se i na dalších dvorcích v té části pavouka, ve které jsou Karolína Muchová a také Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou. Mimochodem, kdyby Karolína Muchová vyhrála, tak by pak narazila na vítězku českého souboje, tak v té části pavouka jsou také už postupující Naomi Osaková, pak dole také Američanka Pegulová, Švýcarka Benčičová, teď hraje třeba světová jednička Sabalenková s Lotyškou Ostapenkovou, 3-2 pro Sabalenkovou. Teď křik z kurtu číslo 18 dorazil až k vašim uším ve vysílání Radiožurnálu Sport. Barbora Krejčíková se raduje z první sady 6-3 z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Argentina se v prvním kole play-off na fotbalovém mistrovství světa utká s Kapverdami. Vítěz postoupí do osmifinále. Trenér obhajců titulu Lionel Scaloni mluví o týmu Kapverd, který je na šampionátu poprvé.
3: Daří se jim přerušovat přihrávky středem hřiště a následně vyrážejí do velmi účinných protiútoků zásluhou technicky skvěle vybavených hráčů. Je to kvalitní tým. Už jsme je měli nastudované. Ne proto, že jsme na ně teď narazili, ale proto, že jsme je analyzovali jako možného soupeře.
0: Zápas Argentina-Cap Verde začne o půlnoci českého času. Už ve 20 hodin nastoupí Austrálie proti Egyptu a od 15:30 ráno se utká Kolumbie s Ghanou. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy.
1: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud. Pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
4: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: A mluvčí LFA Jahoda ještě doplňuje podrobnosti okolo nasazení týmu v úvodních už rozlosovaných kolech.
4: Vzhledem k tomu, že šance liga pro sezónu 26-27 již byla rozlosována, nebude se konat nový los soutěže. SK Artis Brno převezme v termínové listině pozici MFK Karviná, zatímco Karviná bude v rámci šance Národní ligy pokračovat podle dosavadního programu Artisu.
1: Artis i Zbrojovka tak budou hrát v úvodním kole šance ligy na stejném stadionu.
0: Fotbalista Filip Prepsl přestoupil z Karviné do Plzně. Stoper podepsal s třetím týmem uplynulé ligové sezony 4letou smlouvu. Viktoria o tom informovala na svém webu.
1: Hokejového brankáře Davida Ryticha čeká už 7. angažmá v NHL. Český golman podepsal roční smlouvu s New Jersey. Klub o tom informoval na svém webu. Uplynulou sezónu odchytal Rittich za New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání.
0: Za necelých 20 minut rozehrají čeští basketbalisté ve Švédsku předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa. Doma loni v listopadu Češi švédský výběr zdolali 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
5: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
0: Výhra zajistí českým basketbalistům už před pondělním zápasem v Brně proti Estonsku postup do další fáze kvalifikace.
1: Zítra začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod odstartuje v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matyáš Vacek. Ten má teď dobrou formu, kterou bych měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena a vrchaře Ayusa.
6: Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na té Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl, a bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome ukončil cyklistickou kariéru. Britský jezdec závodil naposledy loni v srpnu, pak se vážně zranil při pádu v tréninku. Před zítřejším startem Tour v Barceloně potvrdil agentuře AFP, že už se v pelotonu nepředstaví.
0: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok prohráli na elitním turnaji Pro Tour v Gštádu v osmifinále s Američany Krebem a Badingrem 1-2 na sety. Na turnaji tak český pár končí.
1: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistrně světa. Vyhrála Němka Pirová.
0: To byl sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Hrají se zápasy třetího kola tenisového Wimbledonu a minimálně 12 enormně zajímají, protože jsou s českou účastí v jednom případě dokonce 100%. V Londýně máme reportéra Jaroslava Plašila.
1: Nikola Bartuňková, mladší z této dvojice, taky na podání prohrála první sadu 3-6, v té druhé je to zatím 0-0, protože je to první game druhé sady. Bartuňková teď odvrátila breakovou šanci soupeřky, která vedla 40-30, teď je to schoda a taky je to teď 50-50 na obě strany. První set, ten byl ve znamení breaků častých ztrát podání a více jich ztratila Nikola Bartuňková, i proto ta sada byla ve prospěch Barbory Krejčíkové, která se krom servisu opírala taky o kvalitní mezihru, ale jinak to se dá říct o obou hráčkách. Fantastický pestrý tenis, občas kombinace, které se málo kdy vidí úderové, takže fanoušci, kteří jsou na dvorci číslo 8, tak to mohou jistě ocenit, ale v každém případě víc to zatím baví v uvozovkách Barboru Krejčíkovou, která vede 1-0 na sety, teď má výhodu její podávající soupeřka Nikola Bartuňková. Hraje se také na kurtu číslo 3 s českou účastí, jak zaznělo, Karolína Muchová se teď dostala z obtížnější situace při svém servisu, kdy se teď snaží podávat za stavu 4-2, má výhodu, takže by zase mohla trošku odskočit snaživé soupeřce Savankevové z Tchajska a mohlo by se jí to podařit, protože Karolína Muchová dosáhne na síti, kde se dá, všude možně, ale i tak byla teď krátká na prohoz soupeřky. Savankevová se raduje teď z prohozu Karolíny Muchové, která vede 4-2 a je to teď schoda při podání české hráčky. Krejčíková teď se dostává do výhody, na podání je Bartuňková, která podává za stavu 3-6, 0-0, tak tedy další breaková příležitost na začátku druhé sady pro Barboru Krejčíkovou, předloňskou šampionku Wimbledonu. Můžeme si také říct, co se děje na ostatních dvorcích. Arena Sabalenková, světová jednička, vede 5-3 v duelu s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. To je zápas dvou ranařek, dvou hráček. Když jste na druhé straně, tak to nemáte rozhodně ve svých rukou. To může říct asi každá tenistka, která by narazila buď na Arenu Sabalenkovou, anebo Jelenu Ostapenkovou. Zatím je na tom lépe Sabalenková, která vede tedy 5-3, 40-30. Má teď setball, ale na podání její soupeř z Lotyšska. Hraje třeba také Cory Coco Gauffová proti Liuvé Krajance 5-3, první set. Hubert Hurkacz vede 2-1 na sety nad Polem Američanem. Polák teď servíruje za stavu 3-2, takže má výhodu breaku ve čtvrté sadě a je na tom tedy výrazně lépe. Už známe, že do osmi finále prošly Naomi Osaková, Jessica Pegulová, Belinda Bencicová, z mužů Jannik Sinner, jednička mužů, a spolu s ním také Japonec Mochizuki, pak Němec Struff, Rusa Fiulin a Novak Djokovic. Stále se hraje na kurtu číslo 18, pokud jde o hru číslo 1 druhé sady. Připomínám, první set vyhrála Barbora Krejčíková, v tom druhém je na podání teď Nikola Bartuňková a má výhodu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Gůdou.
2: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Tenistky Bartuňková a Krejčíková bojují proti sobě o postup do osmifinále Wimbledonu. Kolona popojíždí na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna od Velkých Popovic. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo. Lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem. Ti teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
3: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
2: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 halířů. Litr bude stát 1,40 korun a 10 halířů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 halířů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37,16. Cenové stropy chce vláda určovat minimálně do 19. července. Lidi v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 31 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
4: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Sloupsko-Šošůvské jeskyně v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Průvodci v kostýmu netopíra dvakrát denně provedou malé návštěvníky od 3 do 10 let. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandrtálci, popisuje to mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
5: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
6: Sport. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková hrají v českém derby o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolína Muchová nastoupila proti Thajce Savankebové. Detaily přidá přímo z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
7: Krejčíková vyhrála 6-3 první set, teď je to 1-1 na podání Bartuňková, stav 40-30 ve prospěch servírující hráčky. Karolína Muchová má teď setball v duelu se Savankebovou z Thajska, která podává za stavu 2-5 a za výhody české hráčky. Takže setball pro Karolínu Muchovou, teď Nikola Bartuňková hraje s Barborou Krejčíkovou 1-1 na začátku druhé sady. První set vyhrála Barbora Krejčíková a teď právě Karolína Muchová vyhrála první sadu. Z Wimbledonu Jaroslav Václav Plašil, Radiožurnál.
6: Debitující fotbalisté Cap Verde na mistrovství světa čeká v úvodním kole play-off obhájce titulu Argentina. Duel začne o půlnoci českého času. Už za hodinu odstartuje zápas Austrálie-Egypt. V půl čtvrté ráno nastoupí Kolumbie proti Ghaně. Přímé přenosy odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u mostu Šmejkalka a nehoda na D8 za sjezdem na Teplice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona začíná u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru a zdržení na Brno na 23,5 kilometru pak je asi 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Teplice. Na 58. kilometru těsně za výjezdem z tunelu Libouchec se srazil autobus s osobním autem. Stojí v pravém pruhu, jsou označení a vybočuje se bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stále čekejte komplikace u štoků. Uklízí tam vozovku po dopolední těžké nehodě dvou kamionů. Podle policie se tam projíždí kyvadlově. A v Praze provoz sklidnil, kolony se zpravidla rozjely. Stále je ale plný Nuselský most. Na příjezdu do Legerovy ulice čekejte zdržení v koloně asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku místy až 28. Tolik zprávy.
10: Máme pro vás informace z okruhu Silverstone. Kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil o 11 tisícin sekundy před lídrem světového šampionátu Italem Andreou Kimim Antonellim z Mercedesu. Třetí skončil s odstupem více než 0,3 Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Sprint na 17 kol začne v sobotu ve 13 hodin. O 4 hodiny později se pojede kvalifikace na nedělní hlavní závod.
8: Radiožurnál Sport
11: a František Kuna.

0: Fotbalista Jablonce ve třetím přípravném utkání na novou sezonu poprvé nezvítězili. Účastník druhého předkola konferenční ligy remizoval s druholigovým Ústím nad Labem 1-1. Jablonec v poločase vystřídal všech 11 hráčů. Teď ještě jedna příprava. Zlín porazil domácí Trenčín 3-1. Svěřenci trenéra Bronislava Červenky se v přípravě dočkali prvního vítězství. Potřebovali na něj dohromady 4 zápasy. Radiožurnál Sport posloucháte v 19 hodin a 10 minut.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A teď snaha tří českých tenistek dostat se do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna se hlásí Jaroslav Plašil.
3: Barbora Krejčíková vyhrála první sadu 6-3 v duelu s Nikolou Bartuňkovou. Teď je to 2-1 pro Bartuňkovou. Na příjmu je právě tato mladší z tenistek, která má teď šanci na to zase získat něco ve výměně, ale Barbora Krejčíková si nenechala teď vzít podání a srovnává na 2-2 vzácné okamžiky teď ve srovnání s tím, co viděli fanoušci na dvorci číslo 18 v prvním setu, kdy viděli 5 breaků, 5 ztrát podání. Teď si tenistky servis drží, možná už si víc i zvykli na podmínky na dvorci číslo 18, kde tedy zatím vede Krejčíková 1-0 na sety. Teď je to 2-2 ve druhé sadě. O postup do osmifinále bojuje také Karolína Muchová v duelu se Savankevou z Tajska, vyhrála 6-2 první set. Teď česká tenistka začala servírovat za stavu 1-1 na začátku druhé sady. Řekněme si také nového postupujícího do osmifinále. Je to Polák Hurkač, který porazil Tomiho Pola ze Spojených států 4-6, 7-6, 7-5, 6-2, tak tedy Hubert Hurkač dalším osmifinalistou Wimbledonu. Ještě rychlý pohled na dva kurty s českou singlovou účastí. Nikola Bartuňková teď prohrává 3-6 a hraje 2-2 ve druhém setu s Barborou Krejčíkovou a je na podání. Karolína Muchová také podává stav 6-2, 1-1 zatím v duelu se Savankevovou z Tajska. Muchová teď vede při svém servisu 30-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu Sport pro vás teď máme zprávu, která na první poslech nebude znít jako sportovní, ale je možná víc, než byste si mysleli. Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho, spolu s deportacemi lidí bez dokumentů, vláda zatýká také řádné žadatele o azyl v USA, ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit i legální cestování po Spojených státech. Pocítili to i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalovém mistrovství světa. Přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
1: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. V jeho případě za bizarních okolností rodiče byli v Americe jenom na návštěvě, ale jeho matku pro pokročilý stav těhotenství nepustili zpět do letadla a tak porodila na americké půdě. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. Podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
2: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju. A zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče. A kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval. Možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
1: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
3: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov. Dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli ledasčím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
1: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterými mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Cape Verde mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
4: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluji své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně stotožňu, stejně jako mnoho dalších. Kdysi jsme měli samé bělochy, takže za nás hráli lidi jako Alexi Lalas. Teď máme skutečné hráče.
1: Říká běložský rodák z katolické části Nizozemska, který má dvě děti s Nigerijkou.
5: Ale celý
4: tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé. To není nic nového a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti samí oblékají americké dresy a křičí USA. A je to možné. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport.
1: Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál Sport teď míří do Londýna na tenisový Wimbledon.

Kovová z Thajska breakovou příležitost vede 40-30 při podání Karolíny Muchové, která si teď dává pořádně na čas před svým servisem a bude se pokoušet odpovědět na breakovou šanci a bohužel pro ní bude to muset zkoušet přes druhé podání, protože to první bylo dlouhé. Pohled na kurt číslo 18, Krejčíková-Bartuňková. Krejčíková vyhrála 6-3 první sadu, tu druhou má také výtečně rozehranou, protože vede 4-2 a teď 30-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

tam stál, já se ho ptal, co bude dál, a on mi řekl,

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání.

0: druhou stranou Pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
1: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
2: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
3: Z Kazachstánu Lukáš Michal.
4: Z Arménie Pavel Tilšár.
5: Z Milána Mirko Vasič.
6: Z Rumunska Tomáš Petr.
1: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na Radiožurnálu Sport.
7: Na trávnicích zůstáváme, jen budou hodně krátce střižené a uprostřed obdélníkové plochy bude síť. Bavíme se o tenise, Wimbledon a boji českých tenistek o postup do osmifinále s reportérem Radiožurnálu Sport Jaroslavem Plašilem.
8: Ano, tráva o velikosti nebo výšce 8 mm je taky dost vyšlapaná tady a v tom místě, kde je teď hodně vyšlapaná, tak servíruje Karolína Muchová a má potíže teď se Savankevovou z Thajska, protože přestože první setu vyhrála 6-2, tak teď ve druhém setu česká tenistka prohrává 2-4 a teď je tedy minus break v tom druhém setu. Hrají také Češky, už nějakou dobu baví fanoušky na dvorci číslo 18 velmi pestrým tenisem. Zatím má navrch Barbora Krejčíková, která vyhrála 6-3 první set, v tom druhém vede 4-2, ale výhodu má teď 20-letá Nikola Bartuňková, která podává z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Říká náš reportér, posloucháte Radiožurnál Sport, blíží se zprávy, které pro vás budeme mít v 19 hodin a 30 minut. Tolik zatím dnešní program tenisu, my se na něj budeme vydávat samozřejmě dál.
1: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
2: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
9: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
10: Ahoj, ahoj.
11: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
12: Čau.
9: David Dvořák, bojovník MMA.
13: Ahoj.
2: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
14: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
9: Já chci kamna,
14: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
15: Tam mám hodně co zlepšovat.
9: Jako fakt hodně, jako jo?
15: Jako hodně.
9: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
15: Ještě asi ne.
9: Vy jste tam zlobili?
15: No
9: my
15: jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
9: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě?
15: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
9: toho. Jo, takhle.
16: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak se vám Pepička.
9: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
16: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
9: No jasně.
16: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
9: A musel zjít Pepičku.
16: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Nizozemský obránce Nathan Aké opustil po 6 letech fotbalový Manchester City a přestoupil do Fenerbahce Istanbul. Máme pro vás zprávy v 19.30.
17: 19 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
18: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Přes 640 tisíc válkou vyhnaných Libanonců se už vrátilo do svých domovů. Přibližně 500 000 dalších ale zůstává vysídlených. Podle agentury AFP to vyplývá z nové zprávy Mezinárodní organizace pro migraci. Údaje vycházejí z dat shromážděných od 22. června, tedy z období následujícího po uzavření křehkého příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které ale obě strany opakovaně porušují. Americký dolar dnes dál oslabuje. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, za týden ztrácí 0,5% a směřuje tak k největšímu týdennímu poklesu od začátku dubna. Trh práce ve Spojených státech vytvořil v červnu míň míst, než odhadovali analytici, a to snížilo očekávání, že centrální banka brzy zvýší úrokové sazby, a poslalo to dolar dolů. Na finančních trzích ve Spojených státech se dnes kvůli svátku neobchoduje. A v Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezdy hostů na slavnostní zahájení v hotelu Thermal uzavřel americký herec Dustin Hoffman. Dvojnásobný držitel Oscara večer převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. A do Filmových Varů se ve večerním radiožurnálu vrátíme ještě za pár minut. Sport. V českém zápase bojují o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Hraje taky Karolína Muchová. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
8: Barbora Krejčíková už je kousek od toho, aby postoupila do osmifinále. Kousek znamená teď v tuto chvíli dva míče, protože je to 6-3, 5-2, 30-0 pro podávající Barboru Krejčíkovou. Karolína Muchová vyhrála první sadu v zápase proti Savankevové z Tajska. V té druhé je na tom ale lépe soupeřka, která teď podává za stavu 4-3 a 40-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 na mostě Šmejkalka a nehoda na devítce u České Lípy. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se zkrátilo zdržení před zúžením na mostě Šmejkalka. Teď se zpomaluje za sjezdem na Velké Popovice do kolony na 18. kilometru a do omezení na 23. naberete maximálně 10 minut. Na silnici 38 na tahu z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stále počítejte s komplikacemi u štoků. Uklízí tam vozovku po dopolední nehodě dvou kamionů. Podle informací policie tam je provoz řízen kyvadlově, řídí ho semafory, čekejte kratší kolony. Na silnici 9 za výjezdem z České Lípy do Nového Boru pozor za kruhovým objezdem u Oby. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Opatrně také na silnici 35 na trase z Jičína do Hradce Králové v centru Ostroměře u lékárny narazilo auto do Ostrůvku na přechodě, projíždí se tam pomaleji. A v Praze je spíše klidnější provoz, zdržení ale čekejte v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, je tam fronta na 10 minut a 5 minut naberete i z poloviny Nuselského mostu do Legerovy nebo i ve Vlzenově před Václavským náměstím. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: Jdeme na tenisový Wimbledon za reportérem Jaroslavem Plašilem.
8: Ano, protože Barbora Krejčíková má matchball, měla před chviličkou už jeden, ten nevyužila, 40-15 to bylo, teď je to 40-30 při podání české hráčky, tedy oni jsou obě dvě české hráčky, ale zkušenější české tenistky, předloňské šampionky. 5-2, 40-30 ve druhém setu pro Barboru Krejčíkovou, která teď podává na Nikolu Bartuňkovou. Připomínám 6-3, 5-2, 40-30, tedy zatím ještě dílčí výsledek, ale je tady druhý matchball pro Barboru Krejčíkovou. Technický servis vrací teď Bartuňková až k základní čáře a tam, kde je už kurt poměrně rozbitý, tak tam se také míček odrazil pořádně neposedně pro Barboru Krejčíkovou, takže je tady schoda a nevyužité dva matchboly. Teď Barbora Krejčíková zažila pořádně komplikovaný konec v zápase proti Miře Andrejevové turnajové pětce, kterou po velkém boji nakonec dokázala vyřadit, když při svém podání dokonce vedla 40-0, 5-3, 40-0, nevyužila postupně 7 matchbolů, pak se prosadila napřímo. Teď krásný servis Barbory Krejčíkové vytáhla doslova teď Nikola Bartuňková na druhou stranu dvorce a tak se teď hraje výměna od základní čáry. Krejčíková se snaží rozběhat teď Nikolu Bartuňkovou, aby jí nemohla tolik ubližovat a škodit, ale Nikola Bartuňková si oběhla na forehand, bohužel pro ní ale končí v autu, tak teď si klepe Nikola Bartuňková raketou na čelo, protože to neudělala úplně přesně, byť ten plán byl dobrý, ale nakonec chyběl kousíček a je tady třetí matchball pro Barboru Krejčíkovou. Mezitím Karolína Muchová teď bude doufat, že soupeřka nedoservíruje druhou sadu, protože vede 5-4 ve druhém setu 6-2, 4-5 z pohledu Muchové. Savankevová z Tajska půjde za chviličku podávat, ale teď pozor, protože Barbora Krejčíková má nabito další rána. Krejčíková teď hraje backendem k čáře do forehandu Nikoli Bartuňkové, která vyráží k síti velmi obraný vysoký balonek, který končí na raketě Bartuňkové a ta ho stukává pohodlně. Z dobré výšky překrásný moment teď zase předvedla Barbora Krejčíková, teď tedy nevyužívá další matchball 6-3, 5-2 a schoda teď na kurtu číslo 18, kde samozřejmě fanoušci ti neutrální asi oceňují, že duel ještě nekončí, protože je to velká zábava. Velmi pestrý tenis, který se jen tak nevidí už v dnešní době. Barbora Krejčíková servíruje 6-3, 5-2 a schoda. A teď je také rychlý ještě pohled na kurt, kde je Karolína Muchová, protože tam už jde Savankevová z Tajska servírovat na výhru. Ve druhé sadě 6-2 pro Muchovou, první set 5-4, ten druhý ale pro soupeřku. Barbora Krejčíková teď podsekává balonek, hraje úder se spodní rotací z forehandové strany a teď také do autu, takže je to teď výhoda pro Nikolu Bartuňkovou. Tak vida, jsou to věci, trošičku to opravdu připomíná koncovku minulého duelu pro Barboru Krejčíkovou. Se to teď zamotává, ale pravda, tam ten stav byl trošičku víc vyhrocený, protože tam šlo už o třetí rozhodující set a tady teprve mají tenistky za sebou necelé dvě sady, 6-3, 5-2 a teď v nevýhodě Krejčíková, která je na podání, servíruje teď na poprvé opatrněji a pak zahrála do autu, takže konec tady ještě není. 3-6, 3-5, teď z pohledu Bartuňkové, fanoušci zatleskali za statečný boj této mladé 20-leté tenistce. Hrát se ještě bude na kurtu číslo 18 nějakou dobu, ale teď pozor, protože Karolína Muchová teď je ve složité situaci. Její soupeřka Savankevová z Tajska totiž servíruje za stavu 5-4 a dělá chybu teď za stavu 30-0. Balonek se třepetá v síti. Je to složité pro Karolínu Muchovou. Hraje totiž s tenistkou, která je na tom fantasticky pohybově a tak se Karolína Muchová hodně nadře na to, aby dělala vítězné body v tomto zápase. Byť to vypadalo celkem hladce v prvním setu 6-2, tak to je těžký zápas už od samého začátku a teď se to potvrzuje i ve druhém setu, kdy tedy Savankevová může servírovat na výhru v sadě a vynutit si třetí rozhodující set. Velmi technické podání s odskokem. Karolína Muchová si dala záležet, aby neudělala chybu a tak teď drží balonek ve hře. Nejsou to teď riskantní údery ani z jedné strany. Teď Savankevová musí hrát údery se spodní rotací, protože Karolína Muchová zesílila svůj tlak a vyhání soupeřku trošku dál od základní čáry. Dočkala se chyby a je to teď 30 obě, takže 6-2, 4-5, 30 obě z pohledu Karolíny Muchové, z pohledu teď dvou tenistek, které proti sobě bojují, tak tam je stále ještě nerozhodnuto a Nikola Bartuňková se přibližuje zkušenější krajance, protože Krejčíková sice vyhrála první set 6-3 a vede 5-3 ve druhém setu, ale Bartuňková teď vede 30-0 při svém podání a mohlo by jí posílit, že odvrátila konec zápasu. Velká šance pro Barboru Krejčíkovou zůstala nevyužita, ale ještě by Krejčíková případně mohla mít další pokus, pokud by teď byla úspěšná při svém podání Nikola Bartuňková. Teď ale pozor, protože zase na příjmu Muchová a na podání Savankevová, která servíruje za stavu 5-4, 30 obě, je to teď v tuto chvíli na kurtu číslo 3. Muchová hraje volný, krásný forehand Kleině, teď je backhand se spodní rotací od Muchové, backhand se spodní rotací také od Savankevové. Teď je to výměna od základní čáry. Muchová postupuje víc do kurtu a trefuje lineu, nebo ne? Tak teď se Karolína Muchová ohlížela za balonkem a vypadá, že byl přesný, že se neozvalo žádné hlášení o autu, takže Karolína Muchová může být spokojená, má teď breakovou příležitost za stavu 4-5, to by bylo skvělé, kdyby se jí povedlo ještě zachránit druhou sadu, protože kdo ví, co by se pak dělo ve třetím rozhodujícím setu. Tak to ještě má šanci, navíc teď Savankevová dělá chybu při prvním podání, takže to bude druhý servis pro Karolínu Muchovou, možná lepší šance teď je přijmout podání, ale česká hráčka je teď opatrnější, nechce riskovat, drží balonek ve hře a čeká zatím na dobrou příležitost. Teď Muchová si rozpohybovává soupeřkou, úder se spodní rotací z backendové strany bohužel končí v síti. Tak Karolína Muchová teď kroutí hlavou, protože teď to bylo velmi slibné, soupeřka musela jít přes druhé podání do výměny. A tak tam šance byla, ale Karolína Muchová teď nebyla úspěšná a tak je to teď schoda tenistek. Nikola Bartuňková stále ještě v uvozovkách žije sportovní terminologií 3-6, 3-5, 40-30. Teď z pohledu Nikoly Bartuňkové na dvorci číslo 18. Karolína Muchová teď napřímo na podání teď Savankevová, která v tuto chvíli vede 5-4, je to teď schoda Mochová, teď netrefuje úplně ideálně míček, ale nemuselo jí to úplně mrzet, protože dostal zvláštní odskok a tak se teď hraje Karolína Mochová, teď je v obraně a nemá teď štěstí Savankevová, jako před pár minutami, kdy se balonek od pásky překulil na stranu Karolíny Mochové, tentokrát zůstal na straně tenistky z Thajska a tak teď Karolína Mochová má další breakovou šanci. Mezitím Nikola Bartuňková dokázala snížit na 4-5, takže 3-6, 4-5 za minutu a půl půjde servírovat Barbora Krejčíková, ale teď Karolína Mochová se snaží získat gem, který by mohl znamenat zase lepší stav a lepší pohodu na kurtu, protože je to 4-5 a teď má česká hráčka breakovou příležitost, to bude krátké. Snažila se podseknout z forehandové strany, jako by už nechtěla být dál ve výměně s houževnatou soupeřkou, tak si to chtěla urychlit Karolína Mochová, ale bohužel forehandový podseknutý balonek končil na pásce. Dropshot teď nevyšel české tenistce Karolíně Mochové a tak je to schoda obou hráček a zase jde servírovat Savankevová z pravé strany kurtu. Savankevová jde teď podávat stav 2-6, 5-4 a může teď srovnat stav setu na 1-1. Tato hráčka z Thajska, která teď servíruje do sítě, takže Karolína Mochová by mohla mít příležitost teď zase si vybudovat výhodu, ale samozřejmě musí také počítat se schopnostmi soupeřky. Mochová teď útočí z forehandu krásně, klejně, tak teď se usmála Karolína Mochová. Vyšlo jí to parádně, má teď výhodu. Mezitím Barbora Krejčíková začne servírovat na výhru v zápase proti Nikole Bartuňkové, která se zvedá, která odmítá končit tento krásný zápas. Barbora Krejčíková je teď v defenzivě a Nikola Bartuňková jí zve k síti krátkým míčem a teď to dohraje krásně, takže Nikola Bartuňková má první 15 za stavu 4-5, 15-0 a teď ještě výhoda Karolíny Mochové, která v tuto chvíli stojí napřímo, stav 4-5, má teď výhodu Karolína Mochová, Savankevová z Thajska servíruje volný technický servis, Mochová atakuje teď krásně podání soupeřky, hezký return české hráčky, která se teď snaží dostat do dobré pozice ve výměně, ale musí hrát teď úder se spodní rotací a teď jsou to nízké míče, teď až se Karolína Mochová dostala k silnému forehandovému úderu křížem, je to 5-5, skvělé, Karolína Mochová dokázala srovnat na 5-5, no a my se rychle podíváme také teď na kurt číslo 18, kde je Nikola Bartuňková v roli tenistky, která se odmítá smířit s koncem zápasu a Barbora Krejčíková to má obrovsky těžké teď, protože vede 5-4 sice ještě, ale je to teď 0-30 a na druhé straně pořádně zakousnutá soupeřka, která to ovšem teď neodhadla s délkou úderu. Škoda pro Nikolu Bartuňkovou, štěstí pro Barboru Krejčíkovou, která teď přečkala atak mladší krajanky a tak je to 15-30 v tuto chvíli 6-3, 5-4, 15-30. Barbora Krejčíková si třídí myšlenky, soustředí se na podání, protože to teď samozřejmě bude klíčové za stavu 5-4, 15-30. Dobrý servis a chyba z returnu od Bartuňkové, tak tedy 30 obě a už se zase přibližuje Barbora Krejčíková k konci zápasu 6-3, 5-4, 30 obě, pečlivý výběr balonku a na druhou stranu teď poletí zase další servis, který bude přijímat Nikola Bartuňková, 20-letá česká tenistka, která je podruhé na Grand Slamu takto daleko. Do Wimbledonu se dostala, ale už rovnou do hlavní soutěže nemusela bojovat v kvalifikaci jako v Austrálii na začátku roku. Tak už se dokázala zlepšit Krejčíková a její krásný servis k čáře, otevřený dvorec, ale Krejčíková volí úder do protipohybu a opakovaně teď Barbora Krejčíková atakuje protipohyb soupeřky, ale na potřetí už to nevyšlo z forehandové strany a tak je to zase další breaková šance pro Nikolu Bartuňkovou. Zajímavý vývoj zápasu. Zajímavé, ale teď to není tak zajímavé pro Karolínu Mochovou. Je to na dvorci číslo 3, protože Mochová teď prohrává při svém servisu 0-30 po té, co dokázala srovnat na 5-5 ve druhé sadě. Tak teď ale pozor, protože podává Barbora Krejčíková na breakball a to je dlouhý servis, takže bude muset podávat znovu ze stejného místa z levé strany své polovičky dvorce. 3-6, 4-5, skore v neprospěch Nikoli Bartuňkové, ale za chviličku může být srovnáno na 5-5 ve druhém setu, protože Bartuňková má teď ještě stále breakovou šanci. 40-30 vede Nikola Bartuňková, která teď přijímá z backendu. tvrdý servis Barbory Krejčíkové a return byl krásný, dopadl přesně k čáře a je to 5-5, protože Barbora Krejčíková si s returnem neporadila, takže Nikola Bartuňková odmítla konec zápasu. Krásný duel 3-6, 5-5, no a my se na chviličku můžeme rozloučit s konstatováním, že Karolína Muchová zatím hraje 6-2, 5-5 se Savánkovou z Thajska.

0: Zhruba za 10 minut začne další program mistrovství světa ve fotbale, souboj o osmifinále mezi Austrálií a Egyptem v našem přímém přenosu. Pak v půlnoci Argentina Kapverdy a v půl čtvrté ráno Kolumbie Ghana. Až tyto zápasy skončí, budeme znát kompletní složení osmifinále. O tuto fázi turnaje bojují české tenistky ve Wimbledonu a proto má slovo reportér Jaroslav Plašil.
1: Ano, velká faninka Argentiny a Lionela Messiho, mimochodem Nikola Bartuňková, zatím odmítla konec zápasu s Barborou Krejčíkovou, dokázala srovnat na 5-5 a teď se marně natahuje po prohozu Barbory Krejčíkové, takže je to 6-3, 5-5 z pohledu Krejčíkové, která má teď výhodu a zase si může vypracovat šanci tak, aby šla podávat na výhru v zápase, což se jí dvakrát nepovedlo. Za stavu 5-2 ani pak za stavu 5-4 nebyla úspěšná, takže se stále hraje a stále je všechno otevřené. Teď hraje také Karolína Muchová proti ní Savankevová z Thajska, která je teď v ráži a u sítě a tento první bod hry uhraje pro sebe za stavu 2-6, 5-6, 15-0. Karolína Muchová ve vedení 6-2, 6-5. Bylo to už v jednu chvíli naopak, ale naštěstí nedoservírovala Savankevová sadu, takže se teď stále ještě hraje druhý set. Mezitím Barbora Krejčíková proráží podání Nikoly Bartuňkové, takže bude mít zase další šanci uzavřít zápas svým podáním. Zatím se jí to nedařilo. Za minutku a půl půjde z lavičky nahoru zase, stejně tak jako její soupeřka, a bude mít další pokus. Mezitím ještě Karolína Muchová to zkouší, tak aby se třeba ještě nehrál tiebreak a aby zkusila vyhrát teď ještě sadu číslo 2 normálním způsobem v uvozovkách. Karolína Muchová, to bude jistě teď plán, ale samozřejmě záleží také na soupeřce velmi houževnaté Savankevové z Thajska, která má výtečný pohyb na trávě, je rozehraná z kvalifikace a je velmi těžkou soupeřkou pro Karolínu Muchovou. Ukazuje to s každou výměnou. Konkrétně teď se to projevuje na stavu 40-0, teď při podání tenistky z Thajska, která teď hraje jednu z nejkratších her vůbec, sotva minutu, teď přes minutu už se sice hraje, ale tento game je zatím velmi rychlý a dost možná, že skončí vítězně pro tenistku z Thajska a bude tady tak tiebreak druhé sady, ale ještě ne, ještě si počkejme, je to zatím 6-2, 6-5, 15-40 z pohledu Karolíny Muchové, no a už se za chviličku blíží zase doba, kdy obě tenistky v českém derby, v českém zápase vstanou ze svých laviček a budou se teď snažit každá samozřejmě o něco jiného. Barbora Krejčíková, aby už doservírovala na potřetí tento zápas, no a Nikola Bartuňková, aby zase udělala nemožné, aby potřetí odvrátila konec zápasu při podání soupeřky. Teď je tedy Barbora Krejčíková už připravená na podání, mezitím už víme, že se bude hrát tiebreak v utkání Karolíny Muchové a Savankevové z Thajska. Je to 6-6 ve druhém setu, ale teď pozor, protože na podání jde Barbora Krejčíková, krásně si otevřela dvorec, rozpohybovala svou soupeřku, která už nestihla udělat nic, pokus o přelobování Krejčíkové, ale už to byla těžká pozice a míček končí hodně daleko za čarou, takže 6-3, 6-5, 15-0 k tomu pro Barboru Krejčíkovou, která teď jde na levou stranu své polovičky dvorce a bude teď zase servírovat na Nikolu Bartuňkovou se stavu 6-3, 6-5, 15-0. Krejčíková teď má balonek nad hlavou, dobrý servis přesně na téčko. Nikola Bartuňková zkoušela vybrat, ale byla to obtížná pozice a je to 30-0 pro Barboru Krejčíkovou, které teď tleskají fanoušci na dvorci číslo 18. Je to dva balonky od konce. Už to bylo i lepší v jednu chvíli samozřejmě opakovaně pro Barboru Krejčíkovou, ale zkomplikovala si závěr a stále ještě není rozhodnuto, byť to je teď 6-3, 6-5, 30-0. Mezitím Savankevová rozehrála lépe tiebreak druhé sady, vede 1-0. Karolína Muchová teď je na příjmu a ještě jednou bude servírovat, nebo dvakrát, pardon, bude servírovat i Savankevová, má výhodu minibreaku v tiebreaku druhé sady. Připomínám, Muchová vyhrála první set 6-2, teď se hraje tiebreak druhé sady. Nikola Bartuňková teď si vysloužila potlesk krásným backendovým úderem po čáře a tak teď je to 30-15, už jenom z pohledu Krejčíkové. Balonek se otřel o pásku při podání Barbory Krejčíkové, takže to bude stále první podání, protože míček dopadl tam, kam měl, do obdélníku o rozměrech přibližně 6x4. Teď Barbora Krejčíková vybírá z balonku, bude servírovat za stavu 6-3, 6-5, 30-15. Skoro dvě hodiny se hraje tento krásný duel dvou českých tenistek. Krejčíková výtečně zaservírovala a jen s pomocí pásky teď dokázala vrátit balonek Bartuňková. Krejčíková teď hraje krásným volným forehandem do růžku a Nikola Bartuňková chtěla kontrovat fantastickým úderem po čáře, ale scházel opravdu možná milimetr. Teď to zahučení fanoušků tomu odpovídalo, ta stopa elektronická, ta byla neuvěřitelně blízko lajny a Nikola Bartuňková se teď usmála, protože to byla obrovská smůla, ona se usmála tak jako ironicky, ale zkrátka mohlo to být naprosto fenomenální, ale je to teď matchball pro Barboru Krejčíkovou, která servíruje do autu. Tak teď to bude druhé podání při matchballu 6-3, 6-5, 40-15. Barbora Krejčíková, zkušená mazačka na okruhu, teď má zase šanci uzavřít tento těžký zápas. Krejčíková servíruje opatrněji do autu, takže zase další nevyužitý matchball. Naskakuje to, naskakuje a sčítá se to teď i v hlavě možná Barbory Krejčíkové. Velmi těžké je to teď pátý matchball pro českou tenistku, která už dosáhla na grandslamové tituly. To samozřejmě je obrovská výhoda, když už někdo toto má v zádech a je v takovéto fázi turnaje a zažívá takto napínavý zápas. Mezitím Karolína Muchová, jenom telegrafická informace, 4-1 v tiebreaku, ale teď pozor, a protože je tady konec zápasu, Barbora Krejčíková nakonec udolala Nikolu Bartuňkovou 6-3, 7-5, ale tím ještě nekončíme, protože Karolína Muchová teď má zase šanci vyhrát zápas proti Savankevové z Thajska. Savankevová teď podává za stavu 1-4 v tiebreaku. Teď, který se hraje ve druhém setu, první sada 6-2 pro Muchovou, která už teď vede 5-1 a půjde teď na lavičku. Obě hráčky si vymění strany a Karolína Muchová to má rozehráno výtečně. Barbora Krejčíková mezi tím poděkovala fanouškům za podporu, měla tady dost velkou podporu publika na dvorci číslo 18, podobně samozřejmě jako Nikola Bartuňková. Ale jsme už obrazem a zvukem na dvorci číslo 3, kde hraje Karolína Muchová se Savankevovou z Thajska a vede teď v tiebreaku 5-1, 6-2, 6-6 skončil druhý set, ale ten samozřejmě tímto stavem skončit nemohl. Hraje se tiebreak a v něm Karolína Muchová ve vedení 5-1 poskakuje teď za základní čarou, připravena přijímat podání soupeřky. Už je to velmi dobrá pozice ve srovnání s tím, jak na tom Karolína Muchová byla v průběhu druhé sady. Krásný return od české hráčky, běží k síti, zkracuje míček, Savankevová běží k síti také. Muchová si ale pohlídala místo, kudy bude soupeřka hrát. Fantastická předvídavost, tak chytrá jako liška teď byla Karolína Muchová. Parádní úder 6-1, jsou tady matchboly pro českou hráčku 6-2 a 6-1 teď v tiebreaku druhé sady. Karolína Muchová jde servírovat, má fantastickou pozici a rýsuje se nám opravdu to, že budeme mít jistou čtvrtfinalistku z Česka, protože je to možná nepříjemné, ale opět fanoušci zažijí české derby, pokud Karolína Muchová dopodává teď a vyhraje tento zápas. Teď jí překáží síť, takže raději ještě nepředbíhejme a bilancujme, až bude hotovo, až případně Karolína Muchová dohraje tento svůj zápas 6-2 a 6-1 teď v tiebreaku druhé sady. Muchová servíruje do backendu soupeřky, teď backend se spodní rotací od Muchové, forehand podseknutý, balonek se spodní rotací od Savankevové, krátký míč od Muchové a teď Karolína Muchová bezpečně prohazuje soupeřku, která už to nestihla docvaknout se k síti. Karolína Muchová si oddechla, poráží Savankevovou z Thajska, která děkuje Karolíně Muchové za krásný zápas, za hezký zážitek, ale hezčího má Karolína Muchová z tohoto duelu, také ona postupuje a tak tedy teď už to můžeme říct definitivně, protože Karolína Muchová si teď oddechla, vyplázla jazyk a děkuje fanouškům, také ona vyhrává podobně jako Barbora Krejčíková před chviličkou nad Nikolou Bartuňkovou, také ve dvou setech, no a můžeme se těšit na zápas dvou velkých českých hráček Karolíny Muchové a Barbory Krejčíkové v osmi finále. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Dva čerstvé tenisové výsledky. Barbora Krejčíková porazila Nikolu Bartuňkovou ve dvou setech a zahraje si osmifinále wimbledonského turnaje. Karolína Muchová zase vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety, ten druhý vyhrála v tiebreaku. Jdeme na souboj také o osmifinále na mistrovství světa ve fotbale. Dnešní závěrečný program dohromady třech zápasů. Připomínám, že se bude hrát Kolumbie, Ghana od půl čtvrté, v půlnoci Argentina, Kapverdy. Teď začíná duel na Radiožurnálu Sport mezi Austrálií a Egyptem. Komentuje Tomáš Petr.
6: Odpočet posledních 10 sekund do startu tohoto zápasu o osmifinále mezi Austrálií a Egyptem. Australané i Egypťané už je připraveni na hrací ploše a už je také rozehráno. Ten souboj určí soupeře buď pro Argentinu, anebo pro Kapverdy, pokud v noci na zítra dojde k překvapení. Australané začínají na míči a vhazovat bude teď Čerkaty. Před střídačkami se rozhodl vrátit míč zpátky na Sutara. Sutar ve spolupráci s O'Neillem, ale míč zase putoval doprava a tam už byl připravený Ziko, takže Australané budou znovu vhazovat mezi střídačkami. Blíže té australské, řekněme, Čerkaty uvedl míč do hry a O'Neill z první nakopával dopředu, kde byly ale jen egyptské kopačky, které zase zakopávají ten míč do autu. Tentokrát je ale blíže, tedy australské brance, než v těch předchozích případech. Míč si tam připraví znovu Čerkaty a to už na přelomu první a druhé minuty. Do stavu Austrálie 0, Egypt také 0. Pro Egypťany je to návrat do play-off poprvé od roku 1934. Tehdy si jednou jedinkrát zahráli vyřazovací fázi na mistrovství světa. V tomto roce je to tedy podruhé. Naopak Australané při sedmé účasti na závěrečném turnaji světového šampionátu jsou ve vyřazovací fázi po třetí. Mimochodem v obou předchozích případech vypadli hned na úvod v osmifinále a vždy to bylo s pozdějšími mistry světa v roce 2006 s Itálií, v roce 2022 s Argentinou. Egypťané teď v rozehrávce, kterou obstará Rabia, pěkně prostrčil nakrátko na Atiu. Atia si tam ukazuje, kam mu má se běhnout spoluhráč, kterým byl Marmuš, teď už ale hraje Hafez, vrací zpátky na Rabiu. Rabia ten posouvá na Ibrahima, po Ibrahimovi se zapojuje také Faty, po Fatim je to napravo Hany, ale zatím je to statické od Egypťanů, nikam nepospíchají, v klidu pomalu zakládají jeden útok, chtěl jsem říct si za druhým, ale tohle je vlastně ten první, řekněme, Rabia. Po něm znovu jeho partner ze stoperské dvojice Ibrahim. Stáhl se pro míč Faty, který zapojí do rozehrávky také Mustafu Šubira, tedy gólmana Al Ahly a zároveň egyptské reprezentace. Polovina třetí minuty, stav stále nerozhodný 0-0 ve chvíli, kdy Hany přiklepl míč Fatimu a ten z první nakopává balón dopředu, tam už se snaží dostat na míče Ašur, ale včas zakročil Sutar, kapitán Austrálie, a tak tedy Egypťané rychle zase vhodili míč zpátky do hry. Faty, po něm už hraje Atia, přenesení na levou stranu, kde má prostor Hafez. Hafez ten posouvá na osu hřiště na Atiu, Atia otáčí zase doprava na Fatiho. Fati až k pravé lajně na Haniho. Haniho centr do pokutového území. Tam byl hodně natěsno bráněný Ziko. Zatím jsme v těch úvodních desítkách sekund a vlastně už i pár minutách neviděli u míče jednu z hlavních hvězd Egypta Mohameda Salaha. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Polovina čtvrté minuty, zatím Austrálie, Egypt nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme tedy v našem přímém přenosu a pokračovat budeme tím, že Behič bude vazovat z levé strany, tedy Australané jsou kousek za půlící čarou, ale Behič naznačil auto zpátky, pak si to zase rychle rozmyslel a teď tam váhá s míčem u lajny, nakonec vhozeno tak, jak by si představovali Australané, tedy na ty správné kopačky a rozehrávka, ve které Čirkaty, pokus z dálky, krásná rána, z otočky vypálil Volpato a to byla tedy luxusní levačka z dobrých 20, možná 25 metrů, 20, 25 max, ale fantastická střela. Volpato s otočky levačkou, dokonce otřel ten míč o břevnot, o tu horní tyč, tedy se odrazil ten míč z kopačky Volpata. První nebezpečná situace tohle zápasu, ale v závěru páté minuty zůstává skóre nerozhodné 0-0. Australané mimochodem na tomhle turnaji začali vítězstvím 2-0 nad Tureckem, ale pak dva zápasy bez střelné branky. Prohra 0-2 s domácími Spojenými státy americkými a bezbranková remíza také s Paraguají. Takže nějaký ten gol už by se Australanům rozhodně hodil pro sebevědomí. Teď ale egyptský stoper Rabia na míči rozehrává s Ibrahimem. Ten dává klajně na Haniho. Hani ale vrací zpátky, protože v cestě už stála překážka jménem Metcalf. Rabia na ose hřiště, na středovém kruhu nakopává míč dopředu do míst, kde by měl být Marmuš, ale ten byl pohlídaný. Obrana Austrálie pozorná. A teď už Boss. Po něm hraje Čirkaty, který vrací zpátky ke golmanovi. Beach raději hrál z první. Harrington vrátil k Beachovi a golman Austrálie nakopává míč k půlící čáře. Ten balon propadl a Boss může pátit dopředu. Boss si dokázal obhodit. Rabi už je v pokutovém území. Ještě Rabi a zasáhl na poslední chvíli, ale fantastická individuální akce od krajního hráče Feyenoordu Rotterdam. Tohle Bossu se hrál opravdu skvostně. Ukázal tam dostatečnou sílu, rychlost, techniku. Chyběl jen ten závěrečný, možná šťastný odraz, protože Bossovi tam ten míč skočil o fousy jinak, než by si představoval. Na téhle chvilky dokázal využít Rabia, aby odehrál míč do autu. V polovině sedmé minuty tedy stále 0-0 mezi Austrálií a Egyptem, ale rozhodně lepší start pro Austrálii, která teď také bude zahrávat rohový kop. A i to je samozřejmě varianta, jak by Australané mohli udeřit. O'Neill rozehrává nakrátko s Volpátem, Volpáto vrací a tenhle centr už nepřišel od O'Neilla, jak by si přál. Každopádně odražený balón znovu pro Australany, kteří vrací balón až zpátky k Beachovi. Okamžitě se tam snažil napadat Ashour, ale Beach zvládl rozehrát včas a přesně. Jenže tam už pak vzdušný souboj ovládli Egypťané a budou rozehrávat Otto Shubira přes Hafeze na levé straně. Hafez vrací zpátky na osu hřiště, kde je Fati. Fati posílá doprava klajně na Haniho. Hani si tam vypomohl s Ashourem, ale Ashour je zády k bráně, musí hrát zpátky pod sebe. Hani, po něm Fati, do kombinace zapojený také Rabia. U levé lajny teď už Hafez s míčem, jenže proti němu stojí Boss a Hafez si netroufl do kličky, takže ten balón zase musel putovat zpátky a přes Fatiho se dostane znovu na pravou stranu, kde teď dobře zafungoval Harrington. Osmá minuta bude končit, Austrálie, Egypt nerozhodně 0-0. Atia, Egypťané to zkusí středem. Do akce zapojený také Marmuš, zatím Mohamed Salah se snad nepotkal s míčem. Na pravé straně teď Ashour. Ašurová přihrávka na Haniho. Hani tam má poblíž Mohameda Salaha. Teď už také Salah u míče, po něm Ašur napravo. Po Ašurovi si zahraje Faty, u pravé lajny Salah. Kapitán egyptské reprezentace chtěl dloubnout míč do pokutového zemí, ale Egypťané odráží tenhle pokus. Znovu ale Egypt sbírá balon. Mohamed Salah navádí si míč z pravé strany na střed, posouvá na Atiu. Atia dává až k levé lajně na Hafeze. Hafez si krkolomně trošičku narazil, ale má to tam přes nohu. Po něm bude hrát Faty, napravo úplně volný Hany, zpracování na pravé kolínko a pak už míč v klidu na zemi. Faty může hrát nákup, který trefil jen Iran Kundu, a tak mohou Australané vyrazit dopředu Volpato. Tohle vypadalo jako faul na Irvina a nakonec přece jenom dopísknutý zákrok, i když to chvilinku trvalo, než hlavní arbitr Gustavo Teixeira přerušil hru. Ovšem pískat se muselo, protože Irvine byl opravdu nedovoleně atakovaný a kdyby tohle prošlo, tak by to byl nebezpečný precedens pro další minuty tohoto zápasu. Sutar a jeho nákop na pravé křídlo, kde je Boss proti připravenému Marmušovi, který se stáhl hodně hluboko teď vy pomoci s defenzívou. Čirkáty. Po něm Sutar, zahraje si znovu Čirkáty na pravé straně, nákop přímo do Marmuše, ale odražený míč sbírá ještě spoluhráč Boss. A tak Hafez musel do skluzu. 10. minuta končí. Austrálie, Egypt zatím 0-0 v zápase, kdy Australané začali aktivně, pak iniciativu převzali Egypťané a teď zase to spíš vypadá na to, že Australané by mohli chvilku tahat pilku. I když Volpato se neprosadil a bude z toho tedy egyptský out. Volpato měl největší šanci dosavadního průběhu zápasu, když trefil zpoza hranice vápna břevno. Rabia, rozehrávka zpátky na Šubira, egyptský golman trošku v problémech, navíc teď tam dobře napadají Australané, jmenovitě Metcalf versus Ibrahim a nakonec se píská faul na Ibrahima, takže klídek pro egyptskou defenzívu, která měla mírné problémy při té rozehrávce Mustafy Šubira. 11. minuta bude končit. A zatím nevíme, kdo má blíže do osmi finále. A k tomu souboji buď s Argentinou, anebo s Kapverdami. Pokud tedy obhájci titulu selžou, se velkým outsiderem vyřazovací fáze. Teď je to Marmuš, který pádí dopředu. Egypťané v útoku v blízkosti pokutového zemí. Míč je sklepnutý pro Hafeze na levé straně, Marmuš, spolupráce se Zikem, Marmuš mezi dvojicí protihráčů a ještě trojicí. Ziko si tam píchnul balón a vybojoval faul pro Egypt. Standardní situace z lukrativního místa. Klidně by to mohlo být i na přímou střelu. Je to opravdu pár desítek centimetrů od hranice pokutového území, tak na úrovni penaltového puntíku bych řekl. Takže zhruba tak si lze představit tu pozici, odkud bude rozehrávat Mohamed Salah. Půl metru, maximálně metr před hranicí vápna, tedy té levé lajny. A jak už jsem říkal, na úrovni penaltového puntíku. Mají teď Egypťané připravený míč ve 13. minutě za stavu 0-0. Kromě Salaha je tam ještě Ašur. Salah by mohl rozehrávat levačkou, Ašur by to mohl pravou pálit přímo na branku. Salah posunul míč, Ašur pálí, ale trefil jen Irvina. Ještě Marmuš sebral odražený balón a Hafez může vracet zpátky do pokutového území. Krásný centr, hlavička, po které Ašur může slavit úvodní gól Egypta. 1-0 vedou Egypťané nad Australany. Nádherný balón, fantastická hlava, tak Ašur to trefil nádherně, stejně jako Hafez, který centroval. Tohle se povedlo opravdu krásně. Centr z pravé strany, přetažený na tu zadní tyč a tam byl zaparkovaný Emama Ašur. Fotbalista Al Ahly dává svůj druhý gol na tomhle turnaji. A Egypťané jsou tady blíže osmi finále. Opravdu nádherně sehráno, ani nebude potřeba kontrolovat offsideovou situaci, protože se tam zapomněl Harrington. Australané tam nezvládli tu offsideovou linii podle představ a Egypt tedy vede 1-0. Ašur skóroval v tom úvodním zápase na turnaji proti Belgii, kdy Egypťané šli do vedení, ale necelou půl hodinu před koncem si dal Hany vlastní gól a nakonec se tedy body dělili po remíze 1-1. Teď tedy Ašur, autorem úvodní branky proti Austrálii v boji o osmifinále mistrovství světa. 14. minuta bude končit a Australané musí dotahovat. Přestože ten nástup do zápasu nebyl vůbec špatný z jejich strany, tak teď tedy budou muset dorovnávat to jednogólové manko. Ašur stále ještě slaví. A teď už se musí také zapojit do té obranné standardky, protože Čirkáty bude vazovat zprava v blízkosti pokutového území. Čirkáty ho dlouhý míč do pokutového území, Harrington tam nešel do vzduchu, ale ještě si ten míč našel Metcalf, odražený balón, ještě jedna rána levačkou z, řekněme, z hranice vápna z levé strany pálil O'Neill. Ale fotbalista New York City nezamířil přesně, Australané tak stále prohrávají s Egyptem 0-1. Na to, že za sebou máme úvodní čtvrt hodinu, tak řekl bych poměrně zajímavý duel se šancemi na obou stranách. 15. minuta končí, 16. začíná, Egypt vede nad Austrálií 1-0. A Egypťané teď budou vazovat v blízkosti vlastní střídačky, tedy v blízkosti trenéra Hosama Hassana, který připravuje tenhle celek na šampionátu tady ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. Boj o míč ve středu hrací plochy, O'Neill vítězem, Irvine nakopává balón na pravé křídlo, kde je Volpato. Volpato silný v souboji s Hafezem, stále Volpato, nakonec si vylámal zuby na Zikovi a Egypťané tak mohou vyrazit do breaku. Na levé straně, ale už to je znovu Metcalf, poté co Australané vybojovali míč zpátky. Na ose hřiště teď připravený Atia, jeho nákop, tady je Marmuš na hranice vápna, stále Marmuš, jeho zakončení, dobře to kroutil na tu pravou, o něco vzdálenější tyč, ale do cesty míči se postavil Sutar, stoper Leicesteru, a tak Australané přežili tenhle kritický okamžik a v 17. minutě prohrávají v uvozovkách stále jen 0-1. Volpato, jeho nákop za obranu, kde měl být Iran Kunda, ale ten byl zdvojený a uhlídaný. Hafez. Po Hafezovi hraje Atia. Atia dává na osouřiště Fatimu. Faty roztahuje doprava na Haniho. Hany v takovém pomalém poklusu zastavuje na půlící čáře. Mohamed Salah si se běhl pro míč až na polovinu hrací plochy. Atia na levé straně, Hafez. Autor toho gólového centru. Po něm bude hrát Rabia. Rabia dává Ibrahimovi, spolupráce egyptských stoperů, a teď Egypťané hodně v chůzi. Drží balón a vlastně se ani nechtějí dostat na polovinu soupeře skoro. Hafez zase bude vracet zpátky. Rabia. Po Rabiovi Ibrahim a napravo by mohl hrát Hany. Ne. Tak tentokrát ten míč bude putovat až ke golmanovi. Takže Mustafa Šubir na míči na úrovni penaltového puntíku. Napravo už znovu Ibrahim. Pro míči zbíhá Atia na ose hřiště, ale Ibrahim nakonec volí cestu doleva na Rabiu. Po něm hraje Hafez, ještě Marmuš. Na ose hřiště Atia. Egypťané teď vládnou míči, ale dopředu se jim vůbec nechce. Hany zkontroloval situaci a nakopává míč do míst, kde by mohl být Ziko. Ten byl čistě odstavený Sutarem, který si tam dal dobře tělo do souboje. A Australané teď rozehrávají právě od kapitána Sutara, po něm Čirkáty. před Čirkátým je, ale překážka v červeném dresu a tak Míč zase putuje zpátky k Beachovi. Beach dává nalevo Harringtonovi. Harrington ten posouvá na O'Neala. O'Neal si narazí s Irvinem a hrát bude znovu Harrington. To, když to bylo jasné, pojďte proti míči, nabídněte se někdo. 19. minuta se blíží do své poloviny, Australané prohrávají s Egypťany 0-1. Na míči Metcalf. Na ose hřiště je to hodně zahuštěné. Irvine. Po Irvinovi také Čirkáty. Míč, který míří na pravé křídlo, kde by měl být Boss. A teď se hlásí o rohový kop. Jeho přání bylo vyslyšeno, nebylo. V první chvíli to vypadalo, že by Australané mohli kopat od praporku, ale nakonec sudí přiskli ten balón Egypťanům a já bych řekl, že to spíše mělo být tedy naopak. Každopádně Šubir už rozehrál Hafez. Jeho posunutí k Salahovi, kapitán Egypta Mohamed Salah na míči, předává Atiovi, Atia doleva na Hafeze. A znovu to bude Rabia a místo Ibrahima tentokrát je Faty, každopádně napravo už hraje Hany. Pro míč se vrátil trošičku Ašur, polovina 20. minuty. Egypt vede nad Austrálií 1-0 a Egypťané od té vstřelené branky výrazně spasivněli, co se týče nějaké snahy putovat dopředu. Víceméně jen posouvají míč u té obrané čtveřice. Do té výměny balónu se zapojí ještě defenzivní štíty Atia a Faty. Ale jinak nějaká snaha jít dopředu je, rovná se takřka nule. Australané brání vlastně až od půlící čáry. Nechce se jim napadat, forčekovat. A ten obrázek je teď trošičku nudný na přelomu 20. a 21. minuty, kdy stále si míč vyměňují Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez. Občas se tam zapojí Faty nebo Atia, tak jako teď. Ale Iran Kunda už se na to nevydržel dívat, stejně jako Metcalf, a vystartovali proti míči. Takže Egypťané zrychlili přechod dopředu, míč za obranu a tam by mohla být možnost, nepřesná rána od Zika, který se ocitl za předposledním bránícím hráčem a nakonec se tam ocitl nedovolným způsobem, protože rozhodčí domávli a dopískli offside. Každopádně pokud by to offside nebyl, tak trestu hodně. Zahozená možnost od Zika po té krásné přihrávce od Fatyho, který adresoval ten míč za obranu. 21. minuta končí, 22. bude začínat Austrálie Egypt 0-1. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak vypadá tento duel. Radiožurnálu o tom, jak vypadá tento duel. 22. minuta začíná Egypt.

0: Slovanisťané vedou 1-0. Viděli jsme i další náznaky šancí, ať už na jedné nebo na druhé straně, ale další góly zatím nepřišly a tak na přelomu 22. a 23. minuty Egypt vede nad Austrálií 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Po nepřesném australském rohu se bude rozehrávat od egyptské branky. To znamená práci pro Mustafu Šubira, ale až poté, co se oba celky dojdou občerstvit, protože v polovině 23. minuty je tady pauza na občerstvení. Austrálie zatím prohrává s Egyptem 0-1.
1: Říká Tomáš Petr, který bude i dál komentovat třeba i na internetu zápas mezi Egyptem a Austrálií. My si do té doby můžeme říct nějaké jiné sportovní výsledky a ty zajímavé přicházejí a pro českého fanouška velmi kladné z Wimbledonu, protože tam sice bylo jasné, že jedna česká tenistka skončí, ale druhá postoupí do osmifinále. Stalo se to v případě Barbory Krejčíkové, která vyřadila Nikolu Bartuňkovou ve dvou setech po sadách 6-3 a 7-5. Se soupeřkou z Thajska se Savankevovou bojovala Karolína Muchová, nechala dojít druhou sadu do tiebreaku, ale ten ovládla jasně 7-1. Úvodní sadu vyhrála 6-2. Velký úspěch slaví také čeští volejbalisté. Na mistrovství Evropy hráčů do 22 let doslova vydřeli postup do finále a mají jistou medaili. Češi porazili Izrael 3-2, ale trvalo jim to přes 3 hodiny. Není se čemu divit, když druhý set skončil ve prospěch Izraele a teď víme, že volejbal se hraje do 25 bodů. Izraelci druhý set vyhráli 42-40. Následné tři sady už patřily českému týmu, ta poslední tiebreak, tedy poměrně jasně 15-9. Čeští mládežničtí volejbalisté si tak zahrají finále v Portugalsku proti lepšímu z dvojice Francie-Polsko. Francouzi jsou úřadující evropští šampioni, před 2 lety tam vyhráli finále proti Itálii, Poláci tehdy získali bronzové medaile. Češi tak jistě vylepší své umístění, protože postoupili do finále přes Izrael, který porazili 3-2. Nechte se pozvat také na další fotbalové vysílání, co se týče světového šampionátu, než se vrátíme na pokračování prvního poločasu, utkání Egypt-Austrálie, kde Egypťané vedou zatím 1-0 po zhruba 25 odehraných minutách. V půlnoci začne utkání mezi Argentinou a Kapverdy ve 3 hodiny a 30 minut po půlnoci, tedy nad ránem zítra Kolumbie, Ghana, to jsou zápasy, které budeme také vysílat na Radiožurnálu Sport a na internetu třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na irozhlas.cz. A potom, až se odehrají tyto duely, tak budeme znát kompletní složení osmifinále. To už zná mnoho dvojic, třeba tu, která rozehraje tuto fázi turnaje zítra v 19 hodin. To bude utkání mezi Kanadou a Marokem. My se teď můžeme vrátit k živému komentáři dalšího zápasu boje o osmifinále světového šampionátu na mistrovství světa ve fotbale. První poločas pokračuje, Egypt, Austrálie a komentátor Tomáš Petr.
0: 26. minuta začíná, Austrálie, Egypt 0-1. V tuhle chvíli se oba celky vrací od svých střídaček poté, co se občerstvili a po té pauze, která je povinná na letošní mistrovství světa, se bude pokračovat dále. Austrálie měla dobrý nástup do zápasu. Korunovalo to hned v úvodu utkání břevno, které trefilo Volpato, ale pak se ve 13. minutě trefil po standardní situaci Ašur. Egypťané dokázali vrátit zpátky ten míč po přímém volném kopu a na zadní tyči hlavou Ašur skóroval a Egypt tak vede 1-0. Rozehrávka od egyptské branky nakrátko a toho se snaží využít Iran Kunda, který tam nabíhá mezi stopery a snaží se zachytit balón. Šubir, golman Egypta, dává doleva na Rabiu, po něm hraje Hafez. Hafezův nákop, který míří na půlící čáru, ale tam je Sutar, ten hlavou odvrací do bezpečí. Ještě jednou se míč vrací někam do míst, kde by měl být asi Sutar, a i když spíše je to už u lajny, kde je Čirkáty. Každopádně nakonec out, po kterém se balón dostává až k Beachovi a golman Austrálie rozjíždí akci přes Herringtona a na levé straně Behiče. Ten je zatím takřka neviditelný, je naopak Ašur, který působí u té pravé lajny z pohledu Egypťanů, ho výrazně převyšuje. Polovina 27. minuty, Austrálie, Egypt 0-1. Teď Behič marně hledá, komu poslat ten balón

0: No, od autové liney nakonec dlouhý míč dopředu, o který ještě bojuje Metcalf. Metcalf už se dostal ale mimo vymezený prostor a vazovat tak budou Egypťané. Konkrétně Atia, který se tam ocitl u té pravé liney. 28. minuta startuje a Egypťané vůbec nikam nepospíchají. Zase přidrží ten balón v jakékoliv mezihře. Jakákoliv ušetřená sekunda se může náramně hodit a i v té kombinaci opravdu Egypťané nepůsobí nějakým ultra rychlým dojmem. Je cítit, že mají jednogolový náskok, že se snaží šetřit čas, nechtějí pouštět Australany do kombinace, ale jestli na tuhle pasivitu není příliš brzy. Krátký balón na Fatiho a pak teprve Hany přináší hru doleva k Hafezovi. Hafez teď má před sebou prostor a tak trochu urychlil ten přechod na polovinu soupeře. A Tia, ten už zase v takovém pomalinkém poklusu Faty. Ve středovém kruhu dává doleva na Atiu. A Tia zase nebude zbytečně riskovat přihrávku dopředu. A tak Ibrahim dává Hanimu k pravé lajně, Salah si se běhl pro balón, spolupráce, do které se zapojí také Zico a Ašur. Salah kousek od pravé lajny dává přímo k čáře, kde je Ašur. Ašur zase vrátí kapitánovi Egypta. Salah teď opravdu v chůzi mířil zpátky k půlící čáře, pak předal Ibrahimovi a ten posílá až do vlastního vápna, kde je připravený golman Šubir. Jeho dlouhý nákop dopředu na Ašura, který sice vyhrál hlavičkový souboj s Behičem, ale moc platné to nebylo. 29. minuta je krátce za svou polovinou. Austrálie 0, Egypt 1. V boji o osmifinále mistrovství světa, kde buď Egypťané nebo Australané budou hrát s lepším z dvojice Argentina Kapverdy. Australský nákop podél lajny sbírá Iran Kunda, ale pak se tenhle australský forward už neprosadil do dalšího postupu vpřed. Vybojoval alespoň out pro Austrálii, což samozřejmě může být také zajímavá varianta. Mezitím už ale míč získali Egypťané, konkrétně ho má Rabia. Dlouhý nákop dopředu na Marmuše, ale tohle je až moc dlouhé. Ten balón skončil v reklamních panelech ve chvíli, kdy Marmuš byl ještě teprve někde na úrovni penaltového puntíku, takže je jasné, že se nedal dostihnout ten balón. Beach vyhání své spoluhráče a brankář Melbourne City bude rozehrávat od své branky ve chvíli, kdy nám končí úvodní půlhodina. Egypt vede od 13. minuty 1-0, kdy skóroval hlavou Ašur. Vazování před egyptskou střídačkou, protože Boss se tam nedokázal prosadit. Vazovat bude Hafez. Hafez ale musí najít některého ze spoluhráčů u té levé lajny. Nakonec se to podařilo a teď už Egypťané přenáší míč doprava až k Ašurovi. Ašur naznačil nákop, pak si ten míč stáhl a dává ho zpátky k lajně na Haniho. Hany pod sebe na Fatiho. Faty vrátí až Ibrahimovi. Ibrahim posouvá doleva na Rabiu. Rabia k lajně na Hafeze. Hafez teď málem dal do špeku Rabiovi, takže Australané nevyrazili do breaku. Nakonec ale sbírají ten balón u půlící čáry a následně přichází také faul na Iran Kundu. No, takže Egypťané si teď zbytečně zkomplikovali život v té rozehrávce a naopak Australané se dostali k míči. Myslím, že ten zákrok na Iran Kundu od Ibrahima by možná i aspiroval na úvodní kartu v tomhle zápase. Hany mezi tím ale zůstává ležet na hrací ploše a bude potřebovat ošetření ve 32. minutě, kdy Egypt vede nad Austrálií 1-0, tedy přerušená hra a čeká se na to, jak dopadne ošetření Mohameda Haniho, fotbalisty, který působí v Al Ahly, v tom egyptském týmu, který má největší zastoupení v základní sestavě Egypta. Hned pětice hráčů, když budeme počítat i Šubira v bráně, působí právě v tomhle egyptském klubu, kdy čtyři hráči v poli plus golman, Osa celku. A my budeme informovat posluchače Radiožurnálu. 32. minuta končí, 33. začíná, Egypt vede nad Austrálií 1-0 po gólu Ašura. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Krátká informace tedy pro posluchače Radiožurnálu a my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Zatím se nic převratného nestalo během té informace do zpráv, protože byl ošetřovaný Mohamed Hany, který teď opouští hrací plochu za doprovodu lékařů. A Australané budou rozehrávat standardní situaci. U míče připravený O'Neill a společně s ním je tam také Volpato. O'Neill to má na pravačku, Volpato na levačku, nakonec varianta B je správně centrová, na který propadá, ještě tam se snaží dostat Irvine, zakončení z první, které se ale stejně nebude počítat, protože tam sudí Gustavo Teixeira dopískl útočný faul od Australanů. Irvine tam nejspíše dal někomu loktem v tom hlavičkovém souboji, takže ta střela Čirkátyho z první už byla nad rámec toho, co se zapíše do dějin tohoto zápasu. 34. minuta začíná a Šubir teď ukazuje spoluhráčům, kde má kdo být, jak mají běžet daleko. Iran Kunda tam hlídkuje na hranici vápna, přesto Egypťané rozehráli nakrátko doleva na Rabiu, až teď Šubir nakopává balón. Ještě se podařilo prodloužit Zikovi, ale na Salaha tohle bylo příliš dlouhé. A tak je tu protiútok Australanů. Hany už je zpátky na hrací ploše, takže Egypt v Dallasu v plném počtu. Po té krátké mezihře, kdy chyběl jeden z fotbalistů v červených dresech, Čirkáty. Obránce Austrálie a také italské Parmy rozehrává tenhle útok. Zapojuje se také O'Neill, nalevo Harrington, který vrátí pod sebe k Sutarovi. Kapitán Australanů teď viděl uličku a trefil ji přesně k O'Neillovi. Balón rychle nalevo u Behiče. Behič má proti sobě Haniho. Behič zvládl centrovat. Míč je trošičku přetažený na zadní tyči až u lajny. Ho nakonec zachytí Boss. Boss dává pod sebe na Volpata. Volpato chtěl vrátit Bossovi, ale tam už si Australané nerozuměli v tom zauštěném prostoru. Ovšem také Egypťané rychle ztrácí balón. Volpato ovšem odzbrojený Zikem, který rychle napravil tu předchozí chybu, kdy ztratil míč a odehrál alespoň tentokrát míč do autu. Vazovat bude Čirkáty a chystá si dlouhý aut, protože si vstoupil vlastně až těsně k tribuně. A bude mít tedy k dispozici ten kratoučký rozeběh, zhruba 3-metrový, dlouhý balón do pokutovou zemí, který tam ještě propadá na Harringtona, ještě prodloužený míč. Tam je Iran Kunda, ale zády k bráně dobře nabil na střelu. A pokus zpoza hranice vápna, který šel po zemi k té bližší tyči, pálil tam Behič a Mustafa Šubir, golman egyptské reprezentace, viděl ten míč, proto ho dokázal stlumit. Egypťané rozehráli v úvodu 36. minuty za stavu 1-0, ale co se týče střeleckých pokusů, tak Australané mají navrch. Vypálili 7x, Egypťané v uvozovkách jen 3x, na druhou stranu africké zemi to stačilo na to, aby šla do vedení. Marmuše dává pod sebe na Atiu, Atia v problémech, musel jít do skluzu, aby nepřišel o míč. Rabiův nákop, který míří k pravé lajně, ale tam Australané zbrzdili alespoň na okamžik tenhle útok a následně od Mohameda Salaha jde balón do autu a tak Australané vazují. Irvine na ose hřiště přebírá míč od Behiče, posunutí k Čirkátymu, Čirkáty nakopává míč a tam se Iran Kunda málem dostal do zakončení. Ne úplně jisté bránění od Ibrahima, tam si myslím, že to šlo tedy vyřešit výrazně lépe. Naopak Iran Kunda to udělal velmi dobře, obtočil se okolo soupeře a tady by si měl Egypťan Ibrahim dávat určitě větší pozor. Ale vedení 1-0 pro Egypt zůstává i v polovině 37. minuty. A je to Ašur, který může pomýšlet na to, že by třeba přidal další trefu, protože právě on drží míč ve středu hrací plochy. Nákop Scheitli, který měl doputovat za obranu. Hafe se snaží ještě udržet balón, to se nepovedlo. Volpato měl navrch v tom souboji. a nakonec si vynutil faul na svou osobu, takže fotbalista italského Sassuola atakován nedovoleně po takové té přišlapováčce se tedy Australané dostali k míči. Rozehrávka na krátko, Čirkáty dává na Ervina, Ervin pod sebe na Sutara, Sutara k pravé lajně, Čirkáty, Ervin a na pravé straně se snaží prosadit teď Boss. Boss se ale nedostal k centru, protože tam přijeli sáně, které kočíroval Atia a Egypťané tak odvrací alespoň na rohový kop. A Boss tedy také nemusí úplně smutnit, protože Australané budou mít k dispozici standardní situaci. Rozehrají Volpato, protože to je možnost pro leváka točit ten míč do pokutového území. A proto tedy Volpato teď u praporku, jeho centr až na zadní tyč a přetažený balón, který ale Egypťané odvrací. Ještě se snaží dostat na míč Čirkáty, což se nepovedlo a Egypťané nakopávají balón na polovinu soupeře a osvobozují se tedy z toho předchozího australského tlaku, řekněme. 39. minuta odstartovala Austrálie, Egypt 0-1. Behič v pozici posledního Australana před golmanem Beachem. Teď už se ale stáhli zpátky Harrington, Sutar a hraje také Boss, který se přesunul z pravé strany na levou. Možná to je krátkodobá věc, možná to je výměna, která bude signifikantní pro závěr první půle z pohledu Australanů, kteří stále prohrávají s Egyptem 0-1. Když započteme i nějaké to nastavení, tak okolo 10 minut zbývá do přestávky. A zatím Egypťané tedy v lepší náladě. Odvážně teď Schuber před dotírajícím Iran Kundou a Egypťané posílají balón doprava na Haniho. Hany už překročil půlící čáru, ale ještě vrátí zpátky Salah, po něm bude hrát Faty, míč zase až zpátky u stoperu Rabia, nalevo Hafez, zase Egypťané překročili půlící čáru, ale znovu ten míč vrátili zpátky Rabia, Ibrahim, spolupráce na ose hřiště, do které se zapojí také Atia. Atia dává nakrátko Zikovi, který sklepl zpátky a Atia následně nakopl na pravé křídlo, kde by měl být Ašur, mohl by tam být Hany, ale nebyl tam ani jeden z nich. I když nakonec tam ještě Ašur přišel pozdě do souboje, pokusil se vybojovat balón, což se sice nepovedlo, ale byl tam faul na autora zatím jediné branky zápasu. A po tom lokti, který trefil Ašura do obličeje, tedy budou rozehrávat Egypťané. Není to na přímou ránu, to je zase příliš daleko od branky soupeře, ale na to, aby Egypťané zůstali na polovině útočné, to bohatě stačí. 41. minuta začíná. Austrálie, Egypt 0-1. Egypťané dokázali svou šanci využít, Australané v největší možnosti trefili břevno. Mohamed Salah připravený, stejně jako Emam Ašur, oba teď zdvihli pravou ruku, těžko říct, co za signál to znamená. Kapitán Egypta Mohamed Salah se ještě zlobí, že Iran Kunda je příliš blízko, že by měl jít dále od míče. A už to také ukazuje hlavní arbitr, který upozorňuje Iran Kundu, aby couvnul trošičku zpátky. Salah nebo Ašur. Ašur odbíhá, Salah rozehrává na krátko. A Tia, jeho centr do pokutového zemí, to nebyl špatný balón. Ještě tam Marmuš číhal za bukem, ale situaci vyřešil Boss. A i kdyby ji nevyřešil, tak ještě se teď dopískl offside, takže veškeré vzrušení bylo naprosto zbytečné. 42. minuta už běží. Austrálie prohrává s Egyptem 0-1. Australská rozhrávka od vlastní branky teď pod tlakem. Dobře se tam Egypťané ve 4-5 zapojili do napadání a proto teď Behič musí vhazovat jen kousek za úrovní vápna. Aut z levé strany přímo na nohu O'Neala, který hodně přisvítil v Dallasu. A následně Egypťané zase odvrací do autu a Behič bude vazovat ve velmi podobném místě jako před pár okamžiky. Tentokrát je míč nakrátko Ervinovi, Behič vrací až k Herringtonovi a ten nakopává směrem dopředu. Australané teď trošku takovým živelným způsobem se snaží dostat přes půlící čáru. Ještě pospíchá za míčem Iran Kunda, ale balón už je v autu. Pak ještě možná dohraný, řekněme, Hany. Ne, Hany to nebyl, to byl Ibrahim. Ale to nebyl žádný zákrok, to byl takový pád do pádu, kdy Iran Kunda pak možná ještě šlápl na kopačku Ibrahimovi, ale neřekl bych, že to bylo něco cíleného. To zkrátka byla rána, kterou můžete utržit trošku nevědomky v tom souboji. Dokonce v opakovaném záběru to vypadá, že spíše Iran Kunda trefil Ibrahima do kotníku ve chvíli, kdy padal, tak možná holení nebo stehnem, kolenem, těžko říct. Každopádně v končící 43. minutě Egypt stále vede nad Austrálií 1-0. Poté, co ve 13. minutě skóroval Ašur. Nákop Hanyho teď míří na polovinu soupeře, jenže tam byl vysoký Sutar, který zase vrací zpátky. Teď je to takové neurovnané, možná i trošku nervózní, protože tam bylo pár tvrdších střetů, ale nic zákeřného, řekl bych. Irvine. Rozehrávka Australanů, Čerkáty na pravé straně pod tlakem. Přikrytý Boss, který už se tedy zase vrátil zpátky z levé strany na pravou. Čerkáty vrací zpátky k Sutarovi. Sutar otáčí na Herringtona. Herrington ale zase zpátky na středový kruh posouvá na kapitána Sutara. Na pravé straně Čerkáty. Egypťané chvilku nechali Australany, ale pak už tam byl vidět alespoň určitý náznak forecheckingu. I proto možná Australané poměrně lacino odevzdali balón. 44. minuta končí, 45. začíná. Austrálie prohrává s Egyptem 0-1 v zápase, který určí dalšího osmi finalistu letošního mistrovství světa. Salah, po něm hraje Hany. Hany dává zpátky na Ibrahima. Ibrahim posouvá souběžně z hranicí vápna na Rabiu Atia. Po něm znovu Rabia, nalevo Atia. Ukazuje, pojďte proti míči, ale nikomu se úplně moc nechtělo. Atia pak dohraný po nákopu míče, možná ponechaná výhoda, ale Marmoš nezvládl posunout míč do běhu Salahovi. Každopádně bych řekl, že tam předtím byl faul, který se měl pískat dost možná, i když se dá pochopit i ta snaha o výhodu pro Egypťany. 45. minuta jde do finiše a za chvilku se dozvíme, kolik, že se bude přidávat navrch. Sudí Gustavo Teixeira volí a 5 minut, tedy ještě 5 minut zbývá, než oba celky odkráčí do kabin. A zatím by spokojnější šli z první půle fotbalisté Egypta, kteří vedou 1-0 nad Austrálií. Australská defenzíva pevná. A Metcalf, i když vyhrál hlavu, tak moc platné mu to pak nebylo. Zase Egypťané získali míč. Hafez pěkně z první dloubnul balón doleva na Marmuše. Marmuš ještě posouvá na Hafeze. Hafez zpátky pod sebe k rohu vápna na Marmuše. Po něm Atia. Atiuf centr do vápna a Salah v náběhu zakončoval zády k bráně, musel se točit hlavou, prodloužit ten balón. Těžká situace pro fotbalistu, který naposledy oblékal dres Liverpoolu. První je z 5 nastavených minut u svého konce. A rozehrávka Australanů zatím podařená, navíc je míč za obranu na Volpáta. Volpáto na hranici vápna, levačkou to točil na vzdálenější tyč, ale neukroutil to tak, aby balón zapadl k tyči. Každopádně další potvrzení toho, že Volpáto se nebojí střílet z dálky a že to v noze tenhle fotbalista italského Sassuola zkrátka má. I když teď něco chybilo k tomu, aby ta nula zmizela a vedle jedničky Egypta se objevila také jednička Austrálie. Polovina druhé nastavené minuty, Egypťané jen tak naslepo nakopli balón, Australané ho sbírají ve středu hrací plochy O'Neill, tom středovém kruhu. Znovu zpátky míč u Sutara. Sutar dává doprava na Čirkátyho. Čirkáty vrací zpátky na Sutara. Sutar zapojí také Metcalfa, který se ocitl ve středu hrací plochy. Poměrně agresivní je tam Zico při napadání, ale Australané drží balón. Harrington na levé straně zapojí Volpáta. Volpáto to zkusil sám, ještě se míč odrazil k Metcalfovi. Irvine, po něm Čirkáty, smyčka se utahuje, centr do pokutového území, balón, který propadl a ještě se snaží ho Behič udržet ve hře. Další míč do pokutového území, Iran Kunda, zakončení mezi dvojicí egyptských hráčů, tam fotbalista Watfordu reklamuje hru rukou, ale australské tužby vyslyšeny nebudou. Naopak Šubir nakopává míč a snaží se zapojit Salaha do breaku. Ten neskrotil balón a tak by mohl hrát Irvine, kdyby se ještě míč nemusel vracet zpátky do autu. Nevím, jestli tam bylo něco problematického při tom vhození, nebo jestli třeba VAR ještě kontroluje předchozí střet v pokutovém území. Tak varianta A je správně, protože už se hraje dále a žádná karta ani nic jiného se neudálo. Čtvrtá z pěti nastavených minut. Austrálie, Egypt 0-1. Na pravé straně teď Australané v akci, jmenovitě je to Boss, který ale daleko nedošel, protože Egypťané mu vystavili stopku. Boss ale rychle vhodil zase a snaží se zapojit do náběhu na pravé straně, kam také míří balón. Bossová hlavička posouvá míč do pokutového území, kde už je ale Rabia, který odkopává do bezpečí. Australané ovšem sbírají tenhle balón. Irvine, Marmouš vypomáhá s defenzívou a nakonec Rabia vše řeší nekompromisním odkopem na polovinu soupeře. Sutar vyhrál hlavičku a Australané zase se snaží dostat na dostřel pokutovému území soupeře. Boss, jedna klička vyšla, druhá už nevíde, protože tam byl ostrý zákrok od bráncího Rabi. Iran Kunda nabíjí Volpátovi, Volpáto zasekl míč, ještě napálil Rabiu a reklamuje hru rukou, místo toho akce pokračuje, píšťalka mlčí, Marmouš má balón a může osvobodit Egypťany, což nakonec činí Hafez, který nakopl balón až k půlící čáře, tam je ale Australan Harrington, okamžitě posouvá na O'Neala zpátky k pokutovému území Australanů, O'Neal tam byl proti přesile, přesto dokázal míč udržet. Poslední necelá půl minuta z nastavení, Egypt vede nad Austrálií 1-0. Australané teď bez Bosse, který leží na zemi, ale pokračují v akci, až teď Čirkáty zakopl míč do autu a bude se kontrolovat stav pravého krajního hráče, kdy tam v souboji dvou pětek, tedy podle čísel na zádech, Jordan Boss byl trošičku ostře atakován Rabiou, ale Rabia hrál balón jako první a pak už jen v takovém tom dojezdu přes něj Boss vlastně přepadl. Možná proto se karetně netrestalo a možná proto teď tedy Boss po té, co byl zkontrolován, jeho stav nemusí nikam pospíchat, protože první poločas končí. Po úvodních 45 minutách Egypt vede nad Austrálií 1-0 po gólu Ašura.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Egypta vedou po prvním poločase úvodního kola play-off mistrovství světa nad Austrálií 1-0. Druhý poločas začne zhruba za 10 minut, pak nás čekají ještě duely Argentina Cap Verde a Kolumbie Ghana. České tenistky byly úspěšné, tedy jedna být nemohla, protože hrály ve třetím kole proti sobě dvě Češky. Krejčíková porazila Bartuňkovou 2-0 na sety, Muchová zase vyřadila Tajku Savakangeovou také 2-0 na sety. Dařilo se českým volejbalistům do 22 let, kteří na mistrovství Evropy postoupili do finále, porazili Izrael po velkém obratu a dlouhém tříhodinovém boji 3-2 na sety. Hrají také čeští basketbalisté, kteří usilují o postup do další fáze kvalifikace na mistrovství světa. V úvodním kole ale prohrávají ve Švédsku s domácími o 12 bodů. Do konce zápasu zbývá zhruba 1 minuta. Na Radiožurnálu Sport se znovu vydáme do historie světových šampionátů. Původně měla mistrovství světa ve fotbale v roce 1986 pořádat Kolumbie. Kvůli finančním potížím se ale nakonec elita světového fotbalu sešla v Mexiku. To se tak stalo první zemí, která hostila závěrečný turnaj dvakrát. Na něj se vzpomíná velmi často ve spojitosti s výkony Argentince Diega Maradony a jeho dvěma trefami ve čtvrtfinále proti Anglii. Boží rukou a gólem století.
1: Psala se 51. minuta, když se Diego Maradona zjevil v pokutovém území po nepřesném odkopu Steva Hodge, který se snášel na malé vápno. Na míč vyběhl brankář Peter Shilton a proti němu jen 165 cm vysoký Argentinec. Maradona Shiltona předskočil a skóroval na 1-0. Hlavní rozhodčí z Tuniska si nevšiml, že útočník míč netrefil hlavou, ale rukou a tak neregulérní gól platil.
2: Stále z toho nemám dobrý pocit. Asistent rozhodčí ho tu ruku prý viděl, ale kvůli nějakým pravidlům prý nemohl zvednout praporek. Samozřejmě jsme byli velmi naštvaní. Stále se mu to neodpustil.
1: Vzpomínal po letech Angličan Shilton. Na trefu, kterou později Maradona označil jako boží ruku, navázala argentinská hvězda ve čtvrtfinálovém duelu o 4 minuty později. Při takzvaném gólu století převzal Maradona míč na vlastní polovině a skoro až neskutečným slalomem proběhl kolem několika soupeřů a přidal druhý gól. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Argentina nakonec po výhrách 2-1 nad Anglií a 2-0 nad Belgií prošla až do finále, kde porazila západní Německo 3-2. Argentinský titul nakonec ve vzpomínkách zastínil další zajímavosti šampionátu, třeba zápasy na slavném Aztéckém stadionu, kam chodilo přes 100 000 diváků, anebo čtvrté místo Belgičanů, pro které to byl až do roku 2018 nejúspěšnější šampionát v historii. Československá reprezentace se na mistrovství světa v roce 1986 neprobojovala, když v kvalifikační skupině předčila pouze Maltu a skončila za výběry západního Německa, Portugalska a také za Švédskem. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
6: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu sněmovny, chtějí omezit obstrukce. Česká a turecká policie zadržela 5 desítek lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily do 8. finále Wimbledonu. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ve sněmovně by se mohlo míň obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
7: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
6: Čeští policisti spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka taky 6 Čechů.
8: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
6: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka až do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Dopravu zajistí náhradní autobusová doprava s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
9: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
10: Sport. Fotbalisté Austrálie a Egypta bojují v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa o postup do 8. finále. Přímý přenos komentuje na Radiožurnálu Sport reportér Tomáš Petr.
11: Před startem druhého poločasu vede Egypt po gólu Ašura nad Austrálií 1-0. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Za 3 hodiny budou o 8. finále bojovat ve vzájemném souboji Argentina a Kapverdy. První kolo play-off uzavře duel mezi Kolumbií a Ghanou od 3 3 hodin a 30 minut našeho času. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu, v něm si zahrají proti sobě. Krejčíková porazila v českém derby Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety, Muchová slaví po výhře nad Stajkou Savinkovovou taky 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Rosice. Na kilometru 181,5 stojí porouchané osobní auto. Je označené, většina vozidel ale vybočuje doleva. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte kolonu za sjezdem z plzeňské dálnice. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zpomaluje se na kilometru 21,5, zdržení je kolem 10 minut. U Turnova je obousměrně průjezdná silnice 35 do Jičína, zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou.
13: Řidiče už tady začínají otáčet na Turnov. V tuhle chvíli ta silnice vypadá, že je uzavřená, protože v protisměru nikdo nejede.
12: Obět se to dá přes Turnov, Bělou a po silnici kolem Rybníků. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice se vyhněte překážce u Zvole na kilometru 6,5, leží na vozovce kus plechu. A u Valašského Meziříčí na silnici 150 do Bystřice pod Hostýnem se mezi Brankami a obcí police střetlo osobní auto s motorkou. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
14: Příjemný poslech v pátek večer při radiožurnálu Sport. Čeští basketbalisté podlehli ve Stockholmu v kvalifikaci světového šampionátu Švédsku 76-87. O postup do další fáze budou bojovat v pondělí v Brně s Estonskem.
0: Radiožurnál Sport
1: a František Kuna.
14: My se teď vydáváme na světový šampionát ve fotbale, protože se blíží ke konci úvodní kolo play-off. O osmifinále bojují Austrálie a Egypt. Slovo má komentátor Tomáš Petr.
11: Poslední tři volná místa v osmifinále. Jedno si odškrtneme už možná třeba za 45 minut zhruba, protože souboje mezi Egyptem a Austrálií jde do druhého poločasu a Egypťané vedou 1-0. Lepší z téhle dvojice si zahraje buď proti Argentině nebo Kapverdám, no a poslední místečko pak zaplní vítěz souboje Kolumbie-Ghana. Vše připraveno na start druhé půle. Australané stáhli ze hry Bosse, místo něj přichází Truven a teď odstartovala tedy druhá 45-minutovka. Egypťané začali jako první na míči, Ziko hned posouvá do velké šance a Egypt teď spálil 100% gólovku. Marmuš si nabíhal z levé strany v pokutovém území, zakončoval po zemi na vzdálenější tyč, to byla ohromná příležitost, ve které právě střídající Truven nedokázal zachytit ten náběh Marmuše, ale o pár čísel Omar Marmuš poslal ten balón vedle tyče a tak Egypt i nadále vede nad Austrálií v uvozovkách jen 1-0. Samozřejmě to skóre 1-0 může bohatě stačit na postup do dalšího kola. Od 13. minuty Australané se snaží srovnat skóre. Jenže Egypťané teď v úvodu druhé půle aktivnější. Na trávníku zůstal ležet Iran Kunda, na druhé straně pak Marmuš a nakonec ještě faul od Zika, který se provinil v souboji. A teď tedy musí sudí Gustavo Techera zkontrolovat stav hned několika hráčů, ale zdá se, že to bere s nadhledem a z dálky, i když stále tam útočník Austrálie Iran Kunda je na zemi v leže a nevypadá to, že by měl úplně vstávat. Každopádně po tomhle krátkém přerušení se zdá, že přece jenom bude fit, už je na nohou, trošičku pokulhává na levou nohu, ale už se zapojuje do ofenzívy a bude to potřeba, protože Volpato anebo O'Neill budou posílat míč směrem k pokutovému území. Centr musí přijít, ten střel je to zatraceně daleko, málem se tam Volpato srazil s O'Neillem, nakonec O'Neill v centru na hranici vápna vyhrál sice hlavu Sutar, ale moc platné to nebylo. Ještě jeden vracený míč a znovu Sutar silný v hlavičkovém souboji. Irvine sklepává, ještě centr na Sutara, který nedoběhl. A za ním byl Metcalf, který sice zakončoval, ale přitom také zbořil Haniho a ten tam teď leží úplně bezvládně na hřišti. Okamžitě Egypťané signalizovali na střídačku, ať lékaři a maséři pospíchají k egyptské brance, protože pravý obránce Hany tam zůstal opravdu bezvládně ležet a nevypadalo to s ním moc dobře. Tak snad to nebude nic vážného, protože teď už se na hřiště objevují také nosítka, což může být jen takové preventivní řešení, protože ta nosítka nemíří přímo na místo, kde je ošetřován Hany, ale spíše pořadatelé s nosítky teď prošli okolo a zaparkují se vedle branky, aby byli v případě potřeby na dohled. Ale Hany už se teď zvedá z trávníku a už alespoň sedí, drží se za hlavu. 49. minuta, Austrálie, Egypt 0-1, v souboji o osmifinále mistrovství světa. Hany stále ošetřovaný, dostal tam asi pěknou ťavku, protože vypadá lehce dezorientovaně po té, co si stoupil na nohy. Ale možná ho probere k životu to, když mu spoluhráči připomenou, že Egypt vede nad Austrálií 1-0. Ale nebylo dost daleko tomu, aby Austrálie před pár okamžiky třeba dorovnala. Závar to byl nadějný. Hany už je zpátky na nohou a míří na tu svou pravou stranu obrany. Ještě se tam dohaduje golman Šubir s hlavním rozhodčím, jak že se bude navazovat hra. Nakonec Šubir položil míč na zem, rozehrál nakrátko na Rabiu. Rabia dává k levé lajně, kde je Hafez. A přerušená hra, kdo pak bude vhazovat, nebo ještě jednou zpátky se ten míč vrací až k Šubirovi, tak drobné zmatky při té rozehrávce, řekl bych, že Šubir rozehrál dříve, než by bylo zdrávo, teď si tam samozřejmě dává na čas s tím, aby sebral ten míč od brankové sítě, mezi tím Hany vykázaný mimo hrací plochu, takže Egypťané budou chvilku v oslabení a budou čekat a doufat, že co nejdříve přijde povolenka na to, aby mohl zpátky. Fotbalista, který má na zádech trojku a hlídá ten pravý kraj obrany, je zbouraný marmuž v hlavičkovém souboji, nepíská se. Egypťané ještě jednou nakopli balón na polovinu soupeře, ale míč propadl jen ke golmanovi a Beach vykulil balón na Harringtona. Harrington dává na Irvinea, do kombinace zapojený O'Neill, po něm také kapitán Sutar, který teď pomalým krokem vyváží míč, posouvá na Metcalfa na ose hřiště, ten roztahuje hru doleva na Harringtona, Harrington zapojí O'Neilla, O'Neillova průniková přihrávka, kterou ale zachytil Ašur. Ještě se podaří udržet ten míč Behičovi, ovšem jen tak naslepo se snažil naservírovat míč do vápna, ale odražený balón zase patří Australanům, Metcalf. U levé lajny Behič, po něm Metcalf a míč zpátky na půlící čáru k Harringtonovi a Sutarovi. Kapitán Austrálie v pozice posledního. Teď musí hodně couvat, protože na záda mu bude dýchat Salah a také ten míč, který mířil zpět, byl hodně nepřesný. Sutar v odvážném pokusu o kliku uspěl. A tak teď má tam prostor na rozehrávku Harrington. Fotbalista, který působí v Major League Soccer, teď zase zapojil Sutara, ten předává na Čirkátyho, na pravé straně vepředu operuje Volpato, Iran Kunda, Volpato si přebere ještě jednou míč a snaží se dostat k centru. Volpato už je v pokutovém území, zbavil se jedné překážky, druhé centr z pravé strany, který hledal Behiče. Byl to Truven, který se snažil dostat balón do nebezpečné pozice. Co vymyslí O'Neill, Ašur s ním svedl souboj a vhazovat budou dokonce Egypťané nebo Australané. Tak Australané, protože pro ten míč si došel O'Neill. Ne, Teď už se dozvěděl ten verdikt, který jsem v první chvíli očekával, tedy že to je míč pro Egypťany. Jen O'Neill se s tím nechtěl asi tak lehce smířit. Hazovat bude Hany. 52. minuta. Austrálie, Egypt 0-1. Boj o osmifinále mistrovství světa, což je pro Australany maximum. Dvakrát v historii hráli osmifinále. V letech 2006 a 2022 vždy vypadli s pozdějšími světovými šampiony. Ostatně osmifinále je také egyptským maximem, a to z roku 1934, což je jediný případ, kdy Egypťané byli na mistrovství světa ve vyřazovací fázi. Pod tlakem je teď australská rozehrávka. Marmuš tam dobře forčekoval a vybojoval míč. Hafez vrátí zpátky na Rabiu, ten zapojí Ibrahima, na pravé straně Hany. Hany posouvá na Ibrahima, ten si teď hodně zavařil a Australané vybojovali balón a dopředu se vydává Behič na levé straně. Behičův centr do vápna, Rabia odvrací a Australané se zlobí, že ten centr nebyl povedenější, že nemířil lépe do pokutového území. Harrington, po něm hraje Sutar na ose hřiště, ale už dává doleva na O'Neilla přímo u lajny Behič. 54. minuta začala a Austrálie stále prohrává 0-1, až moc ochotně šel teď v zemi O'Neill. A trošku jsem si říkal, jestli z toho nebude žlutá karta za simulování, ale nakonec se přece jenom dopísknutý nedovolný zákrok, asi správně, on kontakt tam byl, ale trošku to vypadalo na ten první pohled, že tomu O'Neill až moc zbytečně přidal. Polovina 54. minuty, standardní situace pro Australany. O'Neill bude posílat míč do vápna. A to je samozřejmě možnost, jak dorovnat to jednogolové manko, které Australané nabrali ve 13. minutě, kdy se prosadil Ašur. Egypt také skóroval po standardní situaci, ale bylo to až z toho, řekněme, vráceného balónu do vápna. 55. minuta začíná, centr do pokutovou zemí, dobrý míč a Australané srovnávají na 1-1, nádherně naservírováno na hlavu a Sutar může teď slavit gól na 1-1, tak jako bych to přivolal před tou standardní situací. Výborně kopnuté a skvěle prodloužené za záda brankáře Šubira, tam neměl vůbec žádný nárok. A standardní situace, tedy řekněme zatím klíčovým aspektem tohoto duelu, protože Egypťané se prosadili po jedné z nich, Australané odpovídají obdobně. Sutar si dobře pohlídal offsideovou linii při té standardní situaci a kdo ví, jestli se to tam ještě neotřelo o hlavu některého z bránících Egypťanů. Já bych řekl, že to byl Hany, kdo nakonec skóroval a že to tedy nebyl ten gól, který zaznamenal Sutar, tak jak jsem ho v první chvíli připsal. A pokud to byl vlastní gól Hanyho, tak to je další egyptský vlastňák na tomhle turnaji. Mimochodem, vlastně to kopíruje ten duel Egypt-Belgie ze skupiny, kdy Egypťané vedli po gólu Ašura. Jen tehdy skóroval v 19. minutě, dnes ve 13. A pak ve druhé půli si dal Hany vlastní branku. Dnes tedy v 55. minutě proti Belgii v 66. Takže dá se říci, jako přeskopírák ne, ale velmi, velmi podobná záležitost. 56. minuta končí, Austrálie, Egypt tedy nerozhodně 1-1. A jsem hodně zvědav, co to udělá s Egypťany, kteří byli po tom vstřeleném gólu hodně pasivní, tak tohle by je mohlo zase probrat trošku k ofenzivnímu životu. Na levé straně je to Hafez, který jako by chtěl potvrdit ta slova, ale nakonec se rozhodl pro přihrávku zpátky na Fatiho. Na pravé straně Smolař Hany, teď s míčem, po něm Ašur, takže dva gólový střelci v rychlém sledu na míči. Ibrahim, Rabia a balón doputoval až k levé lajně zpátky k Hafezovi. Ten zapojuje Atiu. Atia nebyl zatím ve druhém polčase tolik cítit na hrací ploše. V první půli přece jenom znatelnější příspěvek do hry. Hany. Fatih.
15: Míče putuje na osu hřiště, kde je Atia. Atia zase roztahuje doleva na Hafeze, proti němu už startoval Truven. A zapojí se také Rabia, Faty, otočení míče doprava, kde je Hany, Salah, znovu Hany, posouvá na Ašura, po Ašurovi bude hrát Faty, míč má Salah, Salah předá na osu hřiště na Ibrahima, po Ibrahimovi hraje Rabia, po něm zase Hafez, ale už to selhalo, už to bylo překombinované a takové bez nápadu, řekněme. Australané vybojovali míč, polovina 58. minuty, stav nerozhodný 1-1 ve chvíli, kdy ten dlouhý nákop Australanů sbírá brankář Šubir. Hany rozehrává doprava na Ašura. Ašurovi málem vypíchl míč Behič. A tam už by se to pro Australany rýsovalo zajímavě. Takhle ale zůstává na balónu brankář Austrálie. 58. minuta končí a Austrálie hraje s Egyptem nerozhodně 1-1. Egypťané vedli po gólu Ašura, vyrovnával pak vlastní brankou znovu Egypťan Hany. Stav tedy nerozhodně 1-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. To byl tedy rychlý vstup pro Radiožurnál do sportovního přehledu. My pokračujeme v našem přímém přenosu. A to za stavu 1-1. Ibrahim má míč a Egypťané to zkusí zpráva přes Hanyho. Hany ten ale zase vrátí zpátky na Ibrahima. Egypťané v kombinaci, ale v těch zadních řadách nikam nepospíchají. Rozehrávka přes Fatiho, Hafeze. Tahle posouvání míče nikam moc nevede. A nákop, který byl hruzostrašný, tam Faty odevzdal balón a okamžitě Metcalf posílá dopředu Iran Kundu, který byl dohraný a bude se nejen pískat, ale možná i žlutit, nebo se to obejde bez karetního trestu. Zatím jsme ještě v tomhle zápase žlutou kartu neviděli a zdá se, že i Ibrahim vyvázne bez napomenutí. Iran Kunda tam zůstává na hrací ploše a až teď, když mu Behič pomáhá zpátky na nohy, tak se zase zapojí do dění na trávníku. Přímý volný kop pro Australany v polovině 60. minuty. Míč má O'Neill, který musí couvnout s balónem. Salah upozornil na to, že ten míč by měl být někde jinde. A tak O'Neill musel udělat alespoň dva krůčky zpátky, na což souhlasně reagoval Gustavo Techera. Obě ruce nahoře, O'Neillův centr, míč, který hledal Sutara, ale Egypťané se dostali výš a odvrací ten balón. Ještě centr, míč, který hledal Sutara, ale Egypťané se dostali výš a odvrací ten balón. Ještě O'Neill udrží balón ve hře, poté

až následně pak přerušil hru kvůli nedovolenému zákroku Trůvna. Takže Egypťané se budou moci osvobodit po té, co byl faulovaný Salah. 1-1 skóre mezi Austrálií a Egyptem ve 62. minutě. Duel, který určí dalšího osmi finalistu šampionátu ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě. Teď je to Egypťan Atia, kdo drží míč, ale nemá moc komu, může si vypomoci jen přihrávkou zpátky. Rabia také nemá příliš variant, kudy poslat míč dopředu, a tak dal Ibrahimovi do strany, ten roztahuje až Kleině na Haniho. Hany vrací zpátky na osu hřiště, kde je Atia. Atia přenáší doleva na Hafeze. Hafez se zpracovává na prsa a následně přiklepne zpátky Atiovi. Atia na ose hřiště v kombinaci s Ibrahimem. Ibrahim k pravé lajně na Haniho. Zase taková ta uspávací hra od Egypťanů, kteří dokáží udržet balón, zakombinovat, ale to všechno ve vzdálenosti 40-50 metrů od branky. Vůbec nejsou Egypťané nebezpeční při přechodu dopředu. Je to jen takové neustále posouvání míče tam a zase zpátky. Jako právě v těchto chvílích, kdy míč má Ašur, po něm Salah, tohle už vypadá lépe, Egypťané v blízkosti vápna, ale v offsideu. Mohamed Salah si nepohlídal tu offsideovou linii a ani z tohohle útoku o faraonů, jak se egyptskému fotbalovému celku přezdívá, nebude žádné nebezpečí. Bude se tedy moci Nový Zéland zase pustit do obléhání branky soupeře. 1-1, to je výsledek, který svítí na tabuli, což je také skóre, které vlastně poslalo už dva zápasy vyřazovací fáze do penalt. Připomeňme, že Němci prohráli s Paraguají a Nizozemsko s Marokem. V obou případech to bylo po výsledcích 1-1. Ostatní duely se zvládly odehrát v té základní hrací době, řekněme, plus nastavení v jedné i druhé půli. I když dost často góly padaly až v samotném závěru a viděli jsme i obraty, jako třeba v případě Anglie, kdy favorit dokázal strhnout ten zápas na svou stranu až v samotném konci utkání, to duel Austrálie s Egyptem vyloženého favorita tedy neměl. Teď Australané chtěli zaútočit, ale Iran Kunda si úplně nerozuměl s míčem, jen odrazil balón do autu. Polovina 64. minuty. V Dallasu nerozhodné skóre 1-1 a Egypťané na to budou reagovat hned dvojím střídáním. Do hry půjde Hasseim Hassan a společně s ním by měl přijít ještě Hossam Abdelmadjid. Aspoň tak to vypadalo v té chvíli, kdy se tam zvedli dva fotbalisté na egyptské střídačce. Ale pojďme k tomu, co se děje na hrací ploše, kde má míč O'Neill. Dává na Harringtona. Harrington ten přihraje pod sebe na Sutara. Sutar ten využije služeb Čirkátyho na pravé straně. Čirkátyho přihrávka na Iran Kundu, po něm Irvine, ale kombinace Australanů stále ještě na obrané polovině. Přihrávka, která přenese hru z pravé strany doleva, a Metcalf se musel trošičku vrátit, aby se dostal na balón. Sutar na ose hřiště. Teď pomalým krokem vyváží balón, ale viděl tam pěknou ulici. Škoda z pohledu Australanů, že Volpato nebyl připravený na tu přihrávku, protože ta měla oči, jak se lidově říká, a stoper Lestru tam moc pěkně hledal právě Volpata, jenže Sutarova přihrávka zůstala nevyslyšená. 65. minuta končí. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. Teď Egypťané se pokusí něco vymyslet směrem dopředu a že se v posledních minutách tohle vymýšlení moc nedaří. Ašur na pravé straně vrací Kleině a hrát může teď také Atia. Atiova přihrávka pro Ašura. Ašur hledal Salaha, ale ten byl přikrytý. Harrington dobře četl hru, co Australané vymyslí z breaku. Přihrávka od Čirkátyho nepřesná a Hafez by teď mohl zaútočit do pootevřené obrany. Stále Hafez, rána z hranice vápna, která trefila jen Salaha do paty. Takže vlastně Egypťané sami zabrzdili tenhle útok. Centr

0: od Hanyho, který ani nedoletěl k vápnu. Ostrované, ale budou čelit dalšímu útoku. Hafez na levé straně s míčem. Předává na kopačky Fatiho, ten zapojí Ibrahima, Atia a na pravé straně už je to zase Hany. Po něm na ose hřiště Atia, přihrávka, která od Zika měla směřovat na Salaha, ještě odražený míč, sbírá Ašur na hranici vápna, dává doprava Hanyho centr a bude z toho, nebude z toho ani roh, protože se tam ještě objevil Behič, který odehrává balón a Australané tedy přežili i tuhle malinko nepříjemnou chvilku. Střídání, jak jsem avizoval, Ziko jde dolů a místo něj tedy přijde Hasejm Hasan a zápas nedohraje ani Faty, kterého nahradí Hosam Abdelmagid. To jsou tedy dvě změny, které vymyslel Hosam Hasan, kouč egyptského výběru. 67. minuta končí. Austrálie, Egypt 1-1. Rozehrávka od Sutara. Australané nakopávají míč doprava, ale tam dobře četl hru Ašur, který se teď přesunul z pravé strany na levou. Kombinace s Atiou, která nevyšla, protože se tam dostal do té přihrávky Irvine a ten tady zachytil balón pro Australany, ale při tom nákopu budou mít ještě Australané hodně práce, aby míč udrželi. Behič nakonec vybojoval Metcalf. Behič je pod tlakem, faulovaný. Chvilku to trvalo, ale ten zákrok od Hosama byl jednoznačně za hranicí pravidel, takže nebylo moc o čem debatovat. Spíš by se ještě dalo mluvit o tom, jestli to přitažení za dres by nebylo za žlutou kartu. Každopádně v končící 68. minutě Austrálie hraje s Egyptem nerozhodně 1-1 a je tady přestávka na občerstvení.
1: Říká Tomáš Petr, vrátíme se samozřejmě dál na přenos utkání Austrálie-Egypt. Můžeme vám také říct, že Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu přes Nikolu Bartůňkovou, v českém souboji vyhrála 2-0, stejně jako Karolína Muchová, která měla ale soupeřku z Thajska, a Savanka Geovovou porazila 2-0. Na sety čeští basketbalisté si musí ještě počkat na jistotu postupu do další fáze světové kvalifikace, protože ve Stockholmu prohráli s domácími Švédy 76-87 a pro jistotu postupu mají další šanci, a to v Brně v dalším zápase, kde nastoupí proti Estonsku, bude se hrát už v pondělí. Další výsledky zajímavé z českého pohledu: čeští volejbalisté do 22 let budou hrát v finále mistrovství Evropy, porazili Izrael po velkém boji a obratu, prohrávali 0-2, vyhráli 3-2 na sety po více než 3-hodinové bitvě a ve finále se utkají s lepším z dvojice Polsko-Francie. Poláci aktuálně vyhráli první set a v tom druhém jsou 2 body od celkového vedení 2-0 na sety. Jsme Radiožurnál Sport.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dětího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: A my se na tu velkou globální sportovní akci vracíme právě teď v našem přímém přenosu, protože fotbalisté Egypta a Austrálie hrají o postup do osmifinále světového šampionátu a mají před sebou možná ještě 20 minut, anebo možná ještě daleko víc. Pokračuje Tomáš Petr.
0: 70. minuta bude končit. Austrálie, Egypt 1-1. Blíží se závěr té pauzy na občerstvení, té hydratační pauzy, a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu ve vstupu do zpráv o tom, jak vypadá tenhle duel, který určí dalšího osmifinalistu. 71. minuta utkání Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Můžeme se tady vrátit do našeho přímého přenosu na Radiožurnálu Sport. Závěrečných 20 minut, jak před chvilkou zaznělo, co se týče základní hrací doby, ale něco se určitě nastaví a otázkou zůstává, jestli se ještě nebude přidávat také 2x15 minut navrch, protože za stavu 1-1 by tenhle duel klidně mohl dospět do prodloužení, což už jsme ve vyřazovací fázi na tomhle šampionátu zažili dvakrát. A vždy se z postupu nakonec radoval celek neevropský, tedy Paraguay a Maroko, což tady by bylo splněno, ať už by postupovali Australané nebo Egypťané. Pokračuje se tedy po pauze na občerstvení dále dlouhý nákop, který hledal Trůvna. Australané se okamžitě dostávají k pokutovému území soupeře. Volpato zastavený dovoleným způsobem. Centr do vápna, tam naskakoval Iran Kundále, před ním ještě zakročil Ibrahim. A okamžitě Ašur se snaží otočit hru přes nabíhajícího Hasana, který ale neprošel dále. Vypadá to, že ta výměna Hasana a Ašura bude asi dlouhodobějšího rázu, tedy že Ašur se přesune z pravé strany na levou a Hasan, který přišel před pár okamžiky za Zika, bude naopak na té pravé straně působit. Hafez má míč nalevo a posouvá na Atiu. 72. minuta končí, je stav nerozhodný 1-1. Hosam dává k pravé lajně na Haniho, Hani vrací na kopačky Hasana. Hasan nemá kudy, musí zase vrátit až zpátky do středového kruhu k Ibrahimovi, po něm Rabia. Rabia dává k lajně na Hafeze. Hafez zkontroloval situaci ve vápně, naznačil centr, ale rozmyslel si to. A tak zase míč zpátky do zadních řad k Rabiovi. Rabia hledá skulinku, nenachází a tak pokračuje to obléhání zprava doleva, zleva doprava, tam a zase zpátky. Hasan přenáší hru k levé lajně, těžký balón, který Hafez dokázal skrotit na prsa. Volpato k němu přistupoval pozdě. Atia a jeho centr, který míří k pravé lajně, také Hany, elegantně skrotil míče na prsa. Teď má proti sobě dvě překážky a tak využívá Hasana. Hasan naznačil natažení na střed, nakonec dává k pravé lajně a Hany může odcentrovat a odražený míč sbírá Ašur. Ašurova rána, ale nesedla dobře na kopačku, ten míč se kroutil k rohovému praporku. Nesedlo to tak jako při té gólové chvilce, kdy Ašur zakončoval hlavou přesně ve 13. minutě, jenže na tenhle gól Australané zareagovali. V 55. minutě skóroval do vlastní brány Hany a také skóre nerozhodné 1-1. Víc už se do tohohle zápasu nezapíše Volpato, který má odpracováno. A končí také Iran Kunda, který jde dolů. Místo nich přichází Hrustič a Touré. To je tedy ofenzivní dvojka, která se má starat o další rozruch v útoku. Poté, co Iran Kunda a Volpato neuspěli. Volpato, ten si může připsat k dobru alespoň trefené břevno. Iran Kunda za mě dnes takřka neviditelný, pohlídaný, nekopl si. A dá se tahle změna určitě pochopit, protože to nikam moc nevedlo na hrotu australského útoku. 74. minuta končí, 75. začíná, Austrálie, Egypt tedy nerozhodně 1-1. Ve chvíli, kdy Australané zakládají útok od Herringtona, který se zapojí do té kombinace, ale není zase kudy. V tomhle jsou si oba celky poměrně podobné, když se snaží přejít do útoku, tak marně hledají, jak se vlastně dostat alespoň přes půlící čáru. Spousta těch akcí se rozbíjí vlastně už o to, že vlastně není kudy nebo chybí nápad, jak se dostat dopředu. Irvine bojuje společně s Sutarem a tahle australská dvojka tedy měla navrch nad Egypťany. Po nich už hraje Metcalf. Metcalf zapojuje čerstvého Tourého, který okamžitě měl zájem o to prosadit se, jenže egyptská defenzíva řekla ne. Pokračuje ještě Behič, po Behičovi by mohl hrát Metcalf, znovu Behič, Behičův pokus o centr, sice ne úplně ideální, ale aspoň out z toho bude. Nebude, protože Hasan tam dobře zabojoval a udržel míč ve hře. Jenže Egypťané odkopli jen k půlící čáře, kde jsou Australané, kteří zase tady navádí míč. Tentokrát to bude od levé lajny. ale Harrington teď už v pozici zase jednoho z těch posledních posouvá na střed a Australané budou postupným útokem dobývat tu pevnou egyptskou defenzivní pyramidu. Co vymyslí Harrington na levé straně ve chvíli, kdy proti němu startoval Hossam. Nakonec zvládl přihrávku na O'Neala. O'Neal přenáší na Truvna. Truven ten dává pod sebe na Čerkátyho. Truven, následně Irvine u pravé liney, ale nemá rychlost, navíc se zády k bráně a musí se otáčet Hrustič. Australané na míči v kombinaci, ale bez nebezpečí pro egyptskou branku. Irvine. Čirkáty, míč se vrací k Beachovi a Beach okamžitě na Harringtona. Harrington ale nemá to sebevědomí ani nějakou odvahu, řekněme, vlastně jít do souboje jeden na jednoho. Teď to musel podstoupit Irvine, protože už byl pod tlakem. Harrington loubl si míče před sebe a rozdává doleva na Behiče, ale Behič zase z díky vrací míč zpátky. Sutar v pozici posledního. Na pravé straně Čirkáty hledá nabíhajícího Truvna. A Truven se snažil vybojovat alespoň roh, což se nepovedlo, ale ještě Australané tam získali míče na pravé straně a teď se také dostávají do vápna odražený balón po zakončení od Hrustiče, který o sobě dal poprvé pořádně vědět po nástupu do hry. Teď možná se ozve za chvilku znovu Truven, Hrustiče na rohu vápna po kutovému zemí, ale nenašel místo na střelu. A tak Australané posouvají ten míč přes Metcalfa, chtěl jsem říct si doleva, ale oni ho posouvají zase zpátky. Teď na ose hřiště Irvine ve středovém kruhu. Dává doprava na Čirkátyho, po něm Truven. 78. minuta je ve své polovině. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. Poté, co Egypťané skórovali ve 13. minutě díky Ašurovi a následně si po 10 minutách druhé půle dal vlastní gól Egypťan Hany. Takže stav nerozhodný. Teď je průniková přihrávka na Hrustiče, kterou ale přečetl Rabia a nepustil tak Australany do zakončení. A křeče teď postihli Hafeze, který tak nemohl zachytit přihrávku a možná se chce i trošičku omluvit za to, že to nešlo. Ještě sudí přišel zkontrolovat jeho stav a Hafez vypadá, že toho má dost jak nalevo, tak napravo, protože teď protahuje obě nohy a možná už tam také spoluhráči signalizují ten, řekněme, mlýnek, který značí, že bude potřeba střídat. Protože Hafez vypadá, že tohle je strop, že možná ani neodejde ze hřiště, že bude potřeba ho odnést. Ostatně Rabia už znovu ukazuje, že to je konečná. Už tam znovu ukázal ten mlýnek k egyptské střídačce, že bude potřeba poslat čerstvé síly. Egypťané před tímhle zápasem udělali 5 změn oproti tomu poslednímu zápasu ve skupině, ve kterém Egypt remizoval s Iránem 1-1. Hafez byl jednou z těch změn a teď tedy místo něj přijde Trezeguet, který naopak proti Iránu byl v základu. Teď tedy dostává šanci až v samotném závěru. A neřekl bych, že by měl jít na tu pozici, ve které byl Hafez. Trezeguet přece jenom výrazně ofenzivnějším hráčem. Jsem zvědav, jak se to poskládá, protože Trezeguet tady zaparkoval doleva v té obrané čtyřce. Ale nechce se mi věřit, že právě tam by se měl pohybovat tenhle fotbalista, který patří do té početné skupiny z týmu Al Ahly, tedy z toho egyptského celku, který je, řekněme, páteřním klubem pro egyptskou reprezentaci. 80. minuta skončila, 1.80. začíná, tedy závěrečných 10 minut základní hrací doby. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. A teď Australané budou mít k dispozici standardní situaci. které samozřejmě půjde o to především trefit ten prostor před brankou, protože na přímou ránu to rozhodně není, to je až příliš daleko, takových 40 metrů klidně. Ale na to, aby si tam borci v těch žlutých dresech naběhli, do vápna na hlavu, to rozhodně připravené je. O'Neill, jeho centr, který se ale kroutí trošku od brány, Sutar posílá míč do ohně a tam míč padl k nohám Australanů a nakonec z toho byla rána Metcalfa, která byla ale levačkou ze stoje, trošku ze záklonu. Ještě Touré vyhrává hlavičkový souboj a Sutar tam zboural jednoho z Egypťanů, takže udělal snad 4 sudy a Rabia se tam teď sví v bolestech. Ještě Egypťané tam reklamují zákroky, možná i předchozí, protože Ašur tam ukazoval na svůj ret a chrup poté, co Sutar tvrdě šel do toho souboje s Rabiou. Ale Sutar to je zkrátka tvrdý chlapík. No, když máte skoro 2 metry, v tom oficiálním zápise 198 cm, k tomu i potřebná kila, tak v těch soubojích určitě umíte rozdat. 82. minuta končí. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1 v boji o osmi finále mistrovství světa. Salah. Egypťané teď mají trochu prostoru na levé straně, kam míří také Ašur a přihrávka na Trezeguet. Snaží se trošku rozhýbat egyptský útok a Ašur, znovu Trezeguet, proti němu už je ale Trouvin. Trezeguet si troufl na ten individuální postup a dělá tam velkou paseku v australské defenzivě. Nakonec od Marmuše odražený míč do autu a rozehrávat se tak bude tedy od australské branky, ale Trezeguet tam přinesl takový svěží vítr. Zkusil to jeden na jednoho, něco, co Egypťanům v tomhle zápase dost chybí. Ostatně i Australané by za to asi platili zlatem. Připravený Beach na rozehrávku od své branky. Nákop levačkou, který míří mírně doprava. Tam byli Egypťané silnější v levičkovém souboji a Australané ještě jednou vrací ten míč, který dolétl až k Šubirovi. A rozehrávat teď budou přes Hosama. Na pravé straně Hany. Po něm hraje Atia. Salah silný v souboji jeden na jednoho proti Harringtonovi, ale moc platné to nebylo, protože ta přihrávka následně přesná nebyla, ale Australané si nerozuměli a Egypťané mohou vazovat. Napravo je to Hany na polovině soupeře. Dává Atiovi, který ale pošle míč až zpátky na obranu o polovinu Egypťanů a s míčem se teď nalevo bude dostávat dopředu Ašur, po něm Trezeguet, znovu Ašur, vrací zpátky na kopačky Rabia otáčí hru zase doprava, 84. minuta končí, Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. Ibrahim na středu hrací plochy, je tam Hosam připravený. Otáčí hru doleva na Trezegueta. Trezeguet si vypomůže přihrávkou nakrátko se střídajícím Hassanem. Ale zase Egypťané silní v kombinaci, jenže naprosto bez jakéhokoliv nebezpečí pro branku soupeře. Není tam žádný tlak, není tam žádná snaha dostat se na dostřel vápnu. Co vymyslí aktuálně Marmuš, který už ukazuje, kam má také letět balón. Ašur přináší hru doprava na Hanyho. Hany má proti sobě bránícího Behiče, ale je tam také výpomoc v podobě spoluhráče Hassana. Hassan se snaží dostat přes Behiče. Hassan dokázal ucentrovat míč do pokutovou zemí, který proletěl mimo vápno. Rabia sbírá balón. Teď si tam Egypťané dávali přednost a málem, že Touré nešel do brejku. Yasser sbírá ten balón a rozdává doprava na Hassana. Hassan posouvá na Hanyho centr. Tak teď už to tam začíná Egypťanům přece jenom trošičku létat po těch neplodných letech. Hassan na pravé straně v 86. minutě zvládl odcentrovat a Beach musel natahovat tu pravou ruku po balónu, aby dostal míč z nebezpečné pozice. Egyptský tlak, který teď narůstá v závěru základní hrací doby. Je to Ibrahim, který dává doprava Kleině na Hassana. Hassan má proti sobě první překážku, které se musí vyhnout. Nakonec to řeší centrem na Trezegueta, ten vrací hlavou pod sebe, ale jen do míst, kde byl Hrustič, a Hrustič odkopává k půlící čáře. Australané by teď potřebovali trošku podržet míč, což se daří po tomhle rychlém breaku. Jde dopředu na pravé straně Hrustič, jeho zakončení zablokované, ještě ten míč jednou propadne a nakonec odkopává do bezpečí Atia. Ale dobrá chvilka pro Australany, kteří byli pod tlakem. Sutar sebral ještě ten odkopnutý balón a dává doprava a Kleině, kde už je Truven. Truven chtěl přihrávat pod sebe, kde mu nabíhali dva spoluhráči z té, řekněme, druhé vlny. Dobrá reakce Australanů na ten předchozí egyptský tlak. V polovině 87. minuty zastavují 1-1. Tedy Austrálie má k dispozici rohový kop a jakákoliv standardní situace takhle v závěru zápasu může být extrémně, extrémně důležitá a také nebezpečná samozřejmě. Obzvláště z pohledu Australanů by to mohla být velká zbraň, když v pokutovém území je kapitán Sutar, který v těch soubojích umí rozdat, umí přijmout a hlavně se umí prosadit. 87. minuta končí, 88. začíná australský roh, který směřuje na bližší tyč. Prodloužený balón od Irvina, ještě odražený balón, který ve skluzu Trezeguet posouvá, co nejdále to jde, jenže Australané zase rychle nákopem vrací do pokutového zemí a tam musel Šubir boxovat balón, protože Australané už tam dotírali. Faul od Australana O'Neala, který tam jednoznačně přistrčil proti hráče, tam není moc o čem debatovat, ale i v samotném závěru za toho stavu 1-1 si oba celky dokázali vytvořit šance. Nejprve to byli Egypťané, pak odpovídali Australané i díky tomu rohovému kopu. Sympatické, že se to teď jen nedohrává do prodloužení, řekněme. Obzvlášť v kontextu toho, jak moc pasivní, ať už jeden, anebo především druhý, tady myšlo na egyptský tým, dokázali být v tom předchozím průběhu zápasu. Poslední dvě minuty základní hrací doby. Míč táhne Hassan na pravé straně. Hassan se chtěl uvolnit, nevynutil si ani faul. Rozhodčí mu signalizují, že pískat se nebude. A bude z toho jen kop od brány. Hassan tam šel do souboje, kde byl možná lehce trefený od Behiče a proto tak ochotně šel k zemi. Jenže jestli ten kontakt byl, tak byl jen opravdu minimální a asi to je ten důvod, proč ho rozhodčí neviděli. 89. minuta, skóre nerozhodné 1-1 ve chvíli, kdy Patrick Beach nakopává míč, tedy australský golman posílá balón na polovinu soupeře. Egypťané odvrací a zase vzdušný souboj. Teď je to taková přetahovaná poblíž půlící čáry. A vše zakončeno autem pro Egypťany, kteří vhodili balón dozadu a přes Ibrahima otočí hru zleva doprava. Ašur, ten vrátí zpátky ke stoperovi a Hosam volí cestu doleva. Trezeguet z levé strany bude navádět míč dopředu a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. Polovina 90. minuty, Austrálie, Egypt 1-1, Egypťané šli do vedení ve 13. minutě, kdy skóroval Ašur, pak se bohužel pro Egypťany trefil ještě Hany, který poslal míč do vlastní sítě v 55. minutě. Od té doby tedy stav nerozhodný 1-1 a to říkám už v končící 90. minutě, kdy Egypťané kombinují na útočné polovině a za chvilku se také dozvíme, kolik že se bude přidávat navrch. Nad rámec té základní hrací doby Atiouf míč do vápna, kam nabíhal Trezeguet. Australská defenzíva si poradila, odvrací na rohový kop a 5 minut se bude hrát navíc. A pokud těch 5 minut nepřinese rozuzlení, tak samozřejmě bude následovat prodloužení. Po třetí na letošním mistrovství světa by duel mohl jít do prodloužení. V těch předchozích případech Paraguay nakonec v penaltovém rozstřelu porazila Německo a Maroko po penaltách postoupilo do osmifinále přes Nizozemsko. Teď egyptský roh, který rozehrává Marmuš nakrátko. Míč od Aty směřuje do pokutového území, přetažený balón na zadní tyči Salah, ale těžký balón Salah ho ještě udržel na hrací ploše a zapojuje tak Hasana. Hasan se snaží odcentrovat míč do vápna, který odvrací Harrington. Ještě pokus o takové nůžky, řekněme, v podání Hosama, ale už se Australané osvobozují. První z 5 nastavených minut končí Austrálie-Egypt, zatím nerozhodně 1-1, přímý přenos i nadále můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my pokračujeme tedy v našem přímém přenosu, je tady nastavený čas, ve kterém Egypťané jsou zase v tlaku, Hasanův centr, Trezeguet zapomenutý za bukem, ale ještě včas tam zareagoval na tu situaci Truven, který odkopává, jenže Ašur sbírá ten míč a zase ho vrací zpátky k hranici vápna a tak musel zakročit ještě Čirkáty, který tady uklízí do autu. A v polovině druhé nastavené minuty Marmuš může vazovat. Egypťané stále na dostřel pokutovému území. Atia zapojuje Ašura. Ašur otáčí doprava na Haniho. Hani tam má u lajny připraveného Hasana, který si dost důrazně říkal o míč a také ho dostal. Tak co vy myslí, dostane se k centru nebo ne? Hasanovi tanečky nad míčem a nakonec přihrávka do vápna, která ale došla jen k Irvinovi. Australané tedy ustáli tuhle situaci. Touré je pod tlakem, chtěl vybojovat kop od brány, aut, možná jen vrátit míč pod sebe. Ale nakonec je z toho dost nešťastný zakopnutý balón za brankovou čáru a tedy roh pro Egypt. V polovině třetí nastavené minuty, standardní situace, kterou si bere na starosti Mohamed Salah. Kapitán Faraonu musí ještě vyčkat, až na hrací ploše nebudou dva balóny, protože ještě tam byl jeden míč navrch, teď už tedy Salah může rozehrávat. Zdvihl pravou ruku, teď už i levou. Na znamení signálu Salahův centr na zadní tyč, tam musel naskakovat Sutar, kapitán Australanů odvrací ve spolupráci s Irvinem a míč tedy mimo vápno, jenže tam ho znovu sbírají Egypťané. Salah, jeho centr, tohle je dobrý míč do vápna a hlavička, která měla být gólová, neuvěřitelná šance, ve které byl Rabia a skvělý zákrok Bíče, který teď tady udržel skóre nerozhodné 1-1. Fantastický míč za obranu, nádherný náběh od Rabi, ale ta hlavička byla vytažená jen na roh. Bíč zachraňuje Austrálii. Rohový kop Marmuše, centr do vápna, který odvrací Sutar. Salah si našel balon, pálí, ale jen do rukavic golmana Bíče. Ne tak důrazná a přesná rána a australský golman tak může osvobodit svůj celek dlouhým odkopem až k Šubirovi. Nebylo daleko tomu, aby Egypťané odvrátili tu možnost prodloužení, protože opravdu tam Patrick Beach, golman Austrálie, doslova čaroval při té hlavičce Rabi. Egypťané možná v jednom z posledních útoků, čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 5 skončila. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1. Blíží se prodloužení. Mohamed Salah ho může odmítnout. Přihrávka na střed, ale Atia to měl na dlouhou nohu, takže zakončení spíše z nouze do houštiny těl. Ibrahim dává doprava na Hasana. Hasan zapojí Salaha. Tam Salah vymyslel pěknou přihrávku a Harrington neodhadl, kam poletí míč, takže se to Egypťanům otevíralo, ale Australané ještě zareagovali a odkopli do bezpečí. Poslední půl minuta z toho nastavení, které bylo oznámeno, a Egypťané mají šanci tak na ještě jeden útok. Hasan na pravé straně kontroluje situaci také na levo, kam přenáší míč k Ašurovi. Ašur má před sebou prostor a nakonec zase volí přenesení doprava na Salaha. Salah si krásně zpracoval levačkou míč. Teď už si to také chystá pro sebe. Salah už je uvnitř pokutovou zemí. Prostor kávačka na Hasana, který měl na noze rozhodnutí, ale dobrý defenzivní zákrok Sutara, kapitán Austrálie, odrazil tuhle střelu a v závěru základní hrací doby, nebo chcete-li nastavení druhé půle, Austrálie přežila dva kritické okamžiky, kdy Egypťané měli šanci rozhodnout, nestalo se, a tak tenhle zápas mezi Austrálií a Egyptem půjde za stavu 1-1 do prodloužení.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí po strém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Jervinen vyrovnává.

0: Aktuálně 6 týmů je ještě ve hře, co se týče prvního kola play-off mistrovství světa ve fotbale, ale 3 z nich během dnešního hracího dne skončí. Už to mohl být jeden z dvojice Austrálie-Egypt, ale nestalo se, protože 90 minut nestačilo. Začíná prodloužení, které komentuje Tomáš Petr.
1: Čeká se na start prodloužení, 4. prodloužení na tomhle šampionátu. 2x se došlo do penalty, 1 Belgie rozhodla se Senegalem z pokutového kopu v samotném závěru prodloužení. A teď tedy po 4. se bude přidávat nad rámec té základní hrací doby a nastavení los v úvodu prodloužení, kde si Mohamed Salah a jeho protějšek Harry Suttar dávali tak nějak přednost. Střídání na straně Austrálie nebude pokračovat O'Neill, který má pro dnešek už dopracováno a místo něj dostává šanci Ogun Engstler, takže čerstvé síly pro Australany. A ještě také stažen ze hry Metcalf, místo kterého přijde Avery Mabil, jméno, které si možná pamatujete z pražské Sparty. Tenhle fotbalista se v české lize, potažmo ve Spartě, neprosadil. Teď ho budeme sledovat v boji o 8. finále mistrovství světa. Druhá část zápasu, když to tak nazveme, po té základní hrací době, tedy začíná úvodní prodloužení a my budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Odstartovalo prodloužení, zastavu 1-1 mezi Austrálií a Egyptem. Egypťané vedli po gólu Ashura, pak si dal ale vlastní branku v úvodu druhé půle Hany a zastavu 1-1 se tedy prodlužuje. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A můžeme pokračovat také konstatováním toho, že ať už vyhraje kdokoliv, tak si zahraje buď s Argentinou, a nebo s Kapverdami. To je také určitě důležitá zpráva pro to, co bude následovat. První minuta prodloužení končí a bude se rozehrávat na útočné polovině z pohledu Australanů. Standardní situace od vápna poměrně daleko, na přímou ránu to rozhodně nebude, ale nějaký zajímavý centr by od Hrostiče nebo Mabila určitě na programu být mohl. Hrustič to má na levačku, odbíhá, Mabilová pravačka posílá zajímavý míč do vápna. Tam byl ale připravený Ibrahim, který odhlavičkoval, přetahovaná před hranicí vápna, po které ještě Australané získají míč. Mabil, zajímavá spolupráce s Hrustičem, ještě Mabil prostrkával balon zpátky Hrustičovi, ale tam už četl dobře hru Rabia, který vystartoval proti balónu. Rabia teď pod tlakem s ostatními spoluhráči se snaží dostat míč do bezpečného prostoru a teď to hezky fotbalově Egypťané vyřešili a na pravé straně z toho může těžit Hany, po něm bude hrát Hassan. Hassan přenáší hru na levé křídlo, tam operuje Trezeguet, má proti sobě Trůvna. Trezeguet si vypomůže přihrávkou na Ashura. Ashur naznačil takové škobrtnutí a Trezeguet teď navádí míč na střed. Přihrávka na osu hřiště na Hosama. Rabia tam je v předklonu, kousek od míče, potřeboval se vydýchat, asi už toho má také dost. Třetí minuta prodloužení, Austrálie-Egypt 1-1 a Egypťané teď v ofenzivním snažení. Napravo je to Hassan. Hassanovo natažení míče na střed, střílená přihrávka, míč propadl k Salahovi a Mohamed Salah pálil trošičku z úhlu možná z první, ale především nad. Takže kapitán Egypta také není tím, kdo by rozhodl tenhle duel, který má zatím skóre 1-1 a to na přelomu 3. a 4. minuty prodloužení. Rozehrávat se bude od Patrika Beache, tedy od golmana Austrálie. Dallasu zápas, který spěje možná do penalt, ale ještě dost času v prodloužení je před námi. Souboj hlavičkový a vítězem Hosam. Ještě Egypťané, ale zdaleka nemají v defenzívě vyhráno. Ashur pod tlakem, dotírá na něj Touré u rohového praporku. Ashur si chtěl vynutit faul, což se mu podařilo, i když Turému se to nelíbí a nutno říci, že Ašur věděl, co dělá a jak toho docílit. Šubir, golman Egypta, dává doprava na Ibrahima. Ibrahim až Kleine na Hasana. Hasan roztančil své nohy nad míčem, ale nakonec je z toho jen zpětná přihrávka na Atiu, na ose hřiště následně Ašur, nalevo už Rabia a po něm Ulajny Trezege, který naslepo se snažil najít Salaha, jenže Australané si také úplně nerozuměli s míčem a tak Ašur může předat Marmušovi a pak se míč odráží k Patriku Beachovi. Brankáři Austrálie, pátá minuta prodloužení. Austrálie, Egypt nerozhodně 1-1 v boji o osmifinále mistrovství světa, což je také maximum pro oba celky v historii světových šampionátů. Dál než do osmifinále se ani jeden z týmů nedostal a nutno říci, že pokud uspěje v tom z pohledu nás nočním zápase Argentina, jak se předpokládá proti Kapverdám, tak ať už dále půjde Austrálie nebo Egypt, tak rozhodně nebude favoritem v osmifinále proti obhájcům titulu. Ale pro Austrálii by to byla možnost na vendetu, protože 4 roky zpátky právě v osmifinále Australané prohráli s Argentinou 1-2. Teď Egypťané jdou dopředu, z pravé strany je to Hasan, který ale nedokáže zamířit s tím míčem tam, kam by si přál, je stále vytlačován obranou Austrálie a tak si musí vypomoci přihrávkou zpátky, jenže to byl docela laciný odkop od Ibrahima, ještě přitahovaná o míč před hranicí vápna, Marmuš slabý v osobním souboji a dopředu se tak může vydat Australan Irvine, trošku se mi zdálo, že byl nakopnutý, ale pokračuje se dále Touré v těžkém souboji a nakonec se přece jenom dopískává ten zákrok na Irvina, takže rozehrávat budou Australané, jmenovitě Mabil, který si tam teď také s Irvinem plácl. A už je také míč ve hře. Přebírá ho Oaken Engstor, po něm Harrington. Zahraje si také stoper Sutar, který zatím pevně šéfuje té australské defenzívě. 97. minuta, takže 7. minuta prodloužení, stav nerozhodný 1-1 mezi Austrálií a Egyptem ve chvíli, kdy Australan Behic má míče na polovině soupeře a snažil se o přesnou přihrávku, což úplně neklaplo, ale jeho spoluhráči ještě získali balón zpátky a Hrustič si tam říká o míč, nakonec přihrávka na Turého, Touré už je v pokutovém území, hledá si střeleckou pozici, ještě tam Behic dobíhá z druhé vlny a získává balón, naběhl si do Haniho, skácel se k zemi, drží se za pravé ucho a reklamuje ten zákrok u hlavního arbitra, ale nezdá se, že by se mělo přerušovat, i když ten způsob, kterým tam šel Hany do souboje, naprosto chápu, že Behiče bolel a je otázkou, jestli by se to nedalo posoudit jako faul. Každopádně se nestalo, takže v 98. minutě stále platí skóre 1-1 a Egypťané teď v chůzi vyváží míč na polovinu soupeře. Ašur přenáší teď balón doleva, Rabia, po něm Atia a znovu Rabia na ose hřiště ve středovém kruhu Ašur. Pod ním pak Hosam, po Hosamovi Ibrahim a následně znovu Hosam. Atia vrátí míč na kopačky a znovu si tak zahraje Rabia. Zase taková ta mezihra Egypta, kterou jsme hodně sledovali ve chvíli, kdy Egypťané vedli 1-0. Bylo to takové to bez nápadu posouvání doleva doprava v té obrané čtveřici, kam se zatahovaly defenzivní štíty. Teď Hasan trochu povyvezl míč blíže pokutovému území soupeře, ale Ašur zase vrací zpátky do středového kruhu. Nalevo teď zaparkovaný Rabia. Po něm bude hrát Atia, přenesení doprava, kde je aktuálně více prostoru. Hasan už v blízkosti vápna se snaží protancovat do pokutovou zemí. Hasan se dokázal uvolnit, ale ten centr byl příliš vysoký, příliš dlouhý, ale myslím, že by Hasan zasloužil ocenění za to, že to zkusil a že to nebylo jen takové to alibistické přihrávání tam a zase zpátky. Polovina 9. minuty prodloužení. Austrálie, Egypt 1-1 a Truven bude vazovat na pravé straně. To znamená, že Australané jsou na míči, ale je to aut v blízkosti vápna, to vždy je lehce nepříjemná záležitost. Egypťané toho teď také využívají. Marmuš sklepává pro Salaha. Salah hledal Trezegueta v náběhu, ale australská obrana byla pozorná a Mabil posouvá balón alespoň směrem k půlící čáře, kde už je zase Egypťan Atia. Atia dává doleva a Rabia může hrát, po něm Ašur. Ašurův nákop, Trezeguet měl drobné problémy se zpracováním, ale udržel ten míč na levé straně. Přihrávka pod sebe na Rabiu. Rabia dává z levé strany doprava, Ibrahim ještě vybízí Haniho. Hani až úplně klajně na Hasana. Hasan má proti sobě zeď v podobě Behiče a Hrustiče. A tak moc není kudy, je potřeba si vypomoci přihrávkou. Hany centruje, tam šel do vzduchu Trezeguet, ale nevyskočil dostatečně vysoko. A tak i teď na konci 10. minuty prodloužení zůstává skóre mezi Austrálií a Egyptem nerozhodné 1-1. Za chvilku nás bude čekat tedy ta kratičká pauza mezi první a druhou částí prodloužení, ještě 5 minut. Se bude hrát ta první část, Truven a jeho out, po něm Erwine, ale Egypťané teď byli aktivní a získali balón nenadlouho. Už jsem chtěl říci, že Hrustič ho vybojoval, ale nakonec ještě dopískává faul na Ašura. Takže egyptská standardka na polovině soupeře, ale dobrých 40 metrů od pokutového území, možná 35 určitě. Přenesení z levé strany napravo k Hasanovi a Hasan, ten se za to nebojí vzít. Proti němu zase dvojblok Hany. Prostrkáčka směrem k Salahovi, který zatleskal, zdvihl palec, ale míč nezachytil, protože byl příliš prudký a příliš nepřesný. Ještě 4 minuty se bude hrát ta první část a prodloužení. Austrálie, Egypt 1-1. Čirkaty na pravé straně, po něm ještě Truven a krkolomná australská kombinace, teď nákop směrem k Mabilovi, který si nepohlídal lineu a tak míč získávají Egypťané. Řekl bych, že zatím faraoni mají navrch v závěru, v základní hrací době byli nebezpeční a v prodloužení je to vlastně jen jejich jízda. Australané se brání a směrem dopředu nenabídli prakticky vůbec nic. 12. minuta prodloužení končí, 13. bude začínat. Austrálie, Egypt v boji o osmifinále mistrovství světa stále nerozhodně 1-1. Trezeguet, po něm bude hrát Atia. Egypťané zase volí to přenesení na pravou stranu. Tam je Hani. A už se tam také objevuje Hasan u lajny, tak jak jsme zvyklí, ale přihrávka na střed na Ašura. Ašur to zkusil z dálky, ale netrefil bránu o dobrých pár metrů. To bylo opravdu tak klidně o 10 a více mimo prostor tří tyčí, takže Patrick Beach se nemusel vůbec vzrušovat a úplně v klidu kontroloval tu situaci. Teď golman Melbourne City a australské reprezentace vyhání své spoluhráče z vápna, aby mohl poslat dlouhý balón na polovinu soupeře. Ještě 2 minuty zbývá odehrát z prodloužení, ve kterém jsme zatím gól neviděli. Austrálie hraje s Egyptem 1-1. Tvrdý hlavičkový souboj, po kterém Ašur reklamoval faul na Arabiu. A řekl bych, že tam bylo všechno v pořádku. Ještě jedna přetlačovaná ve středu hrací plochy, vítězem Australan Hrustič. A po delší době by zase Australané mohli překročit půlící čáru, což se také povedlo. Ale tam přišla nepřesná přihrávka od Čirkatyho. Míč mezi Turého i Trůvna. Oba to měli dobrých 5-10 metrů daleko k míči, takže jednoduše získaný balón pro Egypťany, kteří teď zase půjdou dopředu po pravé straně, kde Hasan je hodně cítit. Po tom nástupu do hry hodně míčů směřuje právě na pravé křídlo, kde se objevuje právě Hasan. Stejně jako Trezeguet nalevo, oba oživili ofenzívu Egypta. 14. minuta prodloužení bude končit, 15. začínat a dočkáme se také žluté karty pro Hasana. Je to tak, Hasan tam nedovoleně atakoval Behiče, který se hodně zlobil. A myslím si, že může být rád, že se při tom ohnání netrefil do soupeře. Jinak to tahání za dres od Hasana bylo jednoznačné, tam nebylo o čem debatovat a dá se říci, že tohle je ta povinná karta pro sudího, té se nešlo vyhnout. Ještě půl minuta z té základní hrací doby první části prodloužení, možná minutka by se mohla přidat ještě navrch jako nastavený čas. Austrálie, Egypt 1-1 a Australané mají teď k dispozici tuhle standardní situaci, kterou rozehraje Hrustič. Hrustičův centr do vápna, přetažený míč, tohle nevyšlo. Velká škoda pro Australany, protože když už nejsou schopni se fotbalově dostat na polovinu soupeře, tak by jim mohli pomoci alespoň standardní situace. Nakonec bez nastavení Čerkáty ani nemohl už vhodit. Nás tedy čeká krátká minutu, dvě, dlouhá pauza, po které bude pokračovat prodloužení mezi Egyptem a Austrálií za stavu 1-1.
0: Říká Tomáš Petr a my té pauzy využijeme třeba informacemi z tenisu. Čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti krajance dopředu věděla.
2: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
0: O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Soupeřem českých volejbalistů na mistrovství Evropy do 22 let ve finále budou Poláci, kteří porazili Francii 3-0, tedy úřadující evropské šampiony. Češi zvládli tříhodinovou bitvu, vyhráli po obratu z 0-2 na 3-2. Druhý set skončil lépe pro Izrael za stavu 42-40. To se nestává zas až tak často. Čeští basketbalisté ti prohráli v kvalifikaci na mistrovství světa v úvodním kole nebo v prvním kole ve Švédsku 76-87 a v pondělí v Brně budou bojovat proti Estonsku o to, aby postoupili. Další zápasy mistrovství světa ve fotbale Argentina Cap Verde, zápas, který začíná v půlnoci a pak v půl čtvrté Kolumbie Ghana. Za malou chvíli by mělo začít druhé prodloužení, druhá jeho část v utkání stejné fáze, tedy úvodního kola playoff světového šampionátu ve fotbale Austrálie, Egypt zatím 1-1 a teď znovu Tomáš Petr.
1: V Dallasu se chystá začátek druhé části prodloužení a s jednou novou tváří. Na hřišti už není ofenzivní fotbalista Manchesteru City Omar Marmoush a místo něj přichází Abdel Karim. Takže jedna z těch dvou největších egyptských hvězd má pro dnešek dohráno. Omar Marmoush případně na penaltu tedy nepůjde, pokud by to dospělo do rozstřelu. To Mohamed Salah, ten stále na hřišti zůstává. Stav mezi Austrálií a Egyptem nerozhodný 1-1, teď tedy odstartovala ta druhá část prodloužení a pokud následujících 15 minut plus případné nějaké nastavení nerozhodné, tak po třetí na letošní mistrovství světa bude k vidění penaltový rozstřel. Šubir má míč a egyptská rozehrávka teď pod tlakem. Australané hodně agresivní při napadání a slaví to úspěch. Behič vybojoval míč pro Hrustiče a už se Australané snaží také dostat k nějakému zakončení. Hrustičův centr, těžká hlavička pro Turého v záklonu, v obležení protihráčů. Tam ta šance na přesné gólové zakončení byla minimální. A Egypťané by si měli dávat větší pozor při té rozehrávce, protože se dá očekávat, že jakákoliv chyba by mohla být draze vykoupena a na nějakou tu nápravu by moc času zbýt nemuselo. Nákop od Atii, Egypťané se snaží dostat alespoň míč k polici čáře, ještě Atia vrací hlavou zpátky směrem k polovině soupeře. A Ašur teď vybízí Trezegueta na levé straně, jenže k němu se Australané vrátili a Abdelkarim tam následně zboural jednoho z protihráčů takovým způsobem, že bylo potřeba samozřejmě přerušit hru. Tam nebylo moc o čem debatovat. Jednoznačný faul na Čirkatyho, fotbalista Parmy, tam byl poslán k zemi. Australané už rozehráli. 17. minuta prodloužení končí, 18. bude začínat stav nerozhodný 1-1 ve chvíli, kdy dopředu jde Touré. Touré se snažil procpat balón na nabíhajícího Mabila, ale nepovedlo se a naopak Touré se snažil procpat balón na nabíhajícího Mabila, ale nepovedlo se a naopak Trezeguet otočí hru. Egypt jde dopředu s

straně hrací plochy, tady z pohledu Egypťanů vpravo. Teď bude moci vazovat obránce Hany. Hany dává nakrátko s Ašurem. Ašur z otočky následně napálil balón, který ještě vybojoval Atia. Ještě bude chtít také zabojovat Salah. Salah stažený k zemi, jasný faul. Hvězda egyptského fotbalu atakována za hranicí pravidel v končící 18. minutě prodloužení za stavu 1-1. Klidně zákrok, který by si mohl vyžádat žlutou kartu, protože tam Čirkáty měl ty ruce opravdu v souboji viditelně. Hasan na pravé straně dává na Ašura. Ašur nabíjí před hranicí vápna Atiovi. Atia pálí. Ta rána tam změnila směr tak, že to trošku Patriku Bíčovi znepříjemnilo život, ale nakonec si poradil australský golman s tím pokusem, který byl tečovaný obráncem Sutarem vlastně do protipohybu. Australné teď v útoku. Na levé straně náběh Behiče s vypětím sil udržel ten balón na hrací ploše. Klička, po které ještě chtěl jít do centru, nakonec výměna s Hrustičem a Egypťané vybojovali balón. Salah zase faulovaný. Teď Australné jakoby chtěli řešit každý míč na Salaha nedovolným zákrokem. Následně se Egypťané trošku zlobí, protože chtěli rychle navázat hru, jenže balon byl v pohybu, a tak sudí vrací zpátky míč na místo přestupku. 20. minuta prodloužení. Austrálie-Egypt 1-1. Stále čekáme na to, kdože půjde do osmi finále, ve kterém zbývají poslední tři volná místa. Atia. Egypťané na míči, na pravé straně Hasan. Hasan pomalu kutálí ten míč podél lajny, teď už nabral rychlost a táhne balon do vápna, ale dostal se jen k takovému odraženému centru, který úplně neklapl podle představ. Ještě Egypťané vazují. Ne, tak musí se počkat s tím autem. Nevím, co bylo za problém, jestli ještě nějaká kontrola u varu či co. Každopádně až teď Hany mohl vhodit. Po něm Atia, posledních 10 minut z prodloužení, takže 20 minut za námi. Austrálie, Egypt stále nerozhodně 1-1. Hosam si vypomáhá přihrávkou na Ibrahima, po něm Atia, což značí, že ten egyptský útok je teprve v zárodku. Hasan na ose hřiště hledá cestu, jak se dostat k vápnu soupeře. Trezege vybídne Ašura, na ose hřiště je to Atia. Atiova přihrávka na hranici vápna, tam je připravený Abdelkarim, ale tohle byla jen taková svíce, která nic moc neřešila. Australané se osvobozují. Mabil chtěl vysunout Turého, ale ta přihrávka byla nepřesná a tak znovu na míči Egypťané. Ašur, po něm Trezege, Ašur. Cesta středem neprůchozí, takže roztaženo doprava k Salahovi. Salah teď nabíjí Ašur, jeho zakončení levou, důležitý zákrok Sutara, který dokázal hlavou srazit ten pokus Ašura na roh, protože tam se ten míč nepříjemně kroutil z pohledu golmana Patrika Bíče. Mohamed Salah a rohový kop v polovině 22. minuty prodloužení. Stav 1-1. Salahův centr. Tam naskakoval Rabia. Ještě odražený míč sbírá Atia. Salah na pravé straně. Hledá si místo na centr. Prostrčení na Hasana. Hasan stihl ještě přihrát pod sebe a odražený míč přináší další roh pro Egypt, který je opravdu od toho konce základní hrací doby jednoznačně aktivnějším týmem. Centr od Haniho, prodloužený míč od Ibrahima, ale jen do autu, takže z toho nebude ani střela, ani další roh. 23. minuta prodloužení. A stále nerozhodné skóre 1-1 mezi Egyptem a Austrálií. Hledá se soupeř buď pro Argentinu, anebo pro Cap Verde. Irvine. Australané pod tlakem při rozehrávce, ale Harrington si dal pozor, stejně jako si musí dát hru s

0: Rodič, ten už byl nachytaný na švestkách a tak kupředu jde Hasan, na pravé straně Salah. Salah si navádí míč k vápnu, Mohamed Salah už je uvnitř pokutovou zemí, stále Mohamed Salah, jeho zakončení na poslední chvíli sebral Sutar. Souboj dvou kapitánů, tedy ten australský předčil egyptského. Ale první, řekněme, individuální akce Mohameda Salaha, kdy o sobě dal více vědět v tomhle zápase. Rohový kop pro Egypt a rozehraje ho právě kapitán Salah, míč na bližší tyč, odvrácený. A balon tak sebere ještě Atia, hodně vysoký balon, který se snáší na hranici vápna, ale Sutar ten je v těch hlavičkových soubojích opravdu velmi silný, ještě ale nebezpečí nepominulo. Trezeguet posílá centr do pokutového zemí, tam zakročil Irvine a Austrálie by po delší době zase mohla jít dopředu. Na pravé straně to byl Mabil, který udržel míč ve hře. A tak teď ta přetížená defenzíva Australanů si může trošičku vydechnout, ale moc toho času na vydechnutí zase není, protože Egypťané tam napadají a snaží se získat balón. Přihrávka a Biče na pravou stranu, kde teď už je trošičku víc prostoru a tak může Čirkáty vyvést míč. Přenesení do běhu Trůvnovi, proti němu ale připravený Hosam. A končí to lépe pro Egypťany, i když se Australané diví a zlobí, rádi by kopali od praporku, tak je z toho kop od brány. Austrálie se snaží napadat podobně jako Egypt v těch posledních minutách teď a po tvrdším souboji na půlici čáře to slaví úspěch. Přihrávka, kterou by mohl Mabil ještě zastihnout, ne. Odražený balón mířil úplně jinam, takže Mabil měl v danou chvíli smůlu. 25. minuta prodloužení. Austrálie, Egypt 1-1. Hasan navádí míč z pravé strany do vápna. Stále Hasan dokázal se uvolnit, ale na poslední chvíli zase přijel skluz. A tentokrát se jmenovkou Harrington. Takže Australané odvrací na další roh. Egypt je aktivnější, je nebezpečnější, ale skóre stále nerozhodné 1-1 a to nás v tuhle chvíli, když nebudeme počítat nastavení, dělí 5 minut od penaltového rozstřelu mezi Australany a Egypťany. Mohamed Salah odehrál míč pryč ze hřiště, tak aby mohl s tím druhým rozehrávat od rohového praporku, centr, který ale odvrací Irvine, ještě Salah sbírá balón. Nepodařilo se pořádně ocentrovat ani na podruhé. Co vymyslí Hany? Po něm hraje Atia. Atiu v centr, míč proletěl australským vápnem a dokutálí se nakonec přímo k tomu kuželu, na kterém je jiný míč a teď ten hrací míč zboural ten kužel i s tím míčem. Takže tam leží dva balóny vedle sebe a také zborcený kužel, na kterém byl ten jeden míč. 26. minuta končí, 27. začíná, prodloužení se chýlí do svého úplného konce, Austrálie, Egypt 1-1 a my budeme za pár chvil také informovat posluchače Radiožurnálu ve zprávách. 27. minuta prodloužení, Austrálie, Egypt 1-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Faulovaný Mabil, ano, chvilku to trvalo v tomhle breaku, kdy Austrálie šla dopředu. Mabil tam byl podseknutý, provinil se Hany, už se zdálo, že to u rozhodčího projde, ale nakonec Gustavo Teixeira zadul do píšťalky a přece jenom nabízí Australanům standardku. Nutno říci, že to je tak 2 metry před hranicí vápna, takže by z toho mohla být zajímavá situace. Trojice hráčů připravená a nad míčem. Je tam Sutar jako kapitán a pak tam je Mabil společně s Hrustičem. Ještě tam byl i Atia, který jakoby chtěl odposlechnout, co bude se dít za pár okamžiků. Těžko říci, jak je na tom jazykově, jestli něco vyposlechl a jestli tedy ví, co teď Australané chystají. Standardní situace, připravený Mabil, který to má na pravačku A tohle je samozřejmě šance. Mabilova střela, která trefuje jen zeď, konkrétně to byl Ašur, ale nutno říci, že to pěkně zaštípalo Ašura, protože okamžitě tam pokulhával po té ráně, která přišla. A teď je tady Austrálie v ofenzivní snaze v samotném závěru o prodloužení. Dlouhý aut Čirkátyho, balón do pokutovou zemí, Sutar ještě chtěl prodloužit, ale píská se faul a Egypťané okamžitě vyrazili do breaku. Ašur na pravé straně nestihne míč ve hře. Tohle bylo na Ašura příliš dlouhé. 2 minuty do konce prodloužení, Austrálie, Egypt 1-1. Penaltový rozstřel se neúprosně blíží. Patrick Beach jde dolů ze hry a místo něj přijde Matthew Ryan, takže střídání golmanů. V samotném závěru prodloužení, zajímavá to věc, Ryan asi bude větším specialistou na penalty nežli Beach. Řekl bych, že hodně zvláštní věc, v hokeji se to občas stává, ve fotbale to až tak obvyklé není. Golman španělského Levante tedy nahrazuje brankáře Melbourne City. A tohle může být také jeden ze zajímavých příběhů tohohle duelu. Matthew Ryan okamžitě dostává také kapitánskou pásku. Tenhle zkušený brankář má na kontě více než 100 reprezentačních startů, takže to není rozhodně žádný nazdárek, který by měl být překvapivým řešením, co se týče tohoto. Matthew Ryan tedy ve 34 letech si také zachytá, ale otázkou, jestli na něco poletí, protože Australané teď byli znovu faulovaní a bude z toho tedy standardní situace pro Austrálii po zákroku na Turého. Podle mého by to mělo být za žlutou kartu, ano. Ta žlutá karta také přišla, i když to chvilinku trvalo, tak nakonec naprosto po právu odměněný zákrok Ibrahima žlutou kartou. A standardka ve chvíli, kdy už končí ta 20. minuta prodloužení, takže by z toho mohl být také možná ten poslední okamžik. Minuta se bude přidávat navrch. Ještě tam mají Egypťané také připraveného Mohameda Sabera, který má jít do hry. Saber přijde na úkor Aty, takže je jasné, že Aty asi penaltu nekopne. Naopak vše nasvědčuje tomu, že Saber by měl jít na případný rozstřel mezi těmi, kteří budou pokoušet štěstěnu a budou doufat, že nesklamou. Saber navíc musí teď rychle pospíchat také zpátky, aby zvládl to bránění standardní situace. Vše připraveno. Hrustič a Mabil u míče. Možná poslední šance. Ta jedna nastavená minuta ve druhé části prodloužení už končí. Stav nerozhodný 1-1. Hrustičů v centru do pokutovou zemí. Na zadní tyče ještě náběh a odražený balon, který končí v rukavicích Šubira. Trošku nepřehledná situace. Několikrát se tam balon odrazil. A to už bude všechno. Ještě se bude kontrolovat stav v pokutovém území, kde zůstává Australan Čirkaty a Egypťan Ibrahim. Oba tam dostali naloženo, nejsem si jistý, jestli to bylo po vzájemném souboji, nebo každý schytal od někoho jiného. Každopádně polovina druhé nastavené minuty, Austrálie, Egypt 1-1. Sudí teď kontroluje, jak na tom je Čirkaty, ten už stává na nohy, ještě tam ale zůstává tedy Ibrahim. Přehledná situace, ve které měl nejblíž gólu asi Ture, který tam z otočky se snažil vystřihnout to nůžky, když bych to měl nějak přesněji popsat. 2 nastavené minuty vypršely, i když avizována byla 1. Austrálie, Egypt 1-1 a o dalším postupujícím do osmifinále bude muset rozhodnout penaltový rozstřel.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Penaltový rozstřel samozřejmě je věc, o kterou nepřijdete ve vysílání večerního radiožurnálu Sport, ale u fotbalu na malou chvíli zůstaneme. Když se chtěli fanoušci z Brna v minulé sezóně jít podívat na prvoligový fotbal, tak museli do Uherského Hradiště, Olomouce nebo případně Zlína, nebo kamkoliv jinam, ale tyto destinace byly nejbližší. V následujícím ročníku ale budou mít na výběr hned z dvou klubů v nejvyšší soutěži. Po vítězi druhé ligy Zbrojovce si totiž nejvyšší soutěž zahraje i Artis. Ten přijal nabídku Ligové fotbalové asociace po vyřazení Karviné.
2: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
3: Říkal na radiožurnálu Sport generální ředitel Artisu Brno Petr Kuba. Třetí tým uplynulé sezóny druhé nejvyšší soutěže byl Ligovou fotbalovou asociací osloven potom, co nabídku odmítlo Táborsko. S tímto postupem nesouhlasí Dukla, která byla ve skončeném ročníku první ligy poslední a sestoupila. Majitel pražského klubu Matěj Turek řekl, že se Dukla obrátí na soud. Pokračuje mluvčí LFA Pavel Jahoda.
4: Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
2: My to nijak nevnímáme, protože si myslíme, že to je spor mezi Duklou a LFA. Ze strany LFA jsme byli ujišťováni, že je všechno v pořádku, takže tohle si musí vyřešit tyhle dvě strany a věřím, že nás to nijak nedotkne.
3: Dodal ke sporu mezi pražskou Duklou a Ligovou fotbalovou asociací generální ředitel Artisu Petr Kuba. Jelikož Artis nahradil vyřazenou Karvinou až po losu soutěže, tak budou hned v úvodním kole šance ligy hrát oba brněnské celky doma. Týmy z druhého největšího českého města se tak budou muset podělit o jednom víkendu o stadion Srbská. Znovu se totiž losovat program nebude.
2: Toto v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby to zvládlo.
3: Řekl Petr Kuba, historicky první brněnské ligové derby mezi Artisem a Zbrojovkou je na programu v 8. kole v polovině září. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Češi na turnaji skončili, ale mistrovství světa ve fotbale pokračuje dál. Je tady play-off.
6: Do vyřazovací části se dostaly všechny pořadatelské země.
5: Spojené státy americké, Kanada a Mexiko.
7: The game is over and Mexico wins group A. Secure their first ever win in a World Cup. The referee blows the final whistle and the USA have done it.
6: Obhájí titul hvězdný Argentinec Lionel Messi?
5: Nebo se světovým šampionem stane Portugalec Cristiano Ronaldo?
6: Playoff mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu Sport od 28. června do 19. července.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
1: A za malou chvíli také penaltový rozstřel v zápase prvního kola play-off mezi Austrálií a Egyptem. Zvláštní tah vymysleli Australané na lavičce, vyměnili brankáře těsně před pokutovými kopy a za malou chvíli se začne. Aby bylo první kolo kompletní, co se týče play-off mistrovství světa, tak zbývají odehrát dva zápasy. V půlnoci začne zápas Argentina-Kapverdy, jeho vítěz nastoupí právě proti vítězi penaltového rozstřelu mezi Austrálií a Egyptem a pak ještě jeden duel, a to je Kolumbie-Ghana, začátek ve 3 hodiny a 30 minut. Pomalu se vše chystá k penaltovému rozstřelu a tak slovo dostává znovu a dnes naposledy na delší časový úsek Tomáš Petr.
0: Po třetí na letošním mistrovství světa rozhodne o osmi finalistovi penaltový rozstřel. Dvakrát selhala evropská země. Nejprve to bylo Německo s Paraguají, pak Nizozemsko s Marokem. Teď to tedy bude mezi Austrálií a Egyptem. Australané naposledy kopali penalty v zápase v červnu 2022, když v té interkontinentální baráži o mistrovství světa nakonec porazili Peru 5-4. Egypt ten má čerstvější vzpomínku na penaltový rozstřel v polovině ledna letošního roku. Egypťané na africkém poháru národů po penaltovém rozstřelu prohráli souboj o třetí místo. Teď tedy bitva mezi Austrálií a Egyptem o to, kdo bude hrát osmifinále mistrovství světa. A tam se s největší pravděpodobností utká s Argentinou, protože Argentinu v noci na zítra čeká souboj s Kapverdami a tam samozřejmě obhájci titulu budou velkým favoritem. Jsem zvědav, jak si povede Ryan, tedy golman Austrálie, zkušený golman, který v samotném závěru prodloužení nahradil Beache. Na opačné straně se do branky postaví Mustafa Šubir a zdá se, že prvním, kdo půjde na penaltu, bude australský kapitán Sutar. Teď už není vlastně kapitán, když předal tu opásku Ryanovi, ale po většinu zápasu byl Sutar lídrem svého týmu, kapitánem a teď tedy jako tahle důležitá postava také začne penaltový rozstřel, ve kterém to bude souboj nervů. A je jasné, že když Austrálie na úvod promění bude mít navrch, ale pokud by hned Sutar selhal, tak se ta výhoda přehoupne na straně Egypta. Velmi důležitý úvodní střelecký pokus a důvěru Austrálie má na sobě Harry Sutar, proti němu Mustafa Šubir. Sutar se rozebíhá pravačkou, posílá míč vysoko nahoru. Tak to snad letělo ven ze stadionu, Sutarovi to vůbec nesedlo na kopačku a Austrálie hned na úvod penaltového rozstřelu selhala. Tak to byla hrůzostrašně kopnutá penalta. To opravdu se jen tak nevidí, podebraný balón vysoko nad a Australané hned v úvodu v problému. Kdo bude odpovídat na opačné straně? Bude to střídající Saber. Ten přišel až v samotném závěru. Snad se ani nepotkal v prodloužení s míčem, protože byl na hřišti opravdu jen pár desítek sekund. A teď tedy Mahmoud Saber má na sobě tu tíhu penaltového okamžiku. Proti němu Matthew Ryan. Golman, který také tenhle trávník v Dallasu okusil jen opravdu krátce v samotném konci prodloužení. Saber stojí přímo proti míči. Nebere si rozeběh ani zleva, ani zprava. Předtím to byl Sutar, který z náběhu zleva střílel doprava nahoru. Teď Saber odkrokoval doleva, rozebíhá se, pálí a proměňuje. Penalta doleva, řekněme tak do střední výšky. Takže na to golmana Ryana a Egypt se ujímá vedení 1-0. Saber tedy úvodním úspěšným střelcem. Poté, co Sutar neproměnil a Egypťané mají po první sérii penaltového rozstřelu výhodu a jsou blíže osmi finále mistrovství světa. Jako druhý v pořadí na straně Austrálie jde Irvine, který snad si vzal ponaučení z toho, co se stalo jeho reprezentačnímu kolegovi. To je určitě přání celé Austrálie. Mustafa Šubir, golman Egyptu, se tam ještě u tyčky napil. Rychle zahodil lahev a už je připravený. Irvine se rozebíhá, pálí pravačkou, jistě doprava nahoru a srovnává na 1-1. Tohle byla hodně sebevědomá penalta, krátký rozeběh umístěno placírou doprava nahoru. Myslím, že i kdyby Šubir trefil stranu, tak by asi těžko lapil ten balón, ale Australané teď už potřebují také zaváhání. A na řadu přichází Rabia. Ten proměnil v lednu na Africkém poháru národů v boji o bronz penaltu. Šel na řadu jako třetí poté, co Salah a Marmuš selhali. Tak Rabia byl úspěšný stejně jako Saber, který tedy začínal z pohledu Egypta tenhle rozstřel. Tak potvrdí Rabia to, co potvrdil Saber z toho rozstřelu s Nigérií. Rabia už si to odkrokoval, mezitím Ryan ještě zahodil lahev a Štětil se postavil na střed branky. Cupitavý rozeběh, rána po zemi, doleva, no možná spíše na střed. Ne úplně dobře umístěná, ale stačilo to, protože Ryan mířil na druhou stranu, takže Egypt proměňuje i druhý pokus, 2-1. A pokračujeme dále s mírnou výhodou na straně Egypťanů. Po druhé sérii Egypt tedy vede 2-1 a Australané si nemohou dovolit žádné další zaváhání a moc dobře to ví i Mabil, který ve Spartě se neprosadil, ale teď v boji o osmifinále mistrovství světa dostává důvěru. Mimochodem Mabil proměnil tu poslední rozhodující penaltu 4 roky zpátky v té interkontinentální baráži proti Peru. Tam šel na řadu jako poslední v šesté sérii. Teď je krátký rozeběh, tak na metr a půl Mabil, proti němu Šubir. Mabil v kroku a nekompromisně po zemi proměňuje. Hodně sebevědomě. Tedy Mabil, tam si troufám říci, že to bylo až nezdravě odvážné od Mabila, ale uspěl a srovnává tedy na 2-2. Kdo bude zakončovat třetí sérii z pohledu Egypta? Je to ten nejslavnější, nejzkušenější, nejúspěšnější a je jasné, že tedy od středového kruhu teď jde směrem k puntíku Mohamed Salah. Ale už jsem zmiňoval, v lednu, když se hrálo o bronz na Africkém poháru národů, tak Salah v první sérii neproměnil. Tehdy pro něj bylo výhodou to, že před ním kopající Nigeriec Dele Bashiru také nebyl úspěšný, takže to až taková tragédie v danou chvíli nebyla. Mohamed Salah a proti němu Matthew Ryan. Končíme třetí sérii penaltového rozstřelu a Egypťané mohou jít do vedení 3-2. Salah dloubáček na střed, taková panenkovská fintička, kdy Salah zmínil rozeběh z levé strany na pravou a pak to tak lehonce točivě dloubil na střed. Egypťané i ve třetí sérii úspěšní, vedou 3-2. A Matthew Ryan, ten teď tedy tomuhle dloubáčku mohl jen přihlížet v sedě. Možná Mohamed Salah ví, že letos Češi slaví výročí té panenkovy penalty z mistrovství Evropy v roce 1976. Další pokus Australanů, čtvrtá série začíná a s míčem teď už připravený Lucas Harrington, který potřebuje proměnit, protože Sutar v úvodní sérii nedal. A Australané si nemohou dovolit nějaké další zaváhání. Šuber ještě zdvihl levou pravou ruku, Harrington a nedává! Egypťané mohou rozhodnout už ve čtvrté sérii, protože Harrington podobným způsobem jako Sutar neproměňuje penaltu v rozstřelu. Znovu to bylo spíše doprava a směrem nahoru. Ten míč se odrazil od břevna a dva obránci Austrálie tedy selhali v rozstřelu. Po Sutarovi je to i Harrington. A Egypt teď může slavit, pokud přijde úspěšný střelec na řadu. A s míčem teď už se potká u penaltového puntíku střídající Hossam Abdelmadjid. Právě on může být tím, kdo pošle Egypt do osmi finále mistrovství světa. Ještě poslední rychlá modlitba, kdy Hossam už stojí s míčem nad puntíkem a čeká na to, až Matthew Ryan přijde do branky. Možná poslední kop tohoto zápasu, protože Egypt vede 3-2 v penaltovém rozstřelu a končí nám čtvrtá série. Matthew Ryan se ještě snaží rozhodit Hossama, který tam stojí klidně nad balónem. Teď už si to ale krokuje zpátky na hranici pokutového území. Hossam mírně vlevo z pohledu střelce. Hossam cupitá za balónem a dává. Egypt vítězí v penaltovém rozstřelu a postupuje do osmi finále mistrovství světa. Australané Sutar a Harrington neuspěli v penaltovém rozstřelu. Naopak Egypťané všichni pálili přesně Saber, Rabia, Salah a také jako poslední Hossam. A tak po výsledku 1-1 v základní hrací době v prodloužení gól nepadl a v penaltovém rozstřelu tedy Egypt vítězí 4-2, postupuje do osmi finále mistrovství světa a tam si zahraje buď s Argentinou, anebo s Kapverdami.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Egypta postoupili do osmifinále mistrovství světa, porazili Austrálii po penaltách a utkají se s lepším z dvojice Argentina-Kapverdy, to je zápas, který začne v půlnoci. Pak ve 3:30 ještě Kolumbie-Ghana a budeme znát kompletní složení osmifinále světového šampionátu. Mistrovství světa ve fotbale se dá nazvat také pohřebištěm trenérů. Kvůli neuspokojivým výsledkům na šampionátu v Severní Americe jich o práci přišlo už 7. Zatím posledním byl kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože další období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logicky vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jít jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmana bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc, od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na Euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech dvakrát skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal. Ale pokud si bude svaz přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koupka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmana a Koupka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s Národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některé ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho čekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radiožurnál.
5: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
6: Je tu cyklistická Tour de France.
5: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
6: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
7: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
5: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolenějšího.
6: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
8: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
5: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
6: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy pro vás má Martin Matějka.
10: Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. Ministr zahraničí Macinka se v Budapešti setkal s šéfkou maďarské diplomacie. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková postoupily do osmifinále Wimbledonu. A zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
5: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšegrádské čtyřky. S šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšegrádské skupiny, tak i mimo ní.
11: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
10: Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 6 lidí, desítky dalších jsou zraněné. V Kyjevě drží smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a je taky jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
12: My parents both make movies.
13: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
12: Just remembering it, you know?
10: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny, její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr je Jake Gyllenhaal, taky herec. Objevil se třeba v sci-fi thrilleru Den poté. Sport. Fotbalisté Egypta prošli do semifinále mistrovství světa. Austrálii porazili 2-1 po penaltovém rozstřelu. Jejich soupeřem bude vítěz duelu mezi Argentinou a Kapverdami. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. A Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti Jance dopředu věděla.
14: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát, a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
10: O postup do osmifinále dvouhry ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lhečka.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D8 u německých hranic a nehoda na D6 za Novým Strašecí. Na dálnici D8 směrem z Drážďan do Prahy se vyhněte překážce na příjezdu do republiky směrem z Německa. Na 90. kilometru leží na vozovce předmět. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 osobní auto zrazilo srnu, projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný autobus v pruhu pro pomalá vozidla. Je označený silničáři a v místě se vybočuje. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 budete brzdit za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a před zúžením popojíždí už jen krátká kolona na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů v údolích a na západě až na 8. Zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
16: Hezký den, startují Kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát a stejně jako minulý týden asi slyšíte, že nejsme v našem klasickém studiu. Rozhovor je z našeho pojízdného studia z festivalu Off Season, a to z velmi dobrého důvodu. Ve studiu vítám šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa Jiřího Ješka. Hezký den, Jirko.
17: Krásný den všem našim posluchačům.
16: A zároveň tu s námi je jeden z nejsledovanějších českých sportovců současnosti, jediný Čech, který aktuálně hraje v NBA, tedy basketbalista Portlandu Vít Krejčí. Hezký den i vám.
18: Děkuji za pozvání.
16: Tohle jsou Kilometry Jiřího Ješka. Bavíme se normálně o běhání a cyklistice. Tak začněme tou cyklistikou. Co Vít Krejčí a cyklistika?
18: Tak teďka jedinou cyklistiku, co dělám, je na rotopedu před zápasem nebo před tréninkem. Nejvíc jsem asi kolo využíval, když jsem rehabilitoval vlastně z přetrženého vazu, tak tam jsem hodně jezdil na kole ze začátku, ale jinak já si myslím, že i my to nemáme úplně povolený takhle rekreačně, třeba hlavně v sezóně jezdit, a v off-seasonu není na to úplně čas, bohužel, no.
17: Ale ta cyklistika, právě ta přípravná před tím zápasem nebo před jakoukoliv jinou soutěží u jiných sportů, třeba já nevím, i u rychlobruslení, ty trenažéry tam prostě stabilně jsou. Tak kolik minut třeba se rozjíždíš před zápasem?
18: Dělám to nějak 10 minut, bych řekl. Záleží taky, jak se cítím. Hodně, říkám, ten rotopéd využívám hlavně třeba, když rehabilitu, a když mám nějakou zraněnou nohu, tak ze začátku hodně kvůli kondičce. Nejvíc asi dělám vždycky drill 30-20, což je prostě 30 vteřin lehce, pak 20 vteřin co nejrychleji, co můžu, takže to využívám hlavně kvůli té kondičce, když rehabilitu ze zranění nohy.
16: Doufám, že už nic takového nebude v kariéře Víta Krejčího, i k tomu se samozřejmě dostaneme, ale to bylo už řečeno od týmu NBA, potažmo ještě tehdy od Zaragozy, že kolo nebo rotopet je právě dobrý způsob, jak u toho vašeho předního skříženého vazu, u toho největšího zranění kariéry, které jste měl, tak jak se z toho dostat?
18: Určitě. Já si myslím, že ten začátek vlastně pak když jsem byl v OKC a rehabilitoval tam, tak jsem pak ještě využíval... Bylo to vlastně ve vodě běhat.
16: Prostě OKC Oklahoma City, abych jenom přeložil.
18: Bylo to prostě o tom, jako mi nedávat celou tu váhu na tu nohu, ale i furt se nějak hejbat a dělat nějakou tu kondici. A myslím si, že v tomhle to kolo je jako skvělý.
17: Spousta lidí, spousta sportovců využívá to kolo i jako k odplavení laktátu, k únavě, odplavení té únavy po tom zápase. Tak je i tohle třeba nějaká rutina, součást rutiny, když slezete z palubovky jako tým. Tak kolik těch trenažérů tam máte vlastně? Může každý rovnou naskočit na svůj?
18: Každý asi úplně ne, já si myslím, že jich tam máme třeba 5. Já si přiznám, já jsem to zkoušel chvilinku, ale za mě víc funguje, já vždycky chodím do ledový kádě po zápase, to za mě funguje trošičku líp, ale zkoušel jsem to, jak říkám, každý, já si myslím, že každý to má prostě trošičku jinak, je prostě potřeba si najít to, co vyhovuje vám, a za mě prostě nejlíp funguje ta ledová kádě.
16: Vít Krejčí, basketbalista v Kilometrech Jiřího Ješka. My se přiznáme, my jsme to tušili, že to dneska moc o cyklistice nebude, ale stejně to ještě jednou zkusím, a sice, že vy jste z jižních Čech, tam je to pro cyklistiku jako dělané, tak ani tak to vás to nějakým způsobem nepřesvědčí?
18: Tak samozřejmě, když jsem byl malej, tak jsme jezdili na hodně výletů a jezdili jsme hodně na kole, ale jak říkám, od té doby, co hraju profesionálně, tak jsem se k tomu úplně zpátky nedostal. No. Možná bych měl.
17: Samozřejmě cyklistika, ta profesionální, když se díváme na Tour de France nebo bavíme se o těch nejprestižnějších závodech, o té nejvyšší lize, tak je dneska jedním z lídrů vlastně, co se týče technologií ve sportu, co se týče technologií v té rekonvalescenci. Jak je na tom vlastně ta profesionální basketbalová liga, ta nejprestižnější NBA, co se týče těch největších odborníků právě třeba na přípravu, na, dejme tomu, nutrici a tyhle ty věci?
18: Tak tam je ta výbava a tady ta příprava naprosto špičková. Tím, že tím, že vlastně hrajeme spoustu, hrajeme 3-4 zápasy týdně, tak ta nějaká regenerace a i samozřejmě spoustu zranění při sezóně, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý, a spousta prostě spousta těch peněz toho týmu jde právě do toho do tady toho směru a teďka zrovna třeba nám náš majitel koupil novou, je to nějaký cryo chamber, je to prostě nějaká, nevím úplně, jak to přesně funguje, je to nějaký stan a v tom prostě je nějaká extrémní zima, můžeme to právě využívat teďka po zápasech, takže do toho jde jako obrovské množství peněz, protože toto, v tom sportu je to zdraví vlastně nejdůležitější.
17: Já to můžu doporučit, protože právě kryokomoru jsem v posledních letech kariéry používal a právě těch minus 130 stupňů na nějakých 4-5 minut, jako když se tam člověk v tom prochází, tak pak tý regeneraci dělá obrovský zázraky. A je to možná i to proto tělo je to příjemnější než ta úplně ledová voda, kterou já třeba jsem neměl tolikrát, zvlášť v létě, protože ten teplotní šok byl velký. Ale tohle paradoxně, i když je to minus 130 stupňů, tak je to fakt jako super pomůcka pro sportovce a využívají už to dneska i amatérští sportovci, protože je to opravdu i pro tělo příjemné.
16: A to je nějaká převozná, jakože to máte i na venkovní
18: právě
16: zápasy?
18: Tak, no, on to koupil teďka, ten náš majitel, takže ještě nevím, jak to vypadá. V Atlantě jsme měli vlastně kryo přímo na hale. Tak tam jsem chodil občas po zápase. V Portlandu není a právě proto teďka koupili, já nevím, jestli to je přímo jako přenosní nějaká, nevím přesně, jak to funguje, ale je to šílený, kam jako se tady ta věda jakoby posunula v tomhletom.
17: Třeba na Tour de France ty týmy sebou vozí normálně, každý tým má jedno svoje auto, který normálně přes léto rozváží na Nuky a oni v tom mají schované ty bazénky s tou studenou vodou a ty závodníci vylezou z toho autobusu a přeběhnou jenom do té Avie, otevřou ty dveře, naskáčí tam do tří bazénku a to auto je vlastně chlazený pořád, takže je to připravené vlastně non-stop i večer, třeba u hotelu parkuje, takže tohle to se dá už úplně krásně využívat, ale samozřejmě těch technologických zázraků je strašně moc. Dneska v tom sportu, ten sport je dneska prošpikovaný technologiemi. Bylo něco, když jsi přišel do zámoří poprvé, že jsi si řekl, wow, tak tohle jsem teda v životě neviděl a tohle, jestli budu využívat, tak mě to ještě nastřelí někam víc?
18: Já si myslím, že pro mě nejdůležitější bylo, jak jsem říkal už předtím, pro každého funguje něco jiného, takže najít si nějakou tu svoji rutinu, najít si nějaký ty svoje věci, co fungují. Pro každého funguje něco jiného. Já jsem třeba hrozně zkrácený, mám prostě zkrácený svaly. Nebo
16: když
18: šlachy.
16: Člověk měří přes 2 metry, tak to úplně nevypadá, že je zkrácený.
17: Já chtěl říct, že mě nepřijdeš moc zkrácený.
18: A takže za mě je prostě extrémně důležitý třeba nějaký ty přímo ta manuální práce, že se mnou někdo dělá tu manuální práci. Fungují mi hrozně jehly, že mi dávají třeba do achilovek nebo takhle, když je mám prostě hrozně zkrácený a zatlý, tak to mi třeba pomáhá. Jak říkám, každému prostě pomáhá něco jiného. Vždycky jednou týdně se snažím aspoň na masáž, ale jak říkám, u mě to je spíš ta ledová káť a pak nějaký ty spíš manuální práce.
16: To mě zajímá, jak na to člověk přijde, že mu svědčí, že mu někdo napíchá jehly do paty nebo do achilovky. To jako jste někde viděl a řekl jste si, je, to by bylo hezké, nebo někdo řekl, ty s tím máš problém, tak to zkusíme takhle.
17: Jo. Když v Chorvatsku šlapneš na ježka u moře a zjistíš, že ti to vlastně pomáhá, tak to může být variant.
18: Přesně tak. No, já si myslím, že ten tým má prostě spoustu technik, spoustu jako různých věcí, co můžou zkoušet a je to prostě o tom vyzkoušet je a zkusit, jaká za vás funguje nejvíc.
17: A když potom se budeme bavit o těch věcech, které se dají třeba měřit nebo nějakým způsobem monitorovat, třeba videorekordéry a tak dále, tak třeba hokejisté už dneska řeší vlastně každý centimetr toho skluzu vlastně v tom klasickém hokejovém bruslení. Tak je tam něco, co se liší třeba v tom pohybu na palubovce, že třeba by někdo zkoumal, jestli běžíš správně.
18: Určitě.
17: Takže i ta efektivita třeba toho pohybu, aby si člověk zbytečně neunavoval, nebo aby byl rychlejší.
18: Určitě, my to máme dokonce od NBA povinný, že každý měsíc musíš udělat 4 testy, jsou vlastně, říká se mu force place, a jsou to prostě taky dva, nevím, jak by to vysvětlil, je to na zemi a vyskočíte a ono to počítá, jakou sílu dáte do jaký nohy a pak když dopadnete, tak to spočítá, jestli víc preferujete dopadnout na levou nebo na pravou a pak právě podle toho můžete dělat se podle toho odvíjí třeba, co děláte v postce nebo takhle. A pak další je vlastně i při těch skocích, tak máme tam, já nevím, 20 kamer a dají vám čipy na kotníky, kolena, hips, ramena a přesně to monitoruje prostě právě jestli preferujete jednu nohu nebo druhou. A pak děláme vlastně spoustu silových testů, jak na ramena, tak třeba na quads, na hamstringy a právě všechny nerovnosti se tam zkoumají, aby právě pak nedošlo k těm zraněním. A to musíme dělat jednou měsíčně. Mm-hmm.
16: To vypadá, že vás to hodně baví, že jste na čísla, že vás zajímá nejen co tělo umí, ale vše možné vymoženosti okolo.
18: Určitě, tak já tím, že v mojí kariéře jsem utrpěl spoustu zranění, tak si myslím, že jsem právě tomuhle měl dávat větší pozor už dřív. A právě teď, když mám ty možnosti, když mám ty, mám všechny ty lidi kolem sebe a mám tu možnost to dělat, tak se snažím to dělat co nejvíc, abych prostě věděl, abych všechno je to vlastně. Všechno je to kvůli tomu, abych jsme předešli tomu zranění, že jo. Takže třeba já, když jsem právě rehabilitoval s tím levým kolenem, tak jsem pak ten další rok hrozně preferoval dopadat jenom na pravou nohu. A pak jsou z toho problémy, že vás bolí pravý kotník, začíná vás toho bolet pravý koleno, takže ono se to pak všechno jde dohromady. Takže když víte, kde ten problém je, tak na to můžete pracovat právě v té postce a můžete právě předejít nějakým dalším zraněním.
17: Já jsem moc rád, že to říkáš, protože já věřím, že právě tohle to odděluje ty špičkový sportovce od toho průměru, kteří umí využít ty možnosti, které jim ten tým dá. Navíc umí vlastně využít ty možnosti, které jim dávají ty technologie a každý rok přijde ta technika s něčím a ta věda s něčím novým. A ty, když to vlastně přejímáš, tak ti to pomáhá vlastně se zlepšovat pořád. A mě vždycky každý říkal, no ty děláš tyhle věci a ty seš tak pilnej. Já říkám, to není pilnej, to je prostě půd sebezáchovy, protože jako když to budu dělat, tak vím, že vydržím v tom sportu díl a můžu třeba prodat ten svůj potenciál, takže děláš to i s tím, že ti to pomáhá prodlužovat tu kariéru a chrání tě to před těma zraněníma, který vlastně nikdo nechce, že jo?
18: Určitě, tak jak říkám, tohle jakoby, já si myslím, že na takový úrovni, už na těch špičkový úrovni, je to právě víc o tom starat se o to svoje tělo a být profesionál v tomhletom, než jenom prostě makat na hřišti, samozřejmě to je základ všeho, ale myslím si, že jak jsi sám říkal, tak co dělí ty nejlepší od těch ostatních je, že vlastně se starají o to svoje tělo, tak nevím, jestli to je pravda, ale jak se říká, že LeBron prostě utrácí miliony a miliony na svém těle každý měsíc, tak je to prostě potřeba už na té špičkové úrovni, nejde tam hrát jenom basket a už se starat o jakoukoliv. Na nic jiného jako se nezajímá, vlastně to tělo je to nejdůležitější.
17: A kdo z těch zkušených hráčů, když působíš vlastně v té nejprestižnější lize, je ti takovým jako v tomhletom inspirací, nebo kdo tě do toho nejvíc uvedl, že jsi viděl, že to fakt má smysl?
18: Já si myslím, že ty starší hráči, já si myslím třeba Drew Holiday, co u nás máme, jsou to prostě lidi, co už mají něco odehráno v té NBA a co prostě chápou, že to tvoje tělo je prostě to nejdůležitější, pokud jsi zraněný, všechno jiný, na ničem jiném nezáleží, pokud jsi zraněný, takže tohle je to nejdůležitější a starat se o to svoje tělo, být prostě připraven tím jak jsem říkal, máme 3-4 zápasy stejně, takže si myslím, že třeba půlka mužstva po každý sezóně jde na operaci něčeho, protože prostě jsou tak dolámaný, že prostě potřebujou něco spravit. Takže jde prostě o to při té sezóně samozřejmě nemáš čas na to si zajít na operaci a měsíc, dva měsíce někde rehabilitovat. Takže starat se o to svoje tělo, aby prostě každý den bylo ve špičkové formě.
16: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Tentokrát to není úplně o najíždění kilometrů, ale speciálně o přípravě, ke které jsme se chtěli s Vítem Krejčím dostat. Jak dlouho trvalo, než jste si tohle uvědomil? Že právě to tělo je to, na co musíte dbát, že to není jenom o tom výkonu.
18: Myslím si, že to bylo po tom křižáku, kdy vlastně jsem asi 18 měsíců mi trvalo, než jsem se dostal jako zpátky do basketbalové formy a řekl jsem si, že tohle už prostě nikdy ne. A co ví, kdybych třeba začal s tím dřív, tak mě se to vlastně ten křižák jsem se omotal, že jsem šel na dunk a špatně jsem dopadnul a co ví, kdybych třeba na tom pracoval víc už předtím, tak to tělo je na to už zvyklý a nestalo by se to. Takže tohle byl pro mě takový wake up call, kdy vlastně jsem si řekl, tak takhle ne, prostě musím dělat všechno pro to, abych to svoje tělo aby se staral co nejvíc o to dělat. Samozřejmě, když je vám 15, 16, tak vás to nezajímá, protože jste mladý a každá bolístka tak za den zmizí, že jo. Ale jak už se prostě dostáváte do toho profesionálního sportu, těch zápasů je víc, je to mnohem víc fyzičtější, tak je prostě potřeba si jako uvědomit to, že... A některý lidi to mají prostě jinak, některý lidi mají prostě hmitelný těla, co prostě nepotřebují dělat tolik té rehabilitace a u mě prostě tím, že už jsem měl jako spoustu zranění a mám hrozně stuhlý tělo, tak u mě je to extrémně důležitý.
16: Zaujala mě ta poznámka s Drew Holidayem a dalšími zkušenými hráči, ať už v Oklahomě, ať už v Atlantě, ať už teďko v Portlandu, kteří ví, že tohle je ten důvod, proč se oni mohou dlouho udržet. Jak dlouho to trvá, než se dostanete vlastně k téhle debatě? Protože to přece není o tom, že člověk přijde do nějakého týmu, tak v Portlandu nejste úplně dlouho a hnedka druhá otázka by bylo, jak se staráš o svoje tělo.
18: Tak samozřejmě je tam tým nějakých lidí, která jejich první otázka je přesně tohle, který tak? Se stará jenom o to vaše zdraví. A my máme furt k dispozici, máme dva, co dělají masáže, máme tam asi 6 fyzioterapeutů, máme chiropraktika a všichni tady ty lidi se prostě starají 100% o to tvoje tělo. To, jak říkám, je to prostě to nejdůležitější jako v tom basketě. Jo. Můžeme se tady bavit, měl bys střílet trojky tak a tak, měl bys hrát tak a tak, ale pokud prostě nejsi zdravý a nejsi na tom hřišti, tak je to všechno bezbytečný.
17: A když to teda vezmeme i na tu techniku toho samotného sportu, to znamená, máte kouče a trenéry, nějaký skill trenéry, třeba extra na ty trojky, extra na přihrávky?
18: Spíš máme trenéra přímo na střelbu, mm-hmm, jednoho. A pak je tam, já nevím, těch asistentů tam spousta, je tam třeba 10-20 asistentů a půlka je třeba na útok, půlka je právě na co se víc na tu obranu, pak vlastně každý hráč má jednoho toho asistenta, který se stará jenom o toho jednoho hráče, s tím děláte film, s tím děláte všechny tréninky, aby prostě věděl, co se vám líbí, co se vám nelíbí, jak hrajete, aby vás prostě víc i poznal jako toho člověka a mohl s váma dělat ten nejlepší progres.
16: Film?
18: Pozápasový film, že vlastně se stříhají.
17: Musíš s někým koukat na film, aby si nekoukal sám, že jo?
18: Přesně tak.
16: Ne, on vám prostě sestříhá akce se a vy máte všichni jednoho člověka, se kterým si pokaždé kouknete tak říkajíc na film, tomu říkáte film.
18: Film, no, tak je to vlastně pozápasový film, jakoby, no.
17: To když rozpočítáme na hráče a bereme i ty, co sedí na lavičce, tak každý má za sebou minibus, jako no.
18: Vidí. Je to tak? Je to
17: personálu.
16: Tak? Jedete vždycky, každý má jednu sedačku a kamarád je ten s
18: tak
16: kamerou.
18: Je vlastně 15 hráčů a trenérů je, já nevím, 20, 25, pak máme, když počítám tu medical side, tak tam je dalších 15 lidí, když počítám jenom posilovnu, tak tam je dalších 5 lidí, pak máme nutriční a tak dále a tak dále a tak dále. Ten tým je jakoby obrovský, tak my na ty zápasy, na každý zápas venku, tak jezdí výprava třeba 70 lidí a hráčů je 15. Ostatní jsou prostě trenéři, fyzia a lidi, co se prostě starají jakoby o ten chod toho týmu nebo o to, aby se ty hráči měli co nejlepší servis.
16: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože...
18: Měli co nejlepší servis.
16: Tak teď už trochu rozumím té přenosné kryokomoře teoreticky, kdyby byla, protože to už vlastně v tom trochu zanikne.
17: A může to využívat i ten personál, protože

0: protože i to je obrovská součást té ochrany toho těla a toho fungování. Co člověk celý den pije, co člověk celý den jí, jestli má všechny vitamíny, jestli má všechno, co mu k tomu výkonu pomáhá. Jak jste kontrolováni po této medicínské stránce a potažmo i třeba té výživy, nutrice?
1: Určitě, tak my vždycky na začátku sezóny a pak v půlce sezóny děláme krevní testy, kde prostě ti se budou spoustu krve a z toho prostě oni pak zjistí, co ti chybí, co ne, a podle toho pak dělají plány. A vlastně máme vždycky v hale, tak máme takový malinký pytlíček a v tom mám všechny prášky, co prostě potřebuju, všechny jakoby, nevím, já tam mám omegu, mám tam nějaký multivitamíny, mám tam zink, mám tam iron nějaký. Každý to má prostě jinak podle těch testů. Některý hráči třeba mají i přímo jídelníčky, ten já úplně nemám. To je s tím úplně problém, nemám třeba s nějakou váhou. Ale každý ten hráč má prostě naprosto, má přístup ke všem věcem. A pak už je to prostě jenom na tom hráči to využít. A myslím si, že jako NBA nebo každý tým je vlastně bilionová prostě jako společnost. A když toho dokážeš využít správně, tak je u tebe postaráno líp než kde jinde.
2: Vít Krejčí v kilometrech Jiřího Ješka. Bavíme se o přípravě basketbalisty v NBA. A to všechno cestuje s vámi z klubu do klubu v uvozovkách, že když vám v Atlantě něco předepíšou, tak to samé potom pokračuje i v Portlandu.
1: Samozřejmě.
2: A nebo vlastně to začíná v uvozovkách na novo, tím, jak si to tam nový doktor vyzkoumá a najednou vám předepíše něco úplně jiného.
1: Přenese se to vždycky do toho dalšího týmu. Oni jsou, ono přece jenom jakoby ta NBA má 30 týmů a oni se každý léto scházejí, všichni ty fyzioterapeuti a tak, takže oni už se tam jako i lidi znají. Takže je právě super tím, že se často děje, že vás vytradujou, že najednou jdete do jiného týmu ze dne na den, tak tam to spojení je skvělý, kdy vlastně oni dostanou hned ten přístup k těm testům třeba, co jsme dělali na začátku sezóny, a hned prostě ví, co tomu hráči chybí vlastně, a můžou hned to, buď můžou se zeptat přímo, co vlastně bere v tom jiném klubu, anebo prostě to můžou založit, ale mají k tomu prostě přístup úplně stejně jako prostě ten první tým.
0: To mě napadá, a možná to sem nepatří, klidně na to neodpověz, ale jaká je kultura ve vztazích mezi těmi týmy, když tě třeba vymění z jednoho týmu a ty jim ukážeš, co ti dávali ten medical staff, co ti dávali za vitamíny a tak dále. Jak moc pomlouvají ty jedny doktoři, ty druhý, že říkají třeba, ježiš, co ti to tam dávali, teď ti škodili vlastně, to my ti dáme něco lepšího tady.
1: Tak párkrát se mi to určitě stalo v nějakých věcech. Když teďka dám příklad, tak já jsem nosil do bot, ty, jak jsem mu říkal, vložky do bot. A ty, co jsem třeba měl v Atlantě, tak pak jsem je přivez do Portlandu a v Portlandu mi řekli, že stojí úplně za prd, že bych měl používat ty, co mají oni. Takže jako, samozřejmě každý ten tým funguje trošičku jinak, ale myslím si, že na 99% věcí se prostě shodnou.
0: A zvedá ti to sebevědomí, když ti třeba řeknou, ty, a tak tohle jste dělali dobře, nebo tohle, jako teď si nám přines vlastně novou nějakou myšlenku.
1: Já si myslím, že každý tým to dělá dobře, ale každý tým třeba na to má trošičku jiný pohled. Já si myslím, že není jedna prostě správná cesta. Je prostě, já zase říkám, je to o tom hráči. Prostě co sedí tomu hráči. Takže já třeba, i když mi řekli, že ty vložky jsou na prd, tak jsem mi řekl, hele, já to teďka uprostřed sezóny nebudu měnit, a prostě i když vy si myslíte, že to stojí za prd, mě to vyhovuje, tak já s tím dohraju sezonu a pak v létě se o tom můžeme více pobavit a můžeme zase vyzkoušet ty, co fungují u vás, ale zase je blbý jako uprostřed sezóny měnit něco takového.
0: Mě by to totálně rozhodilo, kdyby mi někdo řekl, co používám, že je úplně špatně, já bych okamžitě měl pocit, že kulhám a hned by se mi to někde objevilo.
2: To je ale celé takové hrozně důležité, že jo, protože vložka do boty, řekneš si, taková hloupost, ale u basketbalisty je to jako alfa omega úspěchu nejspíš.
1: Tak když si vezmeš, kolik toho naběháš, kolik toho naskáčeš za tu sezonu, tak každý ten jako krok je extrémně důležitý a pokud uděláš 1000 kroků, 1000 skoků, tak je to pak znát. I jako naprostá maličkost, naprostá, co by se řeklo, zbytečnost, tak je to prostě znát.
2: Četl jsem někde, že basketbalista za zápas naběhá kolem 4 kilometrů. To se jako úplně nezdá, když si vezmeš. Fotbalista za zápas má takových 10, 11, atletická Slávia třeba 12, ale jinak to vlastně jako je obrovské hřiště oproti basketbalu. A tam jak vlastně jedna, druhá strana, 24 sekund v úzovkách.
1: Tak já si myslím, že třeba rozdíl mezi tím fotbalem a basketem, tak ten bas-

0: basket, tam jakoby prakticky furt jenom sprintujete nebo běháte v maximální, tam jsou kratší úseky, ale na 100%, nebo prostě sprinty a je tam mnohem víc, jak bych to řekl, takovejch jako tím, jak hrozně skáčeme, tím, jak hrozně dopadáme, jo, tak je tam mnohem víc takových špatných kroků třeba, jo, takže právě proto se je hrozně důležitý to tělo připravit. My prostě trénujeme v různých pozicích, protože ten basket vás dostane do různých pozic, běžíte dopředu, dozadu, doleva, doprava, v hrozně rychlých rychlostech a ještě se k tomu musíte, protože to hřiště je malý, se musíte vyhýbat lidem nebo je musíte nějak obíhat, takže v tomhle tom je to prostě rozdíl, že je tam mnohem víc explosiv to prostě je.
1: Kolik máte bod na sezónu?
0: Ty jo.
1: Tak na měsíc, dobře.
0: Hele, za sezónu...
1: Na týden.
0: Já nerad úplně měním tolik bod, takže za sezónu, nevím, třeba 8 párů bod třeba, s tím, že mám, některý mám jenom na trénování, tak to mám třeba, nevím, 5 párů na trénování a pak mám dalších těch 8 párů nebo tak třeba, ve kterých jenom hraju.
2: Je nějaká moderní teďko novinka technologie v botách, jako třeba v běhání máme ty karbonové vložky nebo ty infúze do těch podrážek, které vlastně pomáhají tomu odrazu. Tak je něco i v basketbalu takového?
0: Tam jsou takovéhle věci právě zakázané. Oni nikdy už dělali, ale všechno, co jakoby tě nějak zlepšuje výskok nebo tak, tak jsou zakázaný.
2: Proto já s tou karbonovou nohou nemůžu hrát basket. Mě by vyloučili.
0: Je to tak, no. Takže tam jsou takovéhle věci zakázané, ale samozřejmě i ta technologie těch bot, jako i basketbalových, tak se extrémně posunula.
1: Jak?
0: Tak já si myslím, že jsou lehčí, dělají se jako z lepších materiálů. Tam v basketu je prostě hrozně důležitá třeba podpora toho kotníku. Já třeba právě nosím, jmenuje se to Better Guards a je to, abych si nemusel tejpovat, tak je to prostě taková takový jakoby brace je to na kotník. Protože taky mám, asi zná každý prostě basketbalista, já asi vyvrchnu za sezónu kotník třeba 5x.
2: Takže je taková preventivní ortéza.
0: Je to taková preventivní ortéza. Já si myslím, že každý jako basketbalista si jako za sezonu vyvrhne kotník minimálně 5x.
2: A jsou třeba právě ty moderní technologie těch bot i cílený na tu bezpečnost, určitě. Nebo to je jenom na ten výkon?
0: Určitě i na tu bezpečnost, jak říkám. Teďka ty boty zase záleží, co komu vyhovuje. Některé boty jsou vyšší, některé boty jsou nižší. Tím, že já vlastně nosím tu ortézu, tak můžu hrát v těch nižších a nemám úplně problém s tím. Nebo takhle, často si vyvrknu kotník, ale nikdy to není tak, že bych pak třeba 2 týdny byl mimo. Vždycky se mi to stane a mám to třeba na den, na dva a pak jsem v pohodě.
2: Teď jednu paralelu s cyklistikou profesionální. Když závodník jde z týmu do týmu, tak automaticky musí převzít nové kolo od toho týmu. Jinou značku, jinou geometrii, prostě jinak. Jo? Okay. Není možný, že by si vzal to kolo, na kterém byl zvyklý jezdit minulou sezónu, když ten tým má jiného sponzora. Okay. Jak je to u vás u bot? Vy máte individuální sponzoring na ty boty?
0: Tak můžeš podepsat přímo s tou značkou, jako je Nike, Adidas nebo tak. Třeba já mám spolupráci jenom s obchodem přímo a můžu nosit jakýkoliv.
2: Takže když jdeš do týmu, který má třeba jako ve svém portfoliu sponzorů nějakou sportovní značku.
0: Oni jsou všichni mají jakoby Nike, Jordan nebo Adidas dresy, ale je úplně jedno, to už je na tom hráči, co jakoby nosí na těch nohách. S tím tým jakoby nemůže nic říct.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, Vít Krejčí, basketbalista, jejich hostem. Jsme moc rádi, že i tady na festivalu Offseason tu máme diváky, protože běžně při Kilometrech Jiřího Ješka nevidíme. Ještě se trochu dostanu k těm botám a ekonomice pohybu, o které Jirka mluvil před pár minutami. Jak moc zajímá tým, že se efektivně hýbete při tom zápase, protože máte spoustu dat, jste o tom mluvil, a tým určitě nějakým způsobem sleduje, že vy na té palubovce stojíte přesně na místech, kde stát máte, a že tím pohybem spotřebováváte plus minus přesně tolik energie, kolik byste asi spotřebovávat měl.
0: Já si myslím, že samozřejmě to z dvou stran. Z jedné stránky je to po tý basketbalový, kolik naběháte, to je přímo jenom jako se kouká na to, kolik naběháte, kde stojíte, jaký pohyby a tak dále. A pak je ta druhá, to je ta medical, a tam se koukají přímo na ty vaše pohyby, jak se hýbou vaše kotníky, jak se hýbou vaše kolena, kyčle a tak dále. Zase je to prostě všechno k tomu, aby si měl ten hráč co nejméně zranění, aby prostě mohl co nejvíc hrát.
2: Jak se to měří? Fotbalisté mají takový, takový ty podprsenky s GPS senzory, tak máte je taky, nebo máte v botech třeba čipy? Máte ty samé?
0: Máme si myslím taky, no, jsou to taky prostě jakoby podprsenky prakticky, tam jsou ty čipy, tak ty nosíme.
2: Takže no. Úplně stejná technologie. Jo.
1: V jakých tepových zónách se pohybujete při zápase? Pokud ne, to už jsme moc,
0: to už jste,
1: protože mně přišlo, že se o to hodně zajímáte, tak proto se ptám.
0: To já hele úplně nevím. Samozřejmě je to zápas od zápasu. Jak jsem říkal, už ten fotbal je asi o tom mít nějak pořád stejnou. Ten basket je kratší intervaly a víc, asi intenzivnější.
1: A ten trénink vypadá jak tedy ideálně pro basketbalistu na sezónu? Na to jsem vlastně se k tomu chtěl dostat tímhletím způsobem, abychom zjistili, pro co se vlastně potřebujete připravit a jak musí vypadat ta kondice basketbalisty na NBA.
0: Tak vlastně v sezóně je hrozně těžký mít nějaký trénink. My prakticky v sezóně vůbec netrénujeme, protože máme 3-4 zápasy týdně s tím, že cestujeme po celé Americe. Takže já nevím, když řeknu, že za ten měsíc máme já nevím, třeba 17 zápasů, máme 10 tréninků s tím, že jsou většinou předzápasový tréninky, ty předzápasový jsou prostě jednodušší, kde je jenom střelba a pak si probíráme taktiku toho soupeře nebo naší taktiku a jak hraje ten soupeř. Těch tréninků, fakt jako těžkých tréninků je za tu sezonu třeba 5 až 10, a tam právě oni už ví, jakoby kdokoliv naběhá a snaží se nejvíc napodobit jakoby ten zápas, abyste byli prostě na to zvyklí. Hlavně se to děje teda, když máme před sezónou, tak jakoby ty 2 týdny před sezónou, kde jsou ty tréninky mnohem náročnější, když se připravujete na tu sezónu, tak tam právě se snaží co nejvíc napodobit vlastně nějaký ten rytmus toho zápasu.
2: A všechno je to individuální, všechno prostě oni vědí, co tomu danému hráči vyhovuje. To já si dovedu těžko představit, že by aplikovali to samé na nějakého 17-letého kluka a na LeBrona Jamese, že by mu řekli, hele, běž si zaběhat do parku, jako přibral si teďko 4 kila. Tak jako
0: určitě, tak je něco jiného, když máte hráče 215, 150 kilo, a pak co má hráč, má 190 a má jako 90 kilo, takže to se samozřejmě nějaký musí přizpůsobovat, proto třeba ty větší hráči mají chodí do posky víc jako na tu sílu, protože to prostě pro ně je důležitý, a ty menší hráči zase dbají na tu dynamiku.
2: Takže si nemáme představovat vstupní testy, když s tebou vyjednává třeba nějaký tým, že by ti spíš měřili tu kondici, ale je to spíš jak seš na tom jako zdravotně, že ti jako porovnají to tělo, jestli ti někde něco prostě dobře se zhojilo a tak dále, jestli neriskujou to, že koupí hráče, který si hned při prvním zápase vyvrkne koleno. A
0: určitě, tak oni mají vlastně každý tým v NBA. Každý hráč má vlastně nějaký medical report, má vlastní
2: jako techničák takový, který s tebou cestuje.
0: Je to tak, je to prostě techničák, oni ví, hele, před 5 lety
2: bouračka, byla to totálka,
0: přesně tak,
1: to snad ne.
0: Tak se podívají na třeba, když já jsem měl to koleno, tak oni koukají, hele, před 5 lety křižák, tak co koleno, a udělají ti na to víc testy. Já třeba vždycky, právě když vás někam vytradujou, tak oni chtějí pak dělat nějaký třeba testy jako rentgeny nebo MRI. A právě mě vždycky, když jdu do nového týmu, nebo se stalo 2x, ale tak udělají MRI na koleno, pak jsem měl problémy s ramenem, takže udělají na tohle, aby prostě na všechno byli ready, aby prostě věděli, jak se ten hráč, jakoby, jaký problémy měl v minulosti a třeba jaký problémy má teď.
2: Podvádějí s tím hráči někdy, jakože zatajujou třeba něco?
1: Na magnetické rezonanci, to se nejsem úplně jistý.
0: Hele, nevím, ale škodí to vlastně jenom jakoby těm hráčům, že jo. Myslím si, že ten tým prostě už má takový resources v tom.
2: Teď jsem to chtěl říct, že ty informace musí být o vás kompletní vlastně, oni jak pro fanoušky, všechno, tak navíc pro ty odborníky.
0: Naprosto všechno, oni ví fakt jako o každý šlase, o každém svalu, o každý jako malinký kostičce v mém těle, tak oni prostě ví.
2: Jak moc se řeší psychika v NBA, protože to je dneska téma v tom sportu, protože samozřejmě lidské tělo už je téměř na hranici možností ve většině těch sportů a už tam nejde jako jít dál nebo něco zlepšovat, možná jenom nějaký drobný konfigurace. Strava už je dneska také jako téměř jako dokonalá, tak teďko mi přichází na paměť, že ten rozdíl může dělat psychika jak individuálního hráče, tak celá ta chemie v tom týmu.
0: Já si myslím, že ta psychika je v tom basketě jako 40% úspěchu. To, jak máte nastavenou hlavu. Každý tým má svýho nějakého mentálního kouče. A já jsem pak ještě dlouhou dobu, vlastně když jsem právě začínal v NBA, tak jsem 2 roky měl svýho individuálního, se kterým jsem si prostě každý týden volal a který mi prostě pomáhal nějak se dostat. Protože samozřejmě ten basket v NBA je úplně něco jiného, než čím jsem díloval v Evropě. Takže jenom ta příprava na ten zápas, jak se dostat prostě do nějaký té vaší zóny, a jsou to prostě věci, co využívám doteď.
1: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ješka. Byl tam ten psycholog při příchodu do Oklahomy ze Zaragozy vlastně i kvůli tomu, že tam přišlo to velké zranění, protože po něm člověk nesmí upadnout do nějaké deprese, a zároveň ještě to přizpůsobení nejprestižnější lize světa.
0: Určitě, tak já jsem právě s tím mým, tak jsem začal spolupracovat hned po tom zranění, a protože jsem viděl, že to bude jako součást toho, jak se dostanu zpátky, abych prostě byl full pozitivní, protože to samozřejmě bylo hodně těžký období. Takže tam jsem s ním vlastně spolupracoval nejvíc. Vlastně tady i všechny ty tetování, co mám, tak jsem s ním dělal, vlastně jmenuje se to Core Values. Je to fakt jako, myslím si, že to je 40% úspěchu u všech sportovců, je prostě mít správně nastavenou tu hlavu.
2: A teď, když máš 100% nastavenou hlavu sám, ale přijdeš do týmu, kde je nějaký toxický prostředí, tak my Češi umíme s tímhletím pracovat. Je tam něco, co si přines třeba do té kabiny, do těch týmů jednotlivý, že bylo něco jiného třeba? A že řekli, tyjo, tak to teď nám úplně oživil tady jako, ať to byl humor náš specifický, nebo naopak takový to, že jako ne, ze všeho se hned nehroutíme.
0: Tak já si myslím, že taká ta česká je dojít si prostě na pivko, všechno si to vyříkat na pivu. Tak tohle je určitě věc, co...
2: Což tam tím oblíbený, jo?
0: Tak ty pivíčka tam nejsou tak dobrý, ale našel jsem třeba, vždycky mám v Portlandu i v Atlantě jsem měl obchod, když jsem kupoval Plzeň. A je to prostě, je to součást toho, pak jakoby...
2: Kluci, 3 zápasy jsme prohráli, tak jsem vám tady přines něco, co nám teďko změní mindset.
0: Je to tak, tak oni, já si myslím, já když jsem byl, nebo dřív, když jsem byl mladší, tak jsem to prostě řešil tím, že jsem se akorát víc jako zavřel sám do sebe, což jako nikdy může pomoct, ale myslím si, že pak už v té nejlepší lize, nebo když už máte s ním ty zkušenosti, tak si myslím, že by to mělo být naopak. Myslím si, že není potřeba se prostě zhroutit třeba z pár špatných zápasů, a je to prostě o tom mít furt ten pozitivní mindset a říct si, hele, já jsem odehrál v životě 1000 zápasů a kvůli tomu, že se mi jako 1, 2, 3 nepovedly. Za 10 let to nikoho nebude zajímat.
1: Jak těžké je vyrovnat se s přesunem z jednoho klubu do druhého? Protože třeba v Atlantě jste měl několik zápasů z 20 body plus a najednou člověk mizí.
0: Bylo to hodně těžké. My jsme vlastně byli na výjezdu, kdy jsme měli nějaký 3 zápasy venku. Byl jsem zbalený vlastně na 5 dní na 3 zápasy. A doletěli jsme do toho posledního, to bylo Miami. Tam jsme měli hrát poslední zápas. A ráno vlastně před tím zápasem tak mi volali, že mě vytradovali, a já jsem pak rovnou ten den a o pár hodin později z toho Miami letěl rovnou do Portlandu. Už jsem se nikdy do Atlanty nevrátil, pak vlastně jsem se tam vrátil na All-Star break na pár dní, ale do toho bytu jsem se nevrátil. Měl jsem prostě s sebou 3 ponožky, takže jsem volal prostě přítelkyni, která mi poslala kufr, se kterým jsem tam vydržel 2 týdny na hotelu, a je to jako šílený, právě proto si myslím, že je hrozně důležitý mít tu správně nastavenou tu hlavu, protože takhle se to může změnit. Takhle mi ráno zavolali po 3 letech v Atlantě a řekli, díky za všechno, zavolaj ti z Portlandu, čau. Volali mi z Portlandu, ahoj, hele, za 3 hodiny ti letí letadlo, čau. A letěl jsem do Portlandu. A začala úplně jiná kariéra prakticky, že jo.
2: To je třeba pro fanoušky sportovní absolutní jako nepředstavitelné to, jak je dneska ten vrcholový sport totální biznis. Existuje tam vůbec ještě místo na jako fakt jako vroucí přátelství?
0: Je to těžký, protože třeba já, když jsem byl v OKC, tak jsem s tím ještě jsem to neznal, nevěděl jsem, že to takhle funguje, nebo nevěříte, že se to může stát vám, takže se všema lidma já jsem tam prostě měl super vztah. A byli jsme jako kámoši, jak se spoluhráčema, tak jako, protože s nima trávíte 7 měsíců prakticky v kuse, furt jste někde na hotelu spolu, furt jste v hale spolu, trávíte spolu veškerý čas. A pak najednou se stane takhle a už je vidíte jenom, když proti ním hrajete. A zase potkáváte, a jak jsem říkal, ten tým je obrovský, takže potkáte dalších 60 lidí a nějaký ten vztah si s nima musíte vytvořit, protože jak říkám, vidíte prostě každý den. Ale je to hrozně těžký si tenhle ten vztah jakoby nastavit tím, že zítra mi můžou zavolat a už vás nikdy neuvidím. Takže je to těžký a je to těžký i pro lidi kolem nás, právě třeba když řeknu přítelkyně, která tam byla, tak se tam taky udělala kamarádky, měli jsme vlastně, máme pejska, tak tam jsme už jako měli nějakou, pro lidi třeba, co mají děti, tak to musí být extrémně těžký, že vlastně, že jo, děti chodí do školy a najednou ti zavolají a teď co, že jo.
1: To zní, jako kdyby ten přesun z Atlanty do Portlandu ve vás poměrně ještě hodně byl. Tak ono to není dávno.
0: Bylo to jako extrémně složitá, těžká část. To.
1: V čem všem?
0: Tak jak říkám, jenom se vám úplně změní to prostředí, jste zvyklí na něco 3 roky a pak vlastně ze dne na den. Já jsem jeden den byl vytradovaný a ten druhý den už jsem hrál za Portland zápas, takže proti Phoenixu, takže vlastně já jsem se připravoval na zápas s Atlantou proti Miami. A o 24 hodin jsem se připravoval na zápas s Portlandem proti Phoenixu. A celý se vám to prostě změní, že jo? Každý ten tým funguje trošičku jinak. Tím, že vlastně pro NBA hráče je hrozně důležitý nastavit si nějakou tu rutinu. Protože to je prostě jeden den za druhým. Já mám prostě 3 rutiny. Já mám rutinu na tréninkový den, na zápas doma a na zápas venku. Mám 3 rutiny a ty jsou úplně stejný každý den. A najednou prostě jdete do jiného týmu, teď třeba hrajete v jiný čas, ten tým funguje trošičku jinak, tréninky jsou trošičku jinak a zase musíte tu rutinu nějak změnit, upravit a je to prostě hrozně těžký, obzvlášť prostě uprostřed sezóny, kdy vlastně najednou skočíte úplně do něčeho jiného.
2: Máš rutinu i na volno?
0: Tak my máme, si myslím, že je to tak třeba jeden den za 2 měsíce, kdy nemusím do haly, kdy mám fakt jako volno.
2: To bych se zhroutil, protože bych nevěděl, kterou tu rutinu z těch 3 mám použít, který ten protokol mám použít.
0: To je vlastně jediný den, kde se dá trošičku improvizovat.
2: Jinak z toho bych byl rozhozený.
0: Jinak
2: totálně.
0: Prostě každý den je úplně stejný.
1: Jak často to volno ale je? V sezóně normální, dejme tomu leden.
0: No říkám, jednou za měsíc třeba máme den, kde jako nemusíme do haly, maximálně jednou. Je to jeden den za 1-2 měsíce, kdy jako se nemusíte soustředit na ten basket, protože pak ty tréninkový dny se musíte soustředit, tam se už většinou připravujete se na toho dalšího soupeře, takže jakoby je jeden den a to jsem se právě, to bylo prostě pro mě potřeba se naučit ten jeden den prostě naprosto vypnout od basketu a snažím se jako na to vůbec nemyslet, trošičku prostě vypnout, trávit čas s rodinou, trošičku myslet na něco jiného, jinak byste se prostě z toho zbláznil, protože každý den prostě jedete. Každý druhý den, prakticky každý druhý den máte zápas před 15 tisíci lidma nebo 20 tisíci lidma proti někomu jinému a každý ten den musíte být 100% v té nejlepší kondici, 100% připravený na ten zápas.
2: Co ti v té rutině, ať je jakákoliv zápasová, domácí zápas, away zápasy, co ti udělá největší radost v tom dni? Jako když se potřebuješ třeba odměnit za něco, ať to je jedno, za dobrý zápas, nebo jenom když si potřebuješ zlepšit náladu, co tobě tam udělá radost?
0: Určitě trávit čas s přítelkyní, s pejskem, právě takhle trošičku vypnout, nemyslet na ten basket, bohužel se to stává fakt jako jednou za měsíc maximálně, ale je prostě potřeba toho maximálně využít, protože, jak říkám, ten jako, je na vás hrozný tlak. Jak říkám, každý druhý den prostě hrajete před 20 tisíci lidma a když nejste v té nejlepší kondici, když nepředvádíte to nejlepší, co ve vás je, tak prostě těch hráčů talentovaných teďka na světě je prostě extrémně hodně. Každý rok se draftuje nových 60 kluků, kteří chtějí vaší práci a je to prostě
2: Na jednu stranu tlak, ale na druhou stranu obrovská jako pomoc, inspirace, protože určitě máš důvod být každý den nejlepší.
0: Určitě.
2: Tam čekají za těma dveřma a ty další.
0: Určitě, z tohohle pohledu je na to potřeba koukat. Hmm. Ale obzvlášť prostě ty Američani, tak to jsou prostě hrozně hladoví borci, který mimo hřiště jsou jako kamarádi v pohodě, ale na hřišti, když mají šanci, tak vás prostě zašlapou, protože jste to prostě buď vy, nebo oni.
2: Hmm. A oni navíc mají to sebevědomí, že ani nemají tu sebekritiku, že by třeba uznali, že ten, proti komu jdu, tak je lepší, ale oni mají nastavený, že jsou vlastně přesně nejlepší
0: tak
2: na světě.
0: Přesně tak, ale i díky tomu prostě jsou
2: tam, kde jsou.
0: Protože si tak věří.
1: Vít Krejčí, basketbalista v kilometrech Jiřího Ježka. Máme posledních pár minut. Dá se v NBA, když už tam jste, někým inspirovat? Mluvil jste o tom LeBronovi a právě jsem si říkal, když jsme v této části byli na začátku pořadu, jestli vlastně LeBron tím, jak pečuje o své tělo, tak vy si říkáte jo, vždyť on dělá bodů jak blázen, je jeden z těch nejlepších v historii napříč všemi dekádami. Pojďme to dělat jako LeBron. Chápu, hraje jinou pozici, nejde to úplně, ale jestli se takhle dá inspirovat, když už člověk mezi těmi nejlepšími je a vidí, jak to dělají někteří jiní.
0: Určitě, ale jak jsem říkal úplně na začátku, tak každému vyhovuje něco jiného. To, co vyhovuje LeBronovi, nemusí vyhovovat mě. Takže já si myslím, že je potřeba inspirovat se jenom jakoby tím, jak na sobě maká, a pak právě zjistit, co vyhovuje vám. On fakt tráví, já nevím, když řeknu, já každý den trávím 3 hodiny tím, abych se zlepšoval na hřišti nebo v postce, a pak další 2-3 hodiny minimálně musím pracovat na tom, abych se zlepšil mimo hřiště, abych dostal to svoje tělo do perfektní formy, abych prostě na ten další zápas byl v perfektní formě, aby mě nic nebolelo, ať jsou to stretchingy, masáže, jak jsme mluvili předtím. Je to prostě extrémně důležitá součást toho basketbalu, obzvlášť toho profesionálního, ale taky je to jakoby až od té doby, co jsem v NBA, tak se o to takhle starám. Do té doby vlastně, tak když jsem byl v Zaragoze, tak já měl 11 tréninků týdně, a to mladé tělo to ještě zvládne prostě, to mladé tělo, když hrajete jenom jeden zápas, sice hrajete hodně, děláte hodně tréninku, ale to mladé tělo to prostě zvládne. Ale prostě já už, když počítám s tím, že vlastně od 14 hrajou profesionálně, tak už 12 let hrajou profesionálně, tak už prostě na to tělo to má nějakou. už je to prostě vidět, jo? Už vždycky ráno po zápase už je trošku těžší stát z postele. Takže
2: bude hůř.
0: Bude určitě hůř. A proto vím, že čím jako víc mám odehráno, čím víc hraju, tak tím víc se musím vlastně starat o to svoje tělo.
2: Stejně jako v 90. letech nebyla NBA jenom Michael Jordan, tak teď už taky samozřejmě není jenom LeBron James, a v každém týmu je dneska jeden, dva inspirativní hráči, který by mohli být vlastně tím největším hráčem svojí doby. Jaký to pro tebe bylo, když jsi tam hrál poprvé, ten první rok, ty první zápasy, jako nastoupit proti těmhletěm borcům?
0: Je to neuvěřitelný vlastně, vy vidíte v té televizi ty nejlepší zápasy jednou za týden, nebo jo, jednou za 2 týdny, prostě nějaký hvězdy. Ale tím, jak prostě hrajeme tolik těch zápasů, tak skončí zápas, kdy jsem bránil LeBrona a nemáš ani čas si to zpamatovat, a najednou OK, a zítra hraješ proti Janisovi. Pak ten další den prostě OK, dohrál si proti Janisovi, máš další zápas Luku Dončiče. Pak máš další zápas blablabla, a každý, prostě jak jsi říkal, v každém tom týmu je prostě nějaká hvězda, a je to prostě neuvěřitelný tím, že to není jako OK, jednou za měsíc si zahrajou nějaký hustý zápas, ale je to prostě každý druhý den hrajete proti člověku, který mu jste třeba vyrůstali, na který jste koukali, jste vyrůstali, nebo takhle. A je potřeba k tomu jako mít respekt. Na druhou stranu, když proti ním jste na hřišti, tak chcete je prostě co nejvíc zničit.
2: Já vím, že ty patříš do té stejné ligy už dneska, ale stane se někdy, že si uvědomíš vlastně, kam až jsi se dostal? Nebo už to bereš prostě automaticky a naopak jako ještě chceš být lepší?
0: Určitě chci být lepší. Samozřejmě jsou momenty, kdy stane se to párkrát do sezóny, kdy si řeknu, spíš si řeknu, všechna ta práce, co jsem jako odvedl za všechny ty promeškaný narozeniny, všechny ty promeškaný Vánoce, všechny ty promeškaný časy s rodinou a tak jsou worth it, protože prostě můžu hrát tu nejlepší ligu světa, a kolik lidí to prostě může říct, a kolik dětí prostě je to jejich sen, a občas prostě jsem vinej toho, že to beru jako samozřejmost a myslím si, že je prostě potřeba občas se zastavit a jako užít si ten moment a neříkám spichnout, ale prostě říct si OK, bylo to worth it všechna ta dřina.
1: A tak ať se to všechno vyplatí, to přesně tak, ať se ty sny plní dál a dál. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, jejich hostem basketbalista Vít Krejčí. Moc krát děkujeme.
0: Děkuju moc.

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na Radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá, Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla, ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michal.
5: Z Arménie Pavel Tilšár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na Radiožurnálu Sport.
8: 23 hodin a 59 minut k tomu. Za normálních okolností bychom v tuhle chvíli už rozehráli zprávy Radiožurnálu, ale tohle je výjimečná situace, protože se hraje mistrovství světa a v tuhle chvíli my se můžeme vydat na další souboj, na jeden z posledních v úvodním kole playoff mezi Argentinou a Kapverdami a ten komentuje Kristian Šveda.
9: Krásný večer, nebo krásné ráno, chcete-li, začal nový den a je tu utkání mezi Argentinou a Kapverdami v prvním kole playoff mistrovství světa. Obě mužstva už jsou připravená na stadionu v Miami na Floridě ve Spojených státech amerických a Kapverdy začínají výkopem na svou vlastní polovinu hned mezi dvojici obránců. Dini Borges a Pico López už si předali balón, znovu vrací López na Borgese, rychle se můžu dostat v trochu klidné pasáži hry k sestavě. Vám na straně Kapverd brance Vozíňa, obránci Moreira, López Borges a Sidney López Cabral, záložníci Mendes, Laros Duarte, Kevin De Pina, Diroy Duarte a Cabral, Juane Cabral a na hrotu Da Costa. Stále si obránci Kapverd vyměňují balon, teď přihrávka do středu zálohy na Kevina De Pinu. De Pina vrací až na brankáře Vozíňu v první minutě utkání. Argentinci obhajují titul mistrů světa a zatím na tomto šampionátu se jim povedlo zvítězit ve všech předchozích utkáních. Zvítězili nad Alžírskem 3-0, nad Rakouskem 2-0 a nad Jordánskem 3-1. Teď to zkouší Argentinci. První akcí, poprvé jsou u balonu, centru z levé strany na pravou. De Paul dobíhá míč v pokutovém území, ale nezvládl ho jednak získat a jednak třeba odcentrovat, takže fotbalisté Kapverd ubránili ten balon a bude se kopat od branky. A tak rychle můžeme i na sestavu Argentiny. V brance Emiliano Martinez, obrana zleva Medina, Lisandro Martinez, Romero a Molina, záložníci Almeida, Enzo Fernandez a McAllister a De Paul a v útoku Lautaro Martinez a samozřejmě kapitán Lionel Messi, který už dal 6 branek na tomto světovém šampionátu, skóroval zatím v každém utkání a je historicky nejlepším střelcem fotbalových mistrovství světa, má na kontě 19 branek. Ale dohání ho Kylian Mbappé, ten má celkem branek 18, na tomto šampionátu taky 6, stejně jako Messi. Nicméně Lionel Messi má k dobru ještě, pokud to tak můžeme říct, jeden zápas právě v playoff, teď v prvním kole playoff. Kapverdy se snaží napadat rozehrávku Argentiny, která je ale klidná ve třetí minutě utkání, zatímco fanoušci na tribunách, primárně fanoušci Argentiny, zpívají chorály, rozjíždí první podporu svého národního týmu, ale klidná hra pokračuje. Teď se zkouší Argentinci dostat přes střed hřiště, ale ten byl zahuštěný a tak fotbalisté Kapverd balon získali. Rychle to zkouší Laros Duarte, ale neuspěl a tak Lionel Messi v souboji, ten už úspěšný je, Lionel Messi ještě dává balon a to se povedlo na Lautara Martinez. Lautaro Martinez už se blíží k pokutovému území, nakonec ještě přibrzdil, dává na Almádu, Almáda vrací do zadních řad, pro balonci zběhl Enzo Fernandez, s míčem se zastavil, dává do levé strany a tam už není nakonec připravený Almáda, takže se míč vrací až do obraných řad. Lisandro Martinez a Romero si vyměnili míč Přihrávka ze středu hřiště na levou stranu a znovu návrat až do středového kruhu, přímo do prostředka hřiště, kde je s balónem Romero, dává na pravou stranu, teď to zkouší Argentinci takovým rychlým breakem, byť se Juane Cabral postavil do cesty De Paula, který leží na trávníku, tak se pokračuje dál. Nedovolený zákrok to k velké nevoli Argentinců nebyl. No tak můžou fotbalisté Kapvert pokračovat v akci. Hlavní rozhodčí je dnes večer z Kanady, je to Drew Fisher a neshledal nějakou nedovolenou činnost v té předchozí akci Cabrala, takže pokračujeme dál a teď už hrají fotbalisté Kapvert na polovině Argentiny. Rychlá akce přes levou stranu, stará se o to Diroy Duarte. Dává přihrávku až k lajně Sidney Lopezu Cabralovi a ten byl nakonec zasažen, faulován, teď se nedovolený zákrok už píská a fotbalisté, řekl bych, outsidera v tomto utkání, tedy Kapvert proti obhájcům titulu mistrů světa, budou zahrávat standardní situaci z levé strany už na polovině Argentiny, ale přímo od postraní čáry. Zatím 0-0 v páté minutě tohoto utkání. Když jsem zmiňoval výsledky Argentinců na turnaji, připomenu i cestu Kapvert skupinou. 0-0 se Španělskem, následně 2-2 s Uruguayí a 0-0 se Saudskou Arábií, 3 remízy. A teď pokračují Kapverdy centrem do pokutového území Argentinců. Míč je odražený z levé na pravou stranu. A tak to budou zkoušet znovu. Další pas, o který se tentokrát staral Mendes. A byl zblokovaný Medinou. Medina se jen tak otočil trochu vyčítavě na své spoluhráče. Mendes bude vazovat? Ne. Nakonec si to rozmyslel, hodil balon za sebe a přenechává ho Moreirovi. Hlavní rozhodčí už počítá, tak aby nedošlo ke zdržování času. Lisandro Martinez, to je stoper Argentiny, odhlavičkoval balon. Stále ale ne na své spoluhráče, takže pokračují fotbalisté Kapvert a pokračují od svých obraných řad na polovině Argentinců a teď ztráta balónu Juane Cabrala a rychle Lionel Messi se snaží otočit hru. Vybírá si ve středu Enza Fernandese, Fernandes na McAllistera, McAllister do pravé strany na Molinu, Molina je hodně vytažený nahoře, dává na De Paula, De Paul vrací Molinovi zpátky na svou polovinu, Romero vrací na Fernandese, tak to je taková zatím kombinace od Argentinců, aby uklidnili hru. Enzo Fernandes neví zatím, komu přihrát, rozmýšlí se přímo na polovině hřiště. Možná to zkusí dlouhou takovou přihrávkou zleva doprava, ano, to se nakonec děje, protože na levé straně neměl Enzo Fernandes dostatečnou nabídku. A tak pas, který letí na Romera, Romero si vybírá pravého beka Molinu, Molina mu vrací. Začala 7. minuta utkání, branku jsme zatím neviděli, fotbalisté Kapvert teď získali balón. Ale Argentinci okamžitě odkopávají a míč letí až na golmana Vozíňu, který ho má před sebou na hrací ploše. Nakonec levou nohou přihrává doprava na Pika Lopéze. Argentina Kapverdy na fotbalovém mistrovství světa zatím nerozhodně 0-0. Vozíňa teď udělal kličku proti Lautaru Martinézovi, velmi riskantní rozehrávka a dává dlouhý pas až do středu hřiště, který jeho spoluhráči nezvládli zachytit a tak Argentinci zkouší breakovou situací jít dopředu. Lautaro Martinez ještě skákal do té rány, ale neúspěšně a teď naopak Kapverďané míří dopředu po pravé straně. 4 obránci Argentiny se vrátili, ale tohle je akce, která skončí střelou. Nakonec jen takovou ne úplně tvrdou od Mendese a gol to není. Začala 8. minuta. V 8. minutě jsme branku neviděli, takže Argentina Kapverdy 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál. Můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ta předchozí akce Mendese sice skončila zakončením na branku Argentiny, ale jednak byla sražená a jednak si pro něj pak Emiliano Martinez pohotově a v klidu došel, takže žádný větší vzruch, žádná branka. Je to klidný začátek toho utkání pro vás, posluchače, kteří jste možná čekali nějaký rapidní nástup Argentinců, že budou chtít rychle vstřelit branku, tak zatím jsme neviděli žádnou úplně výraznou ofenzivní akci. Teď to možná budou zkoušet středem hřiště Argentinci rychle dopředu. Pokouší se o to Enzo Fernández, dává do levé strany. Tam už je připravený Medina. Medina na vytaženého Almádu na levé straně. Přihrávka zpátky. Odcentruje Medina. Ano, nakonec posílá balon křížem. Chtěl hledat Molinu na pravé straně. Medina byl na levé, Molina na pravé, ale nenašel ho. A teď rychlý break Kapvert. Už s balonem sprintuje dopředu Sidney López Cabral, ale mezi čtveřicí Argentinců šel do čtyř fotbalistů. Balon ztratil. V deváté minutě tedy stále platí nerozhodné skóre 0-0. A Argentina bude začínat další akcí ze své části, ze své poloviny. Kapverdi už mají ve statistikách jednu střelu, ale nebyla zapsaná jako střela na branku. Zatímco na straně Argentiny zatím jsme neviděli ani přímou střelu, ani přímé zakončení. Kapverdi ve skupině tři remízy, Argentina tři vítězství. Její trenér Lionel Scaloni musel být určitě spokojený i s Lionelem Messim, který skóroval zatím ve všech utkáních. Hned v tom prvním zápase dal všechny tři branky proti Alžírsku. Kapverdi to zkouší útočnou akcí dopředu, teď byl foulovaný přímo uprostřed hrací plochy unikající Joane Cabral. Romero na poslední chvíli, respektive nebylo to úplně na poslední chvíli, ale jako jeden z posledních hráčů objal zezadu Joane Cabrala, chytil ho v podstatě skoro pod krkem a tak se pískal nedovolený zákrok. Fotbalisté Kapvert rozehrávají v desáté minutě a už míří středem hřiště. Teď si ale nerozuměl Pico López s Larosem Duartem, protože posílal balon rychle podél pravé strany, ale Laros Duarte ho chtěl na druhou. Takže si nerozuměli fotbalisté Kapvert, nezískali míč v 11. minutě, tak můžou pokračovat Argentinci. Lionel Messi si zběhl pro balon až na polovinu Argentiny a teď pomalou chůzí míří kupředu, dostává balon zpátky ve středovém kruhu. Lionel Messi už oslovuje Enza Fernandéze, ten hledá Lautara Martinéze, který běží směrem k pokutovému území, ale o míč přišel, respektive dobře proti němu vystoupil Kevin De Pina. Takže zatím neuvidíme první střelu od Argentinců, zkouší to teď znovu na levé straně. Ještě taková pozastavená hra, Medina neví, komu přihrát, nakonec si vybral Almádu. Almáda na McAllistera a McAllister zpátky k Medinovi. Medina otáčí hru z levé strany na pravou, na stopera Romera. Romero si vybírá Messiho, Messi mu z prvního doteku vrací. Přihrávka k pravé postranní čáře na Depola. Depol nakonec byl napadaný, byl zapresovaný. A tak se míč vrací až ke golmanovi Emilianu Martinézovi ve 12. minutě. 0-0 na fotbalovém mistrovství světa mezi Argentinou a Kapverdami. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Teď to Argentinci zkouší znovu. Enzo Fernandez na levé straně přihrává Almádovi. Almáda vrací Fernandezovi. Ten se snažil hledat naslepo na penaltový puntík zhruba pozičně někoho ze spoluhráčů, ale míč tam neprošel. A to z pohledu Kapverd díky tomu, že dobře bránili. Zakládali další útočnou akci, teď naopak dobrá defenziva Argentinců, rychlé odbránění a rychlé pozastavení té situace, tak aby se nedostali Kapverďané až k zakončení. Laros Duarte to zkoušel podél pravé lajny, ale neuspěl a po autu se tak musí vracet fotbalisté Kapverd, kteří mají modré dresy, tmavě modré, až ke svému brankáři. Argentinci hrají ve své tradiční světle modré a bílé pruhované kombinaci a pokračují teď po té, co fotbalisté Kapvert nakopli míč přes celé hřiště až ke golmanu Argentiny Emilianu Martinézovi, tak rozehrávka úřadujících světových šampionů klidná přes stopery. Romero má balón, už se s ním blíží k polovině hřiště, ještě stále je na své vlastní polovině, ale teď přihrává na Lisandra Martinéze, ten už přešel půlku a pomalu, pozvolná dává takový přízemní pas na McAllistera. McAllister vrací Lisandru Martinézovi a ten tak zkouší to teď na levou stranu. Tam je připravený Almáda, dává na Medinu. Medina nakonec vrací až na Lisandra Martinéze. Argentinci nikam nespěchají. 13. minuta 0-0 v zápase s Kapverdami. Romero přihrávka do levé strany. Tam byl sice připravený Fernandez, který protočoval na Lautara Martinéze. Ovšem znovu úspěšná defenziva fotbalistů Kapverd, kteří dostali zatím na světovém šampionátu jen dvě branky, obě v utkání s Uruguayí proti Španělsku a Saudské Arábii, udrželi čisté konto, Vozíňa branku nedostal. Teď to Argentina zkouší znovu ze středu hřiště, rukama tam máchá Molina, vyměňuje si pozice s Depolem, to jsou dva krajní hráči na pravé straně hřiště. Depol se z pozice pravého záložníka stáhl až mezi stopery, vystoupil teď do středového kruhu. Depol obíhá celé hřiště, celou šířku hřiště, abych byl přesnější. Přihrávka doleva, kde je Medina. Posílá míč na Almádu, Almáda tam stále má Depola do nabídky, nakonec Depolovi vrací balón a ten tak stále kombinuje, už postupuje na nějakou vzdálenost 20-25 metrů od pokutového území. Pas, který teď směřuje na Lisandra Martinéze, který se co by stoper poměrně vytáhl, ale už se zase vrací zpátky k Romerovi. Depol přihrává na levou stranu na Medinu. Medina postupuje k pokutovému území, už je na nějakou vzdálenost 5 metrů od vápna Kapverd. Rychlá přihrávka, která směřuje už do vápna. Lionel Messi je u balónu, střílí levou nohou Lionel Messi! Ale přízemní ránou z ostrého úhlu míjí branku Kapverd. V 15. minutě to zkoušel Lionel Messi z pokutového území, hodně křížem, hodně z ostrého úhlu, byl na levé straně vápna a pálil na vzdálenější tyč, ale o docela dost minul, Vozíňa ani nemusel zasahovat, takže v 15. minutě i dál platí nerozhodné skóre mezi Argentinou a Kapverdami 0-0. Vozíňa odkopává od své vlastní branky, měl míč postavený na malém vápně, ale balon doputoval až do zámezí, takže Argentinci budou vhazovat. Vhazují do svých obraných řad. Přihrávka Lisandra Martinéze na Romera. Romero dává Molinovi na pravou stranu. Molina ale vrátil na Romera. A Romero se nakonec s balonem otočil, nic zásadního nevymýšlel, protože ho napadal Da Costa. A dal míč až na Emiliana Martinéze, na golmana mistrů světa, úřadujících mistrů světa, kteří zvítězili na šampionátu v Kataru, kdy ve finále porazili Francii. Argentinci to zkouší znovu rozhrávkou podél pravé strany. Opravdu vidíme hodně klidných pasáží hry, žádné napadání. Kapverďané stojí poměrně v hlubokém bloku. Všichni hráči jsou pod míčem a čekají na to, co Argentinci vymyslí. Sem tam někdo vystoupí, jako třeba teď Mendes, a rychle toho zkouší Argentinci využít. Enzo Fernandes už je v pokutovém území na levé straně. Teď z něj vyběhl, dal přihrávku na Almádu. Almáda dělá kličku na hraně pokutového území. Vybírá si Messiho. Messi byl dohraný a píská se nedovolený zákrok. Byť se mi zdálo tedy, že byl čistě odzbrojený od míče, no tak to bylo trochu přísně posouzené od kanadského rozhodčího Fischera. Juane Cabral sice doběhl před Messiho, ale zahrál míč a Messi jen tou setrvačností už přepadl přes jeho nohy. Nezdálo se mi to jako úplně výrazný zákrok. To podstatné ale je, že hlavní kanadský rozhodčí do své píšťalky fouknul, zapískal a hodně slušná standardní situace k dispozici pro Argentinu. Řekl bych, že to je nějakých 7-8 metrů od pokutového území a to je rozhodně na přímé ohrožení branky. Takže Lionel Messi, který je teď u balonu, váže si kaničku na své levé kopačce, tak rozhodně to bude zkoušet přímo na branku. Byť třeba v utkání Portugalska s Uzbekistánem, pokud jste sledovali, tak třeba Cristiano Ronaldo byl připravený na zahrání standardní situace a všichni čekali, že právě Ronaldo bude kopat do balónu. Nakonec všechny překvapil Nuno Mendes, který střílel vlastně na druhou tyč, než kam by pálil Ronaldo, a všechny překvapil, dal gól, byl z toho v ten moment gól pro Portugalsko na 2-0 celkem, nakonec Portugalci vyhráli 5-0. Teď ale posloucháte Radiožurnál Sport, fotbalové mistrovství světa, zápas Argentina Kapverdy v prvním kole play-off. 18. minuta a Lionel Messi je připravený na zahrání standardní situace nějakých 26 metrů od branky kapverckého golmana Vozíně. Lionel Messi už se připravuje, řekl bych, že to zkusí přímo na bránu. Lionel Messi pálí, střílí, ale Vozíně chytá do náruče balon. Nebylo to úplně nahoru, Vozíně si došel pro ten míč, takže byť to byla střela na bránu, tak ne úplně prudká, ne tak výrazná, a Lionel Messi tedy nepřipisuje si 7. gól na tomto světovém šampionátu. Branka to není, Vozíně spolehlivě uklízí, jak se říká, do koše, do náruče, a pokračujeme za nerozhodného stavu 0-0. A znovu Argentinci ve středovém kruhu, teď to zkouší nákopem křížem až do pokutového území. Lionel Messi se dostává znovu k balonu po přihrávce, kterou mu posílal Molina, ale Messi nezakončil, protože Vozíně dobře proti němu vyběhl. Ale Argentinci začínají hrozit víc a víc po několika klidných pasážích. V začátku utkání to teď zkoušel po pravé straně nejprve Molina a přihrával Messimu. Messi nakonec na ten míč nedosáhl, protože golman Kapvert Vozíně už byl připravený, byl tam rychleji ve svém vlastním pokutovém území. Teď Vozíně udělal kličku proti Lautaru Martinezovi, dovolil si triček a povedl se mu, takže fotbalisté Kapvert můžou pokračovat v postupu dopředu. Zkouší to středem hřiště a je to docela rychlá breaková šance na levé straně. Má balon Sidney López Cabral, předává ho na Da Costu, nicméně fotbalisté Kapvert hnedka o balon přišli, dobře defenzivně byli postaveni Argentinci. McAllister, záložník ve středu hřiště, dává na levou stranu na Lisandra Martinéze. A ta přihrávka nakonec směřuje na Enza Fernandéze k levé straně, zpátky na McAllistera do středového kruhu. Lionel Messi je na úrovni stoperských řad, to není k vidění úplně tak často. Byl skoro posledním hráčem Argentiny, za ním stál už jenom Romero. A Messi přispěl k rozehrávce. Teď dostává znovu balon ve středovém kruhu a už míří přímo prostředkem hřiště k bráně Kapvert. Dává na levou stranu, tam je Fernandez. Fernandez si vybírá Medinu. Medina centroval z levé strany, ale nepovedl se mu dát ten míč vzduchem, takže po zemi ten míč sebral Kevin De Pina a už postupuje dopředu. Teď to naopak rychlým breakem zkouší soupeři Argentinců, tedy Kapverdy. A přihrávka, která ve středu hřiště sice je přesná, ale trochu zbrzdila celou tu akci. Joane Cabral musel pozastavit a počkat na své spoluhráče. Joane Cabral přihrává na Sidney Lópeze Cabrala, ten zpátky vrací celou hru na Diroye Duarteho a hra se otáčí z levé strany na pravou. To už začala 21. minuta zápasu. Argentina Kapverdy 0-0 v prvním kole playoff fotbalového mistrovství světa. Z prvního kola playoff zbývá odehrát včetně tohoto duelu ještě celkem dva. Jsou ty souboje tento a pak od 3 hodin a 30 minut taky v přímém přenosu radiožurnálu Sport zápas Ghana Kolumbie. A pak už budeme znát kompletní složení osmifinále. Přihrávka Kapvert z pravé strany na levou nebyla přesná. Sidney López Cabral se rozčiluje, protože mohl jít po levé straně v podstatě sám a nedostal ten míč tak, jak si představoval. Takže naopak budou vhazovat Argentinci a znovu se budou pokoušet něco vymýšlet, byť teď to nevymysleli úplně dobře, protože hned po autu nakopli balon dopředu a nakopli ho taky do zámezí, takže vhazování i pro Kapverdy na právě jejich polovině hřiště ve 21. minutě. Zkouší to přihrávkou mezi stopery. Dini Borges dává na Pika Lópeze. López až doprava na Moreiru, Moreira na Mendéše. Mendéš vrací dozadu, Pico López dává přihrávku na Duarteho. Duarte vrací balón se sedmičkou. Joane Cabral to zkouší na levé straně, ale dobře, teď Argentinci presují a napadají tu rozehrávku fotbalistů Kapvert, kteří se musí vrátit a vrací se až ke své šestnáctce. Musí to, když nebyli úspěšní na levé straně, jít tedy doprava, ale nejsou úspěšní ani vpravo. Argentinci získali míč. Přihrávka na Lionela Messiho. Messi je ve středu hřiště, teď dostává takový bochánek, oblouček. Messi už je v pokutovém území. Lionel Messi byl odzbrojený. A fotbalisté Kapvert teď můžou dopředu. Teď naopak čistě odebral Romero, sice míč, ale odkopl ho jen na kopačky svých soupeřů. Takže Kapverďané teď postupují dopředu, ale dobře, Argentinci se vrací zpátky, hodně zodpovědně brání. na středu hřiště, na půli hřiště zůstali jen Lautaro Martinez a Lionel Messi. Jak je tomu zvykem. Teď pokračují fotbalisté Kapvert znovu. Z pravé strany dávají balon na levou. Sidney López Cabral proti Depaulovi a nebyl úspěšný. Takže Depaul získal míč, vrací ho na Romera. Argentinci pokračují v kombinaci na své polovině. Přihrávka od Enza Fernandeze míří na Romera. Romero dává na Lisandra Martineze. A pomalu to zkouší zase Argentinci dopředu. Lionel Messi na pravé straně je u pravé postraní čáry na polovině Kapvert. Už obešel jednoho hráče. Teď dává křížem přihrávku, respektive křížem ne, ale podél postraní čáry přihrávku, kterou hledal Molinu. Molina ale tam byl bráněn třemi

0: To je stoper Kapverd, takže pokračujeme v kombinaci Argentiny na pravé straně. Ve 25. minutě to zkouší úřadující světoví šampioni. Ne, tak nakonec nebudou ani vazovat. Je tu hydratační nebo respektive reklamní přestávka, jak chcete, novinka od tohoto světového šampionátu. 25 minut necelých za námi, Argentina Kapverdy v prvním kole playoff mistrovství světa 0-0.
1: Říká komentátor Kristian Šveda, za ním se vypravíme zhruba za nějaké 2 až 3 minutky, až skončí reklamní přestávka při utkání mistrovství světa úvodního kola playoff mezi Argentinou a Kapverdami, kde je to zatím bez branek. My si do té doby můžeme připomenout výsledky z dnešního tenisového Wimbledonu, protože český tenis má jistotu čtvrtfinálové účasti v ženském pavouku, a to z toho důvodu, že Barbora Krejčíková porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety a Karolína Muchová zase Tajku Savankajovou také 2-0 na sety, a právě tyhle dvě hráčky, tedy Muchová s Krejčíkovou, se utkají v osmifinále prestižního tenisového Grand Slamu na trávě a český tenis má tak jistotu čtvrtfinále. Doplním, že dál prošel třeba také rekordman v počtu Grand Slamových titulů Novak Djokovic, který si poradil s Francouzem Rinderknechtem 3-1 na sety.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
3: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
4: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
5: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
6: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
7: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
8: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
2: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
3: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
9: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
10: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
11: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
12: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
13: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si brečela, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
2: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
3: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
14: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
15: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
16: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
17: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
18: Dobré dopoledne všem.
19: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
3: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
2: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
1: A Radiožurnál Sport posloucháte i po půlnoci, téměř v 00:30 v noci, a to z toho důvodu, že nabízíme přímý přenos z utkání mezi Argentinou a Kapverdami. Ještě než se vydáme za Kristianem Švednou, tak připomenu, že Portugalsko porazilo Chorvatsko 2-1, Švýcarsko Alžírsko 2-0 a Egypt Austrálii po penaltách 4-2. Teď už Argentina Kapverdy a Kristian Šveda.
0: Lionel Messi dává gól ve 29. minutě, Argentina vede nad Kapverdami 1-0 a je to Lionel Messi, který nejen, že navyšuje svůj střelecký účet na tomto světovém šampionátu, ale navyšuje ho i celkově v historii mistrovství světa, je na celkových 20 brankách, o 2 uniká Kylianu Mbappému, no a je to obrovská argentinská radost ve 29. minutě. Lionel Messi bezprostředně po té reklamní pauze se rozeběhl, neuhlídali ho stopeři Kapverd a po centru ze středu hřiště po takovém obloučku, který dostal na malé vápno, rychle zakončil a rychle dává gól, takže Lionel Messi slaví branku, s ním i celá Argentina a je to 1-0 pro úřadující světové šampiony. Lionel Messi si levou nohou zpracoval jedním dotekem balón a ze druhého doteku levačkou pálil.

0: nahoru pod břevno Vozíňa, nezvládl zasáhnout, no a tak hned po té hydratační reklamní přestávce Lionel Messi slaví gól, no a je to krásná akce. Přihrával mu Lisandro Martinez ze středového kruhu, byla to opravdu neuvěřitelně rychle vymyšlená a sehraná akce. Lionel Messi mává svou pěstí do vzduchu, raduje se z branky a Capverdi prohrávají s Argentinci 0-1, už běží 30. minuta a teď Argentinci postupují dopředu. Tak jak to bylo takové uspávání? Nejprve v té první, chce se mi říct, čtvrtině, byť on čas samozřejmě běží dál, ale v prvním poločase před reklamní, před tou hydratační přestávkou, několik klidných pasáží, uspávacích takových pasáží, tak teď tedy opravdu rychlý nástup Argentinců. Lisandro Martinez ze středu hřiště poslal oblouček na Lionela Messiho, ten nikým nehlídaný, myslím si, že Dini Borges měl u něj stát ve vápně, nestál u něj připravený, neuhlídal největší argentinskou hvězdu. No a ta tak skóruje 1-0 pro Argentinu a další šance, o kterou se snaží teď středem hřiště úřadující světoví šampioni, to se ovšem zatím nedaří, takže se vrací zpátky až na svou polovinu na Depola. Depol vrací na McAllistera, McAllister trochu uklidňuje tu hru a teď to zkouší přihrávkou do středového kruhu ve 31. minutě. Argentina Capverdi 1-0 a Argentinci postupují teď přes McAllistera středem hřiště. Capverďané i dál brání, i dál stojí v hlubokém bloku, přestože prohrávají, tak stále čekají na to, co Argentinci vymyslí, aby je to nestálo. Kdybych si mohl trochu zaspekulovat, třeba i nějaký debakl, teď čistě odebral Juane Cabral míč Lionelu Messimu u levé postranní čáry a postupuje dopředu, byl postrčený. To je jasný nedovolený zákrok. Teď Molina jen hasil tu breakovou situaci. Takže jasný zákrok. Nedovolený zákrok. Pokračují fotbalisté Capvert rozehrávkou ve středu hřiště. Pas, který míří do levé strany až na Sidney Lopéze Cabrála, ten centruje a centruje nepřesně. Míč jen proletěl vzduchem nad pokutovým územím Argentiny, odputoval až do zámezí. A tak bude Emiliano Martinez, brankář Argentinců, rozehrávat od své branky. A Lisandro Martinez tam čeká společně s ním Romero, nakonec Romero dostal ten balón od Emiliana Martineze. Udělal teď hezkou kličku, efektní kličku Da Costovi, který napadal tu rozehrávku. Messi hlavou prodlužuje, to je zajímavá situace, Messi není žádný obr, ale teď uspěl v tom hlavičkovém souboji a nakonec dostává balón zpátky na vlastní polovině. Lionel Messi teď přešel přesně tu půlící čáru a dostal se na půlku Capvert, dává na Depola do pravé strany, Depol vrací Messimu. Messi je teď už spíš na pravé straně hřiště, ale otáčí hru zprava doleva, dává na Lisandra Martineze. Před chvílí po té stejné ose, ale obráceně, Lisandro Martinez na Messiho, padla ta branka. Lisandro Martinez dává na McAllistera, McAllister na Messiho, Messi už se blíží k pokutovému území. Tam je Molina připravený na pravé straně, dává na Lautara Martineze. Ještě přihrávka, která míří na Messiho, tento má ale na dlouhou nohu, nedosáhl tam. A teď Depol musí zastavovat rychle fotbalisty Capvert. Nedaří se to, zatím se to nedaří nikomu z Argentinců, teď rychlý návrat. A zdálo se mi, že zahrál Medina rukou. Nebyl jsem asi jediný i podle reakce fotbalistů Capvert, kteří se taky začali rozčilovat, ale kanadský hlavní rozhodčí Drew Fisher nechává hru pokračovat dál. Takže ve 34. minutě platí i dál to skóre Argentina Capverdi 1-0 a platí i to, že Argentinci kombinují s balonem a pokračují dál. S číslem 13 je to stoper Romero, dává na Lisandra Martineze. Ten si vyměnil míč ve středu hřiště už na polovině Capvert s McAllisterem, ale nakonec se otáčí hra na Depola. Depol posílá dlouhý balon do pokutového území na levou stranu. Tam na hlavu naskakuje Almada, ale míč jen tečoval a protečoval ho do zámezí, takže Capverdi budou vhazovat a prohrávají s Argentinou 0-1. Lionel Messi má na tomto světovém šampionátu už 7 branek. Skóroval zatím ve všech zápasech. neuvěřitelná bilance a je opravdu radost sledovat tohoto argentinského šikulu, jak si počíná v tom zakončení. Vždy si dokáže najít prostě místo, vždy dokáže vychytat ten správný čas, vždy umí najít tu situaci, načíst prostě přihrávku, odskok balonu. Je to opravdu neskutečná dominance Lionela Messiho, jakou předvádí a jakou má. Třicátá pátá minuta zápasu, Argentina už vede nad Kapverdami 1-0, no a prosadil se Lionel Messi, který tak dal na tomto světovém šampionátu už svůj 7. gól. Kristián Šveda, Radiožurnál. No a my můžeme pokračovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, mezi tím, co Argentinci kombinují už v blízkosti pokutového území Kapverd. Přihrávka nakonec ale nemíří do 16, ale míří na půlku hřiště. Argentinci nikam nespěchají ve 36. minutě. Teď přihrávka křižná, ale zdálo se mi, že do offsideu. Nakonec ano, byť pomezní sudí zdvihl ten praporek až po nějaké chvíli, tak to do offsideu bylo. Molina stál daleko, daleko za posledními hráči Kapverd, to bylo poměrně slušnou vzdálenost, takže jednoznačný offside. Na chvíli budou moct kombinovat také fotbalisté Kapverd. Přihrávka ve středu hřiště z pravé strany. Kapverďané to zkouší teď v blízkosti středového kruhu. Pas do pravé části hřiště a teď naopak otočení hry zprava nalevo. Kevin De Pina dává na Sidneyho Lópeze Cabrala. Cabral si vybírá Diniho Borgese, to už je stoper. Ten dává na Pika Lópeze. López pokouší se oslovit Moreiru. Ten obalon sice přišel, ale okamžitě se odráží zpátky jen na kopačky Kapverďanů, kteří už jsou na pravé straně hřiště. Dlouhý nákop, který míří na Da Costu, ale míří jen do zámezí. Nebyl přesný ve 37. minutě. Takže Argentina Kapverdy stále 1-0 po brance Messiho ze 29. minuty. Zase uklidnění hry. Kapverďané teď kombinují s golmanem Vozíňou. Rychle můžu tak nabídnout pohled do statistik. Střely celkem Argentina Kapverdy 3-1, na branku 2-0. A držení balonu Argentinci 63%, Kapverdy 37%. Teď to zkouší Kapverďané ze své poloviny takovým delším nákopem na hlavičku útočníka Da Costy. A povedlo se Kapverďanům udržet míč. Na pravé straně je to Moreira, který centruje do pokutového území, ale nakonec ten míč vysoko mířil nad branku. Ani to nebyl tak precizní centr, takže pokračuje se dál. Odkopem od branky Emiliana Martineze, byť to nebyl úplně prudký odkop, jaký byste možná čekali na polovinu hřiště, ale byla to přihrávka po zemi na Lisandra Martineze. Lisandro Martinez je v pokutovém území, pomalu odchází, odbíhá teď už pryč na své vlastní polovině a vybírá si přihrávkou Fernandeze. Ten centruje z levé strany napravo, tam už je připravený Molina. Molina dostal se za postranní čáru. Ano, balon celým objemem opustil hrací plochu. A tak budou vhazovat na polovině hřiště fotbalisté Kapverd. Jejich trenér Bubista předává nějaké taktické pokyny. Teď si založil ruce, nakonec ještě něco gestikuluje, něco ukazuje, kamže, jakže by si celý ten průběh hry představoval. Kapverdy pokračují v kombinaci od stoperů, teď přihrávka na pravého beka. Moreira dává na Larose Duarteho, Duarte je ve středu hřiště, přihrává na Dirose Duarteho. Diroy Duarte vrací nakonec balón, ale dostává ho zpátky, teď rychlý průchod středem hřiště, který byl ale zastavený McAllisterem. McAllister ale nepřihrál přesně na Lautara Martineze a takto fotbalisté Kapverd zkouší znovu. Zkouší to rychlou přihrávkou průnikovou na pravou stranu. Centrovaný takový míč, který proletěl pokutovým územím, ale stále pokračují fotbalisté Kapverd pokutovém území. Centr teď z levé na pravou stranu, který posílal Sidney López Cabral, ale tam nestál nikdo z jeho spoluhráčů. Argentinci posílají balon na střed hřiště a Almada je faulovaný. a výhoda nebude pokračovat, protože už se Kaprďané dotkli balonu. Takže ve 40. minutě rozehrávají Argentinci ze své poloviny a vedou nad Kapverdami 1-0. Střelcem zatím jediné branky utkání je Lionel Messi. A teď pokračují Argentinci rozehrávkou. De Paul vybírá si Romera. Romero na dalšího stopera Lisandra Martinez. Lisandro Martinez znovu zpátky na Romera. Pozvolná kombinace mezi stoperskou dvojicí Argentiny. Další přihrávka. Pas, který míří na De Paula. De Paul na McAllistera. McAllister zastavuje hru. Už je ale na půlce. Kapvert vrací na De Paula. De Paul proniká středem hřiště a proniká zatím úspěšně, byl ale čistě odzbrojený fotbalisty Kapverd, ale Lionel Messi se teď dobře postavil do té snahy Kapverďanů uniknout. Sidney López Cabral si nepřišel na Lionela Messiho, který tak zapříčinil to, že stále můžou fotbalisté Argentiny pokračovat v kombinaci. Přihrávka na pravou stranu, tam je Molina. Molina dává na střed hřiště, nakonec na McAllistera, který mu vrátil balón, ale Molina nemohl jít do třech hráčů, respektive mohl, ale bylo by to riskantní, takže si to rozmyslel a dává přihrávku radši zpátky na polovinu hřiště, kde jsou připraveni obránci. Ti posílají míč na De Paula. De Paul už je před pokutovým územím. Centruje, chtěl oslovit Fernandéze. Fernandéz nakonec dává na Messiho. Messi takovým obloučkem, ale píská se offside, protože předtím byl Fernandéz v offsideu, takže přesto, že Messi plánoval něco vyzkoušet, něco vymyslet, tak by to bylo marné kvůli offsideovému postavení. Začala 42. minuta. Argentina Kapverdy 1-0. Ve 29. minutě otevřel skóre Lionel Messi po krásné přihrávce Lisandra Martinez ze středového kruhu. A teď Kapverďané to zkouší rychlým průnikem po levé straně, zkouší to Joané Cabral. Cabral dává šajtlí na střed hřiště, jenže tam byli pouze připraveni tři Argentinci a žádný z jeho spoluhráčů z fotbalistů Kapverd. Teď takový mírný faul od Diroje Duarteho, ale byl to nedovolený zákrok. Na hrací ploše skončil právě Lisandro Martinez. A tak budou Argentinci rozehrávat ze své poloviny téměř v bezprostřední blízkosti svého pokutového území. Už tak učinili. Romero dává na Lisandra Martinez. Ten oslovuje Enza Fernandéze, ale Kapverďané začínají napadat trochu víc. Teď už vysunuli ten pressing. Argentinci už nemají zdaleka tolik klidu na rozehrávku, jako měli v prvních 40 minutách tohoto zápasu. Molina tak musí rychleji přihrávat na Messiho, ten je pod tlakem a byl zatažený, faulovaný. Dini Borges vystoupil proti Lionelu Messimu, zatáhl za jeho pravou ruku a ještě ho k tomu, zdálo se mi, lehce podkopl kolenem. Teď naopak Lautaro Martinez na druhé straně přišlápl golmana Vozíňu, který leží na hrací ploše, měl míč už pod kontrolou a už se ale zvedá, nebyl to žádný extra důrazný zákrok. Takže Lautaro Martinez neodejde se žlutou kartou. Zatím nemusel hlavní kanadský rozhodčí Drew Fisher vytahovat žádný z kartonků ze svého dresu a trestat někoho žlutou anebo červenou kartou. Pokračujeme dál. Snad se už brzy rozehraje od branky Vozíni. Minimálně fotbalistům Kapverd by se to hodilo, protože prohrávají s Argentinci 0-1 po té Messiho brance. A pomalu se nám chýlí první poločas ke konci. 44. minuta, Argentina Kapverdy 1-0. Přihrávka, která míří teď ve středu hřiště na McAllistera. McAllister už postupuje směrem dopředu, ale nakonec to zabrzdil, zastavil Romero. Čeká na jeho přihrávku, dostává ji. Stopeři Argentiny si teď vyměnili balón, Romero na Lisandra Martineze. Ten mu míč vrací, Lisandro Martinez to zkouší přes Fernandéze. Fernandéz přihrává na levou stranu, tam už je nachystaný Almada. Almada dává na Medinu, Medina na Fernandéze, Fernandéz zpátky dostává balón. Enzo Fernandéz, Medina oslovuje Lisandra Martinéze. A znovu pozvolná kombinace stoperů, tentokrát už ale na polovině Kapvert. Přihrávka do středu hřiště. Tam je McAllister, hledá rychlou přihrávku Lautara Martineze, ještě střela zpoza pokutového území, o kterou se snažil Enzo Fernandez a zákrok golmana Vozíni. Tak teď to do toho zkouší trochu, jak se říká, šlapat Argentinci. Lionel Messi dostal se k odraženému balonu na pravé straně hřiště levačkou, nakonec přihrává na De Paula. De Paul otáčí hru přes Romera a Lisandra Martineze až z pravé na levou stranu. Lisandro Martinez vystoupil docela daleko. Oslovuje Medinu, Medina ale vrací hru zpátky, teď McAllister zastoupil Lisandra Martineze na tom postu stopera a teď už se vyměňují zpátky. McAllister už je na své pozici záložníka, dává na De Paula. De Paul vrací do středového kruhu, Lisandro Martinezovi, který centruje do pokutového území. Lionel Messi nedoskočil na ten balón, který jen proletěl do zámezí. Takže z toho není žádné zakončení. Byl tam i Enzo Fernandez. Základních 45 minut je pryč, ten nastavený čas nad rámec jsou 4 minuty v prvním poločase. První ze 4 nastavených minut se rozeběhla, Argentinci míří dopředu. Kombinací podél levé strany to zkouší teď Enzo Fernandez, který je napadaný, atakovaný Mendešem. A tak jsou Argentinci vyhnaní na vlastní polovinu. Teď už překročili tu středovou čáru v první nastavené minutě a pokračují kombinací po pravé straně. Molina blíží se k pokutovému území. Má tam De Paul a De Paul už je na pravé straně, ale vrací balon na Molinu. Molina nakonec přihrává na McAllistera, který si s ním jen tak ale vyměnil balon. De Paul dostává míč na pravé straně, ale neuspěl v té kombinaci, takže musí zpátky se vracet na Enza Fernandeze. Enzo Fernandez dává na levou stranu, tam je Lisandro Martinez. Dává na Lionela Messiho. Messi je teď uprostřed poloviny Kapvert. Dává levou nohou centr do pokutového území. Tam byli připraveni jen stopeři Kapverďanů, ale Messi dostává znovu balón. Odráží se k němu nad pokutovým územím, ale dobře proti němu teď vystoupil Kevin De Pina a posílá dopředu svého útočníka Da Costu, který ho míč přichází. A tak to znovu zkouší Argentinci. Teď přes Lautara Martineze a Messi se provinil nedovoleně. Píská se faul Lionelu Messimu. To už je na konci druhé nastavené minuty z celkových 4. Lionel Messi podkopl Sidney Lopéze Cabrala. Takže teď rozehrávka Kapvert, které mají ještě necelé 2 minutky na to, aby třeba v prvním poločase vyrovnali skóre proti Uruguayi. Nejprve vedli 1-0 a pak prohrávali 1-2. Ale nakonec se jim ve druhé půli povedlo vyrovnat na 2-2, když se prosadili střelou z přímého volného kopu z nějakých 30 metrů. Tak teď standardní situaci k dispozici nemají, ale mají balon na svých kopačkách, zkouší to rozehrávkou od z pravé strany Joane Cabrala na levou stranu. Přihrávka zase na pravou, kde už je připravený Duarte. Duarte kombinuje s balónem a o něj přichází a tak Argentinci budou postupovat dopředu. A zkouší to De Paul po pravé straně. Třetí nastavená minuta z celkových 4, teď už začíná čtvrtá nastavená minuta ze 4 v prvním poločase. Argentina Kapverdy 1-0, to je to podstatné, co platí. Lionel Messi skóroval ve 29. minutě z bezprostřední blízkosti branky poté, co dostal krásný pas ze středového kruhu od Lisandra Martineze. Takový dlouhý oblouček Messi si jedním dotekem zpracoval a druhým dotekem pálil nahoru přes brankáře Vozíňu. A jednak se stává zatím v tom průběžném pořadí nejlepším střelcem turnaje, už má 7 branek, Kylian Mbappé jich měl 6, respektive má jich stále 6, ale Lionel Messi jich měl předtím taky 6, teď mu tedy o gól odskočil a celkově v tom pořadí všech světových šampionátů posunul Lionel Messi svůj vlastní rekord z 19 na 20 branek. Lionel Messi je absolutním rekordmanem v počtu vstřelených gólů na mistrovství světa, dal 20 gólů a je tak o 2 branky před Kylianem Mbappém. Takže ale vše se ještě může posouvat, měnit na tomto světovém šampionátu. Teď slyšíte pod mým hlasem i závěrečný hvist prvního poločasu avizovaná nastavená doba vypršela. Argentina vede po první půli nad Kapverdami 1-0. Znovu připomínám to nejpodstatnější. Lionel Messi ve 29. minutě skóruje už ve čtvrtém utkání na tomto světovém šampionátu v řadě. Ve čtvrtém utkání celkově, které Argentina na tomto turnaji hraje. A vede nad Kapverdami tedy 1-0 po první půli. Kristián Švěda, Radiožurnál.
1: A po prvním poločase se vydáme samozřejmě na zápas Argentiny s Kapverdami v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport zhruba za 15 minut. Do té doby třeba tenisové informace. V osmifinále Wimbledonu se Barbora Krejčíková utká s Karolínou Muchovou. Krejčíková porazila Krajenku Bartuňkovou ve dvou setech. Muchová zase tajku s Savankageovou 6-2 a 7-6 a připomenu také české úspěchy. Ve čtyřhře Anna Deťuková s Ruskou Chromačevovou postupují dál, stejně jako Linda Nosková se Slovenkou Rebekou Šramkovou a také v mužském pavouku se dařilo několika českým zástupcům, konkrétně ryze česká dvojice Pavlásek s Riklem postupují po vítězství nad Australany Hidžikatou a Polmanem 2-0 na sety do třetího kola debla. Petr Nouza s Rakušanem Oberleitnerem si poradili s nizozemskou dvojicí Kriegspor Fande Zandschulp 6-1 a 6-2 a bez boje prošli do třetího kola a také Vítko Přiba s Polákem Piečonkou, a to proto, že jim vzdali Němci Han Fan se Šrufem.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horváth, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horvátha. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horváth slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horváth dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horvátha můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Nejposlouchanější digitální stanici v Česku posloucháte i teď těsně před 1 hodinou ráno, kdy vám za malou chvíli nabídneme zprávy a potom samozřejmě přímý přenos z druhého poločasu utkání fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Kapverdami, kde je to zatím 1-0 pro jihoamerický tým a trefil se, hádejte kdo, nemusíte hádat třikrát, ani dvakrát, stačí jednou, Lionel Messi, který se tak stal zatím aktuálně nejlepším střelcem celého šampionátu. Už předtím Egypt porazil Austrálii, konkrétně 2-1 po penaltovém rozstřelu. Za malou chvíli bude 1 hodina ráno, my vám nabídneme aktuální zprávy a potom už slibovaný fotbalový přenos. Tak hezký večer.
6: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
7: Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. Zatímco v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, další údery na Ukrajinu zabily 9 lidí. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily na Wimbledonu do 8. finále. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zatažená, lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
7: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovali skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
8: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
7: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 9 lidí, desítky dalších jsou zraněné a v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka a představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
3: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pauly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
7: Do běžné distribuce půjde film Čika Čeka v srpnu. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
9: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
7: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se 1/9 projektu. Sport. Argentinský fotbalista Lionel Messi se může na aktuálním světovém šampionátu osamostatnit v čele tabulky střelců. Potřebuje se ale prosadit v zápase s Kapverdami. Utkání úvodního kola playoff komentuje na Radiožurnálu Sport Kristián Šveda.
10: Lionel Messi se osamostatnil, gól kapverdským fotbalistům už dal ve 29. minutě. Je tak se 7 góly zatím nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu. Argentina Kapverdy za malou chvíli začne druhý poločas, 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: A v dalších zápasech Egypt vyřadil Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Savankevovou z Thajska 6-2, 7-6 a v osmifinále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. A ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 za Humpolcem má omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za Humpolcem. Na kilometru 101 budou odvážet nepojízdný autobus. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, v místě se vybočuje. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu. Projíždí se plynule a kolona se netvoří. U Obrnic na Mostecku je uzavřená silnice 27, přesně ve sjezdu na silnici 15. Směrem od Žadce na Lovosice se srazila 2 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. A v Brně pozor v Bauerově ulici kolem výstaviště směrem do centra. Před levotočivou zatáčkou havarovalo osobní auto, které narazilo do překážky na vozovce. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme spíš polojasno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
5: 1 hodina a k tomu téměř 6 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport a máme proto velmi dobrý důvod, protože vám za malou chvíli nabídneme opět přímý přenos fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Kapverdami. Do té doby třeba ještě informace o tom, že čeští volejbalisté se probojovali do finále šampionátu, evropského šampionátu hráčů do 22 let v Portugalsku, porazili po velkém boji Izrael 3-2 na sety, přestože úvodní 2 prohráli, takže postup slavili téměř po 3 hodinách. Teď už slibovaný přímý přenos a konkrétně druhý poločas mezi Argentinou a Kapverdami komentuje Kristián Šveda.
10: 46. minuta utkání Argentina Kapverdy 1-0. Druhý poločas před malou chvílí začal, rychle můžu připomenout střelce. Lionel Messi se prosadil ve 29. minutě po centru ze středu hřiště přímo z toho středového kruhu od Lisandra Martinéze. No a Lionel Messi se tak osamostatnil v čele střelců tohoto světového šampionátu. Má 7 gólů, Kylian Mbappé 6 a Lionel Messi taky navýšil svůj vlastní rekord, respektive posunul svůj vlastní rekord, protože celkem už dal v historii fotbalových světových šampionátů 20 gólů. 47. minuta utkání prvního kola playoff tohoto světového šampionátu, letošního světového šampionátu, Argentina Kapverdy 1-0. A fotbalisté Argentiny teď kombinují už na polovině svého soupeře. Znovu jsou všichni fotbalisté Kapverd pod balonem. Přihrávka na De Paula do pravé strany, už tam spěchá taky Molina. Zasekává balón a dává na Almádu. Almáda ještě to stihl v hrací ploše? Ne. Nakonec po straní rozhodčí zdvihl praporek nad hlavu, takže Molina musí spěchat dozadu, do obrany a srovnat tak ty obrané řady, defenzivní řady Argentinců. Mezitímco Lautaro Martinez a Lionel Messi jsou u rozehrávky kapverdských fotbalistů, kteří začínají pozvolnou kombinací od svých stoperů. Kapverdy zatím měli jeden střelecký pokus v celém tomto utkání, ale nemířil na branku. Emiliano Martinez ještě nemusel zasahovat. Teď to zkouší Kapverďané znovu centrem na pravou stranu, tam už běží Moreira. Moreira dává na Da Costu, ten už je v pokutovém území, ale nezakončí. Nakonec k němu dobře dostoupili dva Argentinci, takže Da Costa musí běžet zpátky. Navzdory tomu, že mu trenér Kapverd Bubista zatleskal za tu útočnou snahu, Argentinci odkopávají balón a odkopli ho jen na fotbalisty Kapverd, takže další kombinace, tentokrát po levé straně to zkouší. Nabíjá Sidney López Cabral a míč je sražený na rohový kop, takže první rohový kop nejen pro Kapverdy, ale první rohový kop v celém tomto utkání. Ještě jsme tuto standardní situaci neviděli, tak teď se dočkáme poprvé. A vy jste o ní neslyšeli, v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport začíná 49. minuta zápasu Argentina Kapverdy 1-0 a rohový kop, který obstala Sidney López Cabral. Centruje levou nohou do pokutového území, na hlavičku nedosáhl nikdo z fotbalistů Kapverd. Teď střela zpoza pokutového území po odraženém balonu vysoko nad branku, zkoušel to stoper Dini Borges, ale neskoušel to přesně. Takže pokračujeme i dál za stavu 1-0 pro Argentinu po brance Lionela Messiho ze 29. minuty. Ještě se mi zdálo, že De Paul vložil tu nohu a ano, nakonec je to rohový kop. Tak De Paul zblokoval tu ránu z pozapokutového území a nebude se kopat od brány, ale bude tu další standardní situace pro Kapverdy. Ve 49. minutě z pravé strany rohový kop zahrává Sidney López Cabral na vzdálenější tyč. Tam na hlavičku doskakovali dva fotbalisté Kapverd, srazili se a jeden z nich zůstává ležet na trávníku. Tak teď bych čekal, že jeho spoluhráči odkopnou balon do zámezí. Nestalo se, dalekonosná rána, kterou vyslal Mendes zhruba ze 40 metrů. Netrefil se, balon končí nad bránou, ale místo toho, aby kopnul míč do zámezí, tak to zkoušel přímo na branku. Borges se tam srazil, tuším, že s Jovanem Cabrálem. Nevidím na tu situaci úplně přesně, každopádně ano, Jovane Cabrál to byl a už je na nohou, hraje se dál. Pokračuje se, byť je vidět, že ten střed, ten náraz byl docela bolestivý, takže ale pokračujeme dál v 50. minutě Argentina Kapverdy 1-0. A fotbalisté Kapverd rozehrávají od svého golmana Vozíni. Přihrávka středem hřiště, u balonu je Moreira. Kapverďané to zkouší protečovaným míčem na Da Costu, ale Da Costa o balon přichází. A je tu další kombinace Argentinců na levé straně a teď přihrávka křížem na Medinu. Ještě tam je Fernandez. Enzo Fernandez ale nebude postupovat s balonem dopředu, otočí se, vrátí na polovinu hřiště na Lisandra Martineze. Martinez si mění balon s Romerem, znovu Lisandro Martinez a znovu Fernandez, tak tentokrát to zkouší Enzo Fernandez znovu, pomáhá si s McAllisterem. McAllister dává na pravou stranu, tam je připravený Molina. Molina vrací ale na Romera, znovu Fernandez, ten už je uprostřed hřiště a rychlá průniková přihrávka na Lautara Martineze, který končí na trávníku, ale faul to nebyl a tak můžou kombinovat Kapverdy. Konkrétně je to Diroy Duarte, který už přechází polovinu hřiště, na levé straně se mu nabízí Sidney López Cabral, který dostává balon protečovaný od Jovane Cabrala, ale balon se vrací zpátky na Sidneyho Lópeze Cabrala. No, tak to je trochu pozastavená situace, čekal bych spíš, že to Kapverďané zkusí přímočaři dopředu, to se ale nestalo a tak zkouší postupně znovu. Giovane Cabral na levé straně pravou nohou centruje do té trajektorie balonu, který směřoval na Da Costu, se postavil Romero a odkopává dopředu, tam je připravený Lautaro Martinez. Ale nebude postupovat s balonem dopředu, hra se znovu vrací do zadních řad Argentiny v 52. minutě, bude rozehrávat Emiliano Martinez. Vybírá si uprostřed hřiště McAllistera, ten Lionela Messiho. Lionel Messi je už na vlastní polovině, pro balon si se běhl hodně hluboko. Lionel Messi, kapitán úřadujících světových šampionů, centruje dlouhý balon, který hledá v pokutovém území nabíhajícího Molinu, který se dostal hodně vysoko a byť ten balon nakonec srazil ze vzduchu, tak k němu doběhl jen Vozíňa. Gólman Kapvert, ten bude teď rozehrávat, ale zajímavý nákop, který řešil Molina poté, co mu posílal balon Lionel Messi z poloviny hřiště. Blízká se nedovolený zákrok. Almada se provinil proti pravidlům, takže musí Argentinci zpátky. Kapverďané budou rozehrávat. A budou rozehrávat díky Pico Lopezovi, stoperovi, křížem z pravé na levou stranu. Dlouhý pas znovu hledající hrotového útočníka Da Costu, klasickou devítku, která je na straně Kapverd, ale Da Costa v souboji sice uspěl, nicméně balon Argentince odvrací znovu na polovinu hřiště, takže musí fotbalisté Kapverd opět dobývat a opět budou dobývat z pravé strany. Teď to zkouší Mendes. Mendes tak prohodil hezky celou tu situaci. Centr do pokutového území, tam je Da Costa připravený pálit ještě zpoza pokutového území. Rána, o kterou se postaral Diroy Duarte a první zákrok Emiliana Martineze. Tak první střela na branku Kapverd přichází v 54. minutě, kdy Diroy Duarte pálil zpoza pokutového území přízemně na bližší tyč, ale Emiliano Martinez si připisuje zákrok proti této ráně. A naopak rychle míří Argentinci znovu dopředu a budou mít dispozici autové vazování po té, co Pico López odkopl balon do zámezí, takže už jsou Argentinci na polovině Kapverd. A přihrávka teď taková pozvolná na Argentince. Lisandro Martinez znovu v kombinaci s Romerem. Hodně přihrávek mají tito defenzivní fotbalisté Argentiny už v tomto utkání. Často je to opravdu taková mírná pozvolná kombinace, která ale, jak jsme viděli třeba v první půli, tak už skončila brankou. Právě Lisandro Martinez po přihrávce od Romera po takové kombinaci ve středovém kruhu poslal dlouhý oblouček až do vápna Kapverd a Lionel Messi skóroval. Teď to zkouší po levé straně Argentinci. Almada zasekl si balón a vrací ho na polovinu hřiště. Tam je Lisandro Martinez ve středovém kruhu, oslovuje Romera. Romero dává napravo. A na pravé straně nachystaný McAllister, Messi vrací na De Paula. De Paul je za pokutovým územím. Dostává se až do 16. Balon odražený na Messiho. Messi ještě na Fernandéze. Ten prodlužuje na Medinu. Medina vrací zpátky na Enza Fernandéze. Ten je za pokutovým územím. Hledá De Paula. De Paul hledá Lionela Messiho. Messi byl odzbrojený a odkopnou balon Kapverďané, ne, ještě přihrávají vlastnímu golmanovi Vozíňovi. Vozíňa proti Messimu, Messi ho napadá a Vozíňa odkopává jen do zámezí a ne, bůh ví jak daleko. Tak teď si Vozíňa trochu zahrával proti střelci zatím jediného gólu v tomto utkání a nejlepšímu střelci historie světových šampionátů i nejlepšímu střelci tohoto turnaje se 7 góly, připomeňme to, je Lionel Messi zatím ve vedení. Kylian Mbappé jich dal na letošním světovém šampionátu jen 6 těch branek. 56. minuta, Argentina Kapverdy 1-0. Rozehrávka, která nakonec skončila od golmana Argentiny Emiliana Martineze na polovině hřiště jen na kopačkách fotbalistů Kapverd, kteří postupují dopředu a zkouší to takovou pozvolnou akcí, ale zkouší to zatím úspěšně. Už se blíží k pokutovému území Argentiny, ale ještě otočí hru z levé strany doprava. Teď přes Diroye Duarte míří balón na Pica Lopéze. Pico López oslovuje Moreiru. Moreira nefauloval, byť se to tady Medinovi nelíbí, Medina skončil na hrací ploše, ale hlavní rozhodčí ukazuje hraj dál, takže pokračujeme v kombinaci Kevin Depina ve středu hřiště. Nakonec vrací balon na Diniho Borgese, to je stoper, ten dává druhému obránci Pico Lopezovi. Pico Lopez po pravé straně hledal Da Costu, ale byť se to Da Costovi nelíbí, ještě gestikuluje, že byl zatažený za dres. Tak na balon nedosáhl, míč se odkutal do zámezí, bude rozehrávat argentinský golman Emiliano Martinez. Zhruba 12 minut ze druhého poločasu je pryč. Argentina kontroluje to vedení. Byť jsme už viděli i první střelu na branku, Kapvert v tomto zápase postaral se o ni z pozapokutového území Diroy Duarte. Teď to zkouší Argentinci. Na pravé straně už se blíží přechodu na útočnou polovinu. Začala 58. minuta. Přihrávka od Romera na pravé křídlo, na pravou zálohu nebyla přesná. A tak to už může obracet na druhou stranu Diroy Duarte. Přihrává na Larose Duarteho, ten byl faulovaný. A tak budou rozehrávat ze své poloviny fotbalisté Kapvert v 58. minutě. A snažit se o postup směrem na půlku Argentiny. Do vysílání radiožurnálu Sport se teď připojí i radiožurnál. 58. minuta utkání Argentina Kapverdy 1-0. Teď to fotbalisté Kapverd zkouší rychlým breakovým takovým přechodem na útočnou polovinu, ale nakonec nebyli úspěšní, protože Argentinci to dobře odbránili a Lionel Messi okamžitě otáčí hru a pokouší se oslovit Lautara Martineze, ale taky to nebyla přesná přihrávka a teď znovu rychlá šance na druhé straně. Kapverdy už míří dopředu díky Moreirovi. Moreira je na pravé straně, skoro u autové čáry dostává přihrávku po takové rychlé měně od Duarteho zpátky a Moreira nakonec na Mendéše. Mendéš otáčí hru až přes Larose Duarteho na levou stranu. Jovane Cabral už je blízkosti pokutového území. Přihrává na Larose Duarteho. Ten ale už neprotečoval přesně, takže Argentinci můžou zamířit dopředu dlouhým centrem na Lautara Martineze, ale nepřesně. A další šance pro Kapverdy. Tohle je možná největší tlak Kapverdianů v tomto utkání. Mendéš je na pravé straně, už dává do pokutového území. Střela a gól! Kapverd, které srovnávají futka s Argentinou na 1-1. Gól dává Diroy Duarte dorážkou z malého vápna. Dostal přihrávku z pravé strany od Mendéše. Krásná individuální, respektive nikoli individuální, ale týmová akce Kapverd, které srovnávají futkání s Argentinou na 1-1. Před malou chvílí jsem ve vysílání radiožurnálu Sport mluvil o tom, že Kapverdy měli jen jednu střelu na branku, tak teď tedy přichází druhá a rovnou je gólová. Úřadující světoví šampioni jen koukají kolem sebe, jak mohli nechat Diroye Duarteho volného, ale stalo se, takže vyrovnáno máme. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos tohoto utkání, můžete, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Argentina Kapverdy v 60. minutě prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale 1-1. Kristián Šveda, Radiožurnál. Přímý přenos na radiožurnálu Sport pokračuje. Diroy Duarte střelcem vyrovnávací branky a Kapverdy skorují po třetí na tomto světovém šampionátu. Rychle připomenuty jejich předchozí výsledky. Nejprve remizovali bez branek 0-0 se Španělskem, následně hráli 2-2 s Uruguayí a poté přišla i remíza 0-0 se Saudskou Arábií. Teď tedy od první půle prohrávali s Argentinou. Lionel Messi skóroval ve 29. minutě. Nicméně teď rychlá breaková akce Kapverd po pravé straně a k velké nevoli argentinských fanoušků Kapverdy vyrovnávají. Po pravé straně táhl balón Rian Mendes, kapitán Kapverd, dokázal z ostrého úhlu poslat balón z pravé strany až do pokutového území takovým přízemním pokusem. No a Diroy Duarte skóruje tedy 1-1, máme vyrovnáno v 61. minutě zápasu Argentina Kapverdy. Asi velké překvapení, ani já jsem to úplně nečekal, že by se povedlo těmto outsiderům dostat do nějakého většího souvislejšího tlaku a třeba vstřelit branku. Argentina hrála hodně zodpovědně, kontrolovaně, často kombinovala mezi svými stopery. No ale co se nestalo? Kapverďané to zkusili nejprve z pravé strany, tam neuspěli, otočila se hra na levou. A poté, co se vrátili po kombinaci od Giovana Cabrala a Kevina Depiny, tak se dostal k balonu Moreira, následně Rian Mendes na pravé straně a zakončoval tedy Deroy Duarte. Argentinci tedy už hrají s Kapverdami nerozhodně 1-1, teď to zkouší ze středu hřiště pasem na Fernandeze, ale nepřesná přihrávka. Odražený míč na Depola. Depol kombinuje s balonem a posílá křižnou přihrávku středem. Hlavička, kterou vrací ještě Medina do pokutového území, ale Kevin Depina si zpracoval balon a přes hlavu ho odkopává na půlku hřiště. No, tak Kapverďané se nadechli k náporu a teď i zodpovědně dobře brání. Znovu jsou všichni Kapverďané pod míčem. Trenér Bubista, nevím, zajímal by mě možná ten proslov, který měl ke svému týmu v poločase v kabině, co radil svým svěřencům, každopádně zatím to funguje 1-1. Lionel Messi ale teď jde do samostatného úniku, Messi střílí, vozí a fantastický zákrok proti Lioneli Messimu. Tak to byla rychlá breaková šance, Lionel Messi do trochu statické obrany se rozeběhl, dostal rychlý balon a udělal několik rychlých kroků, střílel, hledal místo mezi nohama golmana Vozíni, který se ale vrhnul proti Lionelu Messimu. Argentinští fanoušci už zvedali ruce nad hlavu, nicméně Vozíňa fantastický zákrok v souboji jeden proti jednomu proti Messimu, no a vyráží na rohový kop. Takže Argentina v 63. minutě dostává k dispozici právě tuto standardní situaci. A ještě předtím Argentinci vystřídají. Ze hry odchází Lautaro Martinez. Do hry se místo něj podívá, za malou chvíli nám to ukáže i rozhodčí s tou číselnou tabulí. A odchází s Lautarem Martinezem i Almada. Do hry nastupují jednak Julián Álvarez a jednak Nico González, to jsou tedy dvě nová jména na hřišti. A teď tedy ten slibovaný rohový kop, který míří na malé vápno a jen do rukavic Vozíni. Z toho žádný vzruch nebude, takže pokračujeme rozehrávkou ze 16. Kapverd. Na stadionu v Miami se trochu uklidnila atmosféra, zdá se mi, jakoby fanoušci Argentiny byli trochu opaření. Čekali, že možná jakoby fanoušci Argentiny byli trochu opaření. Čekali, že možná Argentinci zvýší na 2-0 a když tedy už Kapverdě

McAllister hledá Messiho ve středu hřiště, Messi na levé straně už nového muže na trávníku Gonzálese. Gonzáles kombinuje s balonem, ještě si vybírá Medinu, vybral si ho, proti němu zaskluzovali dva fotbalisté Kapvert, ale neúspěšně, takže Gonzáles dostal od Mediny zpátky balón a Argentinci pokračují směrem v postupu dopředu k vápnu Argentiny. Medina je na levé straně, dává na Fernandese, ten oslovuje uprostřed hřiště McAllistera. Otočení hry přes celou šířku zleva doprava, které se tedy nakonec snažil McAllister, dostal ale balón zpátky do prostřed hřiště McAllister. Dloubáček, který letí na Gonzálese. Gonzáles hrudí, chtěl poslat balón na Fernandéze, ale poslal ho jen na stopera Kapvert Pika Lopéze, který odkopává až na půlku Argentiny. 66. minuta a vítězové mistrovství světa 2022 z Kataru, tedy Argentinci, musí začínat znovu postupem ze své poloviny. Tento jihoamerický stát to teď zkouší přes McAllistera, který dostal balón od Fernandéze ve středu hřiště, už na polovině Kapvert. Molina dává na Romera, Romera na Lisandra Martineze, který stojí jako poslední Argentinec, už taky na polovině Kapvert. Lisandro Martinez vyměňuje si balón s Julianem Alvarezem. Julian Alvarez zasekává balón, zatím neví komu přihrát, nakonec z prostředku hřiště posílá napravo na Romera. Romera, Romero ještě prodlužuje na Molinu, Molina na Depola. Depol ale vrací balón. A tak si znovu zahraje Lisandro Martinez. Oblouček, který míří na Gonzálese. Gonzáles sklepává Fernandezovi, ten chtěl trefit balon rovnou ze vzduchu pravou nohou a sice ho zasáhl, ale nezamířil na branku, takže v 67. minutě jsme neviděli zvýšení stavu na 2-1 a poprvé vystřídají je také Kapverďané a bude to dvojitá změna ze hry. Odchází Laros Duarte a s ním také hrotový útočník Nuno da Costa. Místo nich se na trávník podívá Jamiro Monteiro a Dailon Livramento. Livramento půjde na hrot právě místo da Costy a Jamiro Monteiro do středu zálohy místo Larose Duarteho. Takže Monteiro a Livramento jsou dva noví muži na kapverdské straně a budou se snažit pokračovat v tom dobře nastaveném trendu svého týmu ve druhém poločase, kdy Kapverďané, byť se taky dost brání, tak už se jim povedlo vstřelit branku. Znovu ale akce Argentiny, Lionel Messi byl zatažený za dres zhruba 15-20 metrů od pokutového území a teď i žlutá karta, která přichází, řekl bych oprávněně, tohle bylo zmaření slibně se rozvíjející šance. Provinil se Kevin De Pina, který zatáhl za dres Lionela Messiho. Lionel Messi postupoval s balónem, ale to zatažení bylo, řekl bych, jen velmi obtížné na to ho ustát, takže jednoznačný faul, jednoznačná žlutá karta a to říkám v 69. minutě. Kevin De Pina dostává žlutý kartonek a Lionel Messi už si chystá balón. Od branky bych si troufl říct, že je to třeba 35 metrů, ale i z této pozice umí Lionel Messi nebezpečně vypálit. Golman Kapvert vozí asi staví zeď a řekl bych, že ta hydratační reklamní přestávka přijde až po této standardní situaci. Lionel Messi dostává pokyn k zahrání přímého volného kopu zhruba ze 36 metrů. Messi pálí a trefuje zeď. V 69. minutě dobře postavená zeď od kapverdských fotbalistů, kteří okamžitě běží dopředu do breakové situace, ale teď to měl Jamiro Monteiro těžké v souboji proti čtyřem vracejícím se Argentincům a breakovou situaci dopředu úplně dobře nevyslal, takže kombinují znovu fotbalisté Argentiny přes De Paula na pravé straně, ale balon vrací a teď pokračují na levé straně na Medinu. Medina dostává balon na Lisandra Martineze.

0: Ten posílá ze stoperu dlouhý pás až na útočnou polovinu. Zatím se to daří, u balonu je González. González, hledáme si ho nepřesně. Nenašel kapitána Argentiny a tak fotbalisté Kapverďanů odkopávají balon v 70. minutě. A odkopávají ho až na polovinu Argentiny. Musí to tak zkoušet fotbalisté ve světle modrých a bílých, respektive v dresech bílých s modrými, světle modrými pruhy. Fernandez už je u pokrytového území Kapverd. Je napadaný, trochu přidržovaný, ale uměl, zvládl přihrát na Juliana Alvareze. Julian Alvarez je za pokutovým územím, hledá přihrávkou někoho, nakonec našel jen stopera Lisandra Martineze. Takže centrovaný balon na Messiho, podobná situace jako ta, ze které Messi skóroval, teď byla nepřesná, ale dobře vystoupil ještě De Paul proti té situaci a Argentinci pokračují v tlaku, tak teď jsou naopak Kapverdy zatlačené před svým pokutovým územím. Enzo Fernandez hledá, komu by přihrál. Nabíhá mu na levé straně Nico González. Nico González už dostal ten balon a teď se rozmýšlí, komu ho přihrát. Nakonec to levačkou volí dozadu na Enza Fernandéze. Ten si vybírá stopera Romera. 71. minuta 1-1 Argentina Kapverdy. Na fotbalovém mistrovství světa první kolo playoff. Přihrávka do pokutového území, tam za balonem běží Julián Alvarez, Messi a padá před pokutovým územím. Bude to další standardní situace a bude to hodně nadějná standardní situace. Sedmdesátá druhá minuta, Argentina Kapverdy 1-1, nicméně teď dostanou Argentinci standardní situaci z bezprostřední blízkosti pokutového území. Pokud chcete poslouchat přímý přenos, nalaďte si Radiožurnál Sport. Kristián Švera, Radiožurnál. Slyšeli jste i vstup do zpráv Radiožurnálu, teď můžeme pokračovat v přímém přenosu na jediném čistě sportovním rádiu v této zemi. 72. minuta zápasu Argentina Kapverdy 1-1 v prvním kole playoff fotbalového mistrovství světa. Lionel Messi byl faulovaný těsně před pokutovým územím. No a tak dostávají fotbalisté Argentiny k dispozici hodně nadějnou příležitost, standardní situace, hodně nadějný přímý volný kop. Od hranice pokutového území je to tak 2 metry. Opravdu tohle je na, řekl bych, v případě Lionela Messiho přímé ohrožení branky. Rychle střílí Lionel Messi a fantastický zákrok Vozíni. Lionel Messi pálí k pravé tyči, bylo to lehce zleva nad hranicí pokutového území. Messi pálil hned, protože viděl, že Vozíňa nebyl úplně dobře připravený a nepálil na tu stranu přes zeď, kde většinou golmani nechávají více místa, ale právě na tu stranu, kde by měl být Vozíňa připravený. Ale kapverdský golman výborně zasáhl proti té střele Lionela Messiho v 73. minutě. Ale následuje rohový kop. Další pokus Argentinců. Hlavička Nika González, ještě dorážka, o kterou se snažili Argentinci ve dvou hráčích, ale nebyla úspěšná, takže 73. minuta utkání Argentina Kapverdy. Ve 29. minutě otevřel skóre Lionel Messi, ale v 59. vyrovnával Di Roy Duarte. Teď by měla tedy následovat ta reklamní hydratační přestávka, po které se tedy vrátíme do našeho přímého přenosu zpátky.
1: Říká reportér a komentátor Kristián Šveda, kdo by to byl, řekl. 74. minuta Argentina Kapverdy 1-1. Branku Argentiny dal Lionel Messi, je tak aktuálně nejlepším střelcem celého fotbalového šampionátu. O jeden gol víc dal než Francouz Kylian Mbappé. Připomenu, že ve 3 hodiny a 30 minut začne poslední zápas úvodního kola playoff světového šampionátu, a to mezi Kolumbií a Ghanou. I tenhle duel odkomentuje v přímém přenosu právě Kristián Šveda.
2: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
3: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
5: Ahoj, ahoj.
6: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
7: Čau.
4: David Dvořák, bojovník MMA.
8: Ahoj.
3: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
2: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
9: Těch 70% těch jako
5: vlastně zážitku bylo spíš nepěkný, bolavý. A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si to zaplatil, že jo.
4: Já chci kamna,
5: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
7: Tam mám hodně co zlepšovat.
8: Jako fakt hodně, jako jo.
7: Jako hodně.
8: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
7: Ještě asi ne.
4: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam zlobinkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
4: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
4: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak se vem pepíčka.
4: Musíš pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
4: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Žuzného Brodu na koupaliště.
4: A musel zjít pepíčku.
10: Musel.
3: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Můžete poslouchat Radiožurnál Sport nejenom ve středu, ale samozřejmě každý den, i třeba teď v 1 hodinu ráno a 36 minut v době, kdy nabízíme přímý přenos z fotbalového utkání na mistrovství světa mezi Argentinou a Kapverdami, kterému přihlíží i třeba legendární fotbalista David Beckham. Před pár dny byl ještě na tenisovém Wimbledonu v Londýně, co by divák teď už tady sleduje tohle utkání na Hard Rock Stadium, kde hraje jeho klub Inter Miami. Ale v tuhle chvíli tam hraje Argentina a také Kapverdy, z Koreje je 1-1 a pokračuje přímý přenos v podání Kristiana Švedy.
0: 77. minuta po hydratační reklamní přestávce jsme zpátky pro vás na Radiožurnálu Sport a jsme tu s nedovoleným zákrokem McAllistera, který se provinil proti Monteirovi, takže další standardní situace, teď ale nikoli pro Argentinu, ale pro Kapverdy, které ve druhém poločase vyrovnali překvapivě skóre utkání. V 59. minutě skóroval Leroy Duarte, no a teď byť je to hodně daleko od pokutového území, tak třeba na nějaký nebezpečný centr to rozhodně je a vy, kteří si možná vybavíte ten zápas Kapverd proti Uruguayi, tak ve druhém poločase střílel Helio Varela právě z docela solidní vzdálenosti a dal z přímého kopu gól. Tak uvidíme, teď si troufám říct, že to na přímou střelu na branku nebude, přeci jen do zdi si stoupil jenom Messi, je to opravdu daleko od pokutového území v 78. minutě, ale na centr to rozhodně být může. Tak teď to zkouší fotbalisté Kapverd, nakonec je to přímá střela na bránu, tak jsem tu zakřikl, ale byla hodně nepřesná, letěla mimo branku vlevo od tyčky, takže pokračujeme rozehrávkou od brány argentinského golmana Emiliana Martineze, který je napadaný hned střídajícím forwardem Livramentem a ten taky teď zasáhl Romera, nevím jestli to bylo do holeně nebo do lítka, každopádně zasáhl ho do nohy, takže jasný nedovolený zákrok a Argentinci rozehrávají z vlastní poloviny znovu, ale aktivní Livramento. Kapverďané jsou hladoví po té vstřelené brance a začíná se nám tu rodit velmi překvapivý průběh toho utkání. Ještě aby nebylo třeba prodloužení a následné penalty. Už jsme viděli na tomto šampionátu, že například Německo vypadlo z favorizované Německo vypadlo z Paraguayi po penaltovém rozstřelu. Tak uvidíme, jak dopadne tento souboj. Každopádně to podstatné skóre zatím platí a teď faul ve středu hřiště, který píská rozhodčí. Na trávníku leží Enzo Fernández. Proti pravidlům se provinil Kevin De Pina. Než se rozehraje rychle, jen dokončím tu myšlenku právě toho, jak vypadala zatím ta vyřazovací část. Němci, kteří byli favorizovaní, tak podlehli Paraguajcům 3-4 právě v penaltovém rozstřelu po základní hrací době a prodloužení bylo skóre 1-1. Argentinci rozehrávají tu standardní situaci rychlým centrem na Gonzálese. Gonzáles centruje do pokutového území. Tam sice byli dva jeho spoluhráči připraveni, ale byl tam nachystaný taky Sidney López Cabral, to je levý back Kapverd, který okamžitě posílá balon do zámezí. Začala 80. minuta a bude tu i další střídání na hrací plochu. Se podívá Vili Semedu. a taky Helio Varela ze hřiště odchází na straně Kapverd Giovane Cabral a Rian Mendes. Novými muži na trávníku tedy jsou Helio Varela a taky právě Semedu, jak jsem avizoval. Varela bude hrát asi na levé straně zálohy, Semedu řekl bych na pravé. Odpovídalo by to těm pozicím, které zastávali Giovane Cabral na levo a Rian Mendes na pravo. To jsou tedy dvě změny, celkově už třetí a čtvrtá střídání na straně Kapverd, které Kapverdy teď kombinují s balónem na své vlastní polovině na pravé straně. Hned se nový muž na trávníku Semedu dostal k balónu, ale nakonec se od jeho kopačky odkutál len do zámezí v 81. minutě. Takže pokračujeme dál kombinací Argentiny na vlastní půldy a zkouší to teď Lisandro Martinez. Rychlá přihrávka na Juliana Alvareze, ten vybírá Messiho, Messi je už v pokutovém území, oslovuje centr, střílená rána, fantastický obraný zákrok, který předvádí Pico López. Tak teď, kdyby neudělal sklus proti tomu centrovanému balonu z pravé strany, tak jeden ze dvou nabíhajících Argentinců uklízí balon do prázdné sítě v 81. minutě. To se ale nestalo, protože stoper Pico López teď udělal výborný sklus, ale Argentinci pokračují v tlaku. Centr, na který hlavou naskakoval González, nepřesně, a tak fotbalisté Kapverd odkopávají balon a pokračuje ale znovu kombinace Argentiny a Fernandez teď mu odskočil balón a kope ho do zámezí. López mohutně slavil ten svůj sklus, mohutně se radoval proti tomu zakončení. Lionel Messi prodlužoval balón na pravou stranu, přišel centr, o který se snažil z pravé strany Molina a dobíhal tam Enzo Fernandez, který byl asi nejblíž a kdyby Pico López neudělal ten sklus, tak by Fernandez uklízel balon do prázdné sítě, zvýšil na 2-1. Nicméně to jsou pouhá, kdyby na tase nehraje jak ve fotbale, tak v životě. 82. minuta, Argentina Kapverdy 1-1. Pokračujeme za nerozhodného stavu dál. Kombinací Argentinců ve středu hřiště. Přihrávka do levé strany, tam je González. González dává pas na Medinu. Jenže Medina vrací zpátky Lisandru Martinezovi, mezi stopery si se běhl McAllister. Oslovuje na pravé straně Molinu. Molina posílá takový oblouček zpátky na Lisandra Martinéze. Lisandro Martinez, rychlá svěžná přihrávka na levou stranu. Tam si úplně nerozuměl González se svými spoluhráči, teď Pico López odbránil González se tak, aby mohl golman Vozíňa pro balón. A Vozíňa tam nakonec byl první, 83. minuta. I kdybyste fandili třeba Argentině a přáli si postup Lionela Messiho, tak zatím to na úplně hladkou a jednoduchou jednoznačnou šanci nevypadá, protože skóre je nerozhodné a může se stát, že se bude třeba prodlužovat a zahrávat pokutové kopy, bude nás čekat možná penaltový rozstřel. Můžu teď v mezidobí, kdy si fotbalisté Argentiny znovu kombinují mezi svými stopery, nabídnout rychlý pohled do statistik. 9-6 je to na střely mezi Argentinou a Kapverdami a 5-2, co se týče střel na branku. Nicméně na góly 1-1. Teď to Argentinci zkouší znovu středem hřiště. Alvarez dává nalevo na Gonzálese. González střílí do pokutového území. Takový křižný centr. Znovu na něj ale nedoběhl nikdo z fotbalistů Argentiny. Pouze Kevin De Pina. Ten hraje za Kapverdy a odkopává do zámezí. Argentinci stupňují trochu ten tlak, teď ještě na hřiště pošlou nového hráče, ze hry odchází De Paul a místo něj se podívá Leandro Paredes, takže Paredes nahrazuje právě De Paula a Messi zahrává rohový kop z levé strany, hlavička, o kterou se snaží González, sice míč trefil hlavou, ale jen na Sidneyho Lópeze Cabrala, který okamžitě odkopává, takže byť to byla sympatická snaha, tak nebyla úplně přesná a teď dva Argentinci leží na trávníku po takových dvou soubojích, pískají se nedovolené zákroky. Medinu zdá se už trápí trochu křeče, rozčiluje se, teď praštil i dlaní do trávníku, přibíhá k němu hlavní rozhodčí, tak aby zjistil, jestli je v pořádku, jestli je to zdravotní problém nebo čistě jen nějaká míra frustrace. Ještě tedy připomenu to poslední střídání. Ze hry odešel De Paul na straně Argentiny. A s číslem 5 přišel Paredes. Teď se hlásí Medina možná o střídání, že by v takhle krátkém časovém intervalu někdo vystřídal ještě znovu na straně Argentiny. Bylo by to nezvyklé, že by třeba během minutky a půl střídala Argentina dvakrát, ale uvidíme, třeba to ty křeče ještě Medina rozchodí. Gestikulace od argentinského trenéra Lionela Scaloniho je jasná. Medina znovu si sedá na trávník. No a je přivolaná lékařská pomoc, tak nevypadá to, že by Medina byl úplně schopen pokračovat a zdá se, že je to opravdu kvůli nějakému zranění. Medina teď se zvedl z hrací plochy a s bolestivou grimasou v obličeji odbíhá pryč a bude vystřídán. Ano, tak Medina nakonec odchází z hrací plochy a ve dvou minutách dvakrát Argentinci vestřídali. Tagliafico je tím mužem, který Medinu nahradil. Mezitím Kaprďané už rozehráli a postupují dopředu. Ale míč se odráží do zámezí. Takže ve dvou minutkách vyčerpali Argentinci ty časové sloty. Nicméně ještě v prodloužení budou moct určitě vystřídat, pokud by prodloužení nastalo. Teď tedy mají na trávníku čtyři nové tváře. Místo Mediny přišel Tagliafico. To je to poslední střídání. Věřme, že tedy Medina bude zdravotně v pořádku a že to nebude nějaký rozsáhlejší problém. 87. minuta. Čas plyne a čas plyne, řekl bych, pozitivně pro Kapverdy, které vyrovnali na 1-1 v utkání s Argentinou. A pokračují kombinací podél pravé postranní čáry. Lionel Messi už se prodírá dopředu, je nejrychlejší. Lionel Messi centruje do pokutového území, tam už si nabíhal Tagliafico na balón. Ještě rána odražená, ale byť se McAllister rozčiluje, že to byl tečovaný balón, tak nakonec uspěje s tou reklamací. Ano, uspěje, bude to rohový kop pro Argentinu. McAllister trefoval před sebou stojícího stopera Pika Lopéze. A právě od něj se balon odrazil do zámezí, takže rohový kop. Lionel Messi už si ho chystá. Už si chystá balon v 87. minutě, chystá si rohový kop. Hra je přerušená, ještě nějaké domlouvání od hlavního kanadského rozhodčího Drewa Fishera, tak aby všechny souboje v 16. byly v pořádku. Messi jde zahrávat rohový kop, centruje svou levou nohou, kroutí balon do 16. Vozíňa nedoskočil na ten míč úplně precizně. Odráží se tak jen po hlavičkových soubojích znovu na fotbalisty Argentiny. Další centr, který letí do vápna, za balonem spěchá Tagliafico. Odkopává ho na Gonzálese, ten kombinuje s balónem, Fernandez vrací na Tagliafica. Vybírá si Juliana Alvareze, ten je nad pokutovým územím, dává na Messiho zleva doprava, Messi je na pravé straně hřiště, už se blíží k vápnu, je tam proti němu hned trojice bránících Kapverďanů a nakonec přibíhá ještě čtvrtý fotbalista v tmavě modrém dresu, Semedu, který nakonec odkopává ten balon pryč. To už se rozeběhá pomalu 89. minuta zápasu Argentina Kapverdy v prvním kole playoff fotbalového mistrovství světa 1-1 a vy máte naladěnou stanici Radiožurnál Sport, posloucháte přímý přenos z tohoto utkání. V 89. minutě Argentinci kombinují uprostřed hřiště, je to Fernandez, má za sebou obránce, nakonec si na pravé straně vybírá Molinu. Molina dává na Romera, Romero na Paredeše, Paredes na Messiho, který je u pravé postranní čány v souboji s Sidamem Lopézem Cabrálem. Messi nakonec odcentruje, hlavička, o kterou se snažil McAllister, a zákrok golmana Vozíni. Reklamace, že tam byla ruka v pokutovém území, nikoli samozřejmě od Vozíni, ten rukama hrát může jako golman, ale od stoperů Diniho Borgese a Pika Lopéze. Tak jsem zvědavý, jak ta situace se celá teď vyvrbí. Na hlavičku tam naskakoval vedle McAllistera právě ještě Pico López a rukou skutečně zahrál. No tak to může být pokutový kop pro Argentinu v 90. minutě zápasu. Skutečně Pico López rukou zahrál. Zahrál ji tak, že McAllister hlavičkoval. Hlavičkoval právě do Pika Lopéze. A ten měl zavřené oči, ale ve vzduchu skutečně zasáhl balon rukou. Tak jsem zvědavý, jestli video rozhodčí zavolá kanadského rozhodčího k monitoru. Nikoliv. Tak ruka, zdá se, byla dostatečně u těla, penalta se kopat nebude. Pokračujeme za stavu 1-1 v 90. minutě. Lionel Messi přihrává ve středu hřiště na Lisandra Martinéze. Centrovaný balón, který sbírá Vozíňa do náruče, takzvaně do koše, jak se říká, a rozehrává na pravou stranu na Moreiru. Moreira postupuje s balónem dopředu, nabízí se mu Semedu, ale nepřesně. A teď můžou naopak kombinovat Argentinci. S číslem 24 je to Enzo Fernández, dává na Juliana Alvareze ve středu hřiště. A pokračuje Paredes. 8 minut je ten nastavený čas nad rámec řádné hrací doby. Začal nastavený čas druhého poločasu, Messi centruje do Bugdové území, hlavička Gonzálese nepřesná, jen na Semeda, to je kapverdský fotbalista, skóre nerozhodné 1-1, hraje se první z celkových 8 nastavených minut. Argentinci jsou u pokutového území, Alvarez už je dokonce v 16, centruje levou nohou, ale jeho pokus byl zablokovaný kapverdskými fotbalisty, byl to Kevin Depina, který zakládá okamžitě breakovou situaci, ale zakládá ji nepřesně, takže pokračuje znovu Argentina, úřadující světoví šampioni. V první nastavené minutě z celkových 8 na jejím konci hrají s kapverdami nerozhodně 1-1 v prvním kole playoff fotbalového mistrovství světa. Enzo Fernández už se blíží k pokutovému území. Argentinci chtějí rozhodně dát ještě gól, dát na 2-1 a rozhodnout toto utkání. V základní hrací době nechtějí připustit nějaké drama v podobě prodloužení či snad penaltového rozstřelu. Teď to zkouší středem hřiště a pokračují v kombinaci. Snaží se o to na pravé straně, rychlá přihrávka, nakonec přijde centr, ne, ještě si to Paredes rozmyslel, dává na McAllistera, znovu hraje Paredes, tentokrát ve středu hřiště, ráda spoza pokutového území. Suverénní zákrok golmana Kapvert Vozíni, který si počká, než k němu někdo z Argentinců doběhne, tak aby zasáhl Paredes, kroutil balón na Vozíňu, ten ale měl připravené rukavice. Vozíňa už dnes vychytal třeba Lionela Messiho a pokračujeme tak i dál za nerozhodného stavu. Rychle připomenu střelce, 29. minuta se prosadil Lionel Messi, který je tak nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu aktuálně, průběžně, má 7 gólů, Kylian Mbappé jich má 6, Lionel Messi posunul svůj vlastní rekord historie světových šampionátů. Začala třetí nastavená minuta z celkových 8. Ve druhém poločase skórovali Kapverdi v 59. minutě, De Roy Duarte skóroval, takže 1-1 je to, co teď aktuálně platí. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport, tak můžete učinit, tam vysíláme celý duel živě. Kristián Švera, Radiožurnál. No a my můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. 1-1 je skóre mezi Argentinou a Kapverdami a bude se pokračovat další kombinací ve středu hřiště. Lisandro Martinez přihrává na levou stranu, tam je Tagliafico připravený, ale vrací hru na pravou stranu na Paredes. Paredes už oslovuje na pravé straně Molinu, ten centruje do šestnáctky, odkop balonu, který je sražený, Semedu ho posílá, chtěl ho poslat na půlku hřiště, ale okamžitě přibíhá Lisandro Martinez a hrají opět Argentinci. Čtvrtá nastavená minuta z avizovaných 8. Lionel Messi vymíchává dva fotbalisty Kapvert a byl faulovaný Lionel Messi těsně za hranicí pokutového území. Další přímý volný kop dostanou Argentinci k dispozici a byť se to fotbalistům Kapvert nelíbí, tak to bude přímý volný kop. Lionel Messi byl možná přišlápnutý, možná trochu zaháčkovaný a pak ještě hlavou narazil do kolene v tom pádu, jak padal, tak narazil hlavou do kolene jednoho z fotbalistů Kapvert. Nedovolený zákrok a standardní situace. Čtvrtá nastavená minuta z celkových 8 pomalu končí, Argentina Kapverdi 1-1. Tohle bude mít Lionel Messi na levou nohu z pravé strany, to znamená ideálně, že by mohl kroutit balón. Je to nad pravou stranou, kdybychom rozdělili vápno na poloviny, tak je to právě nad pravou stranou, zhruba nějakých, řekl bych, 20-22 metrů od branky Cap Verde. A Lionel Messi může předvést další ze svých magických momentů a může v páté nastavené minutě dát Argentině vedení proti Kapverdám na 2-1. Uvidíme, jestli se mu to povede. Už dostal pokyn k zahrání přímého volného kopu. Lionel Messi bude zahrávat standardní situaci zpoza pokutového území. V páté nastavené minutě Lionel Messi střílí pod zdí a Vozíňa vyráží balon před sebe. Ještě lavička a další zákrok kapverdského golmana. Lionel Messi prostě nemůže na Vozíňu najít recept. Teď to zkoušel přízemní ránou v páté nastavené minutě z avizovaných 8. A Vozíňa nechytil míč do náruče, jen ho vyrazil nad sebe, pak ještě přišla hlavička, ale i proti ní se zvládl kapverdský golman vytáhnout. Enzo Fernandez byl tím mužem, který hlavou dorážel míč ještě do brány, se zkoušel dorážet ten balon, ale Vozíňa zasáhl i na podruhé. Takže vše spěje k tomu, že by se mělo hrát prodloužení. Argentina Cap Verde 1-1, to je to, co platí. Šestá nastavená minuta z celkových avizovaných 8 a teď naopak nedovolený zákrok na polovině Argentiny. Nedovolený zákrok na Moreiru, to je záložník Cap Verde. A na Monteiro, to je správné jméno. Tak abych to řekl, jak to správně je. Cap Verde hrají s Argentinou nerozhodně. 1-1, velké překvapení zatím na tomto šampionátu. Cap Verde zatím remizovali 3x a zdá se, že si tady urodí po 90 minutách i čtvrtá remíza. Ale nepředbíhejme, ještě 2 minuty z nastavení se hrát budou. Centr do pokutového území, který Argentinci odhlavičkovali zhruba k polovině hřiště. Kombinace fotbalistů Cap Verde pokračuje. Nini Borges dává do levé strany, tam je Monteiro připravený. Zpátky ale přihrávka ke stoperské dvojici. Teď to zkouší Sidney López Cabral pasem na levou stranu, ale balon se znovu vrací a Capverďané se teď už úplně nikam neženou. Je to taková pozvolná hra s balónem. Zdá se, jakoby Kapverdianům vyhovoval ten nerozhodný stav. Teď to zkouší po pravé straně ještě Semedu, ale nakonec vybojoval ještě autové vhazování.